nikdo nepřekládal, ublíží, když na mě očinu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pěl, ať se na hucom zkýší, finaj mu dá, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout tam. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko,

se vive de rebel. Kdo má roztrhaný boty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

świat, jak znam tu les. Ach, krasko, sprzecież i mi liczy.

0: Secession.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček, začínají folková pohlazení a dnes budeme tak trochu aktuální vzhledem k tomu, co se venku děje. Předpokládám, že náplň dnešního pořadu vám bude zřejmá už podle úvodní písně, která to má už v názvu Zatracený vedro. Hobous.

slunce žaví jak pec, zatracený vedro, že se jabka na stromech začínají píct. To jsou úryvky z právě odeznělých písní od Rivolu, Hoptropáku a Kamelotu. A přesně to definuje téma, kterému se v dnešních folkových pohlazení věnujeme. Vedro. Ne, že bych to chtěl nějak zveličovat, už takhle nám to dává všem zabrat, ale pro folkový žánr je typické, že se zpívají a hrají písně, které žijeme. No, a tohle žijeme teď, i když to zrovna k žití není. Vlna veder svírá naši zem. Každý, kdo se vydá na nějakou cestu, s tím musí tak trochu počítat. A i když to je třeba Cesta za tebou od Marien, dovolím si přispět z vlastní autorské zahrádky, popisuje to jeden takový žhavý výlet po asfaltové silnice, kde si odpočte na ke kostelci nad Orlicí, nahoře hezky, pěkně, na sluníčku, tamní asfalt to tak trochu nedával.

Také písnička Ester od Kamarádů táborových ohňů, staříčka to nahrávka, historická píseň má jako podkres kulisy toho dějství, vedro a vyprahlou prérii. Ano, takových písniček bychom našli hodně. Když se podíváme do současných dějin, i když už je to také vlastně trošku starší nahrávka, dáme si vzpomínku na skupinu Zhasni na cestě od Bejrů, zmiňující jedno legendární uzenářství, které už je asi taky minulostí, pokud vím. Nicméně písnička je to hezká, vedro jak v Andaluzii, to sedí. Michal Vaněk, Kuba Horák, jejich Zhasni a na cestě od Bejrů.

0: Na slunečný den, to je příspěvek od Ivana Hlase do naší sbírky písní pojednávajících o tom příšerném počasí, o tom vedru, ale jak jsme slyšeli z úst jistého pana ministra, klimatická krize byla zrušená, takže vůbec to s tím nesouvisí. Dovolím si teď zahrát historickou píseň A slunce pálí jen, kterou známe v podání Mirka Hofmana Zelenáčů, ale pojďme se podívat, jak to přespívali na jedno úžasné CDčko, odkazující se na slavné vzory. Pánové, co pánové, neřízené bluegrassové střely z Plzně, co páci.
1: Už v noci jsem vyrazil jen v bluze, v kalhotách a s párem starých dům. Tam za mnou zůstal sám Quentin, kavalec a přestřihnutý plot. Slunce bodá do očí a jazyk bez vody už zřejmě.

Vždycky táta říkal, že jen jedno je nebe, jedno peklo a jeden svět. Že ty ještě včera je to pastor v celé z Bible čet. Teď ze lži viním všechny, Bibli, pastora i tátu. Vždyť jedno peklo opouštím,

já dávno boty zahodil, když brzdili můj chlad. A v břiše mám snad stočenej ten přestříhanej drát. Když náhle v rukou cítím suchej drn a písek, tak už vím, proč i když slunce zapadá,

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

horkým větrem z kukuřičných polí. Robert Křesťan je opravdu mistr nad mistry v popisu vedra. Vzpomínám si ještě na jednu písničku, já ji zkusím najít, která by se do dnešního výběru také hodila. Tuším, že na albu Starodávný svět, což bylo, myslím, třetí řadové album druhé trávy, vyšlo v roce 1994, jmenuje se takovým zvláštním slovem Ichisach. Píše se to Ichisach. A vykřičník je zatím. A člověk se s tím může jako hrát, polemizovat, co to má vlastně za význam. A když pak dojde k refrénu, co pak nevidíš, že hořím a nevíš, jak to bolí, džipy nás honí po makovém poli. Čisach, čisach i čisach. Měl mě upozornil na to, že v obráceně, když se to čte, tak to znamená hasiči. Ale jak říká Bob Dylan, píseň je zážitek. Člověk nemusí chápat, co chtěl autor přesně říct, aby měl zážitek, naopak snaha o plné pochopení textu ho může o zážitek připravit. Tak si lámejte hlavu i v tomhle vedru. Ichisach, druhá tráva, Robert Křesťan.

Ano, v důsledku vedra dostaví se třeba i Fata Morgana. O té bylo také napsáno hodně písní. Tenhle třeba od Nezmarů jihočeských, ještě v době, kdy tam sloužila Pavlína Jíšová, od které už jsme dnes jednu pouštní píseň slyšeli. Podíváme se teď, co o Fatě Morgáně zpívají třeba rolničky z Bratislavy.

0: tohle byla mistrovská připomínka Osvobozeného divadla. Fata Morgana Fox, hraná samozřejmě brněnským skvělým cymbal klasikem pod vedením úžasného muzikanta Dalibora Štrunce. Smeknout klobouk zbývá. On se pak bude honit po té poušti, jak zpívávali Osvobození s Kovec-Verichem. Dovolím si upozornit, že se nám blíží závěr dnešního pořadu, který jsme věnovali písničkám žhnoucím o tom, když ty teploty překračují únosné meze. Přátelé, není to legrace, opatrujte se, doplňujte tekutiny, nejlépe ty, co udrží tekutiny v těle, dávejte na sebe bacha a dávejte pozor na své blížní, anebo třeba na sousedy, pokud jste někde v paneláku, pozorujte i lidi kolem sebe na ulici, jestli to zvládají. Je to vlastně taková zkouška lidskosti, ohleduplnosti, jestli jsme schopni se o sebe jako společenstvo lidí postarat. Kéž by to tak bylo. Dáme si na závěr písničku od Bonsai číslo 3, která pojednává o letní noci. Snad v tom najdete trochu úlevy a útěchy. Od mikrofonu se loučí. Za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček, tohoto času po schlazení toužící a k vodě mířící.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Z toho strudu.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
5: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
0: Humoriáda.

0: naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře.
1: Opravdu.
0: Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk,
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Urvínek. Hmm. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby s tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takový tento, který to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídití na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý, a...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a už tě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš? A...
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme viděli no, svůj sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Štáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem z našeho archivu. Jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku, co jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, já už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to ve Mničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriadu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní. Mějte
4: dobře.
5: Se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. 40 už jsme dosáhli dneska.
6: Ano.
4: Máme rekordy. Pojďme dál, dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil, vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přeučil by to mohl znát, myslím.
6: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
7: Zemlejina vedl krávu na trh a chytil zprvu chrousta. To je scénka z Table Hurvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, co se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Mílo, máte přehled. Děkujeme.
6: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
6: Naschledanou.
4: Tak, pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučeroj, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel a že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
6: Mějte ano.
4: Se. Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
6: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. Mm-hmm. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
6: Taky.
4: Dobrý den. Haló? No haló? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme Nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
3: No, tady Květa ze Strážnice.
4: No, dobrý den.
3: Ačko.
4: Máme to tam.
6: Ano.
3: Máme 46.
4: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano. Děkujeme, no, pěkně. Jo. Naslyšenou.
6: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
12: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí? To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole?
13: Všechno.
12: Náhodou. Škola je základ života.
13: Ale kdo ji má přežít?
12: Ale děti.
13: Jo.
12: To když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byla jiná.
13: Jak to?
12: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
13: A teď?
12: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
13: To já chodím do školy ráda.
12: Bodeď, šprtka.
13: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
12: Že mají všichni větší svačiny než já.
13: Ty jsi číslo.
12: Co? Jaké číslo?
13: Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
12: No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
13: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
12: Fakt? A jaká je?
13: Ale... Závistivá.
12: Závistivá?
13: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
12: Co?
13: Otec, Hurvínku.
12: Ty jsi zase něco provedl.
13: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
12: Co jsi vyvedl?
13: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
12: Mašková?
13: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
12: No, diď.
13: No, jaké no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážou... I mluvit.
12: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
13: Jo.
12: Jo?
13: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo. A Máni?
12: Co?
13: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
12: No to těžko.
13: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
12: No, to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
13: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
12: Jak to?
13: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
12: Já, ty se teda máš.
13: Jo.
12: A Hurvínku?
13: No, co pak?
12: Pověz mi... Kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co by jsi vybral?
13: To je přece jasné. Šokoládový dort.
12: Přemluvil jsi mě?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil. Už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké
2: významné
1: hvězdy.
2: Herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom
2: to
1: řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Saturanský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No
2: to
1: za rok tam
2: čísla.
1: Máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavili jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plečková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: Jsem velice rád,
1: když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plečková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 01 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka Ščerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím. No,
2: ale to by si třeba spálil.
3: Za ty vlasy nikdo nemůže, že nikdo nemá.
2: No, o tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, no, Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: se hezky.
2: Naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová, ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B? Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám rádi nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál, za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se
4: děkujem.
2: I vy nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám do... No.
2: Do Humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Dubouřce, která se blíží růst Vysiáka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko.
4: Ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení. Ano,
4: taky,
2: teď se,
4: mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková. A budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice! To by byla moc plná.
12: Své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
14: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
15: Co to je do prdelky?
12: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápa tu kotala pytel.
15: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
12: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo, ano.
15: To nebude potřeba.
12: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme se večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
15: Stačí nebejt úplně pitomej.
12: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
15: Já se musím omluvit, měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si to totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi trošku vrátil koktán.
12: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
15: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo. Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne, to ne. A o tam to je.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor Mezera A, Humor Mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť o krátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlití. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FLVka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorinárou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V centru Ivančic vznikne nový kruhový objezd. Záchranáři ošetřují pacienty s neurologickými potížemi, slabostmi nebo kolapsy zhorka. Evakuovaní po požáru v pečovatelském domě ve Velkých Opatovicích se už vrátili zpět do budovy. A dnes bude jasno až polojasno a teploty až 40 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Další křižovatku v centru Ivančic přestaví silničáři na kruhový objezd. S rekonstrukcí křížení ulic Oslavanská a na Brněnce začnou dělníci v září. Až do prosince bude přes staveniště možný průjezd jen pro autobusy. Podle zprávy a údržby silnic Jihomoravského kraje stávající křižovatka kapacitně nevyhovuje, obzvláště při ranní a odpolední špičce. Její úprava má zvýšit i bezpečnost, dodává mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová.
2: Díky vybudování okružní křižovatky dojde ke zrušení tohoto kolizního místa a zvýší se plynulost a bezpečnost dopravy v této lokalitě.
0: Jihomoravští záchranáři ve Vedrech posilují výjezdové posádky i dispečink. Koncem minulého týdne evidovali 370 událostí za den a zhruba třetina z toho se týkala potíží způsobených horkem. Nejčastěji jde o kolapsy třeba na zastávkách, slabosti nebo dehydrataci, popisuje operátor dispečingu záchranářů Lukáš Rivilák.
3: Příznaky nejčastěji bývají vyčerpání, malátnost, takový kolaps nebo prekolapsový stav, kdy ten člověk se mu výrazně přitíží, motá hlava, musí usednout nebo někde ulehnout a nedovoluje mu to dál pokračovat. Jsou to stavy, které vedou k úplnému vyčerpání těch lidí prakticky.
0: Na Jižní Moravě platí výstraha před extrémní tepelnou zátěží pro organismus až do odvolání. 25 evakuovaných klientů domů s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku se večer vrátilo zpět do budovy. Hasiči je včera vyvedli kvůli požáru a zakouření prostor. Zařízení škodu odhaduje na 2,5 milionu korun. Odborné posouzení je čeká dnes. Evakuovaní klienti byli ze dvou domácností, upřesňuje ředitelka Marie Vetrová.
4: Jedna domácnost byla naprosto v pořádku i po přeměření hasiči, takže tam se klienti vrátili vyloženě na svoje pokoje a na svou domácnost. 12 klientů z té druhé domácnosti, protože je tam ten kouř jako kdyby hodně cítit, tak jsme je umístili na jiných pokojích, ale všichni zůstali u nás v objektu.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, hlavně na západě a severu kraje. Nejvyšší teploty dnes 37 až 40 stupňů. Mírný vítr převážně jižních směrů, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, přes den velmi dobré a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na přeložení autobusových zastávek Petrov. Od zítřka 6. srpna až do 16. srpna včetně bude zastávka ve směru na Veselí nad Moravou přesunuta na hlavní silnici 1/55 k příchodovému chodníku železniční zastávce. Ve směru na Hodonín pak na silnici směr Sudoměřice do parkoviště přibližně 60 metrů za železničním přejezdem směr Sudoměřice. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu IDS. JMK.cz. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo, je 5 minut po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že vstáváte s námi ve středu 5. srpna roku 2026. Je to 217. den letošního roku, dokonce zbývá 148 dnů a slunce se také už více než 6 týdnů vzdaluje od letního slunovratu. Dny už se viditelně zkracují, ale srpnová rána stále patří k těm nejsvětlejším částem roku. Dnes svůj svátek slaví Kristián. České kalendáře uvádějí toto jméno v kalendářích zhruba od roku 92. Předtím na tomto

0: Po 8. hodině my dnes začneme společně s Vaby Daňkem, který nás vezme na cestu a pohodu do našeho vysílání po ránu přinese také kabát. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám s námi hezky vstává, snídá i poslouchá. Hezkou středu vám všem.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5:13, naladili jste si nás 5. srpna roku 2026. Dnešek sebou přináší spoustu zajímavých okamžiků a výročí. Připomíná třeba slavnou spisovatelku, národní buditelku a také legendární kuchařku Magdalénu Dobromilu Rettigovou. Na svět přišla v roce 1845, byla vychována německy a česky se naučila až v 18 letech. I přesto se stala první česky píšící autorkou. Kromě známé kuchařky uveřejňovala v různých vlasteneckých časopisech také povídky a básně. A na svou dobu měla zajímavý koníček. Vášnivě se totiž zabývala mineralogií. S 5. srpnem je také spojené jméno Ludvíka Kolka, architekta, sochaře, malíře, kterým je mnohý označován jako novodobý moravský Santýny. Narodil se v roce 1933 v újezdu Obrna a profesně byl ovlivněn švýcarským architektem Corbusierem. Jednou z nejznámějších realizací se stal kostel svatého Josefa v Senetářově na Planensku. Vznikal totiž v době normalizace. Komunistickým úřadům zůstala stavba nejprve úplně utajena a později jeho užívání komunisté povolili pod podmínkou, že nebude vysvěcen. 85 let by se dnes dožil český básník a publicista Petr Urbánek. Poezii se začal věnovat v 70. letech, tedy v době, kdy z pozice redaktora odešel pracovat jako řidič dodávky a posléze jako dělník. Po sametové revoluci se zapojil do činnosti syndikátu novinářů a v posledních letech svého života působil jako tiskový mluvčí brněnské ZOO. 85 let by se dnes dožil také herec a mim Boris Hübner. Jedna z nejslavnějších osobností naší pantomimy. Pocházel z Vyškova, oplýval smyslem pro humor, díky kterému statečně bojoval i s těžkou nemocí. Jeho dcerou je také známá herečka Vanda Hübnerová. A 75 let je dnes řezbáři Jaroslavu Vránovi. Narodil se v Novém Hrozenkově na Valašsku, řemeslu se začal věnovat po smrti svého otce, lidového řezbáře Emila Vrány. Unikátní technikou a stylem vyrábí betlémy. Je 5:15 přesně, teď si dáme krásnou letní věc. I Got You Baby v podání UB40. Počasí za chvíli. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu vysoko na mnohých místech byly až nepříjemně vysoko. Třeba v Tuřanech v tuto chvíli je 26 stupňů Celsia a to rozpětí těch teplot je poměrně široké. Na některých místech třeba v Kobylí, v Pohořelicích je v tuto chvíli 19 stupňů, takže mezi 19 a 26 se pohybuje to rozpětí ranních teplot. Počasí to dnes předpokládá jasno až polojasno odpoledne a večer při zvětšené oblačnosti lokální přehánky a bouřky. A nejvyšší teploty připravte se dnes opět na další z extrémně horkých dnů. 37 až 40 stupňů Celsia. Meteorologové varují před extrémní zátěží teplem. Vítr dnes mírný, převážně jižních směrů do 20 km za hodinu, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou přes den dobré, ovšem bio je na trojce. Buďte na sebe opravdu velmi, velmi opatrní. Podobné horko jako včera nás čeká i dnes, takže pokud to aspoň trošku půjde, tak raději ani nevycházejte. 5 hodin a 30 minut dnes vyjde slunce a ve 20 hodin a 30 minut zapadne. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak krásné ráno vám všem s písničkami, které nestárnou, ať vás hezky naladí. Tou další bude Miroš Birka, Balada o polných vtákoch, těšte se.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Byl mi Rožbírka, je 5 hodin a 23 minut, tady je Český rozhlas Brno. Je tu 34. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Dnes vás společně zavedeme za dalším osudem devíti křížů.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1540, devět křížů za mrtvé, o nichž nic moc nevíme. Dokument z roku 1801 říká, že je tomu 261 let. Jenomže neexistuje žádný věrohodný doklad o tom, co a kdy přesně se stalo v sousedství dnešní dálnice D1. Přesto název devět křížů zná snad každý motorista i díky stejnojmenné dálniční odpočívce. Podle pověstí v roce 1540 na místě zemřelo devět lidí při krvavém přepadení svatebního průvodu. Nevěsta má ležet uprostřed. A její zjevení prý způsobují, že je tu více nehod než jinde. Vše podle jedné z verzí pověsti začalo nenápadně a s ohledem na následný masakr vlastně láskyplně. Mladý kupec Veleslav podcenil své síly při zimní cestě a v hlubokých lesích se mu dostala pomoc od místního sedláka a jeho dcery Johanky. A mezi mladými přeskočila jiskra. Protože však otec dívky nebyl přívržencem sňatku, chtěl Veleslav zvýšit své postavení vyniknutím v tehdejší vojně s Turky. Své vyvolené nechal měšec dukátů a slíbil, že se do 3 let vrátí. Jenže nepřijel včas. 3 roky a týden po jeho odjezdu se konala svatba Johanky a místního mládence. A jak lze čekat, v její předvečer dorazil Veleslav. V hospodě narazil na dalšího muže, který prý také po dívce kdysi toužil, a v jejich hlavách, ovlivněných alkoholem, vznikl plán pomsty. Společně přepadli průvod, zabili novomanžele, rodiče nevěsty, družičky i kočího. Pak Veleslav zastřelil spolupachatele útoku a nakonec obrátil zbraň proti sobě. Takto alespoň pojala příběh Kramářská balada. Další verze pověsti zmiňují maďarského kupce, jiné koňského handlíře. Rajhradští benediktýni, kteří roky vlastnili a opět vlastní zámeček v nedalekém lesním Hlubokém, nechali prý na místě vztyčit kříže. Dodnes se dočkali několika výměn, ale také několikerého prohledávání, co pod nimi vlastně je. Nebo co by mohlo být někde poblíž, protože v historii se i vedení cest měnilo. Ovšem také se tu propojovaly různé ústně podávané příběhy, které se mohly odehrát na míle daleko. Žádný totiž nedává třeba vysvětlení, proč by ostatky mrtvých nebyly uloženy na hřbitovní posvěcené půdě, ale na místě vraždy. A písemných pramenů z té doby je minimum. Místní vzpomínají, že se před více než půl stoletím pod kříži lidské kosti opravdu našly. Není však důkaz o prozkoumání jejich původu ani stáří, jestli třeba někdo jenom k stojícím křížům nepohřbil válečnou oběť. A není ani jasné, kam přesně je tehdy uložili. Nepomohlo ani zapojení moderní techniky, kterou zajistila Česká televize při natáčení dokumentu o místě v roce 2012. Nic neobjevil ani malý bagr. Devět křížů si tak své tajemství nechává a pravděpodobně i ponechá. Devět křížů přece nikdo nevstyčil na odlehlém místě jen tak.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: A pokračovat budeme opět zítra v tomto čase. Zprávy ty pro vás dnes připravuje Jakub Večeře a budou tu za 3 minuty. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: 6.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Vyškov plánuje stavbu nové sportovní haly v sousedství atletického stadionu. Herní plochu o velikosti 46x26 metrů bude možné pomocí mobilních clon rozdělit na tři menší plochy. Součástí stavby za zhruba 200 milionů korun bude i 12 šaten pro sportovce, trenéry a rozhodčí, ošetřovna a divácká tribuna pro 330 sedících diváků. Podle mluvčího Vyškova Michala Kočího přípravná fáze projektu potrvá ještě minimálně rok. Obyvatelé Modřic u Brna se můžou online přihlašovat do systému rezidentního parkování. Radnice v srpnu spustila webové stránky parkování-modřice.cz. Lidé tam svou totožnost ověří pomocí identity občana. Modré zóny začnou ve městě platit 1. září. Roční poplatek za parkování pro obyvatele je 200 korun na jedno auto. Firmy platí za první vůz 3000 korun. Podle nezávislého starosty Libora Procházky pořád zůstanou parkovací místa, která v tomto systému nebudou zahrnuta. Ve Velkých Opatovicích na Blanensku večer hořelo v pečovatelském domě. Objekt muselo opustit 25 lidí, 11 z nich skončilo v péči zdravotnických záchranářů. Škoda je předběžně 2,5 milionu korun. Na webu jihomoravských hasičů to uvedl jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Hasiči o požáru dostali informaci krátce před 6:30 večer. Pod kontrolu ho dostali během 20 minut. Voda v přírodních nádržích se v současných vedrech může rychleji kazit, upozorňují na to krajští hygienici. Aktuálně na Vysočině platí zákazy koupání v rybníce Kachlička a na vodní nádrži Trnávka. Obezřetní mají být lidé ale i v místech, která součástí monitoringu vodních ploch nejsou, upozornila mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová. A počasí. Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, hlavně na západě a severu kraje. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 37 až 40 stupňů a biozátěž bude kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na nehodu na silnici 416-14 u Rajhradic na Brněnsku. Osobní auto tam srazilo srnu. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Věra Špinarová zpívala o kosmické lásce. Vy si možná vzpomenete na originál této písničky Heart of Glass od kapely Blondie. V 5 hodin a 39 minut jste slyšeli její českou verzi, která vznikla v roce 1979 a o text se tehdy postaral Josef Michal Presbenda. No a na vlnách Českého rozhlasu Brno teď budeme nalévat burčák. Ten první letošní budou vinaři nabízet už o tomto víkendu. Jeho cesta k lidem do skleníček ale začíná sklizní v jihomoravských vinicích. Vinobraní nejranějších odrůd hroznu zahájili třeba sběrači ve vinohradu u Dolních Dunajovic na Břeclavsku.
1: Dneškem pro nás začalo vinobraní. Vlastně od brzkého rána, tak jsme tady ve vinohradě, sbíráme hrozny na burčák.
2: Ukazuje agronom Martin Novosad, jak s dalšími střihači sbírají hrozny. Berou všechny.
1: Protože mají už správnou zralost a taky jsou ty hrozny 100% zdravé, takže nemáme důvod jakoby ty hrozny nějak probírat nebo třídit. Prostě sbíráme všechno, stříháme to do kýble.
2: Odrůda augustovský je raná a hodí se na burčák. Letošní sklizeň hroznů začala kvůli horkům asi o týden dřív oproti dlouhodobému průměru, doplňuje ředitel vinařství Šotovaltice David Šťastný.
3: Ta druhá stránka je to prostě příroda, je to přírodní proces a ty sucha nám způsobily to, že nejen máme škody na mladých výsadbách, které nám některé uschly, ale hrozny budou mít méně šťávy, to znamená nižší výlisnost bude. Jo, to znamená, bude méně hroznů nebo méně toho vyrobeného vína v letošním roce na Moravě, i když možná ještě hodnotím předčasně.
2: Sezbírané hrozny převezl traktor do lisu.
3: Takže hrozny teďka potřebujeme co nejrychleji vylisovat a zachladit. Říká se tomu vlastně řízené chlazené kvašení, to znamená my ten mošt co nejrychleji musíme schladit, protože i ty extrémní horka, které teďka jsou, vlastně způsobily to, že nejen, že nám hrozny dozrály, ale i při sběru je lepší, když ten hrozen je chladnější, není ještě takzvaně uvařený, takže vlastně co nejrychleji potřebujeme dostat do lisu, zachladit a čekat na to ty 3-4-5 dní, jo, aby to mohlo fermentovat. No a poté vlastně máme ten hotový burčák.
2: První burčák si budou moct lidé koupit v pátek. Cena bude stejná jako loni. Z Dolních Dunajovic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6:45 minuta k tomu, tady je středeční Český rozhlas Brno. Chystáte-li se ven, tak teploty venku jsou dnes poměrně vysoko, pokud jste přes noc větrali, tak na mnohých místech si se asi moc nepospali, poněvadž třeba v centru Brna a v Tuřanech je 26 stupňů Celsia, což není na spaní úplně ideální. Znojmo Kuchařovice 25, příjemných 19 v Pohořelicích a v Kobylí, nicméně i přesto jsou současné noci velmi teplé. Předpověď slibuje jasno až polojasno, odpoledne a večer při zvětšené oblačnosti lokální přehánky a bouřky a nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů Celsia. Mírný vítr převážně jižních směrů do 20 km v hodině, v bouřkách přechodně zesílí, předpokládáme extrémní zátěž teplem, buďte na sebe opravdu velmi opatrní, čeká nás další velmi teplý den. Rozptylové podmínky přes den velmi dobré, bio je dnes na trojce, zátěž nejvyšší, nepodceňujte zejména pitný režim, přímému slunci se raději úplně vyhněte. Slunce vyšlo v 5:30 a zapadne přesně ve 20:30. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 50 minut. Tohle byly Spirituál Quintet společně s Karlem Zichem a Zelený pláně. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo zamíří do zvířecí říše. A Martin Písařík vám už teď přiblíží řadu zajímavostí o pásovcích.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Kobylí na Hustopečsku bude 18 nových obecních bytů. Vysočina chce do konce roku znát nové vlakové dopravce. Sousoší nejsvětější trojce v Brně Líšni se vrátí na původní místo. A dnes bude jasno až polojasno a teploty až 40 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Kobylí na Hustopečsku bude nový bytový dům, nechá ho postavit obec. Teď hledá firmu, která musí kromě samotné výstavby dokončit projektovou dokumentaci. V domě bude 18 bytů.
3: Nejmenší byty budou mít dispozici 1+KK, ty největší budou o velikosti 3+KK. Investice počítá taky s vybudováním parkovacích míst a příjezdové cesty. Pokud všechno půjde podle plánů, stavební práce začnou v první polovině příštího roku a skončí do 2 let. Náklady odhaduje obecní úřad na 50 milionů korun. Z Kobylí Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Do konce roku chce mít kraj vybrané dopravce, kteří budou na Vysočině zajišťovat vlakovou dopravu poté, co skončí současná smlouva s Českými dráhami. Zakázka je rozdělená na motorovou a elektrickou trakci. Podrobnosti popisuje náměstek hejtmana Vladimír Novotný ze SocDem.
4: Motorové vlaky by měly začít jezdit v roce 2029 a ty nové elektrické v roce 2031. Vlastně i na těch datech, na těch letech je vidět, že ten proces je opravdu dlouhý a není jednoduchý.
2: Do prostoru za kostel svatého Jiljí v Brně Líšni chce vedení městské části vrátit sochu nejsvětější trojce. Původní pískovcovou sochu od Antona Schweigla není možné restaurovat. Repliku podle podoby z roku 1730 budou sochaři tvořit podle fotografií. Předpokládaná cena je necelých 7 milionů korun. Radnice právě vybírá zhotovitele. Podoba sochy se během staletí měnila, jak popisuje archeolog Ludvík Belkrédy.
5: Například jsme zjistili, že podoba těch svatých právě nahoře byla původně úplně jiná, že v ruce drželi jiné věci. Takže jsme vzali fotografie nejstarší, jaké máme. Dovedete si představit, co to je skládat sochu podle fotografií z 19. století.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, hlavně na západě a severu kraje. Nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů. Mírný vítr převážně jižních směrů, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na přeložení autobusových zastávek Petrov. Od zítřka 6. srpna až do 16. srpna včetně bude zastávka ve směru na Veselí nad Moravou přesunuta na hlavní silnici 1/55 k příchodovému chodníku k železniční zastávce. Ve směru na Hodonín pak na silnici směr Sudoměřice do parkoviště přibližně 60 metrů za železničním přejezdem směr Sudoměřice. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je středa 5. srpna roku 2026. Dnešek, možná nevíte, je Mezinárodním dnem semaforu. Připomíná totiž 5. srpen roku 1914, kdy byl v Clevelandu uveden do provozu jeden z prvních elektrických dopravních semaforů. Jinak dnešek je také kuriozita národním dnem spodního prádla. Navíc je dnešek také dnem zelených paprik, takže patříte-li mezi milovníky této zeleniny, tak si určitě pochutnejte. Pavel Kašpar u mikrofonu vám k snídani nabídne paní v černém, tu bude podávat kapela Flamengo a přidáme také Mariku Gombitovou v písničce Slněčný kalendář. Přejeme vám hezký poslech a ať se vám dnes všechno povede. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Zpívala vám Marika Gombitová na vlnách Českého rozhlasu Brno písničku Slněčný kalendář, která je zajímavá tím, že vznikla vlastně jako první po těžké nehodě Mariky Gombitové, které došlo 1. prosince v roce 1980 na 43. kilometru D2, kousek za Podivínem. Silnice byla tehdy zasněžená, řídila její kamarádka.

0: z Německa a díky tomu, že auto dostalo smyk, tak obě dámy havarovaly. Bohužel Marika Gombitová to odnesla tím, že ten pozbytek svého života už bude jezdit na vozíku. No a písnička Slněčný kalendár je právě první, která vznikla po této nehodě v roce 1981. Vy jste ji poslouchali na vlnách Českého rozhlasu Brno. Česky můžete slyšet i desítky miliard kilometrů daleko od Země. Dvojice kosmických sond Voyager totiž nese nahrávky pozemských pozdravů a ten český namluvil skoro před 50 lety vědec Václav Otakar Kostroun, žijící ve Spojených státech. A letos se tam za ním vypravila expedice z brněnské hvězdárny.
1: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
2: Řekl vesmíru v roce 1977 Václav Kostroun. Letos mu bude 88 let. Většinu života strávil ve Spojených státech, ale na českou zemi stále myslí, jak uvedl v nahrávce vydané hvězdárnou a planetáriem v Brně.
3: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
2: Sonda Voyager 1 letos na podzim překoná vzdálenost jednoho světelného dne od Země. To je, velmi zaokrouhleno, skoro 26 miliard kilometrů. Vědci chtěli poslat do hlubin vesmíru vzkaz pro případné mimozemské nálezce nebo aspoň jako památku na lidstvo.
3: Já jsem byl ve své laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager, tak jsem měl pár minut přemýšlet.
2: Pana Kostrouna pochopitelně zajímalo, proč si vybrali právě jeho. Proč neoslovili třeba Organizaci spojených národů?
3: Jo, oni tam šli, ale každý ten chtěl mluvit 20 minut. A ta malá zlatá deska, ta neměla tu kapacitu.
2: Hlasy jsou kvůli trvanlivosti nahrané na malé pozlacené gramofonové desce. To, že vědci o prázdninách a odpoledne sehnali na Cornellově univerzitě pana Kostrouna, bylo velké štěstí, zdůrazňuje spolupracovník brněnské hvězdárny Tomáš Přibyl.
4: Skončil školní rok, spousta pracovníků v té době už byla pryč. Pan Kostroun si naštěstí nevzal dovolenou, byl naštěstí natolik ochotný, že se zvedl, ušel těch několik set metrů k administrativní budově, vymyslel tu krásnou větu.
2: Nahrávka sice vznikala velmi improvizovaně a narychlo, ale pan Kostroun by do dneška na svých slovech nic neměnil.
3: Bych řekl to stejný, jako co můžeme říct, jako přátelé, vítáme vás.
2: Ke zlaté desce vědci přibalili i gramofonovou jehlu a jednoduchý návod, jak ji přehrát. A také kosmickou adresu planety Země. Nikdo neví, jestli ji někdy někdo objeví.
3: Stephen Hawking myslel, že to je možná nebezpečný.
2: I kdyby mimozemšťané naši planetu podle údajů na sondě vypátrali, za našeho života se to nestane. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Aktuální předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno v 6 hodin a 18 minut je pro vás připravena. Sledujeme, jak se vyvíjí teploty na jihu Moravy. Jsou poměrně vysoko už teď po ránu. Mezi 19 a 26 stupni takové je rozpětí teplot. 19 třeba v Kobylí, v Pohořelicích nebo v Troubsku a 26 stupňů Celsia v centru Brna, ale také v Brně Tuřanech. Předpověď počasí pro dnešek slibuje jasno až polojasno, odpoledne a večer při zvětšené oblačnosti, lokální přehánky a bouřky. Čeká nás opět extrémně horký den, buďte na sebe velmi opatrní. Nejvyšší teploty dnes opět stejně jako včera 37 až 40 stupňů Celsia. Mírný vítr převážně jižních směrů do 20 km za hodinu, v bouřkách přechodně zesílí, no a navíc dejte pozor, meteorologové varují před extrémní zátěží teplem. Raději se přímému slunci úplně vyhněte a dbejte na pitný režim. Rozptylové podmínky přes den velmi dobré, bio je dnes na trojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 30 minut, zapadne ve 20 hodin a 30 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Páteční letní dopolední vysílání 7. srpna po 10. hodině bude speciální. Český rozhlas Brno totiž zavítá do Zoo Hodonín. V přímém přenosu se dozvíte o novém pavilonu sladkovodních ryb a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech, která v Hodoníně chovají. Hosty budou ředitel Jiří Ingr, akvarijní zooložka Lenka Pacíková, chovatelka opic Petra Bílková, chovatel šelem Jiří Hlásenský a po 11. hodině otevřeme speciální chovatelskou poradnu o kočkách s veterinářkou Janou Neugebauerovou. Živě z Hodonínské zoo se těší a pořadem provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Marcela Holanová vám zpívala na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 6 hodin a 23 minut. Terénní soutěž nákladních vozidel Truck Trial se o 2. srpnovém víkendu zastaví v Kunštátu u Boskovic. Spousta lidí tomu říká závod, já bych to nazval soutěží, protože závod je o rychlosti a tady rychlost není tak důležitá. Jde o přesnost, přibližuje Jan Kovář. Na trati závodníci narazí na různé pasti, které jim nachystáme, třeba v podobě vody, písku nebo převýšení. Co musí zvládnout jezdci v kabině vozu a jak se jízdy hodnotí, poslechněte si rozhovor s Janem Kovářem, najdete ji na našem webu brno.rozhlas.cz. Rozhovor s ním vedl Zdeněk Truhlář. Zprávy pro vás připravuje Jakub Večeřa a ty další tu budou za 6 minut. Přejeme dobré ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Další křižovatku v centru Ivančic přestaví silničáři na kruhový objezd. S rekonstrukcí křížení ulic Oslavanská a na Brněnce začnou dělníci v září. Až do prosince bude přes staveniště možný průjezd jen pro autobusy. Podle zprávy a údržby silnic Jihomoravského kraje stávající křižovatka kapacitně nevyhovuje, obzvláště při ranní a odpolední špičce. Její úprava má zvýšit i bezpečnost, uvedla mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová. Jihomoravští záchranáři ve Vedrech posilují výjezdové posádky i dispečing. Koncem minulého týdne evidovali 370 událostí za den a zhruba třetina z toho se týkala potíží způsobených horkem. Nejčastěji jde o kolapsy třeba na zastávkách, slabosti nebo dehydrataci. Informoval o tom operátor dispečingu záchranářů Lukáš Rivilák. Na Jižní Moravě platí výstraha před extrémní tepelnou zátěží pro organismus až do odvolání. 25 evakuovaných klientů domů s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku se večer vrátilo zpět do budovy. Hasiči je včera vyvedli kvůli požáru a zakouření prostor. Zařízení škodu odhaduje na 2,5 milionu korun. Odborné posouzení je čeká dnes. Evakuovaní klienti byli ze dvou domácností, upřesnila ředitelka Marie Vetrová. Napajedla na Zlínsku zprovoznila novou městskou mobilní aplikaci. Obyvatelé města v ní najdou aktuality, úřední desku, kontakty i přehled kulturních akcí. Návštěvníkům města aplikace nabízí průvodce s mapou důležitých a zajímavých míst. Podle mluvčí radnice Petry Števkové si lidé přímo v telefonu mohou přečíst i napajedelské noviny nebo si poslechnout jejich audioverzi. A počasí. Na Jihomoravě dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, hlavně v západní a severní části kraje. Bouřky mohou být i silné. Nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Od 7. do 10. srpna pojede spoj 2 autobusové linky 165 z Velkých Němčic na místo ze zastávky Velké Němčice obecní úřad, ze zastávky Velké Němčice Brněnská. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut. Převtělit se a uniknout pod masku. Toho bavilo už od dětství. V 60. letech pak do tajů pantomimy pronikl naplno. Vyškovský rodák Boris Hübner se stal bezesporu nejslavnějším českým mimem. Pantomimu učil i své studenty a právě dnes by se dožil 85 let.
1: To je kočovný život, dobrodružství, čáry, kouzla, magie.
2: Holohlavý muž, který na slavnostním obědě u své vyvolené předvádí kouzelnické kousky a nakonec ji vyděsí umělým hadem. Tak si Borise Hübnera připomínáme každoročně ve filmu Pelíšky.
3: Jak dlouho se tím zabýváte?
1: Už ona ještě, promiňte, prakticky od dětství.
2: Boris Hübner herectví nikdy nevystudoval. Převtělovat se a utíkat pod masku zkoušel už v dětství, které prožil ve Vyškově.
1: My jsme bydleli v besedním domě, tatínek důle měl restauraci a v prvním patře byl ochotnický spolek Haná. A já jsem tam od malinka prostě hrával takový ty děti nezbytný, jo, v těch komparzech a tady. No a jak jsem stárl, tak jsem začal hrát i nějaký menší role a tohle.
2: Jeho první pocity z jeviště byly smíšené. Pociťoval hrůzu i slast. Pantomimu se naučil od Ladislava Fialky a od 60. let spolupracoval se Ctiborem Turbou. Společně založili například pantomimu Alfreda Jerryho nebo soubor Gek. Od 80. let se pak začal objevovat v televizi, třeba společně s Bolkem Polívkou v jeho manéži.
1: Mimové mají tu výhodu, že jelikož česky mluví jenom 10 milionů Evropanů, mimovsky hovoří celý svět a to jsem s úžasem vlastně začal zjišťovat, když jsem se začal pohybovat Evropou.
2: A jak říkával, mimové patří mezi nejmluvnější lidi, jelikož musí kompenzovat své mlčení na scéně.
4: Nám celou kům se tady líbí.
2: Své bohaté zkušenosti z prken pohybového divadla zúročil i jako autor ve filmu Klauni. Boris Hübner byl zároveň prvním profesorem pantomimy. Katedru nonverbálního divadla na hudební fakultě AMU vedl 13 let. Uplatnil se také v činohře. Ve Stavovském divadle v Gogolově Revizorovi hrál přiléhavě němou postavu doktora Hübnera. Zemřel v roce 2016. Bylo mu 74 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Ať už výskáte jakoukoliv dámu, nebo jste úplně sami, nevadí. 6:45 je s vámi Český rozhlas Brno, takže sami určitě nejste. Máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 18 a 26 stupni Celsia. Takové rozpětí poměrně široké bylo stejné i včera touhle dobou. 18 stupňů je v tuto chvíli v Pohořelicích a 26 v centru Brna. A také v Tuřanech. Předpověď pro dnešek, tak ta dnes slibuje další z extrémně horkých dnů. Jasno až polojasno, odpoledne a večer při zvětšené oblačnosti lokálně přehánky a bouřky, nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů Celsia. Buďte velmi opatrní. Mírný vítr převážně jižních směrů do 20 km za hodinu může samozřejmě v bouřkách zesilovat. Předpokládáme extrémní zátěž teplem. Přímému slunci se raději úplně vyhněte, dbejte na pitný režim. Rozptylové podmínky budou přes den velmi dobré, bio je dnes na trojce a slunce vyšlo v 5 hodin a 30 minut a zapadne ve 20 hodin a 30 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně, tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Hostem poradny pro zdraví ve středu 5. srpna bude ortoped Vladimír Procházka a povídat si budeme o léčbě deformit nohou, tedy v bočených či stuhlých palcích, kladívkových prstech a dalších potížích, které lze vyřešit díky miniinvazivním chirurgickým operacím. Náš host se bude věnovat i posluchačským dotazům. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
5: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 52 minut. Program Adaptera nadace partnerství odstartoval projekt, jehož cílem je zvýšit povědomí o vlnách veder, jejich dopadech na nejohroženější skupiny obyvatel. Na svém webu také radí, jak se chránit před extrémními teplotami a co tedy udělat, abyste horko zvládli. Když už musíte v parnu vyrazit ven, nezapomeňte si sebou vzít láhev s vodou, nabitý mobil s kontakty na záchranáře a také dejte přednost světlému oblečení z prodyšných látek, len, mušelín, bavlna a tak dále. Určitě se vám bude hodit klobouk, kšiltovka nebo šátek. A je třeba mít také promyšlený plán B. Znamená to mít naplánované, kam se třeba schovat, když by se vám neudělalo dobře. A ještě tipy, co s takovým úkrytem. Nejbližší může být třeba kostel, těch je v těchto dnech celkem příjemně. Podobně mohou posloužit i knihovny, obchodní domy nebo některé úřady. A samozřejmě také dobré využít parky se vzrostlými stromy a vodními prvky. I stromy mají svůj vlastní takový klimatizační efekt, bude vám tam určitě příjemněji. I krátká pauza v chladnějším prostoru pak může organismus osvěžit a pomoci mu, aby se trochu vzpamatoval. Buďte opatrní, pokud už musíte v těchto extrémně horkých dnech ven. 6 hodin a 53 minut je aktuální čas, no a na letní notu budeme pokračovat i s muzikou. Dobré ráno.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Stavba stoupacího pruhu v Závisti na Blanensku příští rok omezí provoz na hlavním tahu z Brna do Svitav. Soud dnes znovu projedná rehabilitaci Milana Knížáka. Případ z dob komunismu pokračuje i po jeho smrti. Do zoo v Brně dorazila tuna ledu, posloužila k ochlazení vybraných druhů zvířat. A dnes bude jasno až polojasno a teploty až 40 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Stavba stoupacího pruhu na silnici číslo 43 v Závisti na Blanensku začne až příští rok. Oznámilo to ředitelství silnic a dálnic, které se na tom dohodlo s polskou firmou Budimex. Ta zakázku vyhrála loni na podzim. Konkurenti proti tomu protestovali, nakonec neúspěšně. Zahájení prací na trase se kvůli sporům zdrželo. Výstavba třetího pruhu potrvá jednu stavební sezónu a přinese omezení, říká zástupce firmy Lubomír Pilný.
3: Zadávací dokument nám říkala, že by mělo dojít k tomu, že kamionová doprava, tudíž vozidla na 3,5 tuny zůstanou na současné komunikaci a osobní vozidla budou vedeny po objízdných trasách, to znamená směrem na Blansko anebo směrem na Žerovník.
2: Stejná firma současně s tím postaví i přeložku navazujícího úseku silnice mezi Závistí a Černou Horou. Stavba začne v půlce září. Provoz omezí minimálně. Rehabilitaci výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka bude dnes znovu řešit obvodní soud pro Prahu 10, informoval o tom server iRozhlas. Případ se týká Knížákovy vazby z roku 1974, kdy byl podezřelý z poškozování zájmu Československa v cizině. Návrh na rehabilitaci se k soudu vrací poté, co Knížák uspěl s ústavní stížností. Podle ústavního soudu postupovali soudci nižších instancí příliš formalisticky. Knížák na konci srpna zemřel. U soudu ho zastoupí advokát. Zatím nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve správě Národního památkového ústavu v Olomouckém kraji je hrad Bouzov na Olomoucku. Zamířilo na něj víc než 55,5 tisíce lidí. Podle památkářů ale celkové počty návštěvníků v meziročním srovnání klesly o téměř 5 tisíc.
4: V meziročním srovnání byl taky letošní červenec na Bouzově návštěvnicky o tisícovku lidí slabší. V prvních 7 měsících roku se za hradem Bouzov umístil zámek Velké Losiny a hrad Šternberg. Na obou památkách se návštěvnost meziročně mírně zvýšila. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Zoologická zahrada v Brně zpříjemnila některým zvířatům horký letní den tunou ledu. 110 kilogramových pytlů získala jako sponzorský dar. Která zvířata se mohla díky ledu osvěžit, říká mluvčí zoo Jan Bedřich.
5: Největší radost udělala ledním medvědům, ale těch zvířat bylo mnohem více, kteří ten led dostali, konkrétně lišky polární, pandy červené, pak třeba i bizoni. Nutno říct, že ne všechna zvířata to osvěžení nějakým způsobem potřebují nebo vyžadují, typicky se jedná o ta tropičtější zvířata.
2: Led není pro zvířata jen osvěžením, ale představuje také nový element, který v nich probudí zvídavost a akčnost.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, hlavně v západní a severní části kraje. Bouřky mohou být i silné. Nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů. Mírný vítr jižních směrů může v přehánkách a bouřkách výrazně zesílit a večer se bude měnit na severní směry. Biozátěž pro dnešek vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na údržbový vůz, který se pohybuje na D1 mezi 239. a 234. kilometrem ve směru na Brno. Levý jízdní pruh je kvůli údržbě stromů a keřů uzavřený. Šťastné cesty vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné ráno vám všem, milí posluchači, 5 minut po 7 hodině.
0: Je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili ve středu 5. srpna. Soutěž, jak se u nás mluví, pro vás je dnes připravena opět tradičně po dvou úvodních písničkách, o které se postarají Jaromír Nohavica, jdou po mně, jdou a na řadu přijde také interpret se velmi zajímavým jménem Engelbert Humperdinck, znáte A Man Without Love. No a pak už soutěž, jak se u nás mluví, dnešní slovo z Dambořic a pro výherce dnes máme působivou publikaci Ještě jednou výlety, kterou sepsal Petr Vejrosta, aneb 141 plus jeden výlet pro Český rozhlas Brno. 726465200, to je linka sem k nám do studia, kam můžete už za chvíli volat buď své tipy, a nebo samozřejmě třeba budete vědět dnešní soutěžní slovo, jaký význam se skrývá. Těšíme se. Přejeme vám pohodové ráno, ať už ho trávíte doma, v kuchyni, v koupelně, k ukrmení psa nebo kočky, nebo u prvního pohledu do zrcadla. Hlavně ať je dnešek co nejpříjemnější. Pavel Kašpár přeje dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut. Je tu soutěž, jak se u nás mluví. Tak připravte si telefon a už teď můžete volat 726 465 200, pokud si s námi chcete zahrát. Dnešní soutěžní slovo pochází z Dambořic, tedy slovácké vinařské obce. O níž první písemná zmínka pochází z roku 1131. A to se tedy za léta určitě vytvořilo hodně místních názvů a označení. Jedním ze zajímavých slov z Dambořic je také říčica. Tušíte, co by to mohlo být? Zavolejte 726 465 200, linka sem k nám do studia. Jsem zvědav, co budete tipovat, těšíme se na vaše tipy. 726 465 200, linka sem k nám do studia. Zavolejte, zkuste to. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady Eva z Bílovic nad Svitavou.
0: Evo, krásné ráno vám přeju do Bílovic,
1: vítejte. Děkuji vám také.
0: Děkujeme. Co byste řekla, že je říčica v Dambořicích? Je to slovo odsud? Tušíte, co by tak mohlo znamenat?
1: Vůbec mi nic nenapadá. Poslechnu si nápovědy.
0: Taky nevím. Tak budeme hádat, Evo, spolu. Říčica může být buď za A žena s hádavou povahou, Ačko, Bčko velké řešeto, anebo Cčko vědro na vodu. Co to podle vás bude, říčica? Žena s hádavou
1: povahou. Chtěla bych to Cčko.
0: Cčko se vám líbí. Vědro na vodu se vám líbí. A škoda. Nebyla to vědro na vodu, není to ani žena s hádavou povahou, je to velké řešeto, představte si. Mně se zase líbila ta žena s hádavou povahou, taky bych dneska neuhodl. Nevadí, zkusíme
1: no,
0: příště. Evo, krásné ráno do Bílovic přeju, mějte se moc hezky. Děkujeme za zavolání, naslyšenou. 7 hodin a 15 minut, tak dneska to bylo rychlé. Správné řešení je tedy velké řešeto, říčica, slovo z Dambořic. Uvidíme, co pro vás budeme mít připraveno na zítra touhle dobou. Soutěž, jak se u nás mluví, samozřejmě bude pokračovat. No a teď už Palo Habera a po písničce Pala Habery se můžete těšit na počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu, mávám ze studia, přeju dobré ráno.

0: Halo, Habera na vlnách Českého rozhlasu Brno v 7 hodin a 18 minut. Je tu počasí?
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy stoupají, čeká nás totiž opět extrémně horký den. A je to znát už na teplotách. Představte si, je 7 hodin a 18 minut a už teď se teploty pohybují mezi 21 až 26 stupni Celsia. Není divu, poněvadž maxima přes den dnes meteorologové předpovídají mezi 37 a 40 stupni, tedy podobné rozpětí teplot jako včera. Bude jasno až polojasno odpoledne a večer při zvětšené oblačnosti, lokálně přehánky a bouřky. Vítr mírný, převážně jižních směrů do 20 km za hodinu, v bouřkách přechodně zesílí a dejte pozor, předpokládáme extrémní zátěž teplem. Rozptylové podmínky přes den velmi dobré, bio je na trojce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 30 minut, zapadne ve 20 hodin a 30 minut. Dobré ráno přejeme.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Ve čtvrtek 6. srpna přivítá naše dopolední vysílání Karla Škrabala. Povídat si s ním budu nejen o psaní glos pro Český rozhlas Brno, kde bere inspirace k poezii, kterou vydal už v 9 sbírkách, co ho inspirovalo k založení umělecké skupiny Vítrholc, která spojuje básně a hudbu, a co ho pojí s obcí Svatoslav. Zkušený novinář také prozradí, jak důležitý je pro něho čas strávený v přírodě. Na společný čas i váš poslech se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Věra Martinová s magickým hlasem Jana Kanezy v 7 hodin a 23 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Výstava objevy muzejních archeologů 10 let společné práce. Návštěvníky seznamuje s nejzajímavějšími archeologickými objevy a výzkumy pracovníků Moravského zemského muzea a jejich spolupracovníků za uplynulých 10 let. Umožňuje nahlédnout do různorodých způsobů získávání archeologických poznatků i do detailů práce, kdy jsou součástí je často i spolupráce s veřejností. Vypravit se tam můžete až do posledního dne letošního roku. A ještě hlubší minulost vás zavede na výstavě v zámku v Bučovicích s názvem Otisky času. Ke zhlédnutí jsou tam zajímavé exponáty z kamenilých živočichů a rostlin, převážně z geologické éry prvohor. Nálezy pocházejí ze známých i méně známých lokalit celého světa. Významná část výstavy je věnována odkazu Joachima Baranda, francouzského inženýra, který proslavil střední Čechy jako jednu z nejvýznamnějších celosvětových lokalit s výskyvem fosílí, zejména trilobitů. Vedle těchto exponátů výstava obsahuje také celou řadu minerálů, zejména achátů, rovněž z tuzemských i celosvětových lokalit. Výstava končí 30. září. Hravé středy aneb setkejme se v Podyjí, to je název cyklu vzdělávacích programů, které pro prázdninové období připravila správa Národního parku Podyjí. Tentokrát odborníci představí práci strážní služby, jejich každodenní činnosti v terénu a dozvíte se také, s jakými situacemi se strážci setkávají, jak pomáhají návštěvníkům i přírodě a proč je jejich práce důležitá. Řeč bude také o ochraně vzácných druhů, pravidlech pohybu v Národním parku, zajímavých zážitcích z terénu. Začátek je v 10 hodin před návštěvnickým centrem v Čížově. Za 5 minut bude půl, zprávy pro vás dnes připravuje Jakub Večeřa. Za chvíli jsou tady, dobré ráno.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Kobylí na Hustopečsku bude nový bytový dům, nechá ho postavit obec. Teď hledá firmu, která musí kromě samotné výstavby dokončit projektovou dokumentaci. V domě bude 18 bytů. Pokud všechno půjde podle plánu, stavební práce začnou v první polovině příštího roku a skončí do 2 let. Do konce roku chce mít kraj vybrané dopravce, kteří budou na Vysočině zajišťovat vlakovou dopravu poté, co skončí současná smlouva s Českými dráhami. Zakázka je rozdělená na motorovou a elektrickou trakci. Motorové vlaky by podle náměstka hejtmana Vladimíra Novotného ze SocDem měly začít jezdit v roce 2029, elektrické v roce 2031. Dočasná ochrana Ukrajinců je od dneška nově vázaná na splnění jejich vojenských povinností. Podmínky pro udělení ochrany zpřísnila Rada Evropské unie. Pravidla se týkají nových žadatelů. Nebudou se vztahovat na ty, kteří dočasnou ochranu už v Evropské unii dostali a jen si ji prodlužují. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o 10%. Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Do prostoru za kostel svatého Jiljí v Brně Líšni chce vedení městské části vrátit sochu Nejsvětější Trojice. Původní pískovcovou sochu od Antona Švajgla není možné restaurovat. Repliku podle podoby z roku 1730 budou sochaři tvořit podle fotografií. Předpokládaná cena je necelých 7 milionů korun. Radnice právě vybírá zhotovitele. A počasí. Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, hlavně v západní a severní části kraje. Bouřky mohou být i silné. Největší teploty 37 až 40 stupňů a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně pozor na 228. kilometru D1 ve směru na Brno. Je tam odstavené porouchané osobní auto, počítejte se zdržením. Šťastnou cestou a příjemné ráno vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: zpívala vám kapela Fleret, je 7 hodin a 39 minut. Zveme vás na Burčák, ten první letošní budou vinaři nabízet už o tomto víkendu. Jeho cesta k lidem do skleníček ale začíná sklizní v jihomoravských vinicích. Vinobraní nejranějších odrůd hroznů zahájili sběrači ve Vinohradu v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku.
1: Dneškem pro nás začalo vinobraní. Vlastně od brzkého rána, tak jsme tady ve Vinohradě, sbíráme hrozny na Burčák.
2: Ukazuje agronom Martin Novosad, jak s dalšími střihači sbírají hrozny. Berou všechny.
1: Protože mají už správnou zralost a taky jsou ty hrozny 100% zdravé, takže nemáme důvod jakoby ty hrozny nějak probírat nebo třídit. Prostě sbíráme všechno, stříháme to do kýble.
2: Odrůda augustovský je raná a hodí se na Burčák. Letošní sklizeň hroznů začala kvůli horkům asi o týden dřív oproti dlouhodobému průměru, doplňuje ředitel vinařství Šotovaltice David Šťastný.
3: Ta druhá stránka je to prostě příroda, je to přírodní proces a ty sucha nám způsobily to, že nejen máme škody na mladých výsadbách, které nám některé uschly, ale hrozny budou mít méně šťávy, to znamená nižší výlisnost bude. Jo, to znamená, bude méně hroznů nebo méně toho vyrobeného vína v letošním roce na Moravě, i když možná ještě hodnotím předčasně.
2: Sezbírané hrozny převezl traktor do lisu.
3: Takže hrozny teďka potřebujeme co nejrychleji vylisovat a zachladit. Říká se tomu vlastně řízené chlazené kvašení, to znamená my ten mošt co nejrychleji musíme schladit, protože i ty extrémní horka, které teďka jsou, vlastně způsobily to, že nejen, že nám hrozny dozrály, ale i při sběru je lepší, když ten hrozen je chladnější, není ještě takzvaně uvařený, takže vlastně co nejrychleji potřebujeme dostat do lisu, zachladit a čekat na to ty 3-4-5 dní, jo, aby to mohlo fermentovat. No a poté vlastně máme ten hotový burčák.
2: První Burčák si budou moct lidé koupit v pátek. Cena bude stejná jako loni. Z Dolních Dunajovic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí, je přesně 7:45. Teploty na jihu Moravy stoupají, pohybují se v rozpětí mezi 21 a 26 stupni Celsia. A jaké počasí nás čeká? Připravte se na extrémně horký den a buďte na sebe velmi opatrní. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer při zvětšené oblačnosti lokální přehánky a bouřky, nejvyšší teploty dnes 37 až 40 stupňů Celsia. Vítr mírný převážně jižních směrů do 20 km za hodinu, v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládáme extrémní zátěž teplem, varují meteorologové, opravdu se přímému slunečnímu svitu raději vyhněte, zvláště v odpoledních hodinách. Rozptylové podmínky budou přes den velmi dobré, bio je na trojce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 30 minut, zapadne ve 20 hodin a 30 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zveme vás na Kraví horu v Brně. Tam totiž začala srpnová část festivalu Planet a celý tento týden vždy od 2 odpoledne do 11:30 v noci můžou návštěvníci vidět 8 nafukovacích modelů vesmírných těles. Letošní dominantou je model Jupiteru, kterého pořadatelé z brněnské Hvězdárny pojmenovali Gigalon.
1: Co se ti tady líbí nejvíc?
2: Země.
1: Země?
2: Uh-huh.
1: A co takový Jupiter?
2: Ten se taky líbí.
1: Ten se taky líbí. A baví vás vesmír, kluci?
2: Jo.
1: A chtěli byste být někdy třeba kosmonauty?
2: Jo.
3: S 5letým Kubou a Šímou si povídám v parku na Kraví hoře, kde je vystaveno všech 8 modelů vesmírných těles, které se na předešlých festivalech Planet objevily. Mezi nimi kraluje Gigalon, v průměru 12 metrů velký a 250 kg těžký model planety Jupiter. A není unikátní jen svojí velikostí.
4: Na rozdíl od těch ostatních, Jupiter je plynná planeta, tudíž ta její podoba se neustále mění. Je to skutečně jenom jakýsi obraz a vizuální fantazie, nicméně obsahuje vlastně všechny takové ty nejnápadnější a nejznámější viditelné jevy, ať už dva temné pásy podél rovníku nebo takzvanou velkou černou skvrnu.
3: Říká ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek. Gigalon je speciální také v tom, že designéři vůbec poprvé při jeho výrobě využili umělou inteligenci.
5: Museli jsme velice dobře udělat třeba texturu té planety, kdy jsme si pomocí AI zvětšovali nějaký detaily a hráli jsme si s tím, aby to vypadalo věrohodně a aby to byl co největší detail i třeba zblízka.
3: Popisuje Jan Machát ze skupiny Vizuálové, která se od začátku na festivalu umělecky podílí. Jsou tu i modely měsíce nebo zeměkoule, kdyby neměla vodu. Prochází se tu i několik mužů v kostýmu kosmonautů a fotí se z návštěvníky. Ve skafandru je i pan Jirka.
1: Není vám to vedro?
6: Ano, je. Krom větráčku, který mám v přilbě, tak celý oblek, jako kdybyste si vzal na potápění neopren. Něco podobného.
1: Jak je to těžký s tím batohem?
6: Cca 15 kg.
3: Každý večer od 9 si návštěvníci můžou zajít i na film do letního kina, doplňuje Jiří Dušek.
4: Většinou to nejsou úplně novinky, nicméně všechny souvisí nějak tematicky s tím, co se děje teď na Kraví hoře. Takže máme tam třeba jeden díl ze ságy Hvězdné války nebo z Hobita.
3: Velkým lákadlem je pak večerní osvětlení planet. Díky silným světlům vevnitř svítí jako obří lampiony a dobře je to vidět už za soumraku. Instalaci však může ohrozit silný nárazový vítr nebo hustý déšť. Modely by se pak nedaly nafouknout. Aktuální situaci zjistí návštěvníci na webu festivalu. Ten skončí v neděli večer. Jakub Holler, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na svéráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová, Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Kunštát chystá stavbu sportovního areálu za asi 40 milionů korun. Dvě stanice na Jižní Moravě včera naměřily přes 40 stupňů Celsia. Evakuovaní po požáru v pečovatelském domě ve Velkých Opatovicích se už vrátili zpět do budovy. A dnes bude jasno až polojasno a teploty až 40 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Kunštát na Boskovicku hledá firmu, která postaví sportovní areál vedle současného fotbalového hřiště. Náklady město odhaduje asi na 40 milionů korun. Na podzim chce požádat o dotace. Stavební firmu hledá město opakovaně, vysvětluje nezávislý místostarosta Vladimír Tenora.
4: Nabídnuté ceny byly nad naše možnosti, takže zkoušíme upravit výběrové řízení tak, aby jsme se dostali na přívětivější realizační cenu. Největší plochu zabere fotbalové hřiště s umělým povrchem, potom tam budou dva tenisové kurty, nějaké sociální zařízení a šatny.
2: V druhé etapě přibude ještě dětské hřiště a dojde i na opravu inline stezky. Na Jižní Moravě včera padly teplotní rekordy na všech stanicích, které měří víc než 30 let. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Veselsku, kde vůbec poprvé naměřili teplotu nad 40 stupňů Celsia. Stejnou hranici překonala i stanice v Diákovicích na Znojemsku. Většina rekordů byla z roku 2003.
5: Ve Strážnici postupně teplota stoupla až na 40,9 stupňů Celsia, což překonalo 13 let starý rekord o téměř 5 stupňů. Dnešní teploty se na Jižní Moravě podle meteorologů budou pohybovat mezi 35 až 39 stupni. Tropické počasí bude pokračovat i ve čtvrtek, kdy může být až 37 stupňů a večer bude přibývat oblačnosti a objeví se přehánky a bouřky, které přinesou ochlazení. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: 25 evakuovaných klientů domu s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku se večer vrátilo zpět do budovy. Hasiči je včera vyvedli kvůli požáru a zakouření prostor. Zařízení škodu odhaduje na 2,5 milionu korun. Odborné posouzení je čeká dnes. Evakuovaní klienti byli ze dvou domácností, upřesňuje ředitelka Marie Vetrová.
6: Jedna domácnost byla naprosto v pořádku i po přeměření hasiči, takže tam se klienti vrátili vyloženě na svoje pokoje a na svou domácnost. 12 klientů z té druhé domácnosti, protože je tam ten kouř jako kdyby hodně cítit, tak jsme je umístili na jiných pokojích, ale všichni zůstali u nás v objektu.
2: Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu, zjistil to server iRozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni, pořád ale nedostala tolik, kolik pro ni ve stejném návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama, ministerstvo financí jí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, a to hlavně v západní a severní části kraje. Bouřky mohou být i silené. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 37 až 40 stupňů a biozátěž bude kvůli horku vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na nehodu osobního auta s nákladním na D2 poblíž Břeclavy, konkrétně na 51. kilometru ve směru na Bratislavu. Nehoda je hlášená také v Brně. Na staré dálnici se srazila dvě osobní auta, na místě jsou složky IZS. A v Brně pozor také na cyklisty v Husovickém tunelu. Šťastné cesty bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 8 hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je 5. srpna, středa, rok 2026 a v kalendáři dnes svítí jméno Kristián. Jméno, které vychází z latinského Christianus a řeckého základu Christianos, znamená tedy křesťan, Kristův následovník. Všem Kristiánům, nositelům tohoto jména na vlnách Českého rozhlasu Brno přejeme všechno nejlepší. Momentálně, nebo aspoň podle poslední dostupné databáze, je v Česku zhruba 3,5 tisíce Kristiánů, tak bychom neradi na některé zapomněli. Všechno nejlepší přejeme také dnešním narozeninovým oslavencům. 85. by dnes oslavil Boris Hübner, který také dnes slavíval své narozeniny. Tak vám přejeme, ať jste zdraví, šťastní a spokojení a posíláme vám písničku od Petra Kotvalda Milujem se čím dál víc. Ať potěší všechny dnešní sváteční i narozeninové oslavence a stane se třeba začátkem vašeho dnešního večírku. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání a za chvíli už je tu počasí s brněnskými meteorology. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8 hodin a 14 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno a v tuto chvíli i brněnští meteorologové, konkrétně Mojmír Martan. Mojmír, hezké ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké je to dnešní 5. srpnové v tuto chvíli?
2: Tak je už horké, je slunečno, jasno, skoro jasno, teploty 25 až 29 stupňů.
1: Jaké počasí přinese 5. srpen? Bude se v něčem lišit od toho včerejšího?
2: Nebude se lišit, stále extrémně horké počasí, odpolední teploty 27 až 40 stupňů, bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou, ale s poměrně malou pravděpodobností vyskytnout lokální přeháňky a bouřky, hlavně v západní a severní části kraje. Případné bouřky mohou být i silné. Mírný vítr jižních směrů může v přeháňkách a bouřkách výrazně zesílit a večer se změní na severní směry.
1: Mojmíre, jak je velká pravděpodobnost, že by se nějaké srážky a bouřky mohly objevit tady v Brně?
2: Tak tady ta v Brně je pravděpodobnost hodně malá, dával bych tomu tak 10-15%.
1: Tak těšme se na další dny, které možná ochlazení přinesou. Jak to bude vypadat ve čtvrtek, aspoň rámcově?
2: Tak ve čtvrtek by měla být opět velmi teplá noc, tropická noc s nejnižšími teplotami 23 až 20 stupňů. Zítřejší odpolední teploty budou nepatrně nižší než dnes 34 až 37 na severu a západě kraje většinou kolem 33 stupňů. No a měl by být jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na větší části území objeví přeháňky nebo bouřky, lokálně i velmi silné. Nejchladněji potom by mělo být v pátek přes den. Tam teploty už by vystoupaly jen na nejvýš na 24 až 28 stupňů. Mělo by být hodně oblačnosti a také na větší části území s deštěm, přeháňkami nebo i bouřkami. Potom v sobotní ráno zase by mělo být chladnější s teplotami 16 až 12 stupňů, ale sobota už bude zase slunečná, odpoledne až do 30 stupňů.
1: V naší zpravodajské relaci Mojmíre zaznělo, že teplotní rekordy padly doslova a do písmene na všech stanicích. Jaké jsou aktuální hodnoty pro dnešek? Padnou také?
2: Tak na některých stanicích asi padnou. Mám tady nejvyšší hodnotu z roku 1947 z Mikulova, a to 38,9 stupně. Nejnižší teplota byla naměřena v Brně Písárkách v roce 1923, a to pouhé 3,4 stupně Celsia.
1: Tak uvidíme, porovnáme potom zítra. Mějte se moc hezky, děkujeme za informace, přejeme krásné horké letní dny. Díky, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.
4: Páteční letní dopolední vysílání 7. srpna po 10. hodině bude speciální. Český rozhlas Brno totiž zavítá do Zoo Hodonín. V přímém přenosu se dozvíte o novém pavilonu sladkovodních ryb a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech, která v Hodoníně chovají. Hosty budou ředitel Jiří Ingr, akvarijní zooložka Lenka Facíková, chovatelka opic Petra Bílková, chovatel šelem Jiří Hlásenský a po 11. hodině otevřeme speciální chovatelskou poradnu o kočkách s veterinářkou Janou Neugebauerovou. Živě z Hodonínské zoo se těší a pořadem provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, prostě vůbec nelákají.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 22 minut. Lidé v Domašově, Rudce a Říčkách na Brněnsku mají opět zajištěné dodávky pitné vody. Tamní vodojem byl zcela prázdný kvůli suchu a nadměrné spotřebě a části obyvatel natekla voda z kohoutků už od pondělí. Včera odpoledne začalo vodojem znovu plnit auto s cisternou.
1: Teď jsme u vodojemu, který je společný pro ty tři obce, to je na Prachové, se tady říká. Vodojem má 2x 150 kubíků zásobníky. No a už tady máme po druhé Tatru, která dovezla 14 kubíků vody, to znamená, bude tady prvních 28 kubíků.
2: Popisuje předseda dobrovolného svazku obcí Domašovsko Tomáš Pitrocha. Cisterna vodu dováží z Rosic. V dalších dnech snad pomůžou i dobrovolní hasiči.
1: Voda teče, takže už by neměl být problém, pokud si zase někdo nebude zalívat zahrádky, že zjistí, že už teče voda, tak se vrátíme zpátky do bodu A, ale to už většinou po těch zkušenostech, které jako dostanou, tak pak už se to neopakuje, nebo tak časté se to neopakuje.
2: Podle svazku je ale potřeba, aby lidé dál omezili nadměrnou spotřebu. Myslí si to i paní Marie z Rudky.
3: Velice se musí šetřit vodou ve všem, koupání, jenom sprchovat. Jak to jde, tak šetřím prostě. Protože jsem v domácnosti sama, tak té vody zase tolik nespotřebuju. Tady jsem z Rudky a tak já si tady vodu naberu, tak zatím v té vodárně voda je. Nesmí se jí brát teda velké množství a jinak teda mám vodu dešťovou na zalévání na zahrádky.
2: Někteří lidé si pro vodu chodí i k vodárně v Rudce, kde si ji můžou načepovat do PET lahve z vývodu, třeba jako pan Petr.
4: To mám na kafe a tam si cigálku k tomu každý den jednou. To mi stačí na kafe. Jak nezaprší, tak to je hrozný.
2: V Rudce je asi 150 domů a zhruba třetina z nich, které jsou na kopci, byla bez vody už od pondělí. V nižších polohách voda ještě tekla, dodává nezávislá starostka Marie Jirglová.
5: Když jsem se dověděla, že voda vlastně neteče některým obyvatelům, tak jsme jim zajistili aspoň na to nejnutnější pitnou vodu, aby měli aspoň na zapítí nebo pro děti. Dva ty 5-litrové kanistry. Takže 10 litrů jsme dávali do rodiny.
2: Domašov zásobuje vodou studna a vrt. V Rudce je to 5 studní. Ani tak ale zásobování nestíhají. Dobrovolný svazek obcí Domašovsko řeší dovedení vody z vodojemu Litostrov, vysvětluje předseda svazku Tomáš Pitrocha.
6: Máme hotovou projektovou dokumentaci na připojení 1,5 kilometru přívaděč by se musel postavit. Máme domluveno cirka 60 kubických metrů denně, jenomže je to stavba za 35 milionů. Ale stavěli bychom to na 4 etapy. První by byl přívaděč do úpravny, druhá etapa by byla, že postavíme akumulaci.
2: Svazek ale čeká na vyjádření firmy, přes jejíž pozemek by potrubí vedlo. Dál se snaží najít i jiné cesty, jak vodu zajistit. Hana Novotná, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Stavba stoupacího pruhu na silnici číslo 43 v Závisti na Blanensku začne až příští rok. Oznámilo to ředitelství silnic a dálnic, které se na tom dohodlo s polskou firmou Budimex. Ta zakázku vyhrála loni na podzim. Konkurenti proti tomu protestovali, nakonec neúspěšně. Zahájení prací na trase se kvůli sporům zdrželo. Výstavba třetího pruhu potrvá jednu stavební sezónu a přinese omezení, uvedl zástupce firmy Lubomír Pilný. Rehabilitaci výtvarníka a hudebníka Milana Knížáka bude dnes znovu řešit obvodní soud pro Prahu 10, informoval o tom server iRozhlas. Případ se týká Knížákovy vazby z roku 1974, kdy byl podezřelý z poškozování zájmů Československa v cizině. Návrh na rehabilitaci se k soudu vrací poté, co Knížák uspěl s ústavní stížností. Podle ústavního soudu postupovali soudci nižších instancí příliš formalisticky. Knížák na konci srpna zemřel, u soudu ho zastoupí advokát. Zatím nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve správě Národního památkového ústavu v Olomouckém kraji je hrad Bouzov na Olomoucku. Zamířilo na něj víc než 55,5 tisíce lidí. Podle památkářů ale celkové počty návštěvníků v meziročním srovnání klesly o téměř 5 tisíc. Zoologická zahrada v Brně zpříjemnila některým zvířatům horký letní den tunou ledu. 110 kilogramových pytlů získala jako sponzorský dar. Díky ledu se mohly osvěžit například lední medvědi, lišky polární, pandy červené nebo bizoni. A počasí. Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, hlavně v západní a severní části kraje. Bouřky mohou být i silné. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 37 až 40 stupňů a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda je aktuálně hlášená v Brně, na staré dálnici se srazila dvě osobní auta a opatrně jeďte po silnici 152-75 u Nebovit na Brněnsku. Na vozovce leží sražená srna. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich děje, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Trasu budoucího obchvatu Bučovic začali kontrolovat pyrotechnici. Na stavbu máme pravomocné stavební povolení a dokončený předběžný archeologický průzkum. V září plánujeme zahájení navazujícího archeologického výzkumu, který by měl skončit v prvním čtvrtletí příštího roku. Zároveň pokračuje i výkup zbývajících pozemků a soutěž na zhotovitele stavby. Samotnou výstavbu obchvatu plánujeme zahájit na začátku příštího roku.
1: Český rozhlas Brno.

0: Pamatujete si ještě českou verzi Parmazán, Parmazán, chleba je namazán, triky a pověry, kdysi legendární trio Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř a Petra Janů. 8:38, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem, a řeč bude pochopitelně o hokeji. Po pondělní prohře 4-6 Američany hrála včera naše hokejová reprezentace do 18 let v kanadském Edmontonu na Hlinka Gretzky Cupu proti německému týmu a pro postup do semifinále potřebovala zvítězit. Pane Meixnere, jak to dopadlo? Povedlo se? Dobré ráno.
1: Ano, dobré, zase opět horké ráno. Tak. Přiznávám se, že o tom triu, o kterém se zmiňoval, nic nevím, to je chyba. Tak.
0: doplníme znalosti.
1: Tak ano. Naši hoši, ano, porazili Němce 8-3, byla to taková divočina trošku, tak 8 gólů nastřílených je samozřejmě příjemných. Tři góly z přesílovky, dokonce jsme je přestříleli 41-32, což zase na druhou stranu 32 střel na naši branku je docela hodně, a tři góly, no, řekněme, budíš, jak si je to přijatelné. Konečně se trefil taky brněnský odchovanec Michal Hartl, který na třetí gól nahrával a čtvrtý gól dal sám takovou šikovnou tečí střely od modré čáry. No, takže to je asi tak k tomu. Němci po šesté, když vedli jsme už 6-0, Němci vystřídali brankáře a dali dva góly na 6-2 a pak jsme ještě tedy přidali oni do, a dali jsme ten poslední gól z přesilovky, ta byla moc hezká. No, takže a teď samozřejmě důležité bylo utkání Američany s Finy. Američané vyhráli 4-1 a takže v podstatě se dnes, už hraje se to od 11 hodin večer, to bylo zase teda horor, se rozhodne mezi námi a Finskem, kdo bude ano. účastníkem toho semifinále. Američani to mají v podstatě jasné. A nám stačí vyhrát nad těmi, nebo nám, buď Finům, nebo nám stačí vyhrát jakkoliv. To znamená, buď po 60 minutách, nebo prodloužení, nebo na nájezdy. Prostě kdo ten zápas vyhraje, tak bude hrát semifinále. Tak to je tedy, nebude to jednoduché, si myslím. Tak důležité bude, jak se povede brankářům, no brankáři, kterého trenéři nasadí. Včera chytal Štěbánek. No a v té druhé skupině Slováci prohráli s Kanadou 1-6, to je dost, a Švýcaři porazili Švédy 7-6, tak tam je to zajímavé, Kanada má 6 bodů, Švýcaři 3, Švédové 2 a Slováci 1. Ale pořád jsou ve hře o ten postup, protože když porazí Švýcary, tak by mohli postoupit. Takže to je tady k tomu Gretzky Cupu.
0: A podíváme se také za hokejisty Komety, kteří zahájili v pondělí závěrečnou přípravu na extraligu. Pane Meixnere, s jakými změnami ve složení trenérského hráčského kádru?
1: No tak až se jeden skoro diví, ale nicméně to není jenom o Kometě, je to celkově celá extraliga, změny na trenerských postech, v hráčském kádru, rotuje to, kde jsou ty časy, kdy my jsme vydrželi v podstatě v tom jednom manšaftu celou kariéru. To už dneska dávno neplatí. Takže k té trenerské změně, ano, na střídačku Komety jako hlavní kouč se opět vrací po jakémsi období, kdy se věnoval hlavně tedy tlaku na výstavbu v té nové haly. Na výstaviště se vrací Libor Zábranský. No a také se po krátké pauze vrací opět Kamil Pokorný a dalším trenérem bude Jirka Horáček, to je taková stálice.
0: Ano.
1: No a samozřejmě, a to je takové bylo překvapení, protože z Ameriky měl už včera přiletět, dnes už by teda měl by na ledě, pokud se jí zastalo, bývalý vynikající útočník Martin Erat, kterého, jak si Libor Zábranský delegoval do takové role, že bude hlavně specialistou na přesilovky. Tak on je v Americe, sám jsem zvědav, jak tady bude dlouho pobývat. No a samozřejmě Kometa má taky trenéra brankářů Jana Švařička. Takže to je tady k tomu trenerskému. No a teď teda ti hráči, tak Kometa má 13 příchozích a 7 hráčů odešlo. Má v podstatě 3 brankáře, 12 obránců, to je síla. A 20 útočníků, tak to je třikrát, skoro bez jednoho je to 7 útočných formací, takže bude se určitě jaksi redukovat, to je bez debaty. No co říct, tak samozřejmě přišli mladý brankář Rabčan, nebo mladý, 25, je to Slovák z Banské Bystrice, no a z těch příchozích obránců vrací se, samozřejmě se, to jsou komitáci, to znamená Radek Kučeřík, z Třince přišel Nedomlel, vrací se z Varu Dalimír Mikiska ze Zámoří, Stanislav Svozil a také přichází americký back Luke Vítkovský. No a tak další útočníků, zase jsou tam ty návraty, Jakub Brabenec, to je taková ta rodinná sága, ten se vrací z Zámoří, Maximilián Čajka, to je zajímavé, on už tady komentě trošku působil, ten se přišel z Litvinova, z Olomouce se vrací Kusko, ze Zámoří Michal Kunc a také Jan Sís. No a samozřejmě v sestavě jsou mladíci, 17-letý Harkl a také Selič, a to je Slovák, ten hraje teď na mistrovství 18. Nováčci jsou Max Věhovský, to je přišel z Poruby, no takže to je tak všechno, uvidíme, budeme se tomu ještě věnovat. Je toho hodně těch změn, no a včera už Kometa už trénuje, musí trénovat na dvě části. Jedna je v posilovně a druhá je na lidě, protože je jak bílých myší. Tak to je všechno.
0: Těšíme se zítra, pane Majksere, mějte se hezky, díky, naslyšenou.
1: Ahoj, naschledanou.

0: počasí.
1: Teploty venku stoupají neúprosně, pohybují se momentálně mezi 25 a 29 stupni Celsia, takže i dnes nás čeká extrémně horký den. Podle předpovědí meteorologů jasno až polojasno, odpoledne a večer při zvětšené oblačnosti. Lokální přehánky a bouřky, pravděpodobnost, že se objeví v Brně, je velmi mizivá. Nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů Celsia. Mírný převážně vítr jižních směrů do 20 km za hodinu. A rozptylové podmínky přes den velmi dobré. Bio je na trojce, slunce vyšlo v 5 hodin a 30 minut a zapadne přesně po 15 hodinách ve 20 hodin a 30 minut.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně, tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zvyklé osobité spojení, bratři Tesaříci a Naďa Urbánková v 8 hodin a 50 minut. Jako každou středu je tu další díl cyklu Modré majáky. Zdeněk Truhlář natáčel se strážníky městské policie. Ta v jihomoravských ulicích působí preventivně mimo jiné i v oblasti kapesních krádeží.
1: V letním období zaznamenáváme vyšší počet kapesních krádeží.
2: Upozorňuje strážník Michal Málik. Stojíme teď na brněnském hlavním nádraží. Kde je ta situace nejhorší?
1: V oblasti hlavního nádraží, náměstí Svobody, dále místa, kde je vyšší koncentrace lidí, může to být Denisovy sady, v okolí přehrady, kde je v letním období zpravidla více lidí kvůli teplému počasí. A třeba i například ve veřejných prostředcích hromadné dopravy, kde je samozřejmě taky vyšší koncentrace lidí, kdy kapsáři využívají zejména nepozornosti občanů.
2: Co by měli lidé dělat, aby kapsářům neusnadňovali jejich počínání?
1: Tak zejména by měli mít věci v předních kapsách, měli by mít zaplé baťohy v prostředcích hromadné dopravy, měli by být pozorní, když už té krádeži dojde, neměli by mít PIN na platební kartě, to se taky stává, neměli by tak těm kapsářům tu práci usnadňovat, důležitá je prevence, ne potom řešit až ty následky.
2: Co v případě, že člověk už je okraden?
1: Tak v první řadě určitě doporučuji zablokovat platební kartu, věc i hned ohlásit na nejbližší obvodní oddělení policie České republiky. Ta s ním věc bude dále řešit.
2: Pokud tuto záležitost řeší městská policie, tak jak se postupuje?
1: Postupuje se tak, že se osoba poučí, stotožní a celou věc potom následně předáváme policii České republiky, protože pokud má někdo věc při sobě nebo na sobě a je o nějakou tu věc okraden, tak potom se jedná o trestný čin a celou věc oznamujeme policii České republiky.
2: Čili v tomto případě nezáleží na tom, jak vysoká škoda vznikla?
1: Ne, v tomhle případě výše škody nerozhoduje a jedná se většinou automaticky o trestný čin.
2: Jak působí městská policie právě v této oblasti kapesních krádeží?
1: Zejména v oblasti prevence, to znamená hlídky městské policie se pohybují zejména v oblastech s tou vyšší koncentrací lidí, jak jsme se už bavili, nádraží, náměstí Svobody a samozřejmě máme pracovníky dohledového centra na kamerách, kteří situaci taktéž bedlivě pozorují a daří se jim občas zaznamenat nějaký pokus krádeže nebo nějakou krádež samotnou a potom už nás kontaktují a my celou věc řešíme.
2: Slouží i takovýto kamerový záznam potom jako důkazní materiál?
1: Ano, ano, kamerový záznam je důkazní prostředek pro orgány činné v trestním řízení. I přesto, že jsme v ulicích, tak apelujeme, aby lidé nedávali příležitosti zlodějům a dávali na své věci pozor.
0: Doporučuje strážník městské brněnské policie Michal Málik. Tento i další díl cyklu Modré majáky na webu brno.rozhlas.cz.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno s datem 5. srpna. Kristiánské se pomaličku chýlí ke svému konci a ve studiu se mnou už je Summer Boy tělem i duší. Přátelé, Zdeněk Junák je tady, srdcovky, letní sluncem voňavé, loukou prosluněné, začnou už za malý okamžik. Zdeněk je tady, Zdeňku, hurá, moc rád tě vidím, ahoj, vítej.
1: Děkuji ti za velmi milé letní přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, doufám, že ještě nejste tak zcela uvaření, seďte hezky ve stínu, poslouchejte Český rozhlas Brno, tak. Protože to bude paráda a něčím se hezkým osvěžte, nějakou limonádou třeba, trošku ledu, nebo ledovou kávou, to já mám rád, ledovou kávu.
0: To já taky.
1: No, čoveče, je to bezvadný. Jako já vím, koho potkáš, tak říká, to je takový hrozný vedro. Já tomu rozumím, ale představ si, že by bylo -5.
0: Že?
1: Padaly by nějaký ledový jehličky.
0: Všichni by si stěžovali, že zima.
1: Ano, je pravda ta, že zatím tedy, a já to klepu a jsem rád, že to tak je, že tedy západní Čechy tam prostě nějak ty bouřky a já nevím, tady máme zatím klid, já jsem s mým vnukem, jsme byli Křivoklácko.
0: Ano.
1: V sobotu, čověče, přijeli jsme, lilo jako z konve.
0: Ale.
1: V neděli ráno jsme se probudili 17,5 stupně.
0: Cože?
1: Říkám, Sebane, dala ti maminka nějakou pláštěnku? Nedala. Říkám, je minkote.
0: Ale plavky dvoje.
1: Ale pak se to vyvrbilo, pak se to jako vyjasnila, bylo nádherně, je 35 stupňů.
0: Krása,
1: paráda.
0: Krása.
1: Pavlíku, já jsem se na tebe těšil.
0: Já taky, Zdeňku.
1: Jo, tak to je bezvadný, to bychom měli za sebou, tak je středa, nás dvou je třeba, no čas běží, máš určitě připravenou hezkou básničku.
0: Ano, ano, ano.
1: Letní?
0: No, není úplně letní, ale je pěkná.
1: Výborně, a když si trošku ohřejeme, tak bude letní.
0: Tak
1: jo, budu se na tebe zítra těšit.
0: Děkuji, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie Nespera básnířky Dory Kaprálové. Báseň se jmenuje Povinnost. Musela jsem za poezií odcestovat do Londýna. Celou akci pořádal nepříjemný tlustý pán. Cesta únavná, venku sichravo, práce je dřina. Napadlo mě. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V Brně Bosonohách po několika letech skončila přestavba náměstí. Na Blanensku hořelo v pečovatelském domě, 11 lidí skončilo v péči záchranářů. Kvůli nedostatku znalců se v Česku protahují soudní řízení. A dnes bude jasno až polojasno a teploty až 40 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. V brněnské čtvrti Bosonohy dokončili dělníci po několika letech proměnu bosonožského náměstí. To dříve sloužilo spíš jako parkoviště. Teď je na něm nová kašna, opravené sochy svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého a nově vysazená zeleň. Tu pomáhá udržovat závlahový systém, který využívá dešťovou vodu ze střechy základní školy. Nově vznikla taky mlatová plocha pod budovou v parku pod Lipami, dodává starosta Martin Černý z KDU-ČSL.
3: Je to další taková velká plocha pro setkávání veřejnosti. Druhý způsob, kde my teď máme možnost pořádat různé společenské a kulturní akce a podle typu a velikosti si můžeme zvolit, že buď budeme na velkém náměstí před kaplí, anebo na tom menším právě pod těma Lipama.
2: Přestavba bosonožského náměstí stála 35 milionů korun. Ve Velkých Opatovicích na Blanensku večer hořelo v pečovatelském domě. Objekt muselo opustit 25 lidí, 11 z nich skončilo v péči zdravotnických záchranářů. Škoda je předběžně 2,5 milionu korun. Na webu jihomoravských hasičů to uvedl jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Česko má málo soudních znalců. Nedostatek je hlavně ve zdravotnických oborech. Protahují se proto soudní řízení, někdy i o měsíce.
4: Jednou z 14 soudních znalkyň a znalců v oboru dětské psychiatrie je Alena Gajová.
5: Mnohonásobně by nás potřebovalo být víc. Já teď odmítám třeba 3 posudky za týden.
4: Problémy s čekacími lhůtami má i městské státní zastupitelství v Praze, říká mluvčí Aleš Cimbala.
6: Obvykle, pokud se podaří oslovit a zajistit znalce, pohybuje se přislíbený termín okolo půl roku.
4: Znalci hromadně odešli po novém zákonu z roku 2021, podle kterého měli znovu skládat zkoušky. I přes nedostatek odborníků, ale musí být podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO posudky vždy kvalitní.
7: Protože znalec vždy musí posudek vypracovat s odbornou péčí.
4: Ministerstvo spravedlnosti teď pracuje na úpravě zákona, která by nedostatek měla vyřešit. Předložit ji chce nejpozději příští rok. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisté do 18 let poprvé na letošním Hlinka Grecky Cupu zvítězili. Nad Německem vyhráli 8-3. V dalším duelu na turnaji se dnes utkají s Finskem. Zápas začne ve 23 hodin českého času.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky. Teploty vystoupí na 37 až 40 stupňů a biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor, dávejte na silnici 50 ve Slavkově u Brna na Vyškovsku, srazila se tam 2 osobní auta a se zdržením počítejte v Brně v Královopolském tunelu, kde je odstavené porouchané auto. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Přípitek chystej džbán, svátek slaví Kristián. Já sám se pak jako vždycky připojím jen symbolicky. Byť dám tedy přednost suchu, dodám báseň v bodrém duchu. Čertvem plné pohárky, nesu dárek nad dárky. Všichni už ví, že mé přání vůbec nikdy nepřehání. Přivádí svět k úžasu krásné písně z rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Čož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 5. srpna roku 2026 a máme léto a máme teplo. Máme přímo horko. Je to prostě úžasné, já vím. Já vím, ale musíme se držet ve stínu. Třeba dneska jsem poslouchal takovou v ranních zprávách, že tedy už na Jižní Moravě začaly sběry vína hroznového a že tedy chodí brzo ráno, aby to sklidili hezky, ještě dokud sluníčko nesvítí, aby to víno, když ho takhle sbírali, nebylo, jak se říká mezi vinaři, uvařeno. Takže tak, takže držme se ve stínu a zavlažujme. Dneska mají svátek Kristiánové, takže všem Kristiánům vinšujeme všecko nejlepší. A já, když se rozhlédnu, tak mám v dohledu jednoho Kristiána. A to je můj kolega Kristián Pekar, solista Městského divadla Brno. Takže Kristio, pokud mě slyšíš, my mu teda říkáme Kikine, takže Kikine, pokud mě slyšíš, vinšují ti taky všechno nejlepší. No a už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Prosím o písničku pro moju mamku, paní Magdu Pekaříkovou z Ivaně. Mamku má každý člověk v životě jen jednu. Tož a když už jsme při tém, tak prosím zahrát aj pro taťku Pavla. Písnička je pro oba a pro radost. Prosím o písničku od kapely Čechomor Místečko. Syn Pavel. Milý

0: Pavle, máte pravdu, mamku máme každý jenom jednu, no a když už tedy mamce, tak aj taťkovi, takže Pavle, rád plním vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku, tady Bob Znojmo, moc vás prosím, zahrajte krásnou písničku pro novou hlasatelku paní Elišku Zájeckou, která má velice příjemný hlas a velice krásně hlásá. Děkuji vám.
0: Tož Bobe, když tak pěkně hlásá naše Eliška, to víte, že ji rád zahraju. Pěknou písničku, no tak to už vybral pan Pavel, doufám, že potěší nejen vás, Bobe, nejen paní Magdu Petkaříkovou z Ivania, jejího manžela, ale taky Elišku Zádeckou, je to Čechomor a Místečko.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byl Čechomor a jejich místečko. Začátek srpna se pozná i po slepu. Stačí přijít domů a nasát. Ocet, kopr, nové koření, deko, hořčičné semínko, to už záleží na každém z nás. No prostě zavařování je disciplína, kde má každá domácnost svoje jediné správné pravidlo. U jedněch se okurky do sklenice rovnají na stojato, u druhých na ležato a obojí je samozřejmě to lepší. Když já jsem s babičkou skládal do sklenic okurky a teď přišla nějaká taková nahnilá, babička říká, toto odřízni, to tam dáme a budeme mít láhev normálně sklenici takzvaných prostě těch řezů, to se taky dělalo. Nejlepší okurky prý odjakživa rostou kolem Znojma. Zprávy o znojemských okurkách jsou staré stovky let a podle pověsti za to město vděčí mnichům z Loutského kláštera. Ať už to bylo jakoliv, Znojmo si na okurce postavilo jméno, které mu drží dodnes. Dřív se zavařovalo skoro všechno. Ovoce, zelenina, houby, maso. Sklenice se pečlivě popisovaly a rovnaly do spíže jako malé barevné poklady. A pak přišla ta nejnapínavější chvíle. Chytlo víčko? Nebo nechytlo? No, když nechytlo, musel se obsah sníst i hned. Což bývala chyba, kterou zbytek rodiny odpustil velmi rád. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: to byla skupina Rolling Stones, to byla moje srdcovka v 60. letech, skupina Rolling Stones, Beatles a skupina Cream. To byli tři giganti, tedy podle mě. No a já už tady mám pro vás co? Protože je středa, celotýdenní hádanky je třeba, takže pro vás mám indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu celotýdenní hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních, zpívají Janůfu Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a řada dalších umělců. Tak, středeční indicie tedy zní. Není nás mnoho, komu tihle rytíři s mečem vzdávali čest v páru. A to ještě jeden čestný zůstal v záloze. Opakuji středeční indicii. Není nás mnoho, komu tihle rytíři s mečem vzdávali čest v páru. A to ještě jeden čestný zůstal v záloze. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím Karla Gotta.
1: Český rozhlas Brno.

0: Písnička dozněla, Karel Gott dospíval, Když ženy pláčou, a já ještě tady mám dvě přáníčka, která mi dorazila do studia. To první mi poslala paní Zdena Nesrstová. Paní Zdena Nesrstová by chtěla prostřednictvím srdcovek poděkovat prodavačkám z obchodu v Holešově. Udělalo se jí špatně a paní prodavačky se o ní postarali a dovedli ji až domů k bytu. Nechtěli ji nechat samotnou. Paní Zdeno, rád zahraj, ano, je vidět, že prodavačky, a vůbec jako, že jsou kolem ještě nás, kolem nás lidé, kteří dokážou podat pomocnou ruku. A druhou tady mám ještě přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěla bych 5. srpna zahrát mým rodičům k dnešní smaragdové svatbě. Již 55 let žijí v lásce a harmonii jeden vedle druhého. V těžkých chvílích se mohli spolehnout jeden na druhého a byli a jsou pro nás všechny vzorem. Vychovali společně dvě dcery a mají 5 vnoučat a 3 pravnoučata. Potěšila by je písnička 7 žlutých kamínků, pokud ji najdete ve vašem repertoáru. Za celou rodinu dcera Eva. Promiňte, paní Evo, usmál jsem se nad tím repertoárem. Určitě máte na mysli náš archív. Samozřejmě jsme hledali. Náš hudební redaktor Marek Zouhar hledal a našel tu písničku 7 žlutých kamínků, zpívá Čestmír Pípek. Takže, moji milí, doufám, že vás písnička potěší a už je tady 7 žlutých kamínků.
1: Český rozhlas Brno.

0: To bylo 7 žlutých kamínků, Čestmír Pipek. Doufám, že vás potěšila písnička. No a my se budeme pomali linku loučit, protože z dnešní srdcovky dorazili do svého cíle. Kam jsem si dal, abych vám zopakoval, ano už to mám, naštěstí jsem si neroztrhal ten papír, abych vám zopakoval středeční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Není nás mnoho, komu tihle rytíři s mečem vzdávali čest v páru. A to ještě jeden čestný zůstal v záloze. Tak to byla středeční indicie, nebojte se, ještě bude čtvrteční, páteční a tam už, jak to bývá dobrým zvykem, náš editor Českého rozhlasu Brno, Miloš Šenkýř, podá takovou tu záchranou ruku, bych řekl, takový ten malíček a tam nám to všem, jak se říká, docvakne, dojde. A pak už budeme vědět to správné řešení. Tak. A ještě chci připomenout, pokud budete chtít, abych vám splnil vaše přáníčko, abych vám zahrál nějakou hezkou písničku, aby to byl v konkrétní den, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Máte tyto tři možnosti, abyste mi to dali vědět. Buď mi to namluvíte, pokud se vám nechce psát, svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání, jak už jsem říkal, v konkrétní den s konkrétní písničkou, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Víte, ono se zdá, nebo možná mnozí z vás si říkají, že neustále opakují ty mailové adresy a tak dál, ale my jsme teď byli na výletě s mým vnukem a jedna paní říká, když já vůbec nevím to číslo toho záznamníku, kam mám vám zavolat. A já jsem chtěl říct, má drahá, teď to opakují každý den. No ale tož tak. No, opakování je matka moudrosti, jak se říká, takže už víme všechno. Takže teď, no, bude za chvilku 9:45, už předám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná soutěž Zámecké léto. A zítra po 9:00 opět naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Relax a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude rychlostní kanoista a olympijský vítěz Josef Dostál.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zámecké léto.
1: Také ve středu vám nabídneme další vydání našeho Zámeckého léta. I dnes vás zdraví Pavel Kudrna. Já začnu dnes takovou soutěžní otázkou. Soutěžte jen tak mezi sebou. Nedívejte se nikam do nějaké encyklopedie na internet. Prostě si tipněte, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Tipujte, mezi sebou se klidně o něco vsaďte. Kdo se trefí blíž, tak ten pak vyhrává. A my se mezi tím vydáme na další zámek. Taky máme tu oficiální soutěž o zámecký cestovatelský balíček. No a pak to všechno vyhodnotíme, tak máte-li chuť, tak můžete soutěžit spolu s námi. Už za chvíli po reportáži vám řeknu, no vy už ho znáte, telefonní číslo, respektive připomeneme vám ho, no a vy můžete zkoušet štěstí a být třetí u telefonu. No tak u telefonu, tam můžete být klidně desátí, první, ale prostě tady u nás musíte se dovolat jako třetí. František Kinský názve
0: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou, ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopeny u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu tak, jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byli maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Ronova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity v zámku a pivovaru a vůbec celému tomu Dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování. Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Ronova a ukážu vám ložnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými, ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala a když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku, dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Ronova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady se můžeme podívat na toho třetího od okna, kdo má tu šabli, takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozitě bude a všem ukazovati, ale on té popravě unikl, protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách Dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji čarodějnici a stejně obdivuji vždycky, když se průvodci převléknou do nějakých těch kostýmů a dělají radost lidem. Já si přiznám, já jsem nikdy na tohle to nebyl, takže tam by byl tak možná kudrna v kraťasech a v tričku, ale v tomto vedru já myslím, že asi většina návštěvníků. František Kinský nás zavedl tedy na další zámek, ty předesílám, zítra půjdeme na zámek Šluknov, ale to předbíhám, protože nás teď čeká soutěž. Mimochodem ta nesoutěž, taková ta soutěž mezi vámi, tak stále pokračuje. Tipněte si, kolik metrů měří nejvyšší zámecká věž v České republice. Pak, až odsoutěžíme, tak mimo soutěžně vyhodnotíme. Teď ale hrajeme, jak se říká, oficiálně o zámecký cestovatelský balíček.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dneska už to vím, zpívala Hana Zagorová, já už vím, kdo bude soutěžit, kdo byl třetí, vím, kdo je také náhradníkem. Prozradím, že náhradníkem je posluchač z Ostravy a z České Kamenice, soutěžící paní Jana. Dobrý den, paní Jano.
1: Dobrý den, zdravím všechny.
0: No já jsem říkal, můžete se radovat a vy jste říkal, raduju se hodně. Tak to je dobře, že se radujete. Ta otázka je dnes nesmírně jednoduchá. To je skoro dárek, to není ani soutěž. Já vás poprosím, odpovězte mi na otázku. Která operní pěvkyně ráda vystupovala na zámku v Dětenicích? Chcete tři možnosti?
1: Emma Destinová.
0: Nechcete tři možnosti. Mohla by to být taky Marie Písařovicová. Mohla by to být i Kateřina Podhorská-Kometová.
1: Ne, ne.
0: Trváte na svém. Je to Emma Destinová, máte zámecký cestovatelský balíček, trojku dostáváte do našeho pátečního losování, tak si to pamatujte, budou pingpongové míčky jako vždycky. Tak paní Jano, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Zdravíme pana Roberta z Ostravy, který byl náhradníkem, zkuste to zase zítra, pravidla jsou neúprosná, prostě kdo je třetí, jde do vysílání. Tak co, soutěžili jste mezi sebou, která zámecká věž, ne, která kolik měří nejvyšší zámecká věž v České republice, tak já možná nejprve prozradím, kde to je, o jaký zámek se jedná. Mám na to tady i stroj. Tovačovský zámek. Ano, je to Tovačovský zámek a ta věž se jmenuje Spanila a měří 96 metrů. Pokud jste uhodli, tak i vám náleží taková ta fanfárka. Ta byla nicméně nesoutěžní, pokud jste se mezi sebou o něco vsadili, udělali jste dobře, pokud jste věděli, 96 metrů tedy byla správná odpověď. Zítra budeme pokračovat, zítra, jak už jsem řekl, se vydáme na zámek Šluknov do severních Čech. Ať už jedete kamkoliv, ať už jdete kamkoliv, ať se vám dnešní den vydaří. Přeji vám Pavel Kudrna za celý tým našeho zámeckého léta.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Stavba stoupacího pruhu v Závisti na Blanensku příští rok omezí provoz na hlavním tahu z Brna do Svitav. Horké počasí napomáhá znečištění vody v rybnících a nádržích. Kvůli vysokým teplotám schnou městské trávníky, které pak nedokážou ochlazovat své okolí. A dnes bude jasno až polojasno a teploty až 40 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Stavba stoupacího pruhu na silnici číslo 43 v Závisti na Blanensku začne až příští rok. Oznámilo to ředitelství silnic a dálnic, které se na tom dohodlo s polskou firmou Budimex. Ta zakázku vyhrála loni na podzim. Konkurenti proti tomu protestovali, nakonec neúspěšně. Zahájení prací na trase se kvůli sporům zdrželo. Výstavba třetího pruhu potrvá jednu stavební sezónu a přinese omezení, říká zástupce firmy Lubomír Pilný.
3: Zadávací dokumentace nám říkala, že by mělo dojít k tomu, že kamionová doprava, tudíž vozidla na 3,5 tuny zůstanou na současné komunikaci a osobní vozidla budou uvedeny po objízdných trasách, to znamená směrem na Blansko anebo směrem na Žerovník.
2: Stejná firma současně s tím postaví i přeložku navazujícího úseku silnice mezi Závistí a Černou horou. Stavba začne v půlce září. Provoz omezí minimálně. Voda v přírodních nádržích se v současných vedrech může rychleji kazit. Upozorňují na to krajští hygienici. Aktuálně na Vysočině platí zákazy koupání v rybníce Kachlička a na vodní nádrži Trnávka. Obezřetní mají být lidé, ale i v místech, která součástí monitoringu vodních ploch nejsou. Upozorňuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
4: Ať už jsou to rybníky nebo nějaká jezírka. A pokud ta voda se vyznačuje, že je hustá, zapáchá, může mít nějaký zelenavý nebo hnědý zákal, pokud je třeba pokrytá i odpadky nebo těly uhynulých ryb, to může značit, že ta voda opravdu není vhodná ke koupání.
2: Zatím nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve správě Národního památkového ústavu v Olomouckém kraji je hrad Bouzov na Olomoucku. Zamířilo na něj víc než 55,5 tisíce lidí. Podle památkářů ale celkové počty návštěvníků v meziročním srovnání klesly o téměř 5 tisíc. Tropické teploty a sucho dopadají na městskou zeleň. Ta je přitom klíčová při snižování teploty v rozpálených ulicích. Stromy a tráva dokážou teploty ve svém okolí snížit o 2 až 8 stupňů Celsia. V posledních týdnech ale trávníky ve městech schnou.
5: Místo zelených ploch je uschlá a žlutá tráva. Kvůli tropickým teplotám se trávníky dostávají do stavu hibernace, popisuje Barbora Berecová z lesů hlavního města Prahy.
6: Když je prostě na úpalu, nemá vodu, tak ten trávník vlastně úplně uschne, aby nedocházelo k výparu přes ty listy a zůstanou mu živí jenom kořínky.
5: A to až do podzimních vytrvalejších dešťů. Suchá tráva ale zhoršuje teplotu ve svém okolí, popisuje krajinářská architektka Barbora Lišková.
7: Přestává fungovat jako přirozená klimatizace a okolní teplota stoupá. Tím se vlastně prohlubuje efekt takzvaného městského tepelného ostrova.
5: Aby trávníky zůstaly zelené, je třeba je trvale zalévat nebo nahradit odolnějšími, ale nepůvodními druhy. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, hlavně v západní a severní části kraje. Bouřky mohou být i silené. Nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na 196. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu vás zdrží odstavené porouchané auto. Na 229. kilometru v opačném směru bourala dodávka do svodidel. Levý jízdní pruh je tam neprůjezdný. A nehodu hlásí i na silnici 04712 u průz Božkůvek na Vyškovsku. Místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ve středu 5. srpna 2026, 5 minut po 10. hodině, začíná dvouhodinovka dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je s vámi Sandra Silná a už za chvíli mě ve studiu doplní také Julie Kalodová, která přinese další recept. Inspiraci pro letní vaření, i když dnes, jak se tak dívám, to bude vlastně bez vaření. Co to uslyšíte už po úvodních písničkách? Vojta Halaš, regionální stopař, se dnes vydal do Blížkovic na Znojemsku, odkud se v 10.20 přihlásí. Kulturní pozvánka v 10:30 zamíří do Lisic na zámek a před 11. uslyšíte i babské rady Jarky Vykoupilové. Teď už nám budou hrát a zpívat fešáci krásné dopoledne a příjemný poslech.

0: Český rozhlas Brno.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno dospíval Miroslav Žbirka a teď je 10 hodin na skoro 12 minut a to je takový ten pravidelný, řekla bych, až čas, kdy s Julií Kalodovou společně otvíráme pomyslnou rozhlasovou kuchyni a budeme vařit, i když dnes vlastně vařit nebudeme.
2: Dobré dopoledne. Ano, dnes je to nevařící recept. Dnes jsem si připravila recept na marmeládu, která se opravdu nevaří. Takže kdo máte ještě zbytky černého rybízu, teď je ta sezona, jeho končí sice, ale možná některé ty odrůdy ještě pořád jako plodí. Já jsem taky teď na zahradě měla nějaké poslední tam kousky, ale jak už jsme si říkali několikrát, mě to tam zezobávají slepice, takže k nám na to nechodí lidé. To znamená dnes tedy marmeláda bez vaření, stačí vám na to kilo černého rybízu a kilo cukru. V některých receptech je až kilo a půl. Zřejmě to přispívá ke konzervaci, zároveň je to sladší, ale to podle toho, jak má kdo chuť. A on ten černý rybis má takovou tu specifickou, takovou tu divokou chuť, kterou někomu to vadí, někdo to má rád, takže pro ty, kteří ten černý rybis máte rádi, tak je to dnes.
1: Takže jenom zamícháme, rozmačkáme, ale je potřeba obrat určitě rybis, že ano.
2: Ano, ten černý nemá ty větvičky, nebo takové ty stonky, takže jsou to ty kuličky, ty oberete, kdo chce propláchnout, tak propláchne, jenom to rozemelete vlastně s tím cukrem a do skleniček dáte a zavaříte, anebo ji můžete jenom zavřít a dát do ledničky. Nevydrží to tak dlouho, jako ta klasická marmeláda. Říká se až půl roku, no musíte prostě se podívat pod víčko. To víčko také se doporučuje otřít nějakým třeba slivovicí dobrou.

0: teď jsem to chtěla říct, ano, třít slivovičkou, dezinfikovat a ono to možná trošku tomu té marmeládě dodá takovou vůni.
1: Ne? Je to, se... je to určitě, do, je, i už pro dobrý pocit, prostě slivovička a natírání víček, to je taková letní klasika a kdo ho zavařujete, tak teď třeba tato se hodí. Teď právě kamarádka mi tento recept připomněla. Včera mi posílala fotky, že dělala několik skleniček právě tohoto úžasného rybízového džemu. Někdo tomu říká, jako, že to dělá z té šťávy, že oddělí ty stopky a ty slupky od té šťávy a je to výborný na chleba s máslem, tady tento domácí džem.
0: Nebo na sír třeba, Francouzi takhle.
1: Přesně tak, se sírem, ano, ano, ano.
0: Marmeláda, sír, to je výborná kombinace.
1: A někdo tomu říká rosol, právě a dělá to z té šťávy, že on ten, jak to má v sobě ty látky, které zrosolovatí. Úplně se nám zbíhají sliny, že, Sandro?
0: No, já už zase rozvím svoji fantazii nad jedním takovým nápojem, kam se používá šťáva z černého rybízu a míchá se to buď s prosekem nebo s bílým vínem.
1: No,
0: to je ten Kir Royal. Francouzi to pí. Já jsem to pila na poutní cestě, musím říct, na poutní cestě směr Santiago ve Francii, takže mě ta moje asociace s černým rybízem je teda takováhle, přiznávám.
1: Výborně, já myslím, že to, vždycky ty recepty prostě, když to vzbuzuje ty chutě a je to inspirací pro nás, pro všechny, tak myslím, že to je fajn.
0: Tak věřím, že jsme vás potěšili i tímto rychlým fofr rybízovým receptem na marmeládu, bez vaření dokonce a já moc děkuji Julii Kalodové a budu se těšit zase
1: příští středu, mějte se pěkně.
0: Díky,
1: naschledanou.
0: Naslyšenou. A my pokračujeme, teď nám bude zpívat Cher písničku Strong Enough, dostatečně silná. A potom taky se přihlásí už Vojta Halaš a to ze Znojemských Blížkovic.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Páteční letní dopolední vysílání 7. srpna po 10. hodině bude speciální. Český rozhlas Brno totiž zavítá do Zoo Hodonín. V přímém přenosu se dozvíte o novém pavilonu sladkovodních ryb a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech, která v Hodoníně chovají. Hosty budou ředitel Jiří Ingr, akvarijní zooložka Lenka Facíková, chovatelka opic Petra Bílková, chovatel šelem Jiří Hlásenský a po 11. hodině otevřeme speciální chovatelskou poradnu o kočkách s veterinářkou Janou Neugebauerovou. Živě z Hodonínské zoo se těší a pořadem provází Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Po více než dvou letech stavebních prací se v Blížkovicích na Znojemsku znovu otevřela prvorepubliková Sokolovna, která prošla jednou z největších investic v historii městyse. Na to, jak vypadá budova zblízka, se vyjel podívat regionální stopař Vojta Halaš. Vojto, dobré dopoledne.
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Jaké jsou tedy výsledky rekonstrukce?
2: Ta budova, která byla ještě před několika lety ve velmi špatném technickém stavu, se proměnila v moderní kulturní centrum připravené hostit nejrůznější plesy, divadelní představení, koncerty, besedy, ale i společenské akce. Rekonstrukce začala na jaře roku 2024 a navázala na několik let příprav. Městys získal historickou budovu do svého vlastnictví už v roce 2017 a teprve po získání dotační podpory bylo možné přistoupit k její kompletní obnově. Výsledkem je ale zcela nový prostor, který zachovává historický charakter budovy, ale zároveň splňuje požadavky moderního kulturního provozu. Budova, která ještě před několika lety chátrala a její budoucnost byla značně nejistá, se tak znovu stává jedním z nejvýznamnějších míst v Blížkovicích.
1: A co je v Sokolovně nového?
2: Vlastně téměř všechno. Součástí rekonstrukce byly stavební úpravy interiéru, nové technické zázemí i vybavení sálu. Jsou zde barvně sladěné žluto-zelené židle, na zdech je vidět krajina z okolí Blížkovic. Nově je tu po rekonstrukci plátno k promítání filmu, které tu bylo hned po stavbě v roce 1931, jak jsem se dozvěděl, ale pak už dlouhé roky ne. Nechybí profesionální ozvučení, scénické osvětlení, nová akustika ani moderní jeviště. Technologie, díky nímž může Sokolovna hostit širokou škálu kulturních akcí. Ale myslelo se také na historii a venku na zdi Sokolovny jsou zmíněni ti, kteří zahynuli na popravišti za druhé světové války. A co musím zmínit, takový detail, který se mi velmi líbí, je i znak obce zakomponovaný ve stropě. No, kvůli signálu už jsem nyní před Sokolovnou a zpětně také oceňuji klimatizaci v ní.
1: Tolik regionální stopař Vojta Halaš, který se zajel podívat na nově opravenou Sokolovnu v Blížkovicích. Vojto, děkujeme, hezký den a šťastné cesty.
2: Děkuji moc, hezký den tobě i posluchačům.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno, teď je 10 hodin 25 minut a my už vás za chvíli také pozveme na zámek v Lysicích na jednu vernisáž.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Lysický zámek o prázdninách ožije mnoha kulturními aktivitami, nebo už ožívá, protože prázdniny už probíhají. A teď se chystá vernisáž výstavy s názvem Dřevořezby od Petra Novotného. A ta proběhne už zítra, tedy ve čtvrtek 6. srpna od 17 hodin právě na zámku v Lysicích. A já teď ve vysílání vítám kastelánku Martinu Rudolfovou. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne z rozehřátých Lysic.
1: Představte prosím krátce posluchačům autora Petra Novotného a také jeho tvorbu. Co bude na té výstavě k vidění?
2: Tak pan Petr Novotný je mladý restaurátor, řezbář, který spolupracuje s mnoha muzeji a institucemi. Vyřezává jednak pohádkové bytosti, jednak krásné betlémy, ale také například fajfky, zrcadla, pro dámy i výborné vánoční formičky na rohlíčky například, které já sama používám. A je úplně neuvěřitelný, protože spolupracuje například s muzeem Bizarium v Nizozemí. Jeho dídla jsou zastoupena v galeriích například v Kanadě nebo i v Americe. On se zabývá i vlastně školením zájemců právě řezbářství, to znamená, že má i řezbářské školy a dělá i výukové programy pro děti. A myslím si, že na to, jak je mladý, tak je neuvěřitelně talentovaný a současně nesmírně skromný.
1: Vím, že se u vás na zámku chystá právě i přímo setkání s autorem výstavy osobně. Kdy to bude a co bude obsahem toho setkání?
2: Ano, Petr za námi přijede nejenom na vernisáž, která se bude, jak už jste říkala, konat zítra, ale přijede ještě v sobotu a od 10 do 17 hodin se s ním mohou setkat zájemci, budou mít možnost se podívat, jak například pracuje, jak se vyřezává, bude tady mít i svoje drobné výrobky a myslím si, že i zájemci budou mít možnost si tady například něco i od něj koupit, nějaké drobné věci, protože jinak ty velké například betlémy, tak ty jsme museli půjčit i od soukromých vlastně sběratelů, kteří se je od Petra koupili.
1: To zní krásně.
2: Figurek je tady nepočítaně. Ještě jsme to ani úplně detailně nespočítali, ale myslím si, že přes tisícovka určitě ano.
1: Tak to zní opravdu moc, moc krásně. A řekněte nám ještě, jaké další kulturní zážitky čekají dokonce prázdnin na návštěvníky Lysického zámku?
2: Tak srpen je vždycky v Lysicích, konkrétně vnitřní nádvoří spojeno i s účinkováním divadelního spolku Kašpar, divadla v Celetné, takže se opět zapojíme do vlastně putování velkého výletu Kašparů a od 18. do 23. se tady bude večer hrát divadlo. Má to kouzelnou atmosféru, protože divadelníci využívají i našich arkád, takže opravdu Julie má ve hře Romeo a Julie svůj vlastní balkon v podobě našich arkád. No a Král Lír na pozadí Lysického zámku se vyjíví, má taky velice krásně. Všechny ty informace o těchto divadelních představení najdou návštěvníci na našich webových stránkách. No a potom nás čeká samozřejmě velká celostátní záležitost a to je Hradozámecká noc, která proběhne na památkách nejenom ve správě Národního památkového ústavu 22.8. a to v sobotu. A v Lysicích se návštěvníci mohou těšit na otevření večerní a noční zámecké zahrady, která je nádherná i právě v té podvečerní a večerní době, je po obnově, takže vždycky tady něco kvete a má to svoji jedinečnou atmosféru a my tedy, bude to vlastně od 19 do 22 hodin a protože letos je připomínána v rámci roku šlechty, šlechta na cestách, tak a jeden z našich hrabat byl mořeplavec, cestovatel, navštívil také Japonsko a my to proto propojíme i se dvěma představeními divadlo Kyogenu, které se budou odehrávat v sále teréně a to v 19.15 a ve 20.15 a budou vlastně součástí té prohlídky noční zámecké zahrady. No a potom nás čeká už jenom například setkání praporečníků 29.8., kdy tady bude večer krásný videomapping na zase pozadí nebo na fasádě Lysického zámku. No a potom se chystáme na dýobraní, advent, na vánoční prohlídky, takže my se opravdu tady nezastavíme tím, že skončí oficiální sezóna 1. listopadu, tak my i tak pojedeme dál.
1: Jak vás tak poslouchám, tak myslím, že to vůbec není jenom, protože ten program je opravdu bohatý a krásný, tak věřím, že jsme naše posluchače také navnadili a že za vámi rádi přijedou. Martina Rudolfová nás pozvala nejenom na vernisáž výstavy s názvem Dřevořezby Petra Novotného, která se na zámku Zámku v Lysicích koná již zítra, ve čtvrtek 6. srpna od 17 hodin. Já vám moc děkuji za pozvánku a naslyšenou.
2: Děkuji a těším se na všechny návštěvníky a na všechny diváky. Krásné léto.
1: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Teď nám zaspívají Gypsy Kings a také Miroslav Dudáček.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
1: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno dospíval Miroslav Dudáček píseň Černé oči a teď už dostane slovo Jarka Vykoupilová a její babské rady. Ty nám dnes poradí, jak si poradit s lehce povadlým salátem. Ten totiž vůbec nemusí skončit v odpadu.
1: Babské rady.
2: Čerstvý salát utržený na zahrádce je delikatesa. Pokud vám však už malinko povadnul, stačí salát lehce opláchnout studenou vodou a dát ho na chvíli do lednice. Tím se jeho listy napíjí a znovu zpevní. Ještě účinnější je malý trik se stonkem. Když ho dole seříznete a salát postavíte do misky s vodou, vydrží svěží o několik dní déle, podobně jako květiny ve váze. Největším nepřítelem salátu není sucho, ale přebytečná vlhkost. Proto se doporučuje zabalit salát do papírové utěrky. Ta nasaje přebytečnou vodu. Salát krájejte vždy těsně před konzumací, jakmile listy nakrájíte, rychle povadnou. Lepší je vždy odebírat listy postupně a zbytek salátové hlávky nechat v celku. Salát patří v lednici do spodní přihrádky na zeleninu, kde je nejnižší teplota. A vyplatí se, aby měl kolem sebe prostor. Pokud ho umačkáte mezi ostatní potraviny, i to má vliv na to, že nevydrží v ideální kondici dostatečně dlouho.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: A protože je středa, znamená to, že po zprávách v 11 hodin, které dnes připravuje Jakub Večeřa, začne poradna pro zdraví. A já si budu s naším dnešním hostem povídat o mini-invazivních operacích, které se týkají nohou, a to hlavně chodidel a deformací, různých deformací prstů na nohou. Tak věřím, že s námi zůstanete, že vás téma zajímá a už teď se těším na zajímavý rozhovor. Jana Kratochvílová na vlnách Českého rozhlasu Brno právě teď.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Kunštát chystá stavbu sportovního areálu za asi 40 milionů korun. Ředitelství silnic a dálnic po sporu firem na Blanensku upraví podmínky pro zadávání zakázek. Kvůli nedostatku léku s tamoxifenem budou moct lékárnici pacientkám s rakovinou prsu vydávat i neregistrované přípravky a bude jasno až polojasno a teploty až 40 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Kunštát na Boskovicku hledá firmu, která postaví sportovní areál vedle současného fotbalového hřiště. Náklady město odhaduje asi na 40 milionů korun. Na podzim chce požádat o dotace. Stavební firmu hledá město opakovaně, vysvětluje nezávislý místostarosta Vladimír Tenora.
4: Nabídnuté ceny byly nad naše možnosti, takže zkoušíme upravit výběrové řízení tak, aby jsme se dostali na přívětivější realizační cenu. Největší plochu zabere fotbalové hřiště s umělým povrchem, potom tam budou dva tenisové kurty, nějaké sociální zařízení a šatny.
2: V druhé etapě přibude ještě dětské hřiště a dojde i na opravu inline stezky. Silničáři po několika měsících sporů uzavřeli smlouvu na rozšíření silnice číslo 43 na Blanensku. Polská firma Budimex postaví stoupací pruh v obci Závist. Neúspěšní uchazeči to rozporovali. Tvrdili, že vítěz nemůže na stavbu včas dovést asfalt z obalovny. Firma to nakonec vyřešila. Stavba ale kvůli sporům začne až příští rok. Ředitelství silnic a dálnic chce taková zdržení příště eliminovat. Upraví tedy proces zadávání zakázek, říká šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala.
5: A my vlastně nechceme být tím arbitrem toho v rámci těch nabídek, jako posuzovat, jestli hodina 57 ještě dojedou a nebo 2.03 nepojedou, když samozřejmě si to kontrolujeme i na té stavbě. V rámci kvalifikací tu dojezdovou vzdálenost nebudeme posuzovat.
2: V Česku je posledních zhruba 80 balení léků s účinnou látkou tamoxifen, která léčí rakovinu prsu. Lékárníci proto budou pacientkám podávat i takové léky, které sice látku obsahují, ale v Česku nejsou registrované. Serveru novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Dodávky tamoxifenu váznou od minulého roku. Od června není v Česku k dispozici ani náhradní lék. Na jižní Moravě včera padly teplotní rekordy na všech stanicích, které měří víc než 30 let. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Veselsku, kde vůbec poprvé naměřili teplotu nad 40 stupňů Celsia. Stejnou hranici překonala i stanice v Diákovicích na Znojemsku. Většina rekordů byla z roku 2003.
6: Ve Strážnici postupně teplota stoupla až na 40,9 stupňů Celsia, což překonalo 13 let starý rekord o téměř 5 stupňů. Dnešní teploty se na jižní Moravě podle meteorologů budou pohybovat mezi 35 až 39 stupni. Tropické počasí bude pokračovat i ve čtvrtek, kdy může být až 37 stupňů a večer bude přibývat oblačnosti a objeví se přehánky a bouřky, které přinesou ochlazení. Hana Novotná, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat lokální přehánky a bouřky, hlavně v západní a severní části kraje. Bouřky mohou být i silné. Nejvyšší teploty 37 až 40 stupňů. Mírný vítr jižních směrů může v přehánkách a bouřkách výrazně zesílit a večer se bude měnit na severní směry. Biozátěž pro dnešek vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na 229. kilometru D1 ve směru na Brno bourala dodávka do svodidel. Levý jízdní pruh je tam neprůjezdný. Nehodu hlásí i na silnici 04712 u Prus Božkůvek na Vyškovsku. Místem projíždějte opatrně. A na D1 vás aktuálně zdrží i odstavená porouchaná auta. Konkrétně v Brně na 198. kilometru ve směru na Prahu a na 222. kilometru směrem na Ostravu. Šťastné cesty bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Tak jako každou středu po zprávách v 11 začíná i dnes po úvodní písničce, kterou obstará Petr Fiala, poradna pro zdraví. Budeme se věnovat tématu, které souvisí se zdravím nohou, bezproblémovou chůzí a pohybem, a to léčbě deformit chodidel a prstů. Tak zůstaňte s námi, u mikrofonu je s vámi až do 12. hodiny Sandra Silná.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Hostem poradny pro zdraví je dnes ortoped Vladimír Procházka z Brněnské vojenské nemocnice. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Povídat si budeme o léčbě deformit nohou v oblasti chodidel a možnostech léčby, a to i díky mini-invazivním chirurgickým zákrokům, na které se náš dnešní host a jeho kolegové specializují. Připomínám také telefonní číslo do našeho studia, sem k nám 726 46 5200, kam můžete během vysílání také volat své dotazy. Pane doktore, naše chodidla nás nosí celý život. Proč bychom jim měli věnovat větší pozornost?

0: pacienti, kteří k vám přichází, tak jaká třeba věková skupina je nejčastější, protože ty deformity nohou a hlavně prstů u nohou, o kterých si budeme povídat a také o té léčbě, jak se týkají třeba častěji starších lidí nebo se objevují problémy třeba u mladších, mladých lidí? Jak je rozložení vlastně věkové téhle problematiky?
1: Samozřejmě přicházejí pacienti jednak mladí, třeba i 20-letí, kteří mají takové ty problémy, ale vůbec nejčastější věk pacientů a průměrný věk je od těch 45 do 60 let.
0: A na problémy tedy s prsty na nohou, má vliv věk, má vliv životospráva, hormony, nebo co je takovou příčinou, která vlastně začíná způsobovat tento typ problémů?
1: Tento typ problémů, těch faktorů je celá řada.
0: Klidně můžete popsat třeba, můžeme si o nich chvíli povídat.
1: Častěji tady tahle onemocnění postihují ženy. Je to proto, že ženy mají fyziologicky volnější a pružnější klouby. Tudíž i vazivový aparát je méně odolnější k přetížení a vzniku deformity. Deformita jako taková vzniká během života, kdy míra dlouhodobého přetížení překoná svalový aparát nohy a vazy zkrátka povolí. Obuv hraje velice významný faktor. Boty na vysokém podpatku přenášejí všechnu zátěž na přední nohu a rozhodně to není nic, co by ortoped viděl rád ve své ordinaci. Nicméně existují i anatomické predispozice ke vzniku deformit. Tak jako záprstní kosti na ruce vám tvoří hezký oblouček, který zajišťuje rovnoměrné rozložení zátěže, tak podobný oblouček nám tvoří i nártní kosti na noze. V tomto případě mluvíme o takzvané formuli nohy. Část populace má tuto formuli přerušenou, porušenou a první paprsek je delší, potom dochází k jeho přetížení na úkor ostatních paprsků a může vznikat artróza nebo vazy povolí a palec nám uteče právě do té valgozity.
0: O tom si budeme povídat, o tom vbočeném palci taky.
1: Toto nám právě odhalí rentgenové vyšetření.
0: Ještě mi řekněte, prosím, tady, než zase uslyšíme písničku v tom našem prvním vstupu, jak z vašeho pohledu vypadá zdravé chodidlo? Jsou to prostě, je to klenba správně tvarovaná, jsou to prostě prsty, které, řekněme, směřují všechny stejným směrem rovně. Jak vypadá takové zdravé chodidlo?
1: Každá noha je jiná a noha se utváří samozřejmě během života, během růstu, během dospívání. Ideální noha neexistuje, ale zdravá noha je ta, která nebolí.
0: Říká můj dnešní host, ortoped Vladimír Procházka. A my si už za chvíli budeme povídat o tom, jak právě třeba vznikají i vbočené palce a jak se tato potíž také léčí.
2: Posloucháte Letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Český rozhlas Brno.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno posloucháte poradnu pro zdraví. Dnes si s ortopedem Vladimírem Procházkou povídáme o deformitách nohou, problematice léčby vbočených palců, kladívkových prstů. A já teď také vítám ve vysílání posluchače Zdeňka. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, srdečně vás zdravím pana doktora. A je mě 80 roku a mám pocit při chůzi nebo nepocit pálení šlapek. Mm-hmm. Jestli je to ortopedicky nebo neurologicky. Je mě 80 let. Mm-hmm. A tak 2 měsíce mám takové nepříjemné pocit jako šlapky, že mě pálí.
1: Děkujeme za dotaz, pan doktor vám hned odpoví. Mm-hmm.
3: Pokud je to pálení v souvislosti se zátěží, skůzí a je otlak nějaký v oblasti nášlapné části nohy, pak je ten problém ortopedický. Mm-hmm. Pokud je to většinou lokalizované v oblasti prstů a nezhoršuje se to při zátěži, při nášlapu, pak většinou ten problém bývá neurologický, ale většinou pacient musí opravdu navštívit ortopeda i neurologa. Mm-hmm.
2: Tak jo. Děkuji za informaci. Hezký den.
1: Ano, děkujeme. Naslyšenou. Já se vás teď, pane doktore, chci zeptat právě už na ten konkrétní problém, první z těch zmiňovaných. A to je problém vbočený palec. To, co posluchači asi znají pod pojmem vbočený palec. Co se vlastně tedy děje s nohou a jaké potíže vbočený palec způsobuje?
3: Může se vyvíjet samostatně, ale častěji ho vidíme jako důsledek příčného plochonoží. První paprsek nohy, čili nártní kost a palec, se pak zvedá, může utíkat do strany nebo rotuje dovnitř směrem ke středu nohy. Mm-hmm. Jedná se o deformitu ve 3 rovinách a vždy 1 až 2 převažují. Klinicky pak může vypadat různě podle kombinace a podle toho, která z těch složek převažuje. Co je důležité zmínit, takže takový palec ztrácí svou opěrnou funkci. Noha se celkově rozšiřuje a pak přichází pacient s tím, že ho bolí palec v obuvi, že ho tlačí na té vnitřní straně při chůzi, a nebo dochází k přetížení zbytku nohy a vznikají deformity či otlaky v dalších částech nohy. Jiné než doktore, v oblasti toho palce.
1: Jak ten vbočený palec, jak to vlastně vznikne? Protože tak, když vyjdu z toho, co už jste říkal, tyto problémy vznikají nejčastěji po 40, tak prostě do té doby člověk normálně chodí, nic vás nebolí a najednou vám prostě z ničeho nic začne ten palec jaksi ujíždět, to, co jste popsal, nebo co je příčinou, kromě tedy třeba špatné obuvy, nebo co tak stojí za tím, že se stane taková věc?
3: Pokud nemáme nějakou tu třeba vrozenou predispozici nebo vývojovou, bych řekl, i když není to spíš jako nějaká mutace, ale spíš anatomická varieta, tak zásadní vliv hraje dlouhodobé přetěžování bez možností odpočinku. Profese, které jsou zatížené dlouhým opakovaným stáním, profese, kde jste celý život takzvaně na nohách, tak jsou k tomu podstatně náchylnější, než třeba pokud sedíme v kanceláři, to je samozřejmé. Mm-hmm.
1: A když bychom se teď zaměřili na také zmiňované kladívkové prsty, tak je to podobný problém, který vzniká také z dlouhodobého stání, nebo už je to zase jiná příčina?
3: Kladívkové prsty vznikají nejčastěji, pokud má ten prst málo místa. Mm-hmm. Bývají typicky na druhém, nejčastěji, někdy i 3., 4. prstu na noze, kdy dochází, nebo prst je tlačený do zkrácení a zpočátku lze narovnat, ale časem, tak jak pořád je na něj vyvíjen tlak a má málo místa, tak vzniká kontraktura, která je trvalá, a potom v obuvi, v klasické obuvi, vznikají z vrchu prstu bolestivé otlaky. Mm-hmm. Prst pak připomíná kladívko a bolí. Můžou vznikat samostatně, většinou to bývá v důsledku dlouhodobého nošení úzké obuvi, ale častěji vidíme jako přidruženou deformitu u pokročilých valgózních palců, kdy palec utlačuje ostatní prsty a bere jim jejich životní prostor.
1: S ortopedem Vladimírem Procházkou si dnes povídáme o léčbě deformit v oblasti prstů na nohou a chodidel. Dostane se i na vaše telefonické posluchačské dotazy. Připomínám ještě jednou telefonní linku 726 46 5200. No a po písničce si budeme povídat už také i o tom, jak se vbočené palce a kladívkové prsty léčí.
0: Ve čtvrtek 6. srpna přivítá naše dopolední vysílání Karla Škrabala. Povídat si s ním budu nejen o psaní glos pro Český rozhlas Brno, kde bere inspiraci k poezii, kterou vydal už v 9 sbírkách, co ho inspirovalo k založení umělecké skupiny Vítr Holc, která spojuje básně a hudbu, a co ho pojí s obcí Svatoslav. Zkušený novinář také prozradí, jak důležitý je pro něho čas strávený v přírodě. Na společný čas i váš poslech se těší Jaka Vykoupilová.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes s hostem Vladimírem Procházkou, s ortopedem, povídáme si o léčbě deformit nohou a já teď také vítám ve vysílání posluchačku Miu. Dobré dopoledne.
2: Můžu mluvit?
1: Můžete, ano, už jste ve vysílání.
2: Dobrý den, já mám dotaz na pana doktora. Kromě i toho, že existují bočený palce, tak je mě 73 roku, tak já mám, dá se to nazvat, bočený malíček, takový vybolenou hrču a pak jak pokračuje podél nártu dole, tak je tam ještě druhá hrča. Existují na to nějaký prostě takový ty plastový náhrady, které se strčí mezi prsty, anebo se to musí taky operativně vyřešit a může se tam za váma někdy objevit.
1: Děkujeme za dotaz.
3: Dobrý den. Určitě to, co popisujete, si návštěvu v ortopedické ambulanci zaslouží. Nemusí se všechno hned operovat. Tak, jak samozřejmě aspoň podle toho sdělení po telefonu si to dokážu představit, tak se velice pravděpodobně jedná o následek ploché nohy. A pokud paní nenosí ortopedické vložky, tak minimálně, pasivně, určitě je to pomůcka, která by jí pomohla.
1: Paní nás ještě slyší, tak věřím, že tato rada...
2: Slyším, já se ještě zeptám, kde bych vás našla, kde to je, nějaká vojenská nemocnice někde v Brně?
1: Ano.
3: Vojenská nemocnice, ortopedická ambulance.
1: Takže můžete případně se na pana doktora obrátit.
2: Dobře,
1: děkujeme
2: moc
1: za dotaz.
2: Naslyšenou
1: a zkusíme dát prostor ještě dalšímu z posluchačů. Dobré dopoledne, poradna pro zdraví, jste ve vysílání.
4: No, dobrý den, já vás srdečně zdravím a prosila bych pana doktora, kladívkové prsty, palec nejde vůbec narovnat, co se dá s tím dělat, jedině operativně?
1: Budeme o tom teď mluvit, děkujeme za dotaz.
4: Děkuji vám,
1: díky.
4: Ano.
1: Naslyšenou. Tak pane doktore, možná se tímto dotazem dostáváme k tomu, jak tedy se řeší v dnešní době a nejen na vašem pracovišti, tedy v bočené palce, kladívkové prsty. Můžeme takto i odpovědět naší posluchačce.
3: Musel bych to vidět, ale samozřejmě, tak jak to popisuje pacientka, tak pokud nejde palec už vůbec narovnat, bude se jednat o pokročilou deformitu. A tam opravdu velice pravděpodobně jiná možnost než operace nebude.
1: Pojďme se tedy možná ještě dostat první krok ještě před ty operace nebo několik kroků. Jaké tedy jsou ty příznaky, které bychom neměli přehlížet? My jsme tady z těch posluchačských dotazů slyšeli různé problémy. Tak kdy vlastně za vámi tedy přichází ti lidé? Ve chvíli, kdy už opravdu teda nedostanou se do boty, nemohou chodit, ta opora v tom chodidle se ztrácí?
3: Každý pacient má jiný práh bolesti a proto každý pacient přichází trošku v jiné fázi onemocnění. Obecně první příznaky, které se můžou ukázat, tak jsou nějaké otlaky, zpočátku nebolestivé, pocit toho, že se nemůžu vejít do obuvi a nějaké omezení hybnosti. Především těch drobných kloubečků, palců, prstů a kontraktury. Teprve v pozdější fázi přichází bolest.
1: No a potom tedy přichází pacient k vám takto a co následuje vyšetření? Jsou to předpokládám rentgen, je to nějaká návrh fyzioterapie nebo jak postupujete potom dál?
3: Rozhodující je opravdu rentgenové vyšetření v tomto případě. Musíme totiž odhalit, že jestli existuje nějaká anatomická predispozice, pokud je, potom doporučují s operací neotálet. Protože zde může fyzioterapie sklidnit problém, ale nevyřeší jej. Pouze oddálí definitivní řešení. V případě, a to je většina případů, že nějaká anatomická predispozice není, tak jsme vždy konzervativní. Začínáme po dobrém, a to ať buď rehabilitací, či samozřejmě pasivními pomůckami, jako jsou třeba individuálně udělané vložky na míru, které podpoří klembu a můžou samozřejmě i třeba u vbočeného palce ten palec vracet do správné polohy. Není to tak, že by se to bylo buď jedno nebo druhé, ono Nejdůležitější je opravdu to cvičení, ale když jsem v práci, nemůžu cvičit, takže proto třeba to doplňujeme i těmi ortopedickými vložkami.
1: Ano. S ortopedem Vladimírem Procházkou si dnes povídáme o léčbě deformit nohou a v tématu se budeme věnovat zase za chvíli a dostaneme se už i k těm mini-invazivním operacím.
5: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako ty do karty uspokojili moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. Pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně, jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
0: Český rozhlas Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Posloucháte středeční poradnu pro zdraví dnes s ortopedem Vladimírem Procházkou. A my už se teď dostáváme i k možná obávaným operacím nohou, které jsme tady zatím příliš nezmínili. Ale v posledních letech je to tak, že se mluví a provádí se hlavně takzvané mini-invazivní operace. Co si pod tím pojmem mají, pane doktore, posluchači, posluchačky představit?
2: Většina operačních technik zahrnuje takzvané korekční osteotomie. Jsou to zákroky, při kterých vytváříme umělou zlomeninu a kost v uvozovkách ohýbáme. Mm-hmm. A snažíme se co nejvíce přiblížit postavení nártu tak, jak vypadalo předtím, než vznikla deformita. Mm-hmm. Zatímco u otevřených technik vede chirurg klasicky řez kůží a provádí zákrok pod kontrolou zraku, tak mini-invazivita spočívá v tom, že za použití speciálních nástrojů provádíme tyto zákroky pod rentgenem z několika drobných bodových ranek.
1: To znamená, tyto operace jsou tedy vhodné pro lidi, u kterých nepomáhají ty vložky do bot, nepomáhá ani cvičení, nepomáhají ty metody, o kterých jste mluvil před písničkou, takže teď přichází na řadu operace. Jak to prakticky probíhá pacient, protože předpokládám, toto se neprovádí ambulantně, takové operace?
2: Ne, takovéto operace provádíme za hospitalizace. Průměrná doba hospitalizace u nás v nemocnici jsou 3 dny s tím, že první den přichází pacient k příjmu, následuje pohovor s anesteziologem, který se snaží pro něj nalézt ten nejlepší typ anestezie, druhý den je operace jako taková a třetí po vizitě nejčastěji odchází pacient domů.
1: A odchází po svých, když se provádí takováhle mini-invazivní operace, nebo potom ta noha samozřejmě asi nesmí být zatěžována. Jak probíhá tato fáze hojení potom a léčby?
2: Pokud se bavíme o operaci palců, tak které jsou nejčastěji prováděným výkonem, tak pacient má po operaci takovou pooperační bodku, která vylučuje přední zátěž nohy, ale umožňuje nášlap na patu. Takže do venkovního prostředí používá pacient tady tuto bodku, doma pak může chodit po patě nebo po zevní straně chodidla. Obecně ale první 2 až 3 týdny doporučujeme co nejvíc odpočívat, klidový režim, udržovat operovanou nohu ve zvýšené poloze tak, aby byl co nejmenší otok a tím pádem, aby se vše co nejlépe hojilo.
1: Jaké další deformity se skrze mini-invazivní operace léčí? Jsou to i ty zmíněné kladívkové prsty nebo nějaké ještě další problémy na chodidlech?
2: Určitě. Nejčastěji jsou to teda, nebo další častou diagnózou jsou kladívkové prsty. A v poslední době řešíme i artrózu kloubu palcového, čili tam, kde jsou ty onemocnění už pokročilá, provádíme zkracovací osteotomie, provádíme poslední rok, provádíme i artrodézy mini-invazivně a řešíme i metatarzalgie, čili bolesti nártu.
1: Všechno se dá řešit tedy mini-invazivními operacemi. A třeba konkrétně ještě u té artrózy, tak ta se projevuje taky bolestí tím, že člověk nemůže pořádně došlápnout, nebo jak třeba pacient pozná tento problém?
2: To právě pacient nepozná.
1: Nepozná. Prostě ho bolí noha.
2: Oni to často zaměňují. Ten artrotický palec vypadá velice podobně jako ten vbočený, protože tělo neumí udělat novou chrupavku, tak zvětšuje plochu. Vytváří takzvané osteofity v okolí kloubu a ten kloubek se postupně zvětšuje. Takže opticky to budí dojem právě toho valgózního palce, byť tomu tak není a osa je v normě, ale je to následek artrózy a pacienti proto to i možná často zaměňují, protože ono to opravdu vizuálně vypadá velice podobně.
1: S ortopedem Vladimírem Procházkou si dnes povídáme o léčbě deformit nohou, chodidel, o vbočených palcích a tématu se budeme opět věnovat za chvíli.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes si s ortopedem Vladimírem Procházkou povídáme o léčbě deformit nohou a prostor dostane také někdo z posluchačů. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Prosím, jenom si stlumte rádio. Poprosím vás, stlumte si rádio. A už jste, ano, jste ve vysílání. Ano, ano.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tady je posluchačka Ludmila, mám 79 roku a hrozně mě bolí pata, nemůžu na ní vůbec došlapávat. A kolem té paty se mi potom dělá jakoby úplně tak do fialová, se jak kdyby jako ne, modřína, nebo já nevím, jak to řekla, oteče to, jo. A hrozně mě v tom cuká, v té noze. Já že na tu patu nemůžu vůbec došlapovat. Tak co by to mohl být? Já jsem říkala, jestli tam není nějaké, něco, jak kdyby se mi tam nějaké, na jedné straně, z jedné strany paty zevnitřku, pak zvenku to začne hrozně bolit. No, mám teda příčně plochou nohu, jo, tak.
3: Těch věcí, co na patě může bolet, je poměrně více a to bez toho, aniž bych vás viděl, vám úplně neprozradím, kde je ten problém. Ano. Ale zeptám se, bolí to ze spodu, anebo to bolí spíše tam, kde se opírá bota?
2: Bolí to ze spodu, no ne, tak ze spodu, jo? Jak vy prostě došlapujete, jo? A ještě vy třeba z vnitřní strany, jak je ten takový ten oblouček, než se dostane do palcu, tak úplně tam z té strany a jako kdyby to trošku oteče a prostě dneska jsem šla do obchodu a jsem myslela, že vůbec nedojdu.
3: Rozumím. V tom případě bych doporučil vyhledat teda aspoň lékaře, případně ortopeda, protože úplně diagnoza se nemůže dělat takhle na dálku, ale jak to popisujete, tak velice pravděpodobně se bude jednat o patní ostruhu. Doporučuji, jako první pomoc bych doporučil zakoupit gelové vložky do bot.
2: No, to mám, no. To je fakt, že teď je nenosím, protože když jsou nějaké otevřené ty boty, tak to nenosím, ale jinak mám teda ty gelové vložky. Jo,
1: dobře, tak jsme vás tak trošku povzbudili. Děkujeme, jo, dáme prostor ještě někomu z posluchačů. Díky, naslyšenou. A zkusíme ještě někoho z posluchačů, také dobré dopoledne, poradna pro zdraví.
4: No, dobrý den, tady je vaše posluchačka Míla, je mi 78 roku a chtěla jsem se vás zeptat, jestli ta mini invazivní operace, jestli je to bolestivý zákrok. Mm-hmm. A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli tu operaci provádí taky v Olomouci.
1: Mm-hmm.
4: Děkuji vám,
1: děkujeme.
4: Budu poslouchat.
1: Díky, naslyšenou. Tak pane doktore, možná můžete odpovědět, jestli je to bolestivý zákrok, mini invazivní operace. Ona se dělá v narkóze. Nebo?
3: Dělá se v narkóze během operace jako taková bolestivá není. Samozřejmě může to bolet po operaci. Rozhodně to bolí podstatně méně než za použití těch otevřených technik. Většinou pacienti vyžadují jenom minimální infuze nebo injekce od bolesti a vystačí si s tabletkami.
1: Mm-hmm. A posluchačka se ještě ptala tady na lokalitu Olomouce, jestli se může někam takto obrátit.
3: Ve fakultní nemocnici v Olomouci tyto zákroky dělají. Mm-hmm.
1: Protože už se nám blíží čas k polednímu a budeme za chvilinku končit naše dnešní vysílání. Volá vás tedy opravdu hodně a mrzí mě, že nemůžeme takto zodpovědět všechny vaše individuální dotazy, ale pojďme ještě tedy na závěr říct posluchačům, co byste jim vzkázal, když chtějí mít zdravá chodidla i ve vyšším věku a vyhnout se právě bolestem a deformacím prstů. Jaká je třeba prevence těchto problémů?
3: Nenechávat to na poslední chvíli. Pokud si všimnu, že se něco děje, že se vytváří otlaky, že se mi křiví prsty, nebo že začíná třeba to pobolívat po zátěži, tak nenechávat to do co pozdějšího věku. Ano. Protože ideální je, pokud se má operovat, tak aby se to zvládlo do 65 let věku. Mm-hmm. Samozřejmě tohle v poslední době, jak populace stárne a máme spoustu aktivních sedmdesátníků, kteří žijí zdravým životním stylem, tak i tyto limity překračujeme, ale je to vždycky riziko.
1: Říká náš dnešní host, ortoped Vladimír Procházka z brněnské vojenské nemocnice. Pane doktore, já vám moc děkuji za váš čas a také zodpovězení nejenom mých, ale také posluchačských dotazů a třeba někdy opět naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Připomínám také, že se k poslechu dnešní poradny pro zdraví a nejenom té dnešní můžete vrátit, a to na webu brno.rozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas. Příští týden si s terapeutkou Taťanou Horkou budeme povídat o tom, jak si ve volném čase skutečně odpočinout a dovolenou prožít tak, abychom se z ní nevraceli ještě více unavení. Příjemný poslech našich dalších pořadů vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje a pro tuto chvíli se loučí Sandra Silná.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Naším dnešním hostem bude rychlostní kanoista a olympijský vítěz Josef Dostál.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
6: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
7: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
6: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
7: Folklor a sport.
6: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

Malý z půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: U Božic na Znojemsku technici postavili poslední stožáry pro vedení velmi vysokého napětí. V Brně Bosonohách po několika letech skončila přestavba náměstí. Kraj Vysočina chce do konce roku znát nové vlakové dopravce. A odpoledne čekáme jasno nebo polojasno a teploty až 40 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Distribuční společnost EGD u Božic na Znojemsku dokončila výstavbu stožáru nového elektrického vedení. Půjde o 118 kilometrů drátu velmi vysokého napětí mezi Hodonicemi a Hrušovany nad Jevišovkou. Důvodem výměny je stáří původního vedení. Stálo tam už 55 let. Průběh prací popsal mluvčí firmy Lubomír Budný.
2: Po vyzrání betonových patek technici za pomoci těžkých jeřábů postupně vztyčili nové příhradové stožáry, které jsou typu soudek. Ty jsou určené pro dvojité vedení velmi vysokého napětí 2x110 kV.
0: Výměna vedení stojí přes 170 milionů korun. Práce by měly skončit letos na přelomu září a října. V brněnské čtvrti Bosonohy dokončili dělníci po několika letech proměnu bosonožského náměstí. To dříve sloužilo spíš jako parkoviště. Teď je na něm nová kašna, opravené sochy svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého a nově vysazená zeleň. Tu pomáhá udržovat závlahový systém, který využívá dešťovou vodu ze střechy základní školy. Nově vznikla taky mlatová plocha pod budovou v parku pod lipami, dodává starosta Martin Černý z KDU ČSL.
3: Je to další taková velká plocha pro setkávání veřejnosti. Druhý způsob, kde my teď máme možnost pořádat různé společenské a kulturní akce a podle typu a velikosti si můžeme zvolit, že buď budeme na velkém náměstí před kaplí, anebo na tom menším právě pod těma lipama.
0: Přestavba bosonožského náměstí stála 35 milionů korun. Do konce roku chce mít kraj Vysočina vybrané dopravce, kteří budou v kraji zajišťovat vlakovou dopravu poté, co skončí současná smlouva s Českými dráhami. Zakázka je rozdělená na motorovou a elektrickou trakci. Podrobnosti popisuje náměstek hejtmana Vladimír Novotný ze SocDem.
4: Motorové vlaky by měly začít jezdit v roce 2029 a ty nové elektrické v roce 2031. Vlastně i na těch datech, na těch letech je vidět, že ten proces je opravdu dlouhý a není jednoduchý.
0: Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíce podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytovat lokální přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 37 až 40 stupňů, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte kolony u Vyškova. Na kilometru 229 narazila dodávka do středových svodidel. Zdržíte se 10 minut jak na dálnici D1, tak i v nájezdu z dálnice D46 od Prostějova. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písmo.

To byla starobrněnská dvanáctka. V jejím podání zazněla polka Františka Maňase staršího a Stanislava Ostrezí Pěstujte si lásku. Klidný den vám přeje Jiřina Ostrá. Ano, přátelé, pěstujme si lásku. A to i přesto, že máme další velmi horký den. Ale ani dnes bychom neměli zapomínat na blízké a třeba je i osvěžit nějakou pěknou písničkou. Třeba zrovna Kristiány, kteří mají u nás svátek, na Slovensku pak slaví jmeniny Hortenzie, blahopřeji. No a doufám, že poblahopřeji k pěveckému výkonu i nějakému tomu dítku, které se dnes dovolá do projektu Prázdniny u babičky. No a doufám, že to bude hned po následující písničce. Ještě telefonní číslo 726465200 a teď už cymbálová muzika Technik Ostrava.

0: Tak to byly krásné písničky Vladimíra Hnátka, Zavoněla rozmarinka a Frajárečko moja. No a já teď už mám na telefonu také takovou, řekla bych, frajárečko a její 7letá Adélka Pechalová z Horní Litče. Tak Adélko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak hned nám řekni, co nám zaspíváš.
1: A já jsem dcerka z Lidečka.
0: No jasně, tak a já jsem dcerka z Lidečka, tak můžeš začít, Adélko.

0: vidět.
1: No tak to bylo dokonalé, Adélko. Nakonec slyšíš, jak ti tady všichni netleskají. Tak ty jsi zpívala písničku A já jsem dcerka z Lidečka. Ty už chodíš do školy?
0: Jo.
1: Teď jdeš do druhé třídy?
0: Jo.
1: No a v písnice se zpívalo Hledám synečka, tak co, líbí se ti nějaký kluk v té třídě?
0: Jo.
1: Jasně, no bodej by se ti nelíbil. A prozradíš nám také jméno, jaké má? Tak je to Pepík, nebo Franta, nebo jak se jmenuje?
0: Vojta.
1: Vojta, no tak Vojtovi pošleme písničku, Adélko. Ten určitě bude mít velkou radost, že na něho myslíš i o prázdninách. No, říkala, že chodíš do školy a máš nějaký oblíbený předmět?
0: Jo, písanku.
1: Písanku, tak ty musíš krásně asi i malovat, že, Adélko? Tak ty seš teď na prázdninách u babičky, nebo bydlíte tam v Horním Liči všichni?
0: Bydlíme tam všichni.
1: Všichni. A co pak babička uvařila na oběd, mi řekni. Já už mám hlad, tak co máš ty k
0: obědu? Špagety.
1: Špagety, no výborně. Ty jsem skoro uvažovala, že si je také dám. No tak, Adélko, tvůj zpěv skutečně neměl chybu. Samozřejmě jsme rádi, že ses dovolala do prázdnin u babičky. No a pak, když budeš mít to štěstí, a já věřím, že budeš, já držím palce všem dětem, tak vyhraješ v neděli, budeš vylosována v neděli a dostaneš rodinnou vstupenku do zoologické zahrady Brno. Tak to by bylo fajn, ne?
0: Jo.
1: No jasně, ještě ta, možná bys mohla vzít sebou i Vojtu, Adélko. Tak jo, tak já ti přeji krásné prázdniny, užívej si to s babičkou a s kamarádkami a třeba i ten Vojta si s vámi pohraje. Zpívala si moc hezky, zasloužíš si také písničku, stejně jako babička, kterou zdravím. Myslím, že je to babička Věra, že, Adélko? No jasně, tak já zdravím i babičku Věru. Děkujeme ještě jednou, přejeme krásné prázdniny a teď už se rozloučíme. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou, Adélko, ahoj. A teď už k srdci klíč.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla krásná písnička Antonína Perničky, Tango, Ksecí klíč v podání Bojanů. No a tuto písničku jsme věnovali slečně, velmi šikovné, to 7leté Adélce Pechalové z Horní Liče. Tak Adélko, ještě jednou tě zdravíme, ještě jednou moc děkujeme, bylo to opravdu hezké. Tak, ale teď už paní Jiřka z Věteřova je připravena. Dobrý den. Tak, paní Jiřko, už jste tam?
1: Ano, tak dobře, tak děkuju, tady je Jiska z Větecova. A chtěla bych nechat zahrát Zdeňovi Vavřinovýmu do Archlebova k jeho 70. hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti v jeho životě. Tomu přeju já, přítelkyně Janinka, sestra Maruška s rodinou, sestra Janinka s rodinou. A ještě mám jedno. Já a kamarádi myslivci mu přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví a lovu zdar.
0: Tak jo, lovu zdar ještě.
1: Ještě budu chtět hrát do Brna Katce Kroupové k její narozeninám, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. To přeju já s rodinou a taky dcery s rodinou. A potom mám ještě do Větezova Luce Chromej, jako bývalé její pošťačce, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. To těm Lidusko přeju a já a hlavně ty potřebuješ už víc toho zdraví.
0: Tak a to bylo do třetice všeho dobrého, paní Jiřko. Teď už vás přeruším, protože už jste přála třema, nebo máte
1: ano,
0: ještě nějaké...
1: Ano, já vás zdravím kolektivu v Brně. Hlavně taky zdraví.
0: Tak, děkujeme i vám. Nashledanou.
1: No, tak se mě děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou, pane Michale. Tak, teď už jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěl popřát mojí babičce Božence Malkové z Korytné k dnešním 80. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání ze srdce přeje syn Michal, nevěsta Miluška, vnuk Ondra s přítelkyní Laurou, vnuk Michal s přítelkyní Jankou a pravnuk Oliverek posílá babičce velkou pusu.
0: To bylo další krásné přání. Z úst pana Michala zaznělo, můžeme se rozloučit, nashledanou.
2: Děkuju,
0: nashledanou. No a právě dnes se dožívá významného životního jubilea 100 let maminka, babička, prababička paní Marie Dlouhá z Hodonic u Znojma. A pro ní následující. Milá maminko, ty jsi mě vychovala, první pusu dala, poprvé pohladila a věnovala tolik lásky. Moc ti za vše děkuji. Do dalších let ti přejeme hodně zdraví, štěstí, úsměv na tváři, dcera s rodinou. No a růže pro maminku přináší Šohajka.
3: Český rozhlas Brno.

0: No tak známou, nádhernou písničku jste si vyslechli podání Šohajky. Já věřím, že paní Marie Dlouhá z Hodonic u Znojma, která dnes slaví sté narozeniny, byla potěšená. No ale teď už si vyslechneme paní Anu ze Zlína. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Chtěla bych vaším prostřednictvím nechat zahrát moji dlouholeté přítelkyni z Holandska, Toni Mulder, která má dneska narozeniny a je veliký fanda slovácké dechovky. Nejenom slovácké, ale i valašské. Mm-hmm. Prostě veškeré dechovky. Přes 40 let tady jezdí a má strašně ráda tady ty dechovky. Má tu hodně přátelí v té dechovce. Takže bych jí chtěla popřát všechno nejlepší. Hlavně hodně zdravíčka a lásky od nejbližších. To jí přeje Anuška a Standa. Ano. Děkuji vám.
0: Tak říkala jste, že se jmenuje Toni?
1: Toni Mulder.
0: Tak
1: ano,
0: já Holand. Také zdravím Toni a doufám, že se bude líbit ta písnička. Jmenuje se Pod Buchlovem, je taková hodně veselá. Takže no. Pozdrav do Holandska posíláme.
1: Ano, naschledanou. Děkuji moc, mějte se hezky.
0: Vy také, naschledanou. A teď už paní Jana. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana, plus moje sestra Radka. My bychom chtěli nechat zahrát naší tetě Marušce Gazdíkové do Suché Loze k 80. narozeninám. Teto, přejeme ti hlavně hodně zdravíčka, hodně lásky v rodině a to ti přeje ze srdce tvoje sestra Helena. Mm-hmm. A ještě bych chtěla nechat zahrát k nám do naší firmy, nebudu to jmenovat, oni budou vědět, kdo, aby jsme to vedro tady vydrželi.
0: No, tak my to máme podobné, paní Jano, ano. To je asi všude stejné. Třeba teď tady mám zrovna trochu příjemněji, musím říct, ale když jsem nahoře u sebe ve své kanceláři, tak to je opravdu sauna obrovská. Takže musíme jo. To všichni nějak vydržet.
2: Ano, ano.
0: A paní Maruška, no bude to hezká, veselá písnička,
2: jo,
0: jak jsem říkala.
2: Jo, až to veselo oslaví. Tak jo, děkujeme moc.
0: Tak, naschledanou, jo, naschledanou. No a zdravím pana Karla Jeřábka, kterému samozřejmě děkuji, protože on mě samozřejmě, on dbá na to, abych byla zdravá, takže pane Jeřábku, divizny už se suší, moc děkuji, bylo to milé. Tak a zítra 6. srpna oslaví krásné narozeniny milá manželka, maminka, babička a prababička paní Marie Souralová z Černína u Znojma. Také touto cestou jí do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v kruhu nejbližších přejí syn Josef s manželkou Ivonou a vnuk Pepíček, dcera Marie, vnučka Deniska s manželem Ondrou, vnuci Mošík a Štěpánek s přítelkyněmi Bárou a Natálkou. Pravnuci Edík a Tomášek posílají tu nejhezčí pusu a jak už jsem říkala, písnička to bude veselá, je to polka Pod Buchlovem.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: No ale teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Ještě připomínám telefonní číslo 726 46 5200. No ale už tady mám další dva telefonáty. Tak v Bánově zdravím paní Novákovou. Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den, paní Ostra. Moc vás zdravím. Dneska bych chtěla popřát paní Marii Magdalové z Bánova. Včera měla 69 roku, já jsem se nedovolala. Přeju jí hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a ať se jí v životě jenom daří. A vám přeju taky všechno dobré v tyto pádné dny.
2: Děkuji a vám, ať se také daří, paní Nováková. Naschledanou. Paní Kudláčková, tak co pak máte na srdci vy? Dobrý den.
4: Tady Kudláčková Miroslavské Kninice. Já bych chtěla popřát k sobotním narozeninám sestřenici paní Zlatce Křečkové všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, ať zůstává taková, jaká je. A určitě její manžel jí děkuje za to, jak se o něho stará a její celá rodina, jak se krásně o všechny stará. Tak ještě jednou hodně zdraví, zdraví, zdraví. Mm-hmm. A všem dobrým lidem též.
2: Tak to jste hodná. Já jsem jenom chtěla dodat, že Zlatka to je prostě zlatá žena. Nejenom podle jména, ale i svými činy. Takže určitě
4: ano, přesně
2: si
4: tak,
2: zaslouží přesně pěknou tak. Písničku. Nashledanou.
4: No, tak vám moc krát děkuji. Nashledanou.
2: No a hudební dárek a přání i pro paní Marii Sklenářovou, která dnes slaví 75. narozeniny. Milá maminko, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, které teď nejvíce potřebuješ. Moc ti děkujeme za vše, co jsi pro nás v životě udělala a stále děláš. Máme tě moc rádi. Dcery Iveta a Bětka s manželem. Vnoučata Ivetka, Tadeáš, Kuba a Daneček posílají babičce velkou pusu. No a hrát nám bude Galánečka.

0: To byla Galánečka, v jejím podání zazněla slovenská rodná dědina. No ale teď už z Miroslavy, tady mám telefonát, je to paní Anna. Dobrý den.
1: Krásný den všem, paní Ostrá, všem v rozhlase a taky u rozhlasu. Já bych vám chtěla předně poděkovat za písničku pro manžele Janovské z Blučiny v pátek, stavěli tesaři, moc velké díky. A dneska slaví jméno Kristián, pokud se nemýlím.
0: Ano, nemýlíte se, ne. No.
1: A to je náš, tak se jmenuje náš pravnouček, který má 4,5 roku, bydlí v Dolních Dubňanech u Moravského Krumlova, takže mu posíláme krásnou písničku, ať se mu daří, ať je tak hodný, jak stále je, ať si užívá prázdnin a dělá nám radost všem, prababičce, pradědečkovi, mamince, tatínkovi a taky všem babičkám a dědečkům. Mm-hmm. A ještě bych se připojila k přání paní Zlatce Křečkové, protože je to má bývalá pracovnice a je to opravdu zlatá, veselá, hodná, pracovitá a nikdy neskazí žádnou radost žena. Přeji taky hodně zdraví, protože to potřebuje, aby se postarala o celou svou rodinu. Ona je velice, velice starostlivá. A zdravím paní Kudláčkovou, protože ji taky znám. Mm-hmm. Takže posílám ještě písničku všem přátelům a známým a ať se máme dobře a ať se trošku ochladíme v nějakém tom deštičku, který tak by mohl...
0: To je zbožné přání nás všech.
1: Zbožné, ano. Zbožné přání.
0: Tak, paní, ano. Přání jste předala. Ano. Kdykoliv se řekne Kristián, tak já si vzpomenu na film Pro pamětníky, na Oldřicha Nového. Vždycky to ve mně evokuje ten pocit. No tak já doufám, že se pravnoučkovi bude dařit dobře, no a také doufám, že ti manželé, co pro ně zazněla od vás písnička, stavěli tesaři, že poslouchali, protože...
1: Doufám taky. Nemají to taky jednoduché, takže no život není jednoduchý nikde. No. U nikoho.
0: Tak bylo by to dobré, kdyby byl jednoduchý, paní, ano, ale zase bychom vůbec nevěděli, co to je, tedy jako,
1: no,
0: že je to
1: pravda,
0: jednoduché,
1: to je,
0: že?
1: Co je jednoduché a co je starost.
0: Tak, přesně tak. Tak se rozloučíme.
1: Všechny moc zdravím. Naschledanou.
0: No a kdo pak je na tomto telefonu? Dobrý den.
2: Haló.
0: Haló, kdo pak je tam?
2: Dobrý den, paní Ostrá. Tu je stálý posluchač od Banovec nad Bebravou.
0: Mm-hmm.
2: Áno, ja by som vás pekne chcel pozdraviť všetkých a prosil by som zahrať manželom Kovaříkovým, Františkovi a manželke do Uherského Hradišťa Modrá Velehrad 101.
0: Mm-hmm. No jenom...
2: A ešte by som vás prosil zahrať do Kopřivnice manželom Matulovým Ladislavovi a Elenke rodine Bačukovej zo Slovenska, od Bánovej nad Bebravou. A chcel by som ešte pozdraviť kamarádov a kamarátky do Kopřivnice. Vedela tam, ja som tam dlho robil, tak tam mám veľa kamarádov aj kamarádiek. Veľmi pekne vám, pani Ostrá, ďakujem.
0: No tak, teď už je mi to jasné, že ste robil v Kopřivnici, pretože ja som si říkala, že to vaše hř zase není tak špatné. Kovaříkovi, Kopřivnice, takže vy ste sa to tam dobře naučil. Ja vás zdravím, hezký den.
2: Áno, pani Ostrá, veľmi pekne ďakujem a pozdravujem vás všetkých tam.
0: Tak jo, ďakujeme.
2: Aj krásne, nasledanou. Krásne. Dovidenia.
0: Nashledanou. A toto jsou slova pro Terezu Jonášovou. Terez k nám přišla z kraje léta, ze školy k nám vtrhla znalá světa. Je tu s námi teprve chviličku, ale i tak si s námi ráda denně poslechne básničku. Poradí si hravě s každým úkolem, jsme moc rádi, že ji máme v kanceláři za stolem. A když zrovna práci hodí za hlavu, jízda na kole jí poskytne zábavu. Když si nemůžeme připít vínem, pomůžeme si alespoň rýmem. Úsměv na tváři, pohodu na duši, štěstí a lásku v životě až po uši. Všechno nejlepší přejí kolegové z kanceláře. No a už přicházejí chlapci od Pálavy.

0: Tak to byli chlapci od Pálavy v podání Lácaranky, písnička Ladislava Hrdličky a Jaroslava Zbořila. Poslední telefonát, je to paní Stanislava. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Otra. Já bych vás pozdravila napřed a všechny posluchače. A já mám manžela, jmenuje taky Kristián Brezání z Vojkovic. A chtěla bych mu popřát k tomu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, hlavně to zdraví. A přeju mu to všechny vnoučata, pravnoučata a všechny naše děti. Mockrát vám děkuju.
0: Takže se to povedlo, paní Stanislavo. Můžeme se rozloučit, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. A tady čtu. Chtěli bychom nechat zahrát písničku k narozeninám pro Sašu z Velkých Bílovic. Všechno nejlepší k narozeninám, Saši. Přejeme ti spoustu důvodů k úsměvu, pevné zdraví, lásku a ať tě život pořád baví. Ať se ti plní všechny tvoje tajné sny a každý den ti přinese alespoň malou radost. Užij si svůj den naplno. Krásné narozeniny přejí Lenka a Ondra z Pavlovic. A ještě, tady je přání pro paní Marušku Krátkou z Okříše, která dnes slaví 78 roku. Maru, vše jen to nej, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody, radost, boží požehnání a ochranu Panny Marie ti přejí děti s rodinami a vencovští. A ještě jsem tady viděla jedno přání. Manžele Švábovi z Moravských Knínic dnes slaví 54 roků společného života. Celá rodina přeje zdraví, boží požehnání a především mnoho lásky do dalších let. Ano, já už jenom říkám, nepij, Jano, nepij vodu.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to byl Miroslav Blaha, cymbalová muzika Jaroslava Čecha. No a myslivecké sdružení Dolina Hovorany pořádá v sobotu 8. srpna od 20 hodin v letním areálu u hřiště Mysliveckou noc. Můžete se těšit na zvěřinový guláš, ochutnávku vín a bohatou tombolu. Bude hrát dechová hudba Tufaranka, všichni jste srdečně zváni. No je 12 hodin 54 minut, polední část Moravy krásné země tedy končí. Ještě jednou zdravím dnešní opravdu šikovnou zpěvačku Adélku Pechalovou, 7letou to slečnu z Horní Liče. No a pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. Na závěr už hraje Svitavská dvanáctka, je to Svitská Antonína Žváčka.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čekají na konci jejich cesty odpovědi. Matka s dcerou vyrazí na svéráznou jízdu tátovou Volhou ve filmu Jiřího Vejdělka. ČT2. Zlatý důl se může brzy stát smrtelnou pastí. Premiéra katastrofického filmu Zlato. A ČT Art. Životní příběh a role slavné české herečky, která dokázala během své kariéry obsáhnout působivou šíři ženských charakterů. Dokumentární portrét Alena Vránová. Role mého života. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Přibývá průjmových onemocnění, lidé by měli být obezřetní při nakupování a skladování potravin. Lékárníci budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu pacientkám vydávat i v Česku neregistrované přípravky. Do zoo v Brně dorazila tuna ledu. Slouží k ochlazení vybraných druhů zvířat. A odpoledne čekáme jasno nebo polojasno a teploty až 40 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. V Jihomoravském kraji v posledních týdnech vzrostl počet pacientů s průjmovými onemocněními. Hygienici od června evidují více než 700 případů salmonellos a campylobacterios. Podíl na tom můžou mít i vysoké teploty. V teplém počasí se bakterie rychleji šíří a potraviny se můžou zkazit i během cesty z obchodu, upozorňuje epidemiologka Renata Ciupek.
4: Nejdůležitější opatření je takové, aby si dávali pozor při nakupování potraviny, které jsou chlazené nebo mražené, tak aby si dávali do svých košíků až úplně naposledy. Velmi doporučujeme se vyhnout konzumaci těžkých jídel, jako jsou omáčky, majonézové saláty.
2: Dodávky léků s tamoxifenem na rakovinu prsu do Česka dál váznou. Lékárny proto budou moct vydávat i neregistrované přípravky. Do tuzemska by se podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv měly v následujících dnech dorazit tisíce balení léků z ostatních zemí Evropské unie. Povolilo to ministerstvo zdravotnictví. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého můžou pacientky využít jakýkoliv platný předpis, který jim už lékař vystavil.
5: Podstatné je, aby ten recept byl platný. A to, jestli na něm je předepsáno to neregistrované léčivo, nebo rozpis na individuálně připravovaný léčivý přípravek, nebo ten původní registrovaný léčivý přípravek, který tady byl na trhu vlastně v minulosti, je úplně jedno. Pacientka tyto neregistrované rozdělené blistry obdrží na jakýkoliv typ receptu.
2: Obvodní soud pro Prahu 10 rehabilitoval umělce a pedagoga Milana Knížáka. Ten v polovině 70. let strávil několik měsíců ve vazbě za údajný pokus o poškozování Československa v cizině. O očištění jména žádal Knížák už v minulosti. Obnovení řízení musel nakonec nařídit až ústavní soud. Ten po Knížákově stížnosti konstatoval, že soudy nižší instance pochybily, když jeho žádosti zamítly. Milan Knížák se své rehabilitace nedožil. Ve věku 86 let zemřel na konci července. Zoologická zahrada v Brně zpříjemnila některým zvířatům horký letní den tunou ledu. 100 kusů 10-kilogramových pytlů získala jako sponzorský dar, která zvířata se mohla díky ledu osvěžit, říká mluvčí zoo Jan Bedřich.
6: Největší radost udělala ledním medvědům, ale těch zvířat bylo mnohem více, kteří ten led dostali, konkrétně lišky polární, pandy červené, pak třeba i bizoni. Nutno říct, že ne všechna zvířata to osvěžení nějakým způsobem potřebují nebo vyžadují, typicky se jedná o ta tropičtější zvířata.
3: Počasí.
2: Odpoledne Jihomoravy čekáme jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 37 až 40 stupňů, biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna neprůjezdná u Podivína. Na kilometru 33 zasahují hasiči u požáru kamionu. Dopravu odklánějí policisté na Podivín na kilometru 41. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
7: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, bral cenný kov. V Paříži pod 5 kruhy vybojoval první zlato. Je také 5násobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Do Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři, došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. Takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval k rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste

0: Když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaňme ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela i vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
0: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
1: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Kostce povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoí.

0: plastiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Budete ho, povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset.
1: Nebude muset.
0: Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci před domu tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pytlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmen nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Rejček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál. I kdybychom to zvládli, tak by nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku. A ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlí a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř v místnosti, a potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to, jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech, no a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní je trošku jak přejetej i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že mám 202 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka s tam směnkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu oklikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak si ten druhý měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, když se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam. Do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až 5. místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finále bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale i ze zahraničí a bylo neuvěřitelné, jak ty lidi že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ. Já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodí, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale je to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na něj usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí. Ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallis z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem je viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přejedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka je.
1: Jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let, s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaili já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní, podívejte se, já jsem, mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně, tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobej 12 let trvající sen a on se vám splní. No, víc než 12 let trvající to díl, ale jestli k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte je někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebujou, protože jsou všichni zavřeny v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili, tedy olympijskou, jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety... Ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile. A říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra. Budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán. Začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší, s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: Pěti
0: olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede. Ale jako zabere mi to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělám trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, kdy to budou nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože chce rodina striktně držet kapra, na to já si nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba i na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych nikam jel třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády, a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako... řekl bych na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Mám prostě

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Z funkce ředitele sanatoria Pálava v Pasohlávkách odchází Antonín Vodák. Kyjovská nemocnice používá k operacím nový typ nitrooční čočky. Policie začala prověřovat dopravní nehodu poslance Turka. A odpoledne čekáme jasno nebo polojasno a teploty až 40 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. V sanatoriu Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku končí jeho ředitel Antonín Vodák. Na funkci rezignoval z osobních důvodů. Informoval o tom server iDnes. Podle předsedkyně představenstva Jihomoravské zdravotní Vladimíry Dani Helkové je jeho odchod pár týdnů po otevření zařízení komplikací. Samotný chod sanatoria ale neovlivní. Ve funkci bude Vodák do konce srpna. Potom dočasně převezme vedení Petr Kizling z Jihomoravské zdravotní. Další postup popisuje Dani Helková.
2: Vypsané výběrové řízení bude hned, inzerát by mohl být v horizontu jednotek dnů. Nevylučuju, že samozřejmě se mi do té doby podaří sehnat někoho, o kom vím, že je to člověk, který ho třeba známe, máme na něho dobré reference a bude třeba přímo osloven, ale nechceme to nechat náhodě a předpokládám, že se najdou lidé, kteří budou mít odvahu se do tohoto zapojit.
0: První pacienty má sanatorium přijmout v září. Celá výstavba stála téměř 700 milionů korun bez DPH a jedná se tak o největší projekt ve zdravotnictví za desítky let. Nitrooční čočku nové generace včera poprvé implantovali pacientovi lékaři Kyjovské nemocnice. Používá se při zákrocích, jako je odstranění šedého zákalu nebo refrakční výměna čočky a pacientovi se tak obnoví vidění na dálku a na blízko. Samotné operaci předchází vyšetření, kdy si lékař oko pacienta naskenuje. Moderní navigační systém potom na obrazovce ukáže tento sken chirurgovi při operaci. Pokračuje primář očního oddělení Kyjovské nemocnice Evžen Fritz.
3: Všechny ty data vidí ten lékař na té obrazovce a podle těchto dat, podle toho navigačního systému, může úplně přesně zacentrovat tu čočku, protože ztráta centrace o jeden stupeň může snížit vlastně účinnost té čočky až o 3% a tím pádem znehodnotit výsledek té operace.
0: Nemocnice Kyjov se řadí mezi první pracoviště v Česku, která novou generaci čočky implantují. Policisté prověřují dopravní nehodu poslance Filipa Turka kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie o tom informovala na svém webu. Nehoda se stala v polovině července v Praze. Turkovo auto se tam střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. V případu policisté zatím nikoho neobvinili. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Poklesl naopak zaznamenali prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme dál jasno až polojasno. Při zvětšené oblačnosti se mohou vyskytovat lokální přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 37 až 40 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D2 z Bratislavy na Brno za sjezdem na Podivín vzniká kolona z kilometru 36. Tam se po požáru nákladního auta podařilo obnovit provoz alespoň jedním pruhem. Zdržení 10 až 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pátého. Dnes je pátého. Já si to musím memorovat. Vážení přátelé, přeju vám dobré odpoledne. Tady Borek Kapitánček, ale myslím si, že by bylo vhodnější, kdyby na místě, odkud se vám hlásím, tedy na místě ze studia Českého rozhlasu Brno, by dnes měl sedět někdo úplně jiný. Už jen vzhledem k tomu, kdo dnes slaví své jmeniny. Jsou to Kristiánové a přiznejme si, že tohle jméno máme spojeno, jak říkala konec konců i Jiřinka Ostrá během Moravy krásné země, především s osobou Oldřicha Nového. No a on to byl vlastně jeden z prvních DJů tehdejšího Československého rozhlasu, respektive radiožurnálu, který si dokonce nosil vlastní desky do vysílání do improvizovaného studia v Brně. No ale dejme tomu, že aspoň pogratulujeme. jednak Kristiánům a taky vám, kteří máte dnes narozeniny. Znovu říkám, že je 5. srpna, občas s tím mám problémy, to víte, matematika není moje silná stránka. Matematickou analýzu číslo 1 jsem dělal na 4x, nebo možná i na 8x, to už si taky nepamatuju. Teď ale začíná dobré odpoledne s datem 5. srpna. Gratulaci Kristiánům jsem předal. A čím ještě je významný tento den? No tak 85 roků by měl dnes mim, herec a režisér Boris Hübner. Je to 64 let, co ve svém domě byla nalezena mrtvá herečka Marilyn Monroe. Ale to, čím je významný dnešní den, můžeme nahlédnout vlastně i jinak. Přestože dva tvorové se včera hodně snažili a povedlo se jim to poškodit nafukovací model Marsu, přesto festival Planet na Kraví hoře v Brně pokračuje. A touhle dobou už by měly být nafouknuté všechny ostatní modely vesmírných těles, včetně Gigalonu. A nezapomeňme, že během festivalu Planet se zhasíná pod Kraví horou až ve 23 hodin a 30 minut. Máte hodně času na to, abyste se šli podívat. Ale měli byste si i poslechnout, jaké počasí vás během odpoledne, které právě začíná, čeká za chvíli s Mojmírem Martanem. Rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Za dva týdny bude mít ten předchozí song narozeniny už 63. To bylo datum, kdy She Loves You vyšlo ve Velké Británii na singlu. Ale teď k tomu, co je aktuálnější, tedy počasí. A mnozí z nás si říkají, kdy už to celé skončí. Možná se dozvíte právě od Mojmíra Martana, kdy to skončí, ale celé asi ne. Mojmíre, dobré odpoledne, tady je Borek.
2: Dobrý den.
1: Je to meteorolog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, který čelí mé první otázce. Jaké máme teploty na Jižní Moravě? Náhodou nejsou někde trošku větší mraky?
2: Mraky nejsou nikde žádné významné, je jasno nebo jen skoro jasno. Teploměry ukazují, když to vezmu o těch vyšších poloh, tak od 34 do 38 stupňů. Strážnice má aktuálně 40,5.
1: To vypadá na další rekord. Mám takový pocit, že včera bylo 40,3, nebo se pletu?
2: No včera tady mám napsaných 40,9 a dneska tam bylo už 41 naměřeno, takže už jsme zase překonali o desetinku ten včerejší rekord.
1: Takže takové máme teď počasí na Jižní Moravě. Co nás čeká odpoledne a jaký bude večer?
2: Tak odpoledne očekáváme, že bude stále slunečno, ale přece jenom aspoň na západě severu kraje je nějaká malá možnost, že by se mohla nějaká přeháňka nebo bouřka vytvořit. Ta bouřka, pokud se vytvoří, tak bude i silná, může být doprovázena přívalovým deštěm, menšíma kroupama a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Ale ta pravděpodobnost je dost malá, jinak by foukat měl nadále mírný vítr jižních směrů.
1: Musím tedy znovu říct, že nás čeká silná až extrémní zátěž teplem. Platí to i pro noc? Bude tropická?
2: Noc bude tropická prakticky na celém území. Čekáme, že minimální teploty klesnou na 23 až 20 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý kránu v západní části kraje, mírný severozápadní vítr. No a ta noc by měla být polojasná nebo skoro jasná. V západní a severní části kraje se při zvětšené oblačnosti může objevit ojedinělá přeháňka nebo i bouřka, a to hlavně kránu.
1: Předpovědi počasí jsme překročili hranici mezi dneškem a zítřkem. Zítra vás znovu čeká stupeň číslo 3 biometeorologické předpovědi, tedy zátěž velmi vysoká. A východ slunce zítra nastane v Brně v 5 hodin 31 minut, západ potom ve 20 hodin 28 minut středoevropského letního času. A jaké teploty nás čekají 6. srpna?
2: Tak zítra budou ty maximální teploty o něco nižší než dnes, nicméně stále velmi vysoké, 34 až 37 stupňů. Na severu a západě kraje většinou kolem 33 stupňů. Očekáváme, že bude převažovat skoro jasno nebo polojasno a na západě kraje může být té oblačnosti trošku více, ale odpoledne a večer bude v celém kraji oblačnosti přibývat a na mnoha místech se přidají přeháňky nebo bouřky, které mohou být lokálně i silné. Foukat bude

0: mírný severozápadní až severní vítr, no a v těch bouřkách může zase výrazně zesilovat.
1: Hezky vybarvil předpověď počasí na čtvrtek Mojmír Martin, ale ještě to není všechno. Ještě se ho zeptám na to, jestli se potvrdí včerejší slova Jitky Kučerové, která předpovídala, že v pátek se dosti výrazně ochladí.
0: Ano, ochladí se, teploty v noci budou ještě mezi 21 a 17 stupni, ale odpoledne už budou stoupat na nejvýš na 25 až 29 stupňů. Zpočátku bude více oblačnosti a místy i deštivo, případně i ojedinělé bouřky, ale v průběhu dne bude postupně převažovat polojasno. No a co se týče soboty, tak tam už to ráno bude zase o něco chladnější, 19 až 15 stupňů, odpolední teploty ale budou zase pomalu vzrůstat na 27 až 31 stupňů a bude slunečno.
1: Počasí pro vás sledujeme den co den a tuhle předpověď počasí vám nabídnul Mojmír Martin, meteorolog brněnské pobočky ČHMU. Mějte se hezky a děkuji za informace.
0: Naslyšeno, hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Ve čtvrtek 6. srpna přivítá naše dopolední vysílání Karla Škrabala. Povídat si s ním budu nejen o psaní glos pro Český rozhlas Brno, kde bere inspirace k poezii, kterou vydal už v 9 sbírkách, co ho inspirovalo k založení umělecké skupiny Vítr Holc, která spojuje básně a hudbu, a co ho pojí s obcí Svatoslav. Zkušený novinář také prozradí, jak důležitý je pro něho čas strávený v přírodě. Na společný čas i váš poslech se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne, milí posluchači a vážené posluchačky. Za pár chvil bude 14:30 a v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno je čas na pozvánky na zajímavá místa. Na místa, kde byste se mohli třeba i něco naučit, jak se na to tak dívám. Protože právě teď mám před sebou pozvánku, kterou mi poslal Vladislav Bláha, pokud to nevíte, velmi známý, světově známý kytarista. A je to pozvánka na tento pátek, na 20. hodinu. Myslím si, že se týká i vás, kteří se rádi učíte něčemu novému. On to je vlastně koncert Nigela Nota a výuka na kytarovém festivalu Brno 26, který se v pátek ve 20 hodin bude konat na brněnské Nové radnici. Nigel North z Anglie je považován za nejlepšího loutnistu světa. Je nositelem prestižní ceny Gramofon a je hodnocen pro svoji stylovost a muzikalitu v oblasti staré hudby. Jste tedy srdečně zváni také na Novou radnici na pátek na 20. hodinu. Ale měl bych i pozvánku na o něco bližší chvíle. No, jednak je to festival Planet na Kraví hoře, který jsem už dnes zmínil a všichni Brňáci, ale i mimo brněnští, kteří to zase nemají tak daleko na brněnskou hvězdárnu a na svah pod ní, by se mohli podívat na ty v tuhle chvíli už nafouknuté modely vesmírných těles, včetně gigalónu. Zhasíná se až o 11:30, takže si myslím, že by to byla hezká podívaná, pokud se zajdete podívat pod Kraví horu v Brně. Ale mám pozvánku i, protože je středa, na jedno příjemné posezení. Vždycky ve středu během letních prázdnin vás totiž čeká prázdninové posezení s muzikou, besedami, občerstvením a opékáním špekáčků, které organizuje Základní organizace Českého zahrádkářského svazu za podpory města Brna. A to v zahradách na konci světa, na Vodově ulici v Kéniku, Králově poli. Vstup je brankou, která je 10 metrů nalevo od závory Starezu z parkoviště naproti Kluzišti. No a jedno je to setkání na konci světa, takzvaně. Dnes má na programu tohle setkání floristiku. Kurz floristiky. Základy vázání kytic a věnců pod vedením zkušených odborníků. Taky tam bude sousedská kulinářská burza receptů. Prostě co kdo má rád, tak uvaří a přinese. A čeká vás i burza pokojovek. Výměna domácích kytek. Country muziku k poslechu i tanci bude hrát Pavel Holma s kapelou. Jste srdečně zváni, zahrady se otevírají od 17 hodin a program začíná v 18 hodin. Vstup je zdarma, to byste možná také měli vědět. Ale v tom, co vás čeká během dobrého odpoledne, jsem ještě neřekl úplně vše. Ředitelství silnic a dálnic kvůli sporu stavebních firem upraví postup při zadávání veřejných zakázek. Silničáři tím reagují na několikaměsíční průtahy v tendru na Blanensku. Firmy se dohadovaly o to, jestli vítěz dokáže na stavbu včas přijet s asfaltem z obalovny. A za chvíli se o tom budeme bavit s Tomášem Kremrem, kolegou, který o tomto tématu ví mnohé. Za chvíli ve studiu Českého rozhlasu Brno. V něm ovšem teď pobíhá Eda Štatlař v úvozovkách. On je pořád v Adlerkách, ale zvonky posílá.
1: Edův zvonek.
2: Štatlař valí Káro na výlet a na štrece v hustý valdně dostane v točce smyk a skončí ve škarpě. Co teďka? Na mobilu žádný signál? No tak po svech do nejbližší dědiny a jak zčohne nejbližšího lonťáka, tak mu hlásí, co se sfachčilo. Kořej na něho tak zabréli a hlásí: Zakirchno, kempuje Laďa, on má Cyrila, takovýho velkýho valacha, tak on vám helfne. Štatlař valí Zakirchnu, zabochá na vrata a vaří Boříkovi, co se sfachčilo. Ten on tak zévne, lapne valacha, oba nasmíkujou do té točky, přiváže tam valacha k autu a zařve: Táhni, Soňo! A nic. Pasr zabéká: Táhni, Václavy! A zase z nic. Po třetí kolik zabéká: Táhni, Cyrile! Na to valach zabral a bez problémů dostal karizónu zase na štreku. Chlapek farmářovi háže děkovanec, ale je zvědavé. Pane, proč jste toho koně dvakrát oslovil špatným jménem? No víte, to máte tak, on je Cyril slepý a kdyby si myslel, že táhne sám, tak on by se ani neobtěžoval zkusit zabrat.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a já vám slíbil téma, které bude zajímat hlavně řidiče a řidičky. Aspoň tak to vidím já, i když bude vás asi víc. Několikaměsíční spor stavebních firem o rekonstrukci silnice číslo 43 na Blanensku skončil. Neúspěšní uchazeči o zakázku spochybňovali, že její vítěz dokáže na stavbu v obci Závist včas přivést asfalt z obalovny. V tendru vyhrál původně polský Budimex a svou pozici nakonec uhájil. Ředitelství silnic a dálnic po tomto sporu změní postup při zadávání zakázek. Víc ví ovšem reportér Tomáš Kremr. Dobré odpoledne, Tomáši.
1: Pěkné odpoledne.
0: To já se tě budu vyptávat. Tak nejdřív, o které zakázce přesně se bavíme?
1: My se vlastně bavíme o dvou stavbách, o dvou zakázkách. Ty stavby na sebe navazují a obě bude mít na starost ta zmíněná firma Budimex. Ta první, která začne ještě letos, je přeložka části silnice číslo 43 mezi Závistí a Černou Horou, aby z toho úseku zmizely zatáčky a cesta vedla rovně. A ta druhá zakázka, která byla podle konkurenčních firm sporná, se týká výstavby stoupacího pruhu přímo v Závisti. V tomto tendru neúspěšné firmy namítaly, že Budimex, který jinak nabídl výrazně nižší cenu i kratší čas výstavby než ostatní, nesplnil požadavky, protože nemá dostatečně blízko obalovnu a že tedy nezvládne včas a v souladu s technickými předpisy přivést na stavbu asfalt.
0: Jak to firma vyřešila?
1: No poté, co konkurenti s námitkou nejprve uspěli v první instanci u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, si nakonec Budimex nasmlouval jinou blížší obalovnu, takže v Poličce na místo v Čáslavi. Proti tomu už žádné námitky nepřišly. Doplním, že pro Budimex je to teprve druhá, respektive třetí získaná zakázka v Česku a zástupce firmy Lubomír Pilný uvedl, že i za výrazně nižší nabídnutou cenu se jim ta stavba vyplatí a že chtějí usilovat o další zakázky v Česku. Připustil, že je možné, že stížnosti firem byly součástí konkurenčního boje proti relativně novému hráči na českém trhu.
0: Jak na tento spor zareagovalo ředitelství silnic a dálnic?
1: Šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala podotkl, že v podmínkách tendrů už nebudou požadovat konkrétní vzdálenosti nebo termíny dojezdu z obaloven na místa stavby. Jak firmy nároky splní při stavbě, to už je na nich.
2: V rámci kvalifikací tu dojezdovou vzdálenost nebudeme posuzovat. V rámci posuzování nabídek ani není tak jako důležité vědět, že je tady za hodinu 50 nebo za hodinu 30 nebo za hodinu 20, když samozřejmě si to kontrolujeme i na té stavbě.
1: Tento spor o čas dovozu asfaltu nicméně zdržel zahájení obou staveb na silnici číslo 43. Po úpravě podmínek by se to už opakovat nemělo.
0: Kdy tedy stavby začnou?
1: Ta přeložka silnice mezi Závistí a Černou Horou začne v půlce září. Provoz na stávající silnici to po dobu výstavby omezí jenom na nějakých 14 dní, protože dělníci budou pracovat především mimo hlavní tah. Ovšem stavba stoupacího pruhu v Závisti, to už je jiná. Tak kvůli zmíněným průtahům začne místo letoška až příští rok, aby bylo dílo hotové v jedné stavební sezóně a to zřejmě přinese velké dopravní omezení, jak říká Lubomír Pilný z Budimexu.
3: Bohužel dojde určitě k omezení dopravy na 1/43. Zadávací dokumentace nám říkala, že by mělo dojít k tomu, že kamionová doprava, tudíž vozidla na 3,5 tuny zůstanou na současné komunikaci a osobní vozidla budou vedeny po objízdných trasách, to znamená směrem na Blansko anebo směrem na Žerovník.
1: Tedy kamiony pojedou dál po hlavním tahu, ale tam bude provoz řízený kyvadlově semafory, no a ostatní auta místo objedou. Ještě tohle ale není stoprocentní termín spuštění i vedení objízdných tras. Silničáři teprve upřesní.
0: No a my to samozřejmě budeme sledovat, že Tomáš?
1: To tak samozřejmě.
0: Do zákulisí dvou zakázek na rekonstrukci části hlavního tahu mezi Brnem a Svitavami u Černé Hory jsme nahlédli v našem dobrém odpoledni s reportérem Tomášem Kremrem. Děkuji za zodpovědné informace a přeju krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: 14 hodin a 40 minut. Tak v tento čas vám říkám, že za chvilku frčíme na výlet. No, na letní výlet, tentokrát na tu druhou stranu Vysočiny, pofrčíme za chvilku. V dnešním dobrém odpoledni vás tam pozve Petr Vejrosta. Od mikrofonu se zástupce klubu českých turistů ozve už za pár minut.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Pěkné, stále ještě prázdninové odpoledne přeju, vážení přátelé. Nejen vám, ale i Petru Vejrostovi, který si udělal čas a dorazil do studia Českého rozhlasu Brno s další turistickou pozvánkou. No, kdy jindy chodit na výlety, než právě o letních prázdninách. Že, Petře? Ahoj.
1: Ahoj, Borku. Pravda to je, ale když my turisti chodíme celý rok...
0: Tak dobře, já mluvil spíš za nás, turistické plebejce.
1: Dobře.
0: Kam se dnes vydáme?
1: Dnes se vydáme do Posázaví, konkrétně mám na mysli Lipnici nad Sázavou. Celodenní výlet do té Lipnice nad Sázavou lze podniknout i vlakem s pěší vycházkou. To, co řeknu, to bude asi tak 18 km pěšího přesunu. Světla nad Sázavou je rychlíková stanice, v okrouhlici zastavuje jen vlak osobní. To jsou dvě místa, která můžeme právě tady na tu vycházku využít. Takže pokud se vydáme z okrouhlice, tak mohou nás provázet hned od nádraží zelené turistické značky. Z okrouhlice budeme směřovat nejprve k Babicím. Zde si můžeme všimnout pomníku, sochy, smírčího kříže, kapličky. No a pokračovat budeme klidnou krajinou k Volichovu, k Vitonínu. No a hrad nad Lipnicí nás bude jako kdyby přitahovat a lákat k návštěvě. No a pak nás konečně přivítá Lipnice nad Sázavou. Když maličko se zmíním o tom hradu, tak o prázdninách kromě pondělí je denně otevřeno a rozhodně ta návštěva hradu v Lipnici nad Sázavou stojí za to. Lipnice je také spojena se spisovatelem Jaroslavem Haškem. On tam totiž strávil poslední měsíce svého života. No a lze navštívit domek, kde do 3. ledna roku 1923 žil. A pokud jsem to našel dobře, tak Haškův domek je v červenci a srpnu otevřen denně. A jen tak mimochodem, v Lipnici nad Sázavou je Jaroslav Hašek také pohřben. No a co bude zajímat asi každého, že v Lipnici je možnost občerstvení, no a kdo neodjede z Lipnice k vlaku autobusem, může se vydat do Světlé nad Sázavou po modré značce. To se jde zpočátku lesem, dojde se k osadě Horní Lesy, následovat budou Závitkovice, no a před Světlou tam přijdeme k rybníkům. A jeden z nich má jméno Svojsík, teď možná někteří zbystřili a oprávněně, protože hned u rybníka je památník s nápisem, a teď to přečtu, k prvnímu tábořišti československých skautů procházeli Světlou nad Sázavou profesor A.B. Svojsík, zakladatel československého junáctví v roce 1912 a básník skaut Jiří Volker v roce 1916. V upomínku světelští junáci léta páně 1947. No a v té Světlé nad Sázavou, tam je toho k vidění samozřejmě víc, ale nechal bych to už na někdy příště.
0: Uděláte-li si výlet do tohoto kraje mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem, tedy to je hodně zhruba řečeno, tak se dostanete třeba i do Lipnice nad Sázavou. A to je vlastně taková živoucí učebnice našich slavných spisovatelů a slavných osobností. Svojsík, Volker, Hašek. Ale s tím Švejkem to vlastně taky souvisí, Petře. Protože kousíček od Lipnice nad Sázavou je i skalní útvar. Je tam vytesáno Brečnajdrovo ucho, národní památník od poslechu. Což je ejhle znovu aktuální. Petře, děkuji za pozvánku.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: U Božic na Znojemsku technici postavili poslední stožáry pro vedení velmi vysokého napětí. Kunštát chystá stavbu sportovního areálu za asi 40 milionů korun. Lékárny budou moct kvůli nedostatku léků na rakovinu prsu vydávat i neregistrované přípravky. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 37 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Distribuční společnost EGD u Božic na Znojemsku dokončila výstavbu stožáru nového elektrického vedení. Půjde o 18 kilometrů vodičů velmi vysokého napětí mezi Hodonicemi a Hrušovany nad Jevišovkou. Důvodem výměny je stáří původního vedení. Stálo tam už 55 let. Průběh prací popsal mluvčí firmy Lubomír Budný.
3: Po vyzrání betonových patek technici za pomoci těžkých jeřábů postupně vztyčili nové příhradové stožáry, které jsou typu soudek. Ty jsou určené pro dvojité vedení velmi vysokého napětí 2x110 kV.
1: Výměna vedení stojí přes 170 milionů korun. Práce by měly skončit letos na přelomu září a října. Kunštát na Boskovicku hledá firmu, která postaví sportovní areál vedle současného fotbalového hřiště. Náklady město odhaduje asi na 40 milionů korun. Na podzim chce požádat o dotace. Stavební firmu hledá město opakovaně, vysvětluje nezávislý místostarosta Vladimír Tenora.
4: Nabídnuté ceny byly nad naše možnosti, takže zkoušíme upravit výběrové řízení tak, aby jsme se dostali na přívětivější realizační cenu. Největší plochu zabere fotbalové hřiště s umělým povrchem, potom tam budou dva tenisové kurty, nějaké sociální zařízení a šatny.
1: V druhé etapě přibude ještě dětské hřiště a dojde i na opravu inline stezky. Kvůli nedostatku léků s látkou tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu budou moct nově lékárnici vydávat i neregistrované přípravky. Distributoři je budou do Česka dovážet z ostatních zemí Evropské unie. Povolili to Ministerstvo zdravotnictví společně se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Reagují tak na dlouhodobý nedostatek léků s tamoxifenem. Dovezené přípravky lékárnici rozdělí do individuálních balení pro jednotlivé pacientky, říká ředitel lékového ústavu Tomáš Borán.
5: Toto opatření má v podstatě dvojí efekt. První, že menší počet balení budeme schopni rozdělit mezi více pacientek, a ten druhý efekt, že pacientky nebudou muset v lékárnách nic doplácet, protože pojišťovny už nyní mají nastavené mechanismy, jak hradit v podstatě individuálně připravené léčivé přípravky.
1: Opatření by mělo platit minimálně do konce srpna, než se dodávky léků stabilizují. Inflace v Česku zrychlila. V červenci vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,7%. To je o 0,2% víc než v červnu. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu. Nejvíce podle statistiků meziročně zdražovaly služby. Naopak nealkoholické nápoje a potraviny zlevňovaly.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na mnoha místech objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 34 až 37 stupňů, biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se do omezení u D2 táhnou kamiony pravým pruhem od exitu 182 popůvky. Osobní auta v levém pruhu jen místy přibrzdí, většinu času je čeká kolona až v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Tenhle poslední úsek je tak na 10 až 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Teď jsou 4 minuty po 15. hodině a začíná další hodinka dobrého odpoledne. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vám posílám všem pozdravy do stínu, do chládku, ke všem těm naplněným sklenicím. Ještě pořád jste si ji nenaplnili, tak to udělejte, protože odpolední teploty opět, velmi vysoké. Vrcholí příliv, další příliv horkého vzduchu a do večera to lepší nebude. Tak právě proto dbám i na tenhle váš pitný režim. Ale aby byl doplněn, aby byl dodržen i soutěživý režim, tak mám znovu připravenou trefu. A tím už naznačuju, co vás v těch dalších necelých 60 minutách našeho vysílání čeká. Vezmu vás za pásovci. Ani ne, tak já jako spíš Martin Písařík, až vám bude říkat, co v učebnicích nebylo. Ale našimi dalšími pobytovými místy budou třeba folklorní festival Milotice a nebo jeden ze zámků České republiky. No a trefa, to už jsem naznačil, ta vás čeká po písničkách Valdemara Matušky a letitého hitu kapely Queen. Jako vždy v ní budete moci vybírat ze 4 otázkových témat. Brno, vesmír, slovenština a vlastním jménem. To je čtveřice pro dnešní den. Za 2 správné odpovědi na telefonu 726 46 5200 budete dnes moci mít knihu z nakladatelství Kazda. Je to spíše zdravověda, která je tématem téhle knížky. Nastartujte svou štítnou žlázu. Máte-li, no, potýkáte-li se s jejími problémy, je to cena právě pro vás.
7: Český rozhlas Brno.

0: písničku, která vám hrála ve vysílání Českého rozhlasu Brno před 40 lety. Ano, takhle je to dávno, napsali Freddie Mercury a John Deacon, tedy dva členové z kapely Queen. No a napsali ji pro album A Kind of Magic. A možná si vzpomínáte na to, že byla součástí i jejich The Magic Tour. Tak možná, že je to pamětnice, která nás teď pozdraví v naší odpolední dvouhodinovce na začátku trefy. Paní Věro, dobré odpoledne.
1: No, dobrý den.
0: Pane, já vás zdravím. Pamatujete si polovinu 80. let? Kolik vám tehdy bylo?
1: Je.
0: Já vím, to je neslušné, indiskrétní ode mě, že?
1: Už.
0: No už jste brala rozum, už jste brala.
1: Jasné.
0: Takže si vybavujete. Nebudu vás v tomhle smyslu trápit, ale potrápím vás v trefě. V ní jsou jako vždy připravena 4 otázková témata, aby nebylo hned na začátku zcela jasné, jaké konkrétní otázky mám připraveny. Takže zatím se skrývají pod názvy témat Brno, vesmír, slovenština, tam nedostanete možnosti odpovědí, a vlastním jménem. Vyberte 2.
1: No tak Brno a vlastním jménem.
0: To znamená, že se nám ta předchozí skladba, respektive jeden z jejich aktérů, promítne i do naší trefy. Teď už jsem naznačil ještě víc, ale za chvilku řeknu úplně všechno. Ale to už bude během té minuty, během níž soutěžíme. Za 2 správné odpovědi, to podotýkám na začátek, vás čeká kniha z nakladatelství Kazda. Nastartujte svou štítnou žlázu. Jdeme na to. Ta brněnská otázka nejdřív a ta druhá potom. Čí verše zdobí kruhový kovový rošt kolem kašny na brněnském náměstí Svobody? Jsou to verše Jana Skácela, nebo Oldřicha Mikuláška, nebo Zeno Kaprála?
1: Skácela, bych řekla.
0: Říkáte Skácela. No a teď vlastním jménem. Freddie Mercury, který před chvilkou zpíval, frontman kapely Queen, byl rodným jménem Faruch Bulzara, nebo Yusuf Islam, nebo Robert Zimmerman?
1: No, za B.
0: Říkáte Yusuf Islam, ano?
1: Za B, ano.
0: Tak, aspoň to ano bylo rozumět. Máte trošku zahuhlaný hlas, nevím, jestli by to nechtělo nový telefon.
1: No, to máte pravdu, že asi 12 let starý.
0: No, to je ono. Já si původně myslel, že mě máte nahlasitý odposlech. To taky někdy zlobí. Ale teď ještě pořád čekáme na konec dnešního limitu pro naši trefu. Já dodám, že v oblasti vlastním jménem jsem si vlastně ani jedno jméno nevymyslel, tedy ani jedno rodné jméno. Všechna 3 jména jsou rodnými jmény slavných muzikantů, ale vy jste bohužel zapíchla prst do té špatné varianty. Já. Yusuf Islam, no. To je jméno, no, sice ne rodné, ale přijali jej Cat Stevens. Robert Zimmerman, to je vlastní jméno Boba Dylana, a Freddie Mercury byl rodným jménem Faruch Bulzara. Bohužel, není to trefa, ale pravdu jste měla s Janem Skácelem. K tomu já vám gratuluju. Nicméně nestačí to na knížku od Kazdy. Věro, ale vy si s tím nedělejte hlavu, netrapte se, zkuste to třeba zítra, nebo kdykoliv jindy v trefě, třeba i v té víkendové páteční. Mějte se hezky. Naslyšenou. Je 15 hodin a 16 minut, dobré odpoledne pokračuje a za chvíli pokračovat bude další návštěvou zámku. Už za chvilku vás pozveme k další zastávce zámeckého léta.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Ve čtvrtek 6. srpna přivítá naše dopolední vysílání Karla Škrabala. Povídat si s ním budu nejen o psaní glos pro Český rozhlas Brno, kde bere inspirace k poezii, kterou vydal už v 9 sbírkách, co ho inspirovalo k založení umělecké skupiny Vítr Holc, která spojuje básně a hudbu, a co ho pojí s obcí Svatoslav. Zkušený novinář také prozradí, jak důležitý je pro něho čas strávený v přírodě. Na společný čas i váš poslech se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Přeju vám všem správně naladěným. A oni jsou ty fanfáry na konci písničky v podání Boba Friedla vlastně na místě, protože, ano, ještě jednou by to chtělo, to už musím takzvaně per huba, protože se právě teď dostává na další díl našeho cyklu Zámecké léto. S ním můžete v našem vysílání navštívit vlastně každý den jedno z našich šlechtických sídel. Čas pro dnešní návštěvu nastal právě teď a proto už předávám slovo našemu průvodci Františku Kinskému, aby prozradil, kam se dnes vypravíme.
1: Zámecké léto.
2: Kdo by chtěl vidět nádhernou stavbu vrcholného baroka, může se vydat na jižní okraj Českého ráje, kde stojí zámek Dětenice. Uvnitř zámku najdete mimo jiné 30 lodních děl z památné bitvy o Rodos z roku 1522. Více vám už řekne Vlaďka Vildová.
3: Původně dřevěná tvrz, potom přestavěná na gotický kamenný hrad. Dnes, když to vezmu opravdu hopem, tak jsme v barokním zámku v Dětenicích. Ve vstupní hale jsme tady s Kateřinou Antošovou, ale pozor, Kateřina není jen tak obyčejná. Kateřina je zároveň čarodějnicí Žizeldou.
4: Ve vstupní hale Dětenického zámku vidíte unikátní sbírku zbraní a děl, která je po maltéských rytířích. Svedli boj o ostrov Rodos. Přes 200 let byly ty děla potopený u Rodosu a maltéští rytíři je potom vytáhli, přivezli je na Dětenice a zdobili tady vlastně dětenický zámek až do doby znárodňování. Když pak byl zámek znároděn, tak byly odvezeny do depozitáře, do starých hradů. A náš nynější majitel, pan Ondráček, je vykoupil, no a zdobí naší vstupní halu, tak jak vlastně ji zdobili před 250 lety.
3: Tak to byly maltejští rytíři, ale Žizeldo, kdo ještě dál se zasluhoval o údržbu toho zámku i o jeho proměny?
4: Tady pobývalo hodně českých rodů, ale když bych měla zmínit ty nejdůležitější, tak určitě nesmíme zapomenout na Křinecké z Ronova. Ty původní gotickou tvrz jako první začali přestavovat na zámek. Pobývali zde zhruba 100 let Valdštejnové, ale za mě nejvýznamnějšími majiteli jsou maltéští rytíři, jelikož Dětenický zámek drželi ve svém vlastnictví přes 100 let. O tu barokní přestavbu zámku se zasloužili hodně Klamgalasové, rod Klamgalasů. Největší prosperity zámku a pivovaru a vůbec celému tomu Dětenickému panství se dostalo v době za Emanuela Řeháka. On to byl projektant, on to byl architekt a ten vlastně jako ten zámek hodně opravil. Bohužel pak přišel rok 48, doba znárodňování. Řehákovi byli odsud vyhnáni a veškerý majetek tady na Dětenicích přišli.
3: Na co byste mě chtěla upozornit?
4: Především vám chci ukázat dochovalé fresky z doby Křineckých z Ronova a ukážu vám ložnici, ve které spávala paní Emma Destinová. Tady ta ložnice, my ji říkáme podle toho stropu, ten je ručně malovaný, z velké části je původní a říkáme mu květinová ložnice paní Emmy Destinové. Jsem na počátku minulého století jezdívávala za Blochovými. Ten velký sál, tam byla jízdárna, tak za doby Blochu tam byla koncertní síň a paní Emma Destinová tam ráda koncertovala, když bylo potřeba, tak přespávala právě tady v té ložnici.
3: Čarodějnice Žizelda, moje průvodkyně, mě zavedla do renesančního salonku. Dochovaly se tu fresky.
4: Na pravé straně vidíme Křinecké z Ronova, na druhé straně to jsou jejich dámy, ty jsou oblečené ve stylu španělské módy. A tady se můžeme podívat na toho třetího od okna, který má tu šabli takhle přes rameno, to je jistý Jiří Křinecký. On měl být popravený na Staroměstském náměstí s českými pány. On se totiž holedbal, že hlavu císaře na míse po Dětenicích vozitě bude a všem ukazovati. Ale on té popravě unikl, protože utekl do Saska. Sebou, jak rychle utíkal, nepobral veškeré své mění a že je zřejmě uschoval v tajných chodbách Dětenického zámku. Do dneška se neví, jestli ten poklad, který pod námi, vlastně někde uschovaný je nebo není.
3: Bylo to čarovné provázení. Děkuji čarodějnici Žizeldě, takto Kateřině Antošové.
4: Není za co, my děkujeme za návštěvu. Těšilo nás, no a někdy příště na viděnou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dětenice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Možná, ale to prosím berte jenom jako drobnou nadsázku. Když to tady byla čarodějnice, to chtělo nakonec nějaké zaklínadlo. Mně tak napadá Dexem po Šumplex, akorát. Možná, že tyhle zámecké navštívenky, tedy jednotlivé díly cyklu Zámecké léto, sbíráte podobně jako třeba známky. A pokud vám v té sérii něco chybí, vězte, že naše vysílání si můžete pomocí aplikace Můj rozhlas anebo na webu brno.rozhlas.cz v audioarchivu poslechnout ještě jedenkrát a ještě dvakrát a ještě třikrát, tedy doplnit si tuhle svoji sbírečku. Ale jako vždy vám i dnes aspoň naznačím, kam se zítra vydáme v našem zámeckém létu. A znovu prosím o pochopení drobné nadsázky. Pokud totiž přistoupíme na to, že huk Valdy je, jak se kdysi dávno v jednom zábavném pořadu pravilo, Matušková ozvěna a že Prachatice jsou centrem českých boháčů, tak zítra zamíříme do ráje kuřáků. Já to řeknu rovnou. Do Šluknova.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Zhruba před hodinkou jsem vás zval na festival Planet na brněnské Kraví hoře a taky na setkání v zahradách Na konci světa v Kéniku. No to za chvilku vás pozvu do Milotic. Od zítřka až do neděle totiž bude v Miloticích na Kyjovsku veselo. O tamnějším folklorním festivalu si víc řekneme už za pár chvílek s jedním z organizátorů.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jak on to ten Miloš Skalka říkával? No, byla to taková legendární hláška, pestrá paleta rytmů a melodií. A ještě taky vítáme vás z příjemného prostředí klimatických lázní v Sanremu, že jo? Ale teď opravdu platí to, co jsem už chtěl nakousnout, ale ještě nedokousnul, že totiž je to pestrá paleta rytmů a melodií, že střídáme žánry. Po rockové, čistě rockové záležitosti kapely Turbo je před námi informace spíše folklorního ražení. Já už vám říkal, že vás pozvu do Milotic, kde zítra začíná národopisný festival Kyjovského Dolňácka. Akce se koná pravidelně každé 2 roky. Víc nám ovšem nyní o tomhle svátku folkloristů řekne organizátor Michal Strýček, kterého vítám na našem telefonu a také v našem odpoledním vysílání. Dobré odpoledne. Tak bohužel. Takový úvod, ale nepovedlo se to. Zkusím to ještě jedenkrát, protože bez rozhovoru s tímto organizátorem by prostě nebylo všechno kompletní, tak jak jsem si původně naplánoval. Zeptám se tedy, jestli je přítomen na telefonu. Vypadá to, že bude přítomen, před chvilkou jsem s ním mluvil. Tak ještě jednou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Michale, omlouvám se, zřejmě technické problémy znemožnily náš první úspěšný vstup, tak zkusíme ten druhý. Vy stojíte v čele přípravného týmu národopisného festivalu už řadu let. Jak je to vlastně s jeho dramaturgií? Přináší každý ročník jiný program nebo vycházíte z tak říkajíc pevné a neměnné programové kostry?
1: Krásné odpoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu Brno. Národopisný festival si myslím, že každý ročník je specifický, každý je individuální a my jako organizátoři samozřejmě stojíme na těch pevných pořadech, které neodmyslitelně k němu patří. Posluchači mají rádi hudební klenotnici, komorní nocturno mezi sklepy, pořady zvykoslovné, scénické, dětské. Chceme zachovat to, kvůli čemu sem lidé jezdí, kvalitní muziku, autentický folklor, krásné prostředí, ale zároveň nechceme, aby se festival opakoval jako přes kopírák každý ročník. Vybíráme nové pořady, nové témata, nové pohledy na lidovou kulturu. Snažíme se ukázat, že folklor to je živý organismus, který se vyvíjí, dokáže oslovit snad i dnešní generaci. A myslím, že právě toto spojení tradice a nových nápadů je cesta, jak tento náš festival v Mloticích udržet.
0: Vy už jste naznačil zhruba, řekněme, programovou skladbu nebo jednotlivé ano. Body, ale na co z programu se vy osobně nejvíc těšíte?
1: Na co z programu?
0: To je vždycky taková záludná otázka, ale zkuste to říct.
1: Já osobně se těším nejvíc na ten okamžik, až festival opravdu začne. Po těch měsících příprav bude krásné vidět plné hlediště, spoustu lidí, kteří si festival přijeli užít. To si myslím, že pro nás organizátory bude ta největší odměna.
0: Dobře, tak se zeptám třeba na organizační záležitosti. Kde vše potřebné návštěvníci zjistí? Třeba kde se parkuje například?
1: Tady tyto všechny praktické informace návštěvníci mohou najít na webových stránkách festivalu, které zní festivalmilotice.cz. Tam je také kompletní program, mapa areálu, informace o parkování, jak jste se zmínil, typy na ubytování, informace o vstupném, o otevřených sklepech například, protože se to odehrává v areálu v jiných sklepů, tak i na toto myslíme. Ale abych byl konkrétní, vstupenky, pokud budete chtít zakoupit, tak samozřejmě online a vše je popsáno na těchto webových stránkách, ale pokud někdo přijde na poslední chvíli přímo až na festival, tak na pokladnách na místě. A jak je to s parkováním? Mapky máme přiložené taky na tom našem webu a pokud přijedete na místo, tak určitě vás organizační tým uvede, kam máte své auto umístit.
0: Já si tedy dovolím ještě jedenkrát a vy mě prosím, Michale, kontrolujte, zopakovat ano. Webovou stránku festivalmilotice.cz.
1: Výborně.
0: Jo, tak jsem si to napsal správně. Do zámku vinařského areálu Šidleny i kostela v Miloticích na Kyjovsku vás v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno pozval pořadatel Michal Strýček. A pokud vás zajímá k festivalu ještě více, doporučuji zpětný poslech pondělního pořadu Na pěknou notečku, ve kterém nás do Milotic zvala Markéta Vašulková. najdete jej na našem webu brno.rozhlas.cz. Já vím, že těch webových adres je teď hodně, ale tam v audioarchivu přece jenom můžete slyšet i onu notečku. Já vám moc krát děkuju, Michale, a přeju vám úspěch. Úspěch vašemu festivalu i vám osobně.
1: Napodobně, děkuji moc.
0: Naslyšenou. Je 15:40 a dobré odpoledne se chýlí ke svému závěru, ale ještě něco přece musí zaznít. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, mám na mysli. To nás zavede do zvířecí říše. Martin Písařík vám už za chvíli přiblíží řadu zajímavostí o pásovcích.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
3: Jednou bácně přes rameno Johnny zvanej Knech.
4: Mám pro tebe hochu v pácu, moc fajnovej kšef.
3: Objednal hned litr rumu a pak něžně zvanej.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Vlastně jedině na mne působila Věra sama, Věra jako osobnost. Její ateliér na České byl snad v polovině 50. let v Brně a nejen v Brně tou nejfrekventovanější společenskou křižovatkou. Tady jsem poprvé a pak víckrát uviděl půl nebo tři čtvrtě významného Brna, Adolfa Kroupu, Oldřicha Mikuláška s jeho paní Věrou, Olega Suse, Ludvíka Kunderu.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

Tito dva interpreti, tedy Hana Hegerová a Petr Habka, vás vlastně přivedli až do cílové rovinky dnešního dobrého odpoledne. Stále ovšem platí, že dnes máme 5. srpna, že svátek mají všichni Kristiánové, že jim gratulujeme za celou naši vysílací posádku, která se za malou chvilku mírně promění. Tím dalším živým hlasem ovšem po 16. bude jednak hlas Davida Hasmana. S čerstvými zprávami dorazí do studia Českého rozhlasu Brno. No a potom se vás v humoriádě postarají herec Václav Vidra a společně s ním moderátor Pavel Kučera. 17 hodin vás čeká Den v kraji. Do té doby dobré odpoledne a za chvilku taky Alena Přikrylová. U mikrofonu byl Borek.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. This is the story of my baker.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Přibývá průjmových onemocnění, lidé by měli být obezřetní při nakupování a skladování potravin. Ředitelství silnic a dálnic po sporu firem na Blanensku upraví podmínky pro zadávání zakázek. Teplotní rekord pro Moravu padl už třetí den po sobě. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 37 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V Jihomoravském kraji v posledních týdnech vzrostl počet pacientů s průjmovými onemocněními. Hygienici od června evidují víc než 700 případů salmonellos a campylobacterios. Podíl na to můžou mít i vysoké teploty. V teplém počasí se bakterie rychleji šíří a potraviny se můžou zkazit i během cesty z obchodu, upozorňuje epidemioložka Renata Ciupek.
2: Nejdůležitější opatření je takové, aby si dávali pozor při nakupování potraviny, které jsou chlazené nebo mražené, tak aby si dávali do svých košíků až úplně naposledy. Velmi doporučujeme se vyhnout konzumaci těžkých jídel, jako jsou omáčky, majonézové saláty.
0: Silničáři po několika měsících sporů uzavřeli smlouvu na rozšíření silnice číslo 43 na Blanensku. Polská firma Budimex postaví stoupací pruh v obci Závist. Neúspěšní uchazeči to rozporovali. Tvrdili, že vítěz nemůže na stavbu včas dovést asfalt z obalovny. Firma to nakonec vyřešila. Stavba ale kvůli sporům začne až příští rok. Ředitelství silnice dálnic chce takové zdržení příště eliminovat. Upraví tedy proces zadávání zakázek, říká šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala.
3: My vlastně nechceme být tím arbitrem toho v rámci těch nabídek, jako posuzovat, jestli hodina 57 ještě dojedou a nebo 2.03 nepojedou, když samozřejmě si to kontrolujeme i na té stavbě. V rámci kvalifikací tu dojezdovou vzdálenost nebudeme posuzovat.
0: V Bojkovicích na Uherskobrodsku dokončili revitalizaci sídliště Mánesova 2. Řemeslníci tam udělali novou kanalizaci a opravili komunikace, chodníky a parkovací místa. Veškeré povrchy jsou vsakovací, což umožní zadržení vody v krajině, říká starosta Bojkovic Petr Víceník z ODS.
4: Vznikl kompletně nový parčík, kde najdete workoutové posilovací prvky, plus je tam taky malý altánek s možností ohniště pro grilování, kompletně nová zeleň a veřejné osvětlení.
0: Práce stály přes 70 milionů korun, zhruba 60 milionů získalo město z integrovaného regionálního operačního programu. Ve Strážnici na Hodonínsku dnes padl třetí den po sobě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili zatím rovných 41 stupňů Celsia. V pondělí ukazoval teploměr ve Strážnici 39,9 stupně, v úterý potom o stupeň víc. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na mnoha místech objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 34 až 37 stupňů, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín se tvoří kolona z kilometru 37. Po požáru kamionu je provoz tažený do levého pruhu Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Vidra. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Dobrý den, krásný den, horkej den.
6: Ano, slunce, pláž.
7: Ochlaďte
6: nebo
7: se.
6: Ano, slunce, pláž nebo bazén, zahrada, prostě paráda, a k tomu humoriáda.
7: No, krásný, mně se to rýmuje.
1: Humoriáda.

0: Anna K. nám zaspívala písničku Noc na zemi, tak teď máme Ráj na zemi doslova s Václavem Vidrou tady v Humoriádě.
1: No tady je úplný ráj.
0: Že jo, navíc dostal kafíčko, přinesl si dezert sám, ano. Nebudeme říkat značku, samozřejmě. Modří už vědí, Peneři, strýčka Homboje, měli o tom dokonce písničku. Penerský dezert. Tak přátelé, máme tady léto, tak se ptám. Léto Václava Vidry, jak vypadá, jak se odehrává letos?
1: Moje léto, letošní léto, tento způsob léta zdá se poněkud...
0: Nešťastný?
1: Poněkud nešťastný, není nešťastný, je takový hrací, no. Já mám hodně hrací léto letos. Mm-hmm. V podstatě mám nějakých 12-15 představení za měsíc, no.
0: Asi a kdo za to může?
1: No, diváci.
0: No,
1: ještě, oni chodí v létě chodí do divadla, no.
0: No a chtějí Václava Vidru
1: vidět. Nějaká produkce se toho chytí a už je to tady.
0: No dobře.
1: Ale jinak já si nestěžuju, jako hraju rád, aha, tak akorát jsem takový trošku rozježděnější a zbytek času trávím s koňma.
0: Hraju dobře, hraju rád, řečeno s námým sloganem.
1: To jsem neřekl, děkuju za kompliment.
0: Není zač, já jsem koukal do programu. Dnes tady vidím Blbec Bolek, napsáno na vašich stránkách, přímo cituji Václav Vidra.
1: No, tam píšou takový zkratky, no. Aha. To je jako Blbec k večeři, u Bolka polívky.
0: No, ještě, že se to vysvětlilo, abychom věděli.
1: Já jsem cítil, že by to mohlo být malé.
0: Bude taky Noc na Karlštejně, na Sychrově, na Konopišti a tak dále, ale později je tam i Slovensko, až na Slovensku.
1: No, ale to až nějak říjen.
0: No, až tam se dostaneme. No, tam, tedy vy.
1: Já doufám, že ještě budou otevřený hranice. No.
0: Tak to jsme došli od desertu úplně jinam. Co nabídneme našim posluchačům z našeho menu?
1: No tak koukám tady na menu. Já bych si, pane Vrchní, dal prosím vás tady Tomáše Tepfra s židovskými anekdotami.
0: Můžeme tím začít. Dobrá.
2: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsem? Říká, jsem Rus a nebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, počkej, já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem, a co oni Kon taky? A co našli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A kompojná berou si Roubíček. Roubíček

0: Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá: holčičko, kup si bombónek. jak se má Jerubíček, jak se má jeba, tak, tak. No ne, tak se ptám, jak se má jen. Říkám, tak, tak. A co to je tak, tak? Co dělaj? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No, pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No, v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No, teď říkám, že se mám tak, tak. Ruský orchestr na turné po Spojených státech. A na jedný ty štaci se sejde šéf americký filharmonie s tím ruským šéfem orchestru a když už tak spolu něco popili, tak se ten americký tak diskrétně zeptá: promiňte, pane kolego, ale já jsem slyšel, že v Rusku je pořád ještě antisemitismus. Ruský dirigent říká: prosím vás, tohle to všechno je pozůstatek studené války, to je nesmysl. To je všechno propaganda, co se o nás píše v novinách. To je, například já mám 7 židů v orchestru, kolik vy? Ten americký se tak zamyslí a povídá: víte, že ani nevím. Pan Kohn si svolá rodinu a povídá: jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou, by náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, teda náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na 2 půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Tomáš Töpfer, taky náš někdejší kolega, humoriádník, teď no už má jiné povinnosti. No jo, zůstaneme...
3: Zase taková sranda není.
2: Třeba ano, co my víme. Nejsme tam každý den. Židovské anekdoty nám zůstávají, ovšem tentokrát by byly s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, to je Ačko, anebo na Bčku horor básníka Mirko Hýla s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem. Zvolí si posluchači, necháme to na nich, Mašku, že jo?
3: Určitě, nic jiného ani nezbývá.
2: Přesně, podle pravidel, humor mezera A, humor mezera B, SMS letí na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera a máme pro vás na výběr židovské anekdoty anebo dvojici Kaiser Lábus a Václav.
5: My jsme tady dva ve studiu bez psa. To byly asi 4 stanku a pes. No.
4: Jo, takhle, aha. No, tak snad to dokonce Humoriády pochopím. Dobře.
5: Ty židovské... to dlouho už, co šel tenhle seriál v televizi.
4: Jo, tak, já si ho pamatuju, to jsem bylo dítě ještě. No, právě, no, jo, no. Ale hráli jsme si na ně.
5: No jo, jo. Jo.
4: Ty zákopy válečné jsme měli, výkopy na elektřinu a podobně a na potrubí, tak to jsme používali.
5: Tank na ty baterky tam jezdí.
4: Pak jsme byli doma velmi čistí. Tyto pláčky se museli pak hodně vyprášit nebo rovnou vyprat celé dítě. Tak, židovské anekdoty. Ty jsi z vtipu za stovku a i kdyby si nebyl z tohoto pořadu, tak máš forky vždy po kapsách, tak prosím, přidej.
5: Já mám rád, no. Ale mám takový hezký, jak přijde naprosto zoufalej kon za rabínem a říká: rabí, já nevím, co mám dělat. Já jsem plně vyřízený. Náš Moritz, syn, on se nechal pokřtít. Já nevím, co mám dělat. A kon říká: klid, klid, klid, kon. Já jsem měl úplně ten samej problém. Náš Icik se taky nechal pokřtít. Uh-huh. A já, rabín, já jsem si myslel, že si šáhnu na život. Já jsem opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak jsem šel do synagogy a obrátil jsem se k Bohu. A on se mi zjevil. A říkal mi: klidko, klid, rabí, klid. Já jsem měl úplně ten samej problém.
4: Dobře, děkujeme a jdeme se zeptat posluchačů, jestli chtějí další židovské anekdoty anebo horor básníka Mirko Hilla. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím.
4: I vás.
6: Hlavně zdravím pana Vidru.
5: My vás taky zdravíme.
6: Největší české herečky světového formátu.
5: Díky.
6: A přeju si Ačko. Hezký
4: dobře,
6: den.
4: I vám. Děkujeme pěkně. Děkujeme. Syn světového formátu, slavné herečky, ano, je, výborně.
5: Obráceně, syn slavné herečky světového formátu.
4: Jsem to udělal schválně. Dobrý den. Halo.
7: Dobrý odpoledne, jo, já vás vítám.
4: My vás taky.
5: Děkujeme.
7: A i pana Vidru.
5: Díky.
7: Taky. A no. Chtěl bych pokračování.
4: Dobrá, děkujeme krásně. Naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Vidru.
5: Mám
8: pod
5: taky. Pod
8: pergolou 37 stupňů, v bazénu 32, pivo 12. Stupňů.
4: Výborně. Všechny stupně u vás už máme zaznamenány.
8: Ano. Protože ta první anekdota od pana Tefra, to jsem se smál, až se padala na kolena.
4: Až se pergola otřásala. Dobře, děkujeme. Krásný den.
5: Taky.
4: Haló, haló, kdo pak je s námi?
9: Dobrý den, tady dobrý. Pepa z Ostravy. Mm-hmm. Zdravím vás, panové, oba do rádia.
5: My taky do Ostravy.
9: Čal bych si Bčko.
4: Zapsáno, mějte se hezky. Děkujeme. Naslyšenou. Pojďte dál za námi. Haló, haló.
10: Dobrý den, Brno z Martina.
5: Mm-hmm. Dobrý den.
10: Hlasujem za Bčko a prajem vám príjemný, pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Děkujeme taky, krásne. Děkujem, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Pavla i pana Václava Vidru.
5: Díky, děkujem.
11: Já bych si přál Bčko.
4: Dobře, děkuju. Máme zapsáno, máme naslyšenou. Píšem. Je to napínavé, ještě neprozradíme, kam to směřuje. Dobré odpoledne.
12: Ano, hezké odpoledne.
5: I vám.
12: Přeji
3: přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně zdravím pana Vidru.
5: Díky.
3: A kterého si vážím jako herce a člověka. Dovolím si pozdravovat i vaši paní Bouškovou.
5: Děkuji.
3: A hodně, hodně sil do vaší úspěšné herecké práce.
5: A dávám
3: Ačko, Pavle.
4: Ano, mám zapsáno. Děkujeme, děkujeme.
5: Díky.
4: A tak, jak řekla Stanislava, a nejen ona, i hlasující i v SMS a další hlasy, které jsme sezbírali, židovské anekdoty pokračují z pořadu a to říkají oni mě, Miroslav Moravec a Václav Postránecký.
12: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
13: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchod školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
12: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
13: No, dobře. Ale co pak?
12: No, pak se na to zvykne.
13: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.
12: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
13: Feinberg, když je střízliv.
12: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
13: Feinberg, když je opilý.
12: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
13: Jak se jmenujete?
12: Jakob Abeles.
13: Odkud?
12: Z Tarnopole.
13: Vaše zaměstnání?
12: Vetešník.
13: A vyznání?
12: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S námi ve studiu Humoriády je dnes Václav Vidra. Už jsme probrali, že to má hodně pracovní, hodně divadelní, ale přece jenom je čas na koupání a případně kde?
2: No, já jsem se koupal, včera jsem se koupal...
1: Ve vaně?
2: Ne, ve Slapském jezeře se svýma 6 koňma a 3 psama.
1: Dokonce.
2: Bylo to moc hezký.
1: No, jak se to organizuje?
2: Krásná voda byla.
1: Jo.
2: No, organizuje se to tak, že si vemu koně, vemu teda popravdě řečeno 4-kolku, protože on je to potom zpátky hrozně do kopce. No a pošlu je k vodě.
1: Mm-hmm. No a když myslím. Jsou tam někteří zájemci, kteří chtějí také blízko, je to bezpečné?
2: Ano, je
1: můžou
2: to,
1: blíž
2: je to
1: si pohladit třeba koníka nebo Vaška Vidru?
2: Bylo tam několik zájemců včera, bylo to pěkný představení, myslím, že se líbilo.
1: Zní to romanticky?
2: Docela. Jo, je to romanticky, je to krásný a koně to baví.
1: Bezva. Tak čím budeme bavit naše posluchače, doufejme dál?
2: No, já bych to vzal trošku, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku, řečeno slovy.
1: Ze sudu přímo.
2: Citátem z limonádového Joa. Ano, nyní načneme zábavu z onačejšího soudku.
1: Dal by si lok Kovalokovi limonády.
2: To viděl na Karla Gotta.
1: Za oponou byli s Karlem Šípem téma Got elektrikáře.
3: A vy jste kdo?
2: To tak.
4: No, já jsem elektrikář, kluci mě sem poslali, no.
3: Nějaký povědomej. Vy už jste nám tady někdy dělal pojistky?
4: To ne, jo, ale pravda je, já jsem vyučený elektrikář, ale už jsem to dlouho nedělal.
3: Aha, vy jste nějak marodil?
4: 45 let. Jsem mezi tím zpíval, jo, tak nevím, jestli to ještě budu umět, no. Jaký tady máte jističe?
3: Takový ty bakelitový.
4: A jo, tak vidím, že v elektrice se moc nevyznáte, příteli.
3: Ne.
4: Tak podívejte, jo. Tak asi takhle, jo. Máme dva typy ochranných spouští. Je napěťová, proudová. A podstatou proudové ochranné spouště je diferencovaný transformátor. A pokud je trojfázová soustava zatížená stejnoměrně, tak transformátor samozřejmě není buzený, jo? Ale pokud některá fáze jde do země, tak potom v sekundární cívce se indukuje napětí, které potom dá impuls k vypnutí.
3: Ano, jo? Ano, ano. No, však no. Sám uvidíte. No, jo. Pojďte. Pojďte, mistře, pojďte se nám na to podívat.
4: Tak, jo, prosím vás, no, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Já bych to Karlovi věřil.
2: No určitě, tak protože to víme, že byl studovaný.
1: Ano, chtěl jsi být něčím podobným, nebo pokoušel jsi se o nějaký takový obor, nebo rovnou umění?
2: Pokoušel jsem se, jako čím jsem chtěl být, to je jiná věc. Začalo to hasičem, pak přes ošetřovatele v zoologické zahradě, malíře, spisovatele.
1: Popelář, pilot, to tam ne, taky to tam bývá nebylo, často u chlapečků.
2: Popelář nebylo, pilot taky ne. Pilotem bych časem býval se chtěl naučit být, nebo respektive lítat, ale na to už není čas, no tak v jiném životě až pak někdy možná.
1: Stačí jeden plně
2: nebo
1: naplněn.
2: Nebo až budu mít ty křídla, tak budu lítat potom tam nahoře.
1: No tak. Nepředbíhejme, pojďme pěkně po pořadě. Další Karel Gott by tu byl, anebo Vladimír Menšík je v nabídce, takže teď souboj dvou velkých S. Vyberte si ještě dnes humor mezera A nebo humor mezera B SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900. Karel Gott nebo Vladimír Menšík čekají z našeho archivu, koho si vyžádáte. A teď zpívá František Nedvěd, také bohužel už jenom z archivu.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Jste s námi v Humoriádě s Václavem Vidrou, můžete přidat své hlasy pro Karla Gotta nebo Vladimíra Menšíka. Tak se zeptáme na našem telefonu, kdo pak si jde vybírat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Vidru.
4: My vás taky.
5: A já si myslím, že není na čím dlouho přemýšlet. Určitě pro pana Menšíka hlasuju.
4: Děkuji. Dobře.
3: Máte tam díky. Váš hlas zařazen. Díky.
5: Naschle, chlapi.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý odpoledne. Zdraví vás posluchačka z Ostravy, Mirka.
4: Vy máte krásnou ozvěnu.
6: Taky Ačko.
3: Ačko.
4: Ačko,
3: ano.
4: Dobře, zapsat. Píšeme, děkujeme.
3: Díky, naslyšenou, hezký den do Ostravy přejeme a zveme dalšího, kam se podíváme teď. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí.
4: Dobrý zdravím den.
7: Zdravím vás oba dva a chtěl bych Koťáka.
3: Zapsáno, mějte se. Naslyšenou, dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den, tady posluchačka Alice z Kostelce. Zdravím vás, Pavle, a taky pana Vidru.
3: My vás.
4: Díky, my vás taky zdravíme.
8: A prosila bych, prosím, Ačko. A mějte se krásně.
3: Děkujeme.
4: I vy.
3: Naslyšenou. Příjemná paní, že?
4: Mm-hmm.
3: Stejně jako další posluchači. Dobré odpoledne.
9: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím pana kapitána Pepu Nováka.
4: Ano, když se daří, tak se daří.
9: Daří, kurňa.
3: Tak.
9: Maminko přijelo auto. Úplně. Když se daří, tak se daří.
3: Míříme na Kameňák. Ano. Dobře, Ačko, děkujeme
4: super,
3: moc.
4: Tak jo, dneska by to šlo.
9: A zdraví David ze Světlé hory.
4: Děkujeme, Davide.
3: Děkujeme moc za připomínku nejznámějšího filmu s panem Novákem. Tak. A také s panem Vidrou, samozřejmě. Tak, pojďte dál. Dobrý den. Haló?
10: Dobrý den. Tady vás zdraví posluchačka Majka ze Zlína, z rozpařeného Zlína. Já bych prosila taky ani nevím co.
4: Ačko je Karel Gott,
3: je horko,
4: Bčko je Vladimír Menšík.
10: Zdraví,
4: já vás taky.
10: Taky Pavlíku.
3: Ano, ano.
10: A už se těším na nějaký film.
3: Dobře.
10: Děkuju moc. Nashledanou.
4: Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Goťák
3: nebo Menšík?
10: Menší.
4: Tak, takže jsou... Bčko. Děkuji.
10: Ano, Bčko. Děkuji moc.
3: Je to taky. Mějte se
4: hezky.
3: Děkujeme a zveme ještě vás. Dobrý den.
11: Dobrý den. Dobrý tady den. Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych Ačko.
3: Je to zapsáno.
4: Taky zdravíme. Děkujem.
3: Mějte se hezky. Tak přátelé, sečteno, podtrženo. Soud s Karlem Gottem tady bude.
4: No,
3: tak prosím. Jak se odehrál v Silvestru televize Nova. A opět se nám vrací i Miroslav Moravec z archivní nahrávky.
12: Prosím o klid, nebo nechám vyklidit soudní síň. Přiveďte obžalovaného. Zahajují soudní líčení proti obžalovanému Karlu Gottovi, který se celý život vyhýbal sňatku, čímž unikal stavu manželskému a tím pádem i spravedlnosti. Pane obžalovaný.
13: A rovnej se, čověče. Nehrb se, když s tebou mluví pan soudce.
12: Bylo proti vám vzneseno obvinění, že jste si neoprávněně ponechal titul svobodný mládenec. Čím jste naplnil skutkovou podstatu trestného činu používání omamných látek, jako mládenická svoboda bez pochyby je. Je nutné, aby byl obžalovaný připoután.
13: On se mi cukal, pane soudce. Z čeho jsem vůbec nemohl dostat. To víš, myslíte. Takovýhle problémy mi naposled dělal Winklebauer.
12: Obžalovaný Gotte. Obžalovaný Gotte.
13: To je jméno, já se picnu.
12: Já žádám eskortu, aby se nezasahovala do soudního líčení, prosím. Obžalovaný Gotte, jelikož jste se až dosud vyhýbal manželským povinnostem, rozhodl soud, že vám bude přidělena manželka ex offo. Chcete se k tomu vyjádřit?
14: Jsem nevinen.
13: Žádný slitování, pane soudce. A teďka si běhal svobodný, tak ho pěkně osolte. Já bych mu napařil rovnou dvě baby na jednou.
14: To by šlo, slavný soude.
12: To by nešlo. Dvojitý trest zákon neumožňuje. Pane obžalovaný, vy jste se nejen vyhýbal sňatku, ale několikrát se dokonce obelhával veřejnost slibem, že tak učiníte. Cituji, já se asi v létě ožením. Slib jste nikdy nesplnil. Je tu ovšem polehčující okolnost, cituji, má první láska se dnes vdává. Přesto jste dokázal spáchat dvě dcery. Jste si vědom své viny?
14: Jsem nevinen.
13: To tady říkají všichni. Pane soudce, napařte mu doživotní manželství se zvýšenou ostrahou. Nepárejte se s ním, okamžitě oženit. Oženit, oženit, oženit, oženit, oženit.
12: Klid, soudní síni, klid. Soud dospěl ke svému rozhodnutí s přihlédnutím k výpovědím minulých i současných potenciálních manželek obžalovaného. Jmenovitě Mariky S., Tatiany S., Jitky S.
13: Kurva, to je S jak Mariáš.
12: Klid, prosím. Klid, prosím. A dospěl k závěru, že obžalovaný Gott je schopen sňatku pouze soudní cestou. Ať předstoupí nevěsta.

0: Uvažena nevjesto.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, víme, kam to směřovalo.
3: No, ale nevíme, jak to dopadlo.
2: No, víme.
3: No.
2: Že se nakonec stejně oženil.
3: To je pravda.
2: Ve svém reálném životě samozřejmě, nedělejme si z toho legraci. Přátelé, kdo vás pobaví a osvěží svým humorem v závěru ve finálním souboji, bude to Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem anebo Vladimír Menšík. Tentokrát jsou proti sobě.
3: Mm-hmm.
2: Koho by si dal vaš?
3: No to já nebudu takhle tady podsouvat názory.
2: Dobře.
3: Své maličkosti.
2: Takže posluchači, pusťte se do toho.
3: Sami, musí sami.
2: Toho vzdal, pojďte vyhlasovat Kaiser, Lábus nebo Menšík, humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, SMS-kujete 731 800 900 je číslo pro telefonující.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda je s vámi, vy si můžete, dámy a páni, u rádia vybírat, jestli chcete finále dnešního souboje strávit s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, anebo Vladimírem Menšíkem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, posluchačka z Bohumína.
3: Dobrý den.
2: S úctou pana Menšíka.
1: Ano.
2: Ale zapomněla jsem pozdravit, takže srdečně zdravím. A zdravím. Nepoužiju to Václava, poněvadž Danuška říkala náš Vašík.
3: Ano, je pravda.
2: Nebo můj Vašík.
3: To máte pravdu, ano.
1: Tak jo?
3: Děkuju.
2: A maminku jsem znala a mám na ní krásnou vzpomínku. Spolu jsme kupovali jeden dárek a byl to Art Protis Hany Lendrové na Starém městě. A byla nejen úžasnou herečkou, ale i vynikající řidičkou. Takže maminku tady opravdu jsem vážila jsem si a my jsme se naposled viděli s váma Vašíku a s Janičkou v Rožnově pod Radhoštěm.
3: Ježíš,
1: tak paní má spoustu vzpomínek.
3: Hráli jsme tam. Díky.
1: Tak
3: díky
1: jo, tak děkujeme. I vy.
3: Vy taky. Naslyšenou.
1: Tak dobrá řidička byla zmíněná, maminka. A no, Václav před chvilkou říkal, že to Brno dá za 2,30 dneska.
3: No, asi, no za 2,30 určitě, no. To mě píše navigace tady. Ale jinak teda musím neskromně říct, že jsem mámě oprašoval její jezdecký umění. Učil jsem ji řídit. Ale byla opravdu nadaná studentka.
1: Možná to mělo být naopak, ne? Čím ona měla učit?
3: No, ale ona dlouho nejezdila, ale ona byla opravdu dobrá řidička.
1: Dobře, tak všem řidičům přejeme šťastné kilometry, no, když to takhle vztáhneme. A jdeme dál, dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, tady Martin z Havizova.
3: Dobrý den, Martin.
4: A zdravím i samozřejmě pana Vidru, i vás,
1: ano.
4: Pane redaktore. A chci říct, jak někdy bývají herci, známý vlastně díky hláškám ve filmech nebo v seriálech, tak si říkám, že do těch hlášek ti herci dávají i něco ze sebe. Že vlastně
1: aby to fungovalo, že jo, i po letech.
3: Jo,
4: jasně, aby to mělo ten efekt.
3: To je pravda, vždycky herec dává něco ze sebe.
1: A Martine, dáte si A nebo B?
4: Dám pan Menšíka.
1: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
3: Krásný den.
1: Návštěva po 15 letech se jmenuje výstup Vladimíra Menšíka z pořadu Haló zábava.
5: Že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
6: No, tak. To bych spíš čekala, že hlupat, jsou neštěpé.
5: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
6: Je, ty si to tak přesně pamatuj.
5: Taková malá pozornost.
6: Ale to si nemůže.
5: No, to tam leželo na lavičce v čekárně.
6: Tak
5: to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
6: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
5: Kdo přijde?
6: Manžel
5: přijde. Tady ještě někdo bydlí?
6: Manžel.
5: Tvůj man. Možem kon. Ty jsi se oženila, vyvdala.
6: Františku.
5: Jedno, to mě nenapadlo.
6: Co tě nenapadlo?
5: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohleto je snad, abych radši šel, ne?
6: Kam by si chodil?
5: To jsem cizí člověk.
6: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy?
5: No kdyby jenom do školy chodili.
6: No co? Nic jiného přece nebylo.
5: No ne, to já neříkám, že no, by něco bylo, když tenkrát mi to mrzelo, že nic nebylo. A to já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
6: Ale no, to se nehodí. Sedni si a povídej.
5: No taky kam bych šel teď? No víš kam? Já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
6: Jsem telegram?
5: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
6: A proč by měl mít jaký podezření?
5: Když chlapu vidí to.
6: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou věčnou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
5: No to není opatrnost, to je půjď sebe záchoví tohleto.
6: Povídej, co žena, děti,
5: co
6: rodina.
5: Tak, co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
6: To jsi přece ženatý.
5: Já ženatý.
6: Ty jsi se neoženil.
5: No vůbec, ty jsi spomněl, jak mě říkali Joe Zakusovač. Kde pak žádnou kudlánku nechá. nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže jíst mám, co říct, mi nechybí. No a já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
6: Ty pořád
5: událost.
6: Ještě přemýšlíš,
5: že? Budu přemýšlet,
6: no. To jsi vždycky přemýšlel, je to taky na tobě vidět, Františku.
5: Jako, já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím, no. A nebo co je na mě vidět?
6: Chybějí ti knoflíky u sebe.
5: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapse ukalovat. Dneska ti ukradnou kdeco, já jsem si to odřízen si, ve vlaku mi to někdo.
6: Ale nepovídej, vídej, knoflíky sundej, sako, já ti to přijde.
5: Ne, jestli tak to vůbec nepřichází v úvahu, protože se vrátí tvůj manžel.
6: Co se vrátí?
5: No, já tady musím nahatý v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
6: Ale
5: cizí chlap, no to nejde
6: upravdu. To pořád vejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
5: Kvůli tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to
6: přijdu doma. Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej. Dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
5: nic. Ale já bych byl rozmyšlený. Je, slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
6: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
5: No takhle ty mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
6: Počkej, pomoc, já se nevrátím, připrav si za tím.
5: Já už tě nemám zkušenosti, já už mám.
6: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
7: Tady se mě těší, Sikora.
6: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tu něco připravím v kuchyni.
5: Já jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být Maria Kouklovna, opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a přitom je zima, no?
1: Tak bohužel pokračování příště, dál už se nedostanem, než do finále s Václavem Vidrou. Václave, děkujeme za návštěvu, šťastnou cestu, ať se dobře
3: hraje. Já se dostanu dál, no. Až k tomu blbce Bolkovi.
1: Ano, už jsme to vysvětlovali, samozřejmě ve vší lásce a počestnosti.
3: Samozřejmě, tak, Bolka zdravím den, moc, všem. Mám ho rád. Mm-hmm. Tak jo, mějte se fajn, neuvažte se.
1: Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Naše vlny vás snad osvěží i v dalších časech. Loučí se i Pavel Kučera, hezký den. Znám.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Z funkce ředitele sanatoria Pálava v Pasohlávkách odchází Antonín Vodák. Krajský soud v Brně rozhoduje v případu popáleného dítěte. Vývoz vojenského materiálu z Česka meziročně stoupl skoro o čtvrtinu. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 37 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V sanatoriu Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku končí jeho ředitel Antonín Vodák. Na funkci rezignoval z osobních důvodů. Informoval o tom server iDnes. Podle předsedkyně představenstva Jihomoravské zdravotní Vladimíry Danihelkové je jeho odchod pár týdnů před otevřením zařízení komplikací. Samotný chod sanatoria ale neovlivní. Ve funkci bude Vodák do konce srpna. Potom dočasně převezme vedení Petr Kizling z Jihomoravské zdravotní. Další postup popisuje Danihelková.
2: Vypsané výběrové řízení bude hned, inzerát by mohl být v horizontu jednotek dnů. Nevylučuju, že samozřejmě se mi do té doby podaří sehnat někoho, o kom vím, že je to člověk, který ho třeba známe, máme na něho dobré reference a bude třeba přímo osloven, ale nechceme to nechat náhodě a předpokládám, že se najdou lidé, kteří budou mít odvahu se do tohoto zapojit.
0: První pacienty má sanatorium přijmout v září. Celá výstavba stála téměř 700 milionů korun bez DPH. Jedná se tak o největší projekt ve zdravotnictví za desítky let. Krajský soud v Brně dnes otevřel případ úmyslného popálení kojence, který se stal v roce 2024. Obžalovaný je 25-letý muž, který měl holčičku hlídat. Podle státní zástupkyně jí popálil chodidla, pravděpodobně cigaretou. Za těžké ublížení na zdraví mu hrozí až 12-letý trest vězení. Matka dívky by mohla jít do vězení na 2 roky, a to za neposkytnutí pomoci. Zranění dítěte totiž několik dní neřešila. Objevila ho až její příbuzná.
3: Obžalovaný muž se k činu, který je mu kladen za vinu, nevyjádřil. Žena projevila zájem o prohlášení viny. Podle soudní znalkyně oba užívají nebo užívali návykové látky. I pod jejich vlivem by ale muž vnímal, že způsobuje dítěti bolest. Holčička je teď v péči pěstounů. Hlavní líčení by mělo pokračovat 18. srpna. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
0: Česká se za uplynulý rok vyvezl vojenský materiál za zhruba 113 miliard korun. To je téměř o čtvrtinu víc než v roce 2024. Informuje o tom Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nejvíc vojenského materiálu putovalo na Ukrajinu. Šlo o zboží za víc než 50 miliard korun. Dále Česko vyváželo taky do Nizozemska, Bulharska nebo na Slovensko. Zvýšil se ale naopak i dovoz vojenského materiálu do Česka. Přivezlo se ho o 50% víc než v předchozím roce, celkem za 40 miliard korun.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na mnoha místech objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 34 až 37 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy pozor na kolonu u exitu 182 Popůvky v obou průzích. Osobní auta v levém pruhu se potom po zhruba kilometru rozjíždějí, kamiony se sunou pravým pruhem až k D2. Předto je pak kolona v obou průzích v Brně za sjezdem k výstavišti. Z kilometru 192 tenhle úsek k D2 pojedete až 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Dobré odpoledne, krátce po 17. hodině ve středu 5. srpna posloucháte Český rozhlas Brno. Právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji, kterou za malou chvíli odstartuje přehled nejdůležitějších událostí dnešního dne s Davidem Hasmanem. Počasí probereme s brněnskými meteorology. I dnes to vypadá na nové teplotní rekordy, ale zatím se jedná o můj subjektivní dojem, tak jsem zvědavá, co na to řeknou odborníci na počasí. No a letos máme zatím velmi suché a horké léto. Proto naším tématem v reportáži krátce před půl bude i ochlazování měst i obcí pomocí rostlin. A těsně před celou pro vás máme letní servis jak na vedra. Tradičně vám také nabídneme následující hodinu i temné letopisy moravské. Dnes 34. díl cyklu. Tak zůstaňte s námi. Následující hodinou vás provede Alena Přikrylová. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Petr Spálený na vlnách Českého rozhlasu Brno a jdeme dál pro další informace s Davidem Hasmanem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Jihomoravském kraji v posledních týdnech vzrostl počet pacientů s průjmovými onemocněními. Hygienici od června evidují víc než 700 případů salmonellos a campylobacterios. Podíl na tom můžou mít i vysoké teploty. V teplém počasí se bakterie rychleji šíří a potraviny se můžou zkazit i během cesty z obchodu, upozorňuje epidemioložka Renata Ciupek.
3: Nejdůležitější opatření je takové, aby si dávali pozor při nakupování potraviny, které jsou chlazené nebo mražené, tak aby si dávali do svých košíků až úplně naposledy.
2: Distribuční společnost EGD u Božic na Znojemsku dokončila výstavbu stožáru nového elektrického vedení. Půjde o 18 kilometrů drátů velmi vysokého napětí mezi Hodonicemi a Hrušovany nad Jevišovkou. Důvodem výměny je stáří původního vedení. Stálo tam už 55 let. Kunštát na Boskovicku hledá firmu, která postaví sportovní areál vedle současného fotbalového hřiště. Náklady město odhaduje asi na 40 milionů korun. Na podzim chce požádat o dotace. Stavební firmu hledá město opakovaně, vysvětluje nezávislý místostarosta Vladimír Tenora.
4: Nabídnuté ceny byly nad naše možnosti, takže zkoušíme upravit výběrové řízení tak, aby jsme se dostali na přívětivější realizační cenu.
2: V brněnské čtvrti Bosonohy dokončili dělníci po několika letech proměnu bosonožského náměstí. To dříve sloužilo spíš jako parkoviště. Teď je na něm nová kašna, opravené sochy svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého a nově vysazená zeleň. Tu pomáhá udržovat závlahový systém, který využívá dešťovou vodu ze střechy základní školy. Nově vznikla taky mlatová plocha pod budovou v parku pod Lipami. Ve Strážnici na Hodonínsku dnes padl třetí den po sobě absolutní teplotní rekord pro Moravu. Odpoledne tam meteorologové naměřili zatím rovných 41 stupňů Celsia. V pondělí ukazoval teploměr ve Strážnici 39,9 stupně, v úterý pak o stupeň víc. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Píseň Ilony Čákové doznívá 14 minut po 17. hodině. Dobré odpoledne. Podíváme se na počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnského meteorologa pana Mojmíra Martana. Dobré odpoledne.
2: A dobrý den.
0: Dnes jsem měla pocit, že sluníčko hřeje ještě intenzivněji než včera, přestože i včera padaly teplotní rekordy. Jak to bude dnes? Nebo už padly na našem území na Jižní Moravě?
2: Opět padaly na většině míst. Nejtepleji bylo ve Strážnici a to rovných 41 stupňů, čím jsme zase zvedli o desetinu včerejší moravský rekord.
0: A vypadá to, že se nám alespoň během noci na chvíli ochladí a my malinko pookřejeme.
2: Tak tato noc rozhodně nebude chladná, bude na většině míst tropická. Teploty se zastaví na hodnotách mezi 23 a 20 stupni. Noc bude polojasná nebo skoro jasná, západní a severní části kraje. Tam se při zvětšené oblačnosti ještě může objevit přeháníka nebo i bouřka. Foukat bude slabý proměnlivý kránu, v západní části území mírný severozápadní vítr.
0: A jaké počasí máme zítra?
2: Zítra očekáváme skoro jasno až polojasno. Na západě kraje může být i více oblačností. Odpoledne večer se bude tvořit kupovitá oblačnost a postupně se na mnoha místech objeví přeháňky nebo bouřky, lokálně i silné. Nejvyšší teploty 34 až 37, na severozápadě kraje většinou kolem 33 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr v bouřkách může výrazně zesilovat.
0: Na koupání ideální teploty, ale pro zahradu a pro přírodu je to takové trošičku těžší. Vypadá to, že se nám časem ochladí nebo je nějaká vyhlídka ochlazení a výraznějších dešťových přeháněk.
2: Tak výraznější srážky na obzoru nejsou. Ochlazení bude jen přechodné. V pátek ráno 21 až 17, odpoledne už jen 25 až 29 stupňů. No a z počátku pátku se ještě může na některých místech vyskytnout déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřky, ale v průběhu dne už potom beze srážek a postupně polojasno. Sobotní ráno potom přinese teploty 19 až 15 stupňů, ale odpoledne se oteplí už na 27 až 31 stupňů a bude slunečno jen s malou oblačností.
0: To byl Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám za aktuální předpověď počasí i za výhledy do dalších dnů. No a přeji vám krásné odpoledne a vydržte to v horku v práci. Nějaké osvěžení by to chtělo. Děkujeme.
2: Děkuji,
0: přeji krásné odpoledne, naslyšenou.

0: Nightwork na vlnách Českého rozhlasu Brno. Slunce v duši je fajn, ale pokud sálá tak, jako v posledních dnech, je to problém. Rozpálený beton nebo zelená fasáda. Podle vědců může i obyčejná rostlina jako přísavník výrazně ochladit naše domy. Jak zelené střechy a fasády zpříjemňují život v rozpálených městech, uslyšíte už za chvíli. Tak zůstaňte s námi.
1: Páteční letní dopolední vysílání 7. srpna po 10. hodině bude speciální. Český rozhlas Brno totiž zavítá do Zoo Hodonín. V přímém přenosu se dozvíte o novém pavilonu sladkovodních ryb a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech, která v Hodoníně chovají. Hosty budou ředitel Jiří Ingr, akvarijní zooložka Lenka Facíková, chovatelka opic Petra Bílková, chovatel šelem Jiří Hlásenský a po 11. hodině otevřeme speciální chovatelskou poradnu o kočkách s veterinářkou Janou Neugebauerovou. Živě z Hodonínské zoo se těší a pořadem provází Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Máme 17 hodin a 24 minut. Dobré odpoledne. Pokračuje pořad Den v kraji. Současné vlny veder rozplavují domy i ulice. Odborníci proto hledají způsoby, jak města ochladit. Jedním z mnoha řešení jsou zelené střechy a fasády. Vědci z Vysokého učení technického a Mendelovy univerzity vymýšlí, jak je zlevnit nebo zvýšit jejich účinnost. Od nových konstrukcí až po výběr vhodných rostlin.
1: Pod náma se parkuje, takže
2: dobrý příklad toho, jak to dělá, to bylo něco líp.
3: Jsme v Brně na Ponavě společně s Janem Vystrčilem z Fakulty stavební VUT. Stojíme na střeše parkoviště. Není to obyčejná střecha, je to totiž zelená střecha. Jsme prakticky v parku.
2: Ta zelená střecha jednak působí příjemně na psychiku člověka, je nám tady mnohem příjemněji, než kdybychom byli pouze na vydlážděné ploše.
3: Máte tady termokameru.
4: Pokud zamíříme ve stínu na trávník, tam máme pouze 26 stupňů.
3: Svítí na nás sluníčko, postupně nás pronásleduje, tak se můžeme klidně maličko posunout, ať se tady neupečeme. Když se podíváme na ten chodník, jakou máme teplotu?
4: Tady už máme 35 stupňů Celsia, je teprve 10 dopoledne, okolo 2 hodiny klidně ten chodník může mít i přes 40 stupňů.
3: A zároveň, když to trošičku nadzvedneme a podíváme se na fasádu protějšího bytového domu, tak ukazuje to v rozmezí 48 stupňů až přes 50.
5: Ať už zelené fasády či střechy dokážou tu povrchovou teplotu během toho dne snížit.
4: Ta teplota může být nižší klidně o 12 stupňů Celsia.
6: O tom, co na střeše může růst, rozhoduje hlavně hloubka substrátu. Podobný princip funguje i u zelených fasád. Liší se náklady i účinkem jednotlivých řešení. Od popínavých rostlin až po zavlažované zelené stěny.
4: Popínavé rostliny budou levnější, ale efekt zvlhčení a ochlazení vnějšího prostoru bude nižší než u intenzivní zeleně.
6: Podle Přemysla Krejčiříka z Mendelovy univerzity právě popínavé rostliny představují pro naše domovy i města nejdostupnější řešení.
7: Nejjednodušší cestou, jak zajistit chlazení vaší fasády, je použít popínavou rostlinu. Použijete třeba různé druhy přísavníků.
6: Inspiraci ke snížení povrchových teplot budov přitom není podle Krejčiříka potřeba hledat daleko.
7: Teď jsem se byl podívat v Seeštat u Vídně a tam právě používají tyto popínavky. Opravdu dokáží teploty snížit o třeba 10-15 stupňů bez nějakého zásadního problému.
6: Zelené střechy a fasády podle vědců nepomáhají jen snižovat teplotu rozpálených povrchů. Zadržují dešťovou vodu, zlepšují mikroklima a mohou zachytit část prachu i některých škodlivin z ovzduší. Marek Gencl, Český rozhlas.
0: A za chvíli se schladíme a přiťukneme si neobyčejným vínem. Tak zůstaňte s námi.
8: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Někdy hledáme signál.
1: Pořad Den v kraji se v tuhle chvíli vypraví za vínem, a to zcela neobvyklým. Bude to totiž víno bez alkoholu, nebo jemně perlivé vinné nápoje s malým množstvím alkoholu, anebo úplně bez něj. To, co ještě před pár lety bylo okrajovou záležitostí, dnes požaduje stále více zákazníků, hlavně mladší generace. Většina vinařství proto tyto produkty zařazuje do své nabídky. Ke zmapování trhu přistoupilo i Národní vinařské centrum, které uspořádalo soutěž Viní a nevinné. Degustátoři v Jihomoravských Valticích tak poprvé hodnotili mošty, vinné limonády nebo nízkoalkoholické nápoje, stejně jako se hodnotí víno.
2: Každý ten nápoj má jinačí lahev, tak to je zatím taková jakoby největší změna oproti vínu. To je to nejkomplikovanější na tom, aby jsme všechny ty lahve důkladně skryli, aby nešlo poznat, co to je.
3: Nápoje k degustaci ukrývá Ctibor Janík do černých látkových pytlíků s číslem vzorku.
2: Máme tady i plechovky, což byla teda výzva. Pomohli jsme si černou stretch folii.
3: Místo typického lupnutí korku tak častěji syčí otvírané plechovky a místo vývertky je potřeba otvírák na korunkové uzávěry. Sedmičlenná hodnotící komise má docela jiný problém.
4: No, bylo to zajímavé hodnotit něco, co nemá žádný obsah alkoholu, většinou to má vysoký zbytek cukru. Nevěděli jsme se k tomu pořádně postavit, protože ta tabulka hodnotící je postavená přece jenom na to víno.
3: Říká degustátor Zbyněk Kopeček.
4: Takže si tady hodně pomáháme poznámkama, vzájemnou diskuzí a vlastně se učíme.
3: A diskuze jsou docela vášnivé.
5: Toto je fakt luxusní primární aromatika. Já tam cítím ten čerstvě utržený hrozen.
3: Vychvaluje jeden ze vzorků degustátorka Ludmila Burešová.
5: Tomu vůbec nic nechybí. Toto ať ochutná kdokoliv, tak nemůže tomu jako nic vyčíst.
4: To je tvůj názor. Je to krásně čistě udělaná komerční záležitost.
6: Bezpohlavní.
4: Ano, bezpohlavní.
5: Tohle bys o ní řekl.
4: Ano, to bych řekl. No, degustací vína to je asi ostřejší.
3: Podotýká Zbyněk Kopeček. 18 moravských a jeden český vinař do soutěže přihlásili 39 vzorků. Na 100-bodové škále běžně používané pro hodnocení vín nakonec většina nápojů získala velmi vysoké hodnocení, říká ředitel soutěže Petr Gondáš.
7: Ta tabulka OIV je samozřejmě přizpůsobená na víno primárně, ale vždy jde o aroma a o chuť hlavně. Takže je to tady stejné. Jako já jsem říkal, soustřeďte se prostě na chuť a na to aroma toho produktu, aby vám to bylo libé, aby vám to dobře prostě fungovalo v ústech a na nose. Když si řekneme, že v národní soutěži vín je stříbrná medaile na úrovni 86 bodů, tak tady dostalo 20 produktů 86 a více bodů. Z toho 5 by mělo zlatou medaili, takže ty produkty jsou kvalitní, dobré a ti vinaři se vůbec nemusí za tyto produkty stydět a konzumenti se mají na co těšit.
3: Podle Petra Gondáše soutěž reaguje na aktuální spotřebitelské trendy a má taky přispět ke zmapování trhu s těmito výrobky.
7: Poptávka po těchto produktech je čím dál vyšší a všímáme si, že každý z těch vinařů se snaží do toho portfolia nějaký typ tohoto produktu prostě zařadit, ať už je to pro lidi, co nepijou vůbec alkohol, tak aby měli alternativu, když jdou s lidmi do sklepa, tak aby tam měli co pít, nebo jsou to nápoje s nižším obsahem alkoholu, které zase vyhledávají ti mladí lidi, kterým nevyhovuje klasické víno.
3: Vítězné výrobky ze tří nejvíce zastoupených kategorií zařadí Národní vinařské centrum mezi doplňkový sortiment salonu vín České republiky.
7: Tři nejzastoupenější kategorie jsou vinné mošty, potom jsou to vinný nápoj bez alkoholu sycený a vinný nápoj s alkoholem sycený.
3: Soutěže se tak mohly zúčastnit i nápoje s nižším obsahem alkoholu. Hranici si podle Petra Gondáše stanovilo Národní vinařské centrum.
7: My jsme se dohodli, že to bude do 10% objemových alkoholu. Je to vlastně taková ta hranice toho nejlehčího vína nebo jako lehkého vína, které dá se ho vypít ta sedmička úplně v pohodě, aby byl člověk ze svěží hlavou, nebo jak bych to řekl.
3: Čtvrtou soutěžní kategorií bylo dealkoholizované víno. V Česku ho vyrábí více producentů, většina k tomu ale používá hrozny z dovozu.
7: Já vím teda na současném trhu o jediném dealkoholizovaném víně z moravské suroviny. Všechny další vína dealkoholizovaná jsou třeba vyráběna i na Moravě, ale jsou z zahraniční suroviny, protože ten proces výroby toho dealkoholického vína je velmi nákladný, tak ta surovina prostě musí být co nejlevnější, takže se často jako
3: Pátou kategorií byla pro někoho možná překvapivě voda, ale sycená oxidem uhličitým jímaným při kvašení vína, vysvětluje Petr Gondáš.
7: Je to nová technologie, poslední, já nevím, 3-4 roky na trhu, protože když máte perlivá vína, tak ty jsou sice na průmyslovým CO2, tak toto je přírodní CO2, které vzniká kvašením v těch obrovských tancích, oni ho jímají a potom se vrací buď zpátky do vody, anebo se tím sytí ta perlivá vína. Ten plyn má malinko jemnější strukturu než to průmyslové CO2, takže je jemnější, vnímání potom na jazyku, to perlení je daleko příjemnější a navíc má nějaké aroma z toho moštu, takže ještě podporuje tu vodu, že je taková vonavější. Já jsem měl osobně zkušenost s nějakou vodou sycenou plynem z tramínu a bylo to velmi příjemné pití jako na léto. Je to prostě novinka na trhu a začali to už dávat i do bombiček na ty průmyslové domácí limonády typu Soda Stream a další.
3: Jak vypadá výroba alkoholického syceného vinného nápoje, jsem se vypravila zjistit do vinařství Gottberg v Popicích na Břeclavsku. Právě jejich limonáda totiž v soutěži Národního vinařského centra vyhrála.
6: Já si myslím, že jsme s ním poprvé začali v roce 2018-19 a reagovali jsme na poptávku našich zákazníků, že chtěli nějaký sortiment i in alko.
3: Vypráví enolog Stanislav Málek.
6: Takže jsme začali vyrábět právě tady tento sycený nealkoholický nápoj z moštu, navíc muškátu moravského, což je odruda, která se nám ve víně třeba hůře prodává, tak tady to bylo na snadě a udělali jsme k tomu vlastně i červenou variantu a tu děláme s odrudy Merlot.
3: Dá se říct, že na to jdou jakoby horší hrozny?
6: To určitě ne. Při té výrobě používám vlastně stejnou surovinu jako pro výrobu vína. Část vlastně toho moštu, který se připravuje pro to víno, tak je odděleno právě na tu výrobu té Gottbertinky. Poslední dva roky děláme zhruba nějakých 1500 litrů od každého toho druhu. Protože to dáváme do lahve 0,33, takže děláme nějakých 4500 lahví zhruba od každého toho druhu.
3: V porovnání s produkcí vína je to tedy zanedbatelný zlomek.
6: Tak tady máme tu naši výrobu.
5: Jsme mezi těmi nerezovými tanky, ano. Kde normálně bývá nejdříve mošt.
6: Ano, jsme v srdci té výroby. Z vinice se dovezou hrozny, které se zpracují a sem se už teda čerpá vylisovaný mošt, který se ošetřuje. Část toho moštu teda se dá bokem. Ten mošt já stabilizuji, to znamená čistě jenom bentonit, což je jílová hornina, kterou vlastně odstraním ty proteiny, aby se nám ta limonáda nezakalila. No a poté proběhne jenom filtrace finálová, namíchání, to znamená kupáž toho moštu s vodou a jede to na to sycení a pasteraci.
3: K sycení limonády používá Stanislav Málek už zmíněný oxid uhličitý jímaný při kvašení vína. Spolu s pasterací to pro Gottberg obstarává jedna rakouská firma, protože v době, kdy s výrobou limonády začínali, taková technologie v Česku nebyla.
6: Zrovna tady s tímto plynem dělal jsem si tady nějaké pokusy a ty výsledky za mě byly jakože ohromující. Takže je to na snadě, protože zase je to přírodní produkt, je to vlastně z té révy vinné, kdežto ten CO2, který se používá v ostatních sycených nápojích, se vyrábí z ropy.
3: Jednu nevýhodu to ale přece jen má, a to vyšší cenu. Třetinková láhev jejich oceněné limonády teď vyjde na 60 korun.
6: Skutečně ty náklady jsou jakože velké, už jenom když se vezme třeba to sklo, ta láhev 0,33, chceme to teda do skla, nerezová korunka, tak potom samozřejmě nějaký ten obsah, ta manipulace s tím, potom samozřejmě to sycení a tak dále, tak to nákladově jako vychází poměrně hodně draho a takovým třeba nápojům typu kapy tomu prostě tak v tomto ohledu nemůžeme konkurovat, ale je pravda to, že my de facto 90% tohoto výrobku prodáme tady přímo na vinařství, takže nemáme ty ambice někde s tím expandovat dál na ten trh a tady ten zákazník je prostě ochoten zaplatit za to ty peníze a ví, že prostě dostává kvalitní výrobek.
3: Plánujete rozšíření výroby, ať už co do množství, tak i do druhů?
6: Teď poslední dva roky je ta produkce zhruba stejná, ale po letošním roku už vidíme, že asi s tímto množství nevídeme, takže budeme muset tu výrobu navyšovat. Prostě jsme vypití, ano.
3: Nižší obsah alkoholu vyhledávají zákazníci podle Stanislava Málka i u klasických vín z produkce jejich vinařství.
6: To už jsme zaznamenali od toho roku 23, kdy ten zákazník cíleně vyhledává vína s nižším obsahem alkoholu. Je takové ty klasické pozdní sběry 13,5 alkoholu, ty už vlastně neděláme a ten zákazník se skutečně dívá na ten obsah toho alkoholu, protože všichni víme, že ta spotřeba vína klesá, i spotřeba alkoholu celkově klesá a když už teda ten člověk to víno si koupí, tak určitě ten obsah alkoholu sleduje a takové ty vína více alkoholické nevyhledává.
3: Co si o to myslíte jako vinař?
6: No, já doufám, že to je jenom nějaký modní výstřelek a ten zákazník se zase zpátky vrátí k tomu vínu, protože víno to je vlastně jediný kulturní, za mě kulturní alkoholický nápoj, čistě přírodní, protože takové nápoje, jako je třeba pivo a kořalka, jak já říkám, to jsou nápoje ďábla, a to proto, že se pod nimi musí topit. Používá se oheň a víno prostě to je boží nápoj, takže doufám, že zákazník se k nám zase zpátky vrátí k tomu segmentu toho vína.
3: I když do vinařství lidé obvykle jezdí hlavně za vínem, kamarádky Soňa Franková a Eva Kamenská, které do Popic přijeli na kole z Hustopečí, potvrzují, že nealkoholické pití si tam občas kupují.
8: No tak když jsme takhle na výletě s dětma, když jsme, tak je to vynikající osvěžení.
9: Když zrovna chce šáhnout člověk po něčem nealkoholickém a ještě když je to na z vlastního, že jo, na vinařství z vlastních hroznů, tak si myslím, že je to úžasný.
10: Vychází z nějakých výzkumů, že lidi poptávají spíš jako nízkoalkoholická vína. Vybíráte si taky?
9: Na to jsem ještě tak zatím se nesoustředila.
10: Takže na alkohol se zatím moc nedíváte,
9: ne,
10: na
9: obsah? To ne, spíš aby mi chutnalo a ještě třeba z jakého vinařství je, nebo už mám i svoje takový oblíbený.
10: Tady asi jste dneska kvůli vínu, že předpokládám.
9: Ne, no ani kávu. Ne, kávu. Když tak tu limonádu teda, tu vyzkouším.
11: My jsme vyzkouším. To tady ještě neměli.
3: Příklon k nealkoholickým vinným nápojům nebo nízkoalkoholickým variantám vín ale není jednoznačný, domnívá se Petr Gondáš z Národního vinařského centra.
7: Když se podíváte i do salonu vín, tak tam jsou spíš vína teda s vyšším alkoholem, které jsou na takové rozjímání, přemýšlení a nejsou to takové ty, já nevím, jak to nazvat, takové cyklovíno nebo takové prostě víno s lehčím alkoholem, o kterém se na tom trhu jako mluví, že by mělo být ekonomicky zajímavější, ale já vím třeba konkrétně od jednotlivých vinařů, že ne každému to funguje.
3: Síla tradice podle Petra Gondáše některým výrobcům brání i přejít na nové typy obalů, třeba plechovky.
7: Nepůjdu do toho určitě všichni. Já, když jsem to konzultoval s nějakými většími vinařstvími, já to se bavíme s vinařstvím, které produkuje miliony litrů, tak říkali, že prostě nikdy nepůjdu do plechovek, jakože s tomu budou bránit, protože jsou tradiční vinařství a budou ten trh nějakým způsobem jako mírně ignorovat.
3: Tuzemské i světové statistiky mluví jasně. Spotřeba alkoholických nápojů klesá. Uvědomují si to i představitelé vinařských organizací, například prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
12: Dneska ve světě standardní podoba vína, obecně konzumace alkoholu, se propadá, ten spotřebitel se rozhoduje jinak a když už zůstává u nějaké konzumace, tak preferuje lehčí pití, pití s nižším obsahem alkoholu, různé alternativy, a to se netýká jenom vína, týká se to i dalších sektorů alkoholického průmyslu, takže ano, vinař je nucen přemýšlet o tom, jaké v tomhle smyslu alternativy tomu spotřebiteli nabídne. Já se nedomnívám, že vinařství obecně ve světě a ani v České republice s tím standardním klasickým nápojem, jediným přírodně prokvášeným nápojem by bylo ohroženo. Nicméně nejsme schopni detekovat, jestli je to jako trend po nějakou dobu, anebo jestli je to trvalý stav, který teďka zavládne. A po tu dobu je dobré být flexibilní, být na to připraven, mít pro spotřebitele a zákazníka alternativu, ale za mě osobně, a myslím si, že to tak vnímá spousta vinařů, si nepřeju a ani to tak nebude, že se úplně upustí od klasického tichého vína nebo případně šumivého vína, tak jako známe.
3: Co je příčinou nealkotrendu, Martin Chlad jen odhaduje.
12: Je to poplatno za mě dvěma fenoménům, řekněme vyrůstajícím generacím, které v řadě ohledů jsou specifické a mě asi nepřísluší to posuzovat. A potom za druhé je to vůbec asi díky tématu longevity pro ty generace jako 30, 40, 50 plus, které samozřejmě velmi intenzivně jim se tady líbí, takže začínají přemýšlet o tom, jaký by měl být zdravý životní styl. Takže myslím si, že toto jsou dva faktory, které to ovlivňují.
3: Na měnící se trendy ve spotřebě vína reaguje také vinařský fond. Loni zahájil kampaň na podporu národní značky perlivých vín Bublinky. Perlivá vína také mají menší obsah alkoholu. Vinařský fond stanovil hranici na maximálně 12%. Proč to vysvětluje ředitel fondu Zbyněk Vyčar?
13: Je to dáno definicí té značky, protože to má být svěží, lehké, mladistvé pití a s tím se pojí i nižší obsah alkoholu a co tak víme z diskuze ve vinařské komunitě a z různých průzkumů, tak obecně celosvětově je trend, že rostou prodeje spíše těch méně alkoholických vín.
3: Stejně jako prezident Svazu vinařů si i šéf vinařského fondu myslí, že zatím stojí současný důraz na aktivní a zdravý životní styl. Podle Zbyňka Vyčara může právě využití tohoto trendu českým a moravským vinařům pomoct.
13: Určitě, já si myslím, že to byla ta základní myšlenka, proč vůbec o něčem takovém někdy v roce 2022 začal Vinařský fond uvažovat. Následné průzkumy ukázaly, že je to určitě krok správným směrem, protože segment perlivých vín vykazuje meziroční nárůsty až v desítkách procent a my bychom rádi část toho trhu obsadili našimi víny, protože vinaři samozřejmě a vinohradníci žijí z prodejů našich vín a naším úkolem je tyto prodeje podporovat, takže myslím si, že co jiného bychom měli dělat než toto. Do konce loňského roku si o licenci zažádalo 15 vinařství, která ta vína uvedla na trh, bylo to 70 tisíc lahví, takže byl to skutečně začátek celého toho projektu. Letos těch lahví na trh míří 158 tisíc, k tomu 40 tisíc plechovek, protože to je novinka, vinaři můžou od letoška plnit bublinky i do plechovek a je to i cesta, jak bublinky představovat zákazníkům.
3: Spotřebitelé v posledních letech stále častěji vyhledávají místo klasických vín jejich nealkoholické nebo nízkoalkoholické varianty a vinaři na to musí reagovat rostoucí nabídkou. Z Jižní Moravy Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Tolik výprava za novými trendy ve vinařství a po písničce už tady máme připravenou pravidelnou rubriku Temné letopisy moravské, tak určitě dál poslouchejte.
11: Český rozhlas Brno, den v kraji.
14: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
15: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
14: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
15: Folklor a sport.
14: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
11: Český rozhlas Brno, písně.

0: Václav Neckář a křídla iluzí na vlnách Českého rozhlasu Brno v 17 hodin a 49 minut. Společnost vám stále dělá pořad Den v kraji. A jak už asi tušíte, protože je to tak po všechny všední dny o prázdninách, máme tu další díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Ten připomíná smutnější součásti historie Moravy, které zasáhly životy mnoha rodin. A tentokrát míříme opravdu do hluboké minulosti a vlastně částečně do pověstí a legend.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1540, 9 křížů za mrtvé, o nichž nic moc nevíme. Dokument z roku 1801 říká, že je tomu 261 let. Jenomže neexistuje žádný věrohodný doklad o tom, co a kdy přesně se stalo v sousedství dnešní dálnice D1. Přesto název 9 křížů zná snad každý motorista i díky stejnojmenné dálniční odpočívce. Podle pověstí v roce 1540 na místě zemřelo 9 lidí při krvavém přepadení svatebního průvodu. Nevěsta má ležet uprostřed. A její zjevení prý způsobují, že je tu více nehod než jinde. Vše podle jedné z verzí pověsti začalo nenápadně a s ohledem na následný masakr vlastně láskyplně. Mladý kupec Veleslav podcenil své síly při zimní cestě a v hlubokých lesích se mu dostala pomoc od místního sedláka a jeho dcery Johanky. A mezi mladými přeskočila jiskra. Protože však otec dívky nebyl přívržencem sňatku, chtěl Veleslav zvýšit své postavení vyniknutím v tehdejší vojně s Turky. Své vyvolené nechal měšet z dukátů a slíbil, že se do 3 let vrátí. Jenže nepřijel včas. 3 roky a týden po jeho odjezdu se konala svatba Johanky a místního mládence. A jak lze čekat, v její předvečer dorazil Veleslav. V hospodě narazil na dalšího muže, který prý také po dívce kdysi toužil, a v jejich hlavách, ovlivněných alkoholem, vznikl plán pomsty. Společně přepadli průvod, zabili novomanžele, rodiče nevěsty, družičky i kočího. Pak Veleslav zastřelil spolupachatele útoku a nakonec obrátil zbraň proti sobě. Takto alespoň pojala příběh Kramářská balada. Další verze pověsti zmiňují maďarského kupce, jiné koňského handlíře. Rajhradští benediktíni, kteří roky vlastnili a opět vlastní zámeček v nedalekém lesním Hlubokém, nechali prý na místě vztyčit kříže. Dodnes se dočkali několika výměn, ale také několikerého prohledávání, co pod nimi vlastně je. Nebo co by mohlo být někde poblíž, protože v historii se i vedení cest měnilo. Ovšem také se tu propojovaly různé ústně podávané příběhy, které se mohly odehrát na míle daleko. Žádný totiž nedává třeba vysvětlení, proč by ostatky mrtvých nebyly uloženy na hřbitovní posvěcené půdě, ale na místě vraždy. A písemných pramenů z té doby je minimum. Místní vzpomínají, že se před více než půl stoletím pod kříži lidské kosti opravdu našly. Není však důkaz o prozkoumání jejich původu ani stáří, jestli třeba někdo jenom k stojícím křížům nepohřbil válečnou oběť. A není ani jasné, kam přesně je tehdy uložili. Nepomohlo ani zapojení moderní techniky, kterou zajistila Česká televize při natáčení dokumentu o místě v roce 2012. Nic neobjevil ani malý bagr. 9 křížů si tak své tajemství nechává a pravděpodobně i ponechá. 9 křížů přece nikdo nevstyčil na odlehlém místě jen tak.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 34. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisu napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase zítra, tentokrát o tragédii hasičů v Brně. Při hašení budovy proti hlavnímu nádraží, která splála 8. ledna 2002.

0: kapela No Name na vlnách Českého rozhlasu Brno. Program Adaptera nadace Partnerství odstartoval projekt, jehož cílem je zvýšit povědomí o vlnách veder a jejich dopadech na nejohroženější skupiny obyvatel. Na webových stránkách nadace také radí, jak se chránit před extrémními teplotami a co tedy udělat, abyste horko zvládli. Pokud musíte v parnu vyrazit ven, nezapomeňte vzít sebou láhev s vodou, nabitý mobil s kontakty na záchranáře, také dejte přednost světlému oblečení z prodyšných látek, no a určitě se vám bude hodit i klobouk, kšiltovka nebo šátek. A je třeba mít promyšlený plán B, to znamená mít naplánované, kam se schovat, když se vám udělá špatně. A ještě tipy, co takovým úkrytem například může být. Nejbližší kostel, v těch je i v těchto dnech příjemně. Podobně poslouží i knihovny, obchodní domy nebo některé úřady. No a samozřejmě možné využít také parky se vzrostlými stromy a vodními prvky. No i krátká pauza v chladnějším prostoru pomůže organismu, aby se trochu vzpamatoval. No a to už je pro dnešek všechno. Jen snad ještě připomenu, že sklidnit a osvěžit organismus i mysl si můžete i poslechem rádia ve stínu vašeho domova. Třeba zase při pořadu Den v kraji, který se ozve opět zítra, krátce po 17. hodině. Naslyšenou se těší Alena Přikrylová.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Stavba stoupacího pruhu v Závěsti na Blanensku příští rok omezí provoz na hlavním tahu z Brna do Svitav. Kyjovská nemocnice používá k operacím nový typ nitrooční čočky. Teplotní rekord pro Moravu padl už třetí den po sobě. V pátek se mírně ochladí a zítra čekáme jasno až polojasno. Odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 37 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Stavba stoupacího pruhu na silnici číslo 43 v Závěsti na Blanensku začne až příští rok. Oznámilo to ředitelství silnic a dálnic, které se na tom dlouho dohodlo s polskou firmou Budmex. Ta zakázku vyhrála loni na podzim. Konkurenti proti tomu protestovali, nakonec neúspěšně. Zahájení prací na trase se kvůli sporům zdrželo. Výstavba třetího pruhu potrvá jednu stavební sezónu a přinese omezení, říká zástupce firmy Lubomír Pilný.
4: Zadávací dokumentace nám říkala, že by mělo dojít k tomu, že kamionová doprava, tudíž vozidla na 3,5 tuny zůstanou na současné komunikaci a osobní vozidla budou vedeny po objízdných trasách, to znamená směrem na Blansko anebo směrem na Žerovník.
2: Stejná firma současně s tím postaví i přeložku navazujícího úseku silnice mezi Závistí a Černou Horou. Stavba začne v půlce září, provoz omezí minimálně. Nitrooční čočku nové generace včera poprvé implantovali pacientovi lékaři Kyjovské nemocnice. Používá si při zákrocích, jako je odstranění šedého zákalu nebo refrakční výměna čočky a pacientovi se tak obnoví vidění na dálku a na blízko. Samotné operaci předchází vyšetření, kdy si lékař oko pacienta naskenuje. Moderní navigační systém potom na obrazovce ukáže tento sken chirurgovi při operaci. Pokračuje primář očního oddělení Kyjovské nemocnice Evžen Fritz.
5: Všechny ty data vidí ten lékař na té obrazovce a podle těchto dat, podle toho navigačního systému, může úplně přesně zacentrovat tu čočku, protože ztráta centrace o jeden stupeň může snížit vlastně účinnost té čočky až o 3% a tím pádem znehodnotit výsledek té operace.
2: Nemocnice Kyjov se řadí mezi první pracoviště v Česku, která novou generaci čočky implantují. Třetí den v řadě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. Meteorologové ho naměřili ve Strážnici na Hodonínsku. Odpoledne tam bylo rovných 41 stupňů Celsia. Na dalších čtyřech moravských meteostanicích bylo přes 39 stupňů. Podle Štefana Hanžáka z Českého hydrometeorologického ústavu padl rekord pro 5. srpen na celkem 60% stanic. Horka budou v Česku ještě zítra. V pátek už by ale teploty neměly přesáhnout 30 stupňů.
1: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na mnoha místech objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 34 až 37 stupňů, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D2 cestou z Bratislavy na Brno pozorněji kus za Podivínem. Na 35. kilometru se dojíždí do Kolony. Ta se sune necelých 10 minut na kilometru 33,5. Tam uklízejí v pravém pruhu po poledním požáru kamionu. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno,

Tak dobrý večer, přátelé, zdraví vás Jiřina Ostrá, je tady opět Morava krásná zem, příjemný poslech pěkných písniček, podání dechových kapel a cimbálových muzik vám přeji. Úvodní písničku zahráli i Štvánci, byla to polka Františka Kotázka a Vladimíra Salčáka ze Šardic. No a hned vám prozradím, pro koho zazní písničky ze srdce. Pro pana Petra Mikisku z Mariánského údolí to bude písnička v podání Moravěnky, Život je krásný. No a paní Anička Šebestová ze Sudoměřic si jistě ráda vyslechne polku Muzikanti. No a stejně tak si určitě na své přijdete i vy, ostatní milí posluchači, hlavně pak milovníci dechovky a cimbálovky. Kdo má svátek, jsou to u nás Kristiánové, na Slovensku pak Hortenzie. Přeji vše dobré. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0. A teď už otvírajte se strážnické brány.

0: Už pozdravím ještě jednou dnes dnešní zpěvačku Adelku Pechalovou, sedmiletou to velmi šikovnou holčičku z Horní Lidče, která se poledne dovolala do projektu Prázdniny u babičky. No nejenom, že jsme slyšeli, jak Adelka moc pěkně zpívala písničku A já jsem dcerka z Lidečka, tak jsme se ještě dozvěděli, že má dobré kamarádky, má dobrého kamaráda Vojtu. No Adélko, dobří kamarádi se opravdu cení. Dále nám Adélka prozradila, že ten oblíbený předmět je písanka. Tak já nevím, to asi není předmět, to je spíš taková učebnice. Ale každopádně Adélka asi ráda píše, no nesi pochutnala na špagetách od babičky Věry. No a proč o tom mluvím? Protože kdybyste si chtěli poslechnout, jak zpívala třeba zrovna Adélka Pechalová z Horní Lidče, tak si můžete najít náš rozhlasový web a tam si naleznete audioarchiv, tam si naleznete datum, hodinu a můžete si pustit zpěv toho či onoho dítěte. No a jeden z těch zpěváčků tohoto týdne bude v neděli vylosován a vyhraje nebo bude vylosován a získá rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. Tak já všechny ty milé děti zdravím a bylo jich už opravdu hodně od začátku prázdnin. A ještě určitě před námi jsou další zpěváčci, kteří obohatí Moravu krásnou zem svým pěkným zpěvem. No někdy to chce opravdu odvahu, aby děti zavolali, což se samozřejmě cení. Tak já všechny je zdravím a zdravím také všechny ty babičky a dědy a tety a strýci, ti, kteří zrovna se starají o ratolesti, takže pro ně bude i písnička. No a protože jich je hodně, tak to bude směs šakvických melodií.
1: Český rozhlas Brno.

No tak to byla Straňanka, byla to šakvická směs pěkných písniček. No já vám ještě připomenu jednou telefonní číslo, protože se mě nechce věřit, že by nebyl nikdo, komu byste poslali písničku, třeba jenom tak, pro potěšení, pro radost. Takže to číslo je 726465200. No a toto přání patří paní Marii Kučerové z Vohančic k jejím dnešním 80. narozeninám. Milá babičko, přejeme ti všechno nejlepší, ať jsi stále zdravá, šťastná. A děkujeme ti za všechno, co pro nás s láskou děláš a není toho málo. No a takto blahopřejí vnuk Vítek, vnučka Zina a vůbec celá rodina. A už je na řadě ta první písnička ze srdce. A jak už jsem říkala v úvodu, je pro pana Petra Mikisku z Mariánského údolí od Jardy Wolfa, který mě tady ještě napsal, že je to takový přednarozeninový dárek jeho narozeninám, které bude mít 7.8. Takže já už také blahopřeji Petrovi. Oba tedy zdravím, Jardu i Petra. No a teď už život je krásný.

0: Tak to byla písnička Václava Smoly Život. Je krásný podání Moravěnky. Zazněla pro pana Petra Mikisku z Mariánského údolí. No ale teď už tady mám telefonáty, tak z Bystrce se dovolal pan Kučera. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Dobrý večer, rozhlase Brno. Měl bych jedno takové přání. V sobotu a nedělu jsem oslavoval své jubilejní osmdesátky, zúčastnilo se toho hodně až mnoho lidí, pohodě, klidu, všecko ve zdraví, žádný úraz, žádná zvláštní událost. Vše se v největším stupni společenského vystupování provedlo.
0: A kde jste to, děkuji, kde jste to slavili? To, na přehradě?
1: Ne. Tam by se utopili, to bych nepřenesl přes srdce. Slavili jsme to, tadyhle v Dražůvkách, tam teče jenom potůček, trkmánka ze Ždánic a plave, až se vlívá potom do Diet.
0: Ano, a vy jste chtěl poděkovat, já jsem
1: a já jsem všem tady těm účastníkům tady toho zájezdu ke mně chtěl poděkovat, za to, že jsme si povykládali, lidově v úvozovkách řečeno i pokecali, což je taky dobrý, a proběhlo to všecko OK. Takže ještě jednou vám, přátelé, děkuju, rád se s váma budu setkávat a ještě jednou velké díky.
0: A já vám přeji také všechno nejlepší, pane Kučero. A já doufám, že stejně podařená oslava bude i za těch 10 let a potom za těch 20 let, pane Kučero.
1: Teda já moc děkuju za takové zvěsti a předvěsti, pokud nebudu někde tam v těch nebeských výšinách.
0: Tak jo,
1: děkuju pěkně.
0: Nashledanou, hezký večer.
1: Nashledanou.
0: Tak a teď už paní Lidka Špačková z Medlova. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych chtěla dneska poblahopřát moje sestra Bohuška Macková z Hodonína. Se stala prababičkou. Její vnučce Elišce se narodil Eliášek ve zlínské porodnici. Tak jim přeju hodně zdraví a štěstí do života. A Bohunko, tobě přeju, aby se vůbec k tomu pravnoučkovi dostala. Aby na tě vyšla řada. Přes ty všechny prababičky a babičky.
0: Tak Eliášek má kolem sebe spoustu milujících lidí, že?
2: Ano, má. Všichni se na něho moc těšili, je moc krásný a maminka je šťastná a všichni kolem jsou šťastní. Tak to byla ta moc příjemná zpráva a teď bych chtěla ještě jednu vzpomínku. Můj manžel Antonín Bělavčík by se zítra došel 80 let, zemřel ve 52 letech. Prosím, věnujme mu tichou vzpomínku.
0: Tak určitě, paní Lidko. No jak se říká, vy jste vlastně přivítala na svět Eliáška tady i prostřednictvím rozhlasových vln, no a vzpomínat se bude na vašeho milého manžela Antonína.
2: Ano.
0: Tak jo, takže hezký
2: takový
0: večer.
2: Je život. Já vám
0: takový
2: moc
0: je
2: děkuju.
0: Život, přesně tak, takový
2: ano,
0: je život.
2: Moc děkuju a přeju
0: není
2: pěkný
0: zač.
2: Večer.
0: Vám také, nashledanou. No tak. A na řadě už je ta druhá písnička Ze srdce. A je pro paní Aničku Šebestovou ze Sudoměřic. No paní Aničko, možná, že si říkáte, kdo vám tu písničku muzikanti Josefa Konečného posílají. Tak já už to teď prozradím. Je od paní Bronislavy, tak já vám přeji krásný večer a krásný poslech Šohajky, podání Šohajky zazní polka muzikanti Josefa Konečného.
3: Český rozhlas Brno.

0: Amerika. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: No ale teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou a už mohu mezi nás pozvat paní Poláchovou. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, paní Ostra. Jsme moc rádi všichni určitě, že jste se nám pořádku vrátila z dovolené.
4: Děkuji.
5: A dneska jste mi udělala velikou radost. Já vás poslouchám den o denně, třeba i dvakrát. A hráli jste orchestrálku pana Žváčka. To je pro mě velká radost, protože můj tatínek s ním hrál ve vojenské hudbě Olomouc.
4: Mm-hmm.
5: Samozřejmě to bylo už dávno a dávno, takže mě to vždycky potěší.
4: No tak, paní Poláchová, já si tedy...
5: písničky vaše jsou krásné. Ty, jak Dechovka, protože já pocházím z Dechovkové rodiny. Když jsem se narodila, už bylo 6 muzikantů pod naší střechou. Takže mám velkou radost těch Dechovkových, ale samozřejmě i z těch lidových, protože ty jsme si užili, když jsme jako brigádnice, studentky jezdili na brigádě, tak to bylo vždycky s písničkou. Takže děkuju vám moc a přeju, aby ta brněnská Dechovka
4: no, aby žila to, dál, paní to, Poláchová.
5: Už jsem rozrušená.
4: Ne, a byla to opravdu laskavá slova, paní Poláchová. A to si za malou chvilku zaslouží i laskavý valčík, který je tady připravený. No a zároveň můžeme vzpomenout na toho vašeho muzikanta, na tatínka, jak jste říkala.
5: Ano.
4: Jo? Tak jo, takže krásná slova, nasledanou, děkujeme, děkujeme. No a teď už tady má Milé Staníkovi z Brna, takže zdraví mluvčího rodiny a tím je...
6: Tak, dobrý večer, vážená paní Ostra.
4: No.
6: Chtěli bychom prostřednictvím vaším a brněnského rozhlasu, respektive pořadu Morava krásná zem, my Anička vlastně Staníkovi z Brna, nyní jsme v krásné dědince Křekov, Malé Karpaty, nádhera, krásné prostředí, chtěli popřát našemu švagrovi, panu Petru Poliačikovi z Podlavic, to je Banská Bystrica, Slovensko, jeho nádherným kulatinám 70. let, který se dožívá 8. srpna. K tomu se připojí manželka Zuzana Poliačiková, děti Zuzka Poliačiková s dcerou Lenkou Poliačikovou, syn Petr s přítelkyní Nikoletou a ještě syn Janko s přítelkyní Michalkou a ještě švagrová paní Julie Lutáková. A zároveň 11. srpna budou Zuzanky, takže švagrové potažmo sestře paní Poliačikové a neteřince paní Poliačikové Zuzce taky přejeme všechno nejlepší a ještě i 8. bude mít, má narozeniny sestra, to znamená Beta Poliačíková z Věčky. Chtěli by, a ještě 15.8. naše švagrová paní Zuzana Poliačíková se dožívá narození, nebudu říkat kolik, takže všechno nejlepší přece na rodina. A chtěli bychom nějakou pěknou třeba našu Valašsku, rádi si vás počúvají, zaspívají, zatančí a veselá.
4: No jak už jsem, pane Vlastíku, předeslala paní Poláchové, bude to laskavý valčík, který je velmi oblíbený. No vy si můžete vybrat, jakou chcete písničku a říci, tuto hrají přímo pro nás. Každopádně já zdravím Vlastíka Aničku Staníkovi, no a užívejte si Křekova. Je tam také, horko jako v Brně?
6: No, tady děláme na stavbě a příští týdně valíme na Slovensko slavit.
4: Je, no jo, tak já vám přeji krásný život.
6: Dobrý,
4: užíváte si ho.
6: A jsme rádi, že jste se nám ve zdraví vrátila.
4: Děkuji moc, nashledanou.
6: Děkuji,
4: nashledanou. No a toto přání patří paní Marii Kučerové z Vohančic k jejím dnešním 80. narozeninám. Milá babičko, přejeme ti všechno nejlepší, ať jsi stále zdravá, šťastná. A děkujeme ti za všechno, co pro nás s láskou děláš. A není toho málo. No a tak to blahopřejí vnuk Vítek, vnučka Zina a celá rodina. Tak a teď už slíbený laskavý valčík.

0: Tak to byl krásný, laskavý valčík. Václava Maňa se mladšího a Stanislava Pěnčíka hrála Podhoranka. No a dnes slaví milovaná maminka a babička paní Josefa Kyselová 69. narozeniny. A přání z celého srdce jí přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu a mnoho krásných chvil v kruhu rodiny. Máme tě moc rádi. Krásné narozeniny přejí dcera Jana s Mirkem a vnučky Klárka a Eliška. No a dnes má narozeniny pan Radek Uher z Domašova u Brna, rodák z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a božího požehnání přejí manželka Elča, dcera Taťána, syn Matyášek, maminka Marie, bratr Miroslav s rodinou, bratr Broněk, dále sestřenice Petra, Kaja a Mia a Modřenka, no to bude asi k Modřenka s rodinou a rodiny Uhrova a Zapletalova. Dále, no já teď poprosím Alenku, aby vynechala směs CK Polek, tu si necháme třeba na pátek a můžeme zahrát Jezírko lásky. Takže pro vás, pro všechny, bude teď Jezírko lásky.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to bylo Jezírko lásky Františka Maňa se staršího a Stanislava Pěnčíka hrála Dolanka. No a tady dobrý den, chtěla bych poděkovat Jardovi Wolfovi za srdcovku a pozdravit Jardu. Zároveň chci pozdravit Natálku Jakšovou s rodiči a Ševelovi ze Šardic, Naďa Jakubíčková. No a ještě tady mám studiové maily. Dobrý večer, paní Ostrá, říkáte, že nikdo nepřeje, no nakonec se přálo. Tak zahrajte písničku pro spolužáky ročníku 1952 a 53, kteří chodili do Osvětima do školy. Mezi spolužačky patří paní Marta Horká. No a pozdrav posílá Jára Čech z Popůvek. Tak a ještě zahrajte prosím pro radost milým manželům Aničce a Jindřichovi Hlávkovým do Miroslavy a taky k svátku pravnoučkovi Kristiánkovi. A všem přejeme hodně zdraví, štěstí, samé radosti, plno lásky a úsměvu. To ze srdce přejí manželé Koktaví. No tak já vím, že Anička už Kristiánkovi přála v poledne. No takže si Anička s Jindřichem zaslouží také pěknou písničku. A já už jenom dodám, že zpívat bude Karel Rajmic.

Tak to byla Moravská lidová Moje milej premilené jahody. Zpíval Karel Rajmic a hrála cymbalová muzika Jaroslava Čecha. No a je 18 hodin 54 minut, přátelé, takže Morava krásná zem končí. Následují zprávy a pořád na pěknou notečku s podtitulkem Anenské hody v pasohlávkách. Atmosféru slavnostního průvodu i večerní veselice z kraje pod Pálavou zachytila v reportáži Barbora Turčanová. No a já vám přeji pohodový večer, klidnou noc. Zítra vás pozdraví Květa Navrátilová. No a na závěr už hraje Gloria, je to sousedská z Markvartic Jaroslava Brhela.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Krajský soud v Brně rozhoduje v případu popáleného dítěte. Bouřky a vysoké teploty budou v Česku i ve čtvrtek. Lékárny v Česku budou mocnově vydávat neregistrovaný lék tamoxifen na rakovinu prsu. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 37 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Krajský soud v Brně dnes otevřel případ úmyslného popálení kojence, který se stal v roce 2024. Obžalovaný je 25-letý muž, který měl holčičku hlídat. Podle státní zástupkyně jí popálil chodidla, pravděpodobně cigaretou. Za těžké ublížení na zdraví mu hrozí až 12-letý trest vězení. Matka dívky by mohla jít do vězení na 2 roky, a to za neposkytnutí pomoci. Zranění dítěte totiž několik dní neřešila, objevilo ho až jeho příbuzná.
2: Obžalovaný muž se k činu, který je mu kladen za vinu, nevyjádřil. Žena projevila zájem o prohlášení viny. Podle soudní znalkyně oba užívají nebo užívali návykové látky. I pod jejich vlivem by ale muž vnímal, že způsobuje dítěti bolest. Holčička je teď v péči pěstounů. Hlavní líčení by mělo pokračovat 18. srpna. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
0: Nad Českem postupují silné bouřky. Odpoledne zasáhly jich Česká, k večeru se budou přesouvat na severovýchod. Vyhnou se jen okrajovým částem na východní a západní hranici. Doprovázet je může nárazový vítr kolem 70 km za hodinu, přívalový déšť, případně i kroupy do 2 cm. Podle Štefana Hanžáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky i vysoké teploty pokračovat ještě zítra.
3: Hlavně v Čechách se vyskytnou přeháňky déšť nebo i bouřky. Můžou být i silné, ale ty bouřky a přeháňky by se měly potom rozšířit dále na Moravu a do Slezska. Vypadá to tak, že už v pátek by měly být teploty většinou jen do 30 stupňů Celsia.
0: Lékárny v Česku budou mocnově hromadně vydávat neregistrovaný lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Stát tak reaguje na dlouhodobý nedostatek tohoto přípravku na trhu.
4: Doteď mohly lékárny neregistrovaný lék objednávat jen konkrétním pacientkám po jejich žádosti. Nově ho ale budou moci nechat dovést ve větším množství. Podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáše Boráně by dodávky měly dorazit v nejbližších dnech.
5: To znamená během zítřka, v pátek, tam potom samozřejmě záleží, jak rychle se dostanou do lékáren.
4: Dovezená balení budou lékárny nově taky rozdělovat na platíčka, aby se dostalo na co nejvíc pacientek. Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého se ženy zároveň nemusí obávat toho, že je neregistrovaný lék nekvalitní.
6: Ty léky, které k nám budou doveženy, budou registrované léky v jiných zemích Evropské unie.
4: Dostupnost tohoto léku podle něj nepůjde ověřit v mobilní aplikaci e-recept. Pacientky tak můžou do lékárny zavolat. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a postupně se na mnoha místech objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 34 až 37 stupňů. Vát bude mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky většinou velmi dobré a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Opatrně dojíždějte do kolony u exitu 3 u sjezdu k Olympii. Vleče se to zhruba 10 minut do omezení na 0,5 km. Tam hasiči hasili hořící vozidlo, projíždí se jen jedním pruhem. A pozor taky na silnici 388 u obce Nedvědice na Brněnsku, je tam padlý strom, zasahují tam hasiči. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pochodmi a tzv. Kulovkami, kam patrí aj píseň Také sa mi dívča páči, ktorú sme práve počuli v podaní Moravanky, sa v sobotu 25. července 2026 presúval hodový sprievod krojovaných po pasohlávkach. Chasa mala presne 13 zastávok a do kroku im pomáhala dychová kapela Vacenoviaci. Na asi 5. v poradí ku mne pristúpil krojovaný mladý muž s prosbou o tanec. No samozrejme som nezaváhala a čoskoro som zistila, že tancujem priamo s hlavným stárkem. Využila som túto príležitosť a položila mu pár otázok k hodovej príprave. Hovorí hlavný stárek Michal Vrška.
1: Tak pripravovali sme tak 4 mesiace, 5 možná. A nejvíc teda příprav bylo teďka tady ten poslední týden, celodenní zkoušky vlastně a přímo před horama v pátek, včera, tak jsme jeli pro Máju. Tady o vesnicu vedle do Drnholce, do lesa. Minulý rok to jsme se s tím trochu poprali s tím stromem, dneska to bylo takový úplně parádní.
2: Čo vám zabralo nejdlhšie na tej príprave? Čo ste museli tak najviac trénovať?
1: Trénovať asi verbuňk. Verbuňk trénovat a jinak na přípravě přímo tak zdobení. Tady voničky taky a sóla.
2: To jste si všechno připravovali sami,
1: ano,
2: hej?
1: Všechno.
2: A odkud máte kroje?
1: Z kroje máme z Němčic, kijovské a boty máme z Bavor a podlužanské.
0: Okrem hlavného krojovaného páru je v chase mimoriadne dôležitá úloha sklepníkov a o tom vám už viac povie Magda Blašková, sklepnice z pasohlavskej chasy.
3: Tak sklepnice je velice dôležitá funkce, protože se stará nejenom o zábavu, ale hlavně o pitný režim, ať už chasy, anebo ostatních návštěvníků hodové zábavy, anebo když se vlastně chodí po dědině a zve se po domech, nebo se chodí pro stárky. Takže je to trošku zapomínaná úloha, ale velice důležitá, protože jakmile někde není dobrá sklepnická parta, tak to hned všichni v recenzích odsoudí a vlastně hody mají poloviční jako reputaci zkaženou. Takže nepodceňujte sklepníky.
2: A jak dlouho chodíš už v kroji, tuto v pasohlávkách?
3: V pasohlávkách jsem teďka po čtvrté sklepnicí, ale klasicky do kroje jsem chodila za stárku už vlastně v Perné, což je tady hnedka u Mikulova pod Siročím Hrádkem, od nějakého roku 2016-2017. Byla jsem i hlavní stárka, ale jak už je víc povinností a méně času, tak ta sklepničina je trošku jako méně náročná. Tady jsou fakt děcka mladé opravdu, jakože, které chtějí chodit. V některých dědinách bohužel jsme museli až prosit, aby jsme vůbec poskládali tu chasu do nějakých třeba 8-10 párů. Někde jsou dědiny, kde jsou 4 páry a ještě v sobotu se učí hlavní stárka tancovat. Takže zažila jsem ledacos, ale tady v pasohlávkách je fakt chasa, která se snaží, která ty hody má ráda a hlavně, co je nejdůležitější tady v pohraničí, kde se vlastně vyměnilo to obyvatelstvo po roce 45, takže vůbec tu tradici chtějí udržovat. Byť už tady díky přesunu toho obyvatelstva nemáme ty původní německo mluvící lidi, kteří měli jiné kroje, samozřejmě jiné písně, jiné tance, tak aspoň to, že přišli teda ti Valaši, Brňáci, Slovácko, Moravské, tak se tady ta tradice udržela, vlastně obnovení hodů počítáme tak okolo toho roku 45, ať už v kijovských krojích nebo podlužáckých, ale nejdůležitější je to, že ty hody vůbec jsou a že ty lidi do toho jdou značením. Kvitují to jak staří, tak mladí a je úplně jedno, jestli máte podlužácké boty s kijovským krojem nebo naopak, jestli jste v páru na míchaní. Důležitý je to, že to hlavně udržujeme a ty tradice nesmí zaniknout, protože tradice, civilizace, to jde ruku v ruce.
2: A jaká je vaše oblíbená pesnička, toto v chase, kterou bychom mohli zahrať?
3: Jo, já mám ráda Dalmáciu, to je krásný verbuňk, samozřejmě těžký, že? A to naše stavení z bílého kamení, to je vlastně první písnička, kterou já jsem se naučila tady na Pálavě.

0: Vážení poslucháči a poslucháčky, počúvate pořad na pieknú notečku, tentokrát venovaný anenským hodom v pasohlávkach. Ako nám už pred chvíľou prezradila chasovní sklepnice Magda Blašková, pasohlávky boli pôvodne nemeckou obcou, kde pred druhou svetovou vojnou žilo viac ako 90% nemeckého obyvateľstva, ktoré bolo ale po roku 1945 odsunuté. V pasohlávkach tak svoju folklórnu identitu skladajú z rôznych regiónov Moravy. Jedným z hlavných iniciátorov udržovania tradičnej ľudovej kultúry je aj jedna z pôvodne nemeckých rodín, ktorá tu dodnes žije, a to rodina Ferby, ktorej súrodenci Kačka, Filip a Vojta sú už niekoľko rokov hlavnými organizátormi. Sami vám o tom povedia viac.
1: Problém nastal při covidu. To byl takový jako milník, kdy vlastně mladí neměli moc kam jít na hody, takže neuměli tančit, neuměli zpívat, nenasáli tu atmosféru a potom to bylo fakt takové teda znovu oživování té tradice.
2: To vlastně
1: protože...
2: při covidu bylo tak, že obec udělala jenom obecní zábavu, ale nebyly úplně celý hody a až potom další rok jsme se nějak chytli, že uděláme zase průvody. A...
1: No, dva roky. Jeden rok nebyli vůbec a druhý rok byla jenom taková provizorní zábava. A potom bylo dost těžké jednak dostat chasu do kroje. Ti mladí nebyli vůbec stmelení, to byl problém. A celkově to vlastně neuměli. Takže my jsme museli nastoupit starší generace, co jsme chodili v kroji před covidem a učit je to. A to vlastně to trvá do dneška. Dneska už máme takovou pevnou partu, lidi, co to fakt baví, chtějí to dělat. Ale pořád to musíme jako do nich tlačit, učit je to a tak.
3: Jasné. No. A ako je to možno s tanečným a s pevným repertoárom?
1: No my jsme zrovna poslední sudetská rodina Němců, která tu žila, shodou okolností, rodina Ferby, ale nám se moc tady ty kořeny a tradice jako nedařilo dohledat. Mm-hmm. Ale nemáme vyloženě nějaký pramen, ze kterého bychom čerpali. Prostě je to tak, že my jsme šli do kroje, nás to naučili ti starší a ty to zase naučili ti starší. Já myslím, že tady je tak 70-80 let jsou hody. Je to pár desetiletí, no, takže není to... Bohužel to nemáme tak, že by rodiny měly kroje u sebe a z generace na generaci si je předávali. To tady prostě zažité není, ale snažíme se.
3: Super. A aké kapely vám sem chodívajú hrávať? Tento rok sú to teda Vacenoviaci, pamätám si, že aj Bojané sem chodili hrávať.
1: Bojané tu hráli a jestli se nepletu, tak úplne v minulosti, když som začínala, tak byla Lácarenka nebo Tufaranka. No.
3: Dobre, tak my necháme Vacenoviakov hrať.
1: Dobře, díky.

0: Vácenovia nám začali pochodom z pasohlávek a pokračovali v hľadisku žiadanou skladbou Tykrumvíšske vinohrady. Na zábave ju nakoniec zahrať nestihli, tak aspoň takto dodatočne ju doplňam. No ale pozrime sa mi bližšie na ďalších aktérov pasohlávskej chasy. Prihovorí sa nám najmladší stárek Martin Urban a po ňom tiež najdlhšie pôsobiaci, respektíve zavádejíci stárek Franta Štefán.
1: A koľko máš rokov?
2: 15.
1: A prečo si išiel stárkové náhody?
2: Tak je to taková kulturní akce a baví mě to, no. Byl jsem tady v pasolávkách a i v okolí, no. Domluvil jsem se se stárkou a pak začaly zkoušky a teďka tak 3 měsíce jsme zkoušeli.
1: A co bylo pro teba nejnáročnější?
2: Asi to tancování, no. Naučit se kroky a...
1: A baví tě verbuňk?
2: Jo, baví, ale je to náročné, no.
1: A co na to hovorí tvoja rodina?
2: Jsou rádi. Oni jaký chodili, tak... Jsou rádi, že pokračujeme dál v tradici.
1: A čo hovoríš na kroj? Ako sa v tom cítiš?
2: Je to pěkný a...
1: Je v tom teplo.
2: Je v tom teplo, no.
1: 18 let zavádíš. Čo to znamená zavádět 18 let?
3: Že v pasolávkách chodím po 18. v kroji.
1: Wow. A kedy si začal a prečo?
3: Ve 14 letech. I před 20 lety, protože 2 roky nebyli. Nejdřív jsem tomu byl překecaný, vůbec se mi do toho nechtělo. Nakonec mě ukecali... No a zůstal jsem v tom, začalo mě to bavit a jsem tady a chci to dotáhnout do 20. Už to není tak, jak to bývalo, že prostě došlo se na zkoušku, všichni věděli, co mají dělat. Dneska se jim všechno musí říct, jinak odpočívají.
1: A jaký je záujem? Chodí stále více lidí, ale možná méně?
3: Dřív to bylo, jakože to upadalo, pak se to vlastně zlomilo v to, že 2 roky nebyly. Jeden rok to bylo ani nevím proč, druhý rok vlastně byl covid a potom se to obnovilo s mladýma a s mladýma jsme to vlastně táhli, nás bylo ježišmarja 9, 10 a teď se to roste i 12, 13, 14 a takhle jakože párů a roste to nahoru, jako bylo. Začali jsme vlastně verbuň táhat sem zase zpátky, jakoby, že se obnovuje. Loni jsme začali první, letos už to teda budeme ve více lidech a chceme to vrátit tady zpátky. Muziko, stavu!

0: Páteční letní dopolední vysílání 7. srpna po 10. hodině bude speciální. Český rozhlas Brno totiž zavítá do Zoo Hodonín. V přímém přenosu se dozvíte o novém pavilonu sladkovodních ryb a mnoho dalších zajímavostí o zvířatech, která v Hodoníně chovají. Hosty budou ředitel Jiří Ingr, akvarijní zooložka Lenka Pacíková, chovatelka opic Petra Bílková, chovatel šelem Jiří Hlásenský a po 11. hodině otevřeme speciální chovatelskou poradnu o kočkách s veterinářkou Janou Neugebauerovou. Živě z Hodonínské zoo se těší a pořadem provází Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Na většině meteorologických stanic v Česku dnes padl teplotní rekord pro 5. srpen. Zimní stadion v Klášterci nad Ohří je otevřený veřejnosti. Lidé se tam mohou v horkých dnech přijít ochladit. I zítra nás čeká horký den, opět bude přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro dnešní den překonala většina dlouhodobě měřících stanic v Česku, přesněji 156 z víc než 170. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, tam teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což je zároveň nový rekord pro Moravu a Slezsko. Na všech ostatních stanicích zůstaly odpolední teploty pod hranicí 40 stupňů. Ve čtvrtek se má extrémní horko zmírnit, v pátek by se pak teploty neměly přesáhnout 30 stupňů. Klášterci nad Ohří znovu zvou správci zimního stadionu obyvatele k ochlazení. U ledové plochy je v extrémních vedrech teplota o víc než 10 stupňů Celsia nižší než na venkovní. Podle ředitele správy sportovních zařízení Milana Vackého lidé mohou až do 9 hodin večer sledovat pestré tréninky sportovců.
3: Můžou koukat na tréninky, máme tady hodně krasobruslařů taky, jo, takže z Německa hlavně, takže si myslím, že to může být i zajímavý koukání a zároveň řekněme ve 22 stupních Celsia, což je dobrý.
2: Hygienici v Pardubickém kraji zkontrolovali v první polovině prázdnin 58 letních dětských táborů. To je asi třetina z nahlášených akcí. Nedostatky odhalili v 6 případech. Pokuty podle hygieny zatím nepadly.
4: Provozovatelé táborů například chybovali ve skladování potravin a při nakládání s odpady. Hygienici také zjistili poškozené pracovní povrchy, zařízení a nádobí v kuchyni a také nedostatečnou údržbu a úklid hygienických prostor. V chatkách se podle nich objevily i poškozené podlahy a nábytek a znečištěné stěny a taky matrace. Ondřej Wolf, Český rozhlas. Sport.
2: Ve Spojených státech začne dnes ve 22 hodin českého času atletické mistrovství světa juniorů. Sportovci do 20 let budou na šampionátu bojovat o medaile na stadionu Oregonské univerzity v Eugene. Pokračuje šéf české výpravy Jan Koutník.
5: To je prostě ikonické místo světové atletiky a možná i jako jedno z nejikoničtějších míst sportu. Tady to město prostě žije tou atletikou, tady to vidíte na každém kroku a to samotné dějiště, teď zrenovovaný stadion Hayward Field, tak je neuvěřitelné sportovní místo a kdo tam osobně nebyl, tak tomu možná neuvěří a tak bych doporučoval všem se sem třeba jednou podívat. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů Celsia, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové kůz za sjezdem na Lysou vzniká kolona z 23. kilometru k exitu 25 Sacká. V omezení tam nabourala 3 osobní auta a zdržení je 25 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy opatrně hned za sjezdem na Velemín. Přehnala se tam bouřka a na vodě havarovalo osobní auto. Narazilo vpravo do svodidel na kilometru 51,5 je zabraný v levotočivé zatáčce konec připojovacího pruhu. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Na všech olympiádách, kterých se zúčastnil, bral cenný kov. V Paříži pod 5 kruhy vybojoval první zlato. Je také 5násobným mistrem světa a přes půl roku i tatínkem. Kajakář Josef Dostál je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Do Alex a host zavítal Josef Dostál, kajakář, olympijský vítěz z roku 2024. Můžu vám říkat Josefe? Jak vám vlastně říkají Josefe, Pepo?
1: Říkají mi i Josefe, i Pepo, ale upřednostňuji Josefe.
0: Josefe? Hmm. A máte nějakou přezdívku Josefe?
1: Nemám žádnou.
0: Nemáte? Jak vám říkali ve škole třeba?
1: Pepo, Josefe moc ne, to vlastně začala mi říkat tak až partnerka před pár lety a mně se to líbilo, že to je víc mužnější než nějaký Pepik, tak Josef je takový hezčí.
0: Tak sedí to i k vaší vysoké, urostlé postavě. Kolik měříte?
1: 202 cm.
0: Má taková výška výhody pro kajak?
1: Určitě má, mám delší ruce než ostatní soupeři. Došáhnu si dál pro záběr, i ten provedu déle než oni, ale má to i velké nevýhody, které jsou spojené s váhou mě, mýho těla, kterou vlastně pak musím i sám uvést.
0: Neuvažoval jste nebo nezamýšlel jste třeba dříve v mládí, v dětství nějaký jiný sport, kde je vyloženě výška žádaná? Jako volejbal, basketbal a tak?
1: Tak vyzkoušel jsem spoustu různých sportů. A takhle jsem vlastně vyrostl až v nějakých 16-17 letech, když už jsem se plně věnoval k rychlostní kanoistice. Ty sporty mi nešly, nebavily mě a zvítězila vlastně ta kanoistika hlavně kvůli srandě, která u vody je, a taky díky tomu, že mi to vlastně šlo už od začátku.
0: Měl jste přirozený talent, dá se to tak říct?
1: Moje největší výhoda než talent bych řekl, že byla ta, že můj tatínek byl trenérem rychlostní kanoistiky a on už mě do toho kajaku posadil v velmi útlém věku a naučil jsem se pádlovat, získal jsem perfektní cit pro vodu, což si myslím, že je teď mojí největší výhodou oproti jiným soupeřům.
0: Četla jsem, že jste byl v kajaku už v Peřince, nebo ještě v Peřince, tak. Takže to vás tam asi neposadil, to vás tam spíš tatínek položil, odložil.
1: To je takový zvyk mezi vodáky, že když jedete z porodnice, tak vezmete miminko, stavíte se na loděnici, odložíte ho tam, uděláte mu fotku a pokračujete dál. Ale poprvé v kajaku jsem seděl někdy ve 3 letech, kdy mě taťka vzal na takovou malou projížku, já jsem se okamžitě cvaknul.
0: Cvaknul, to znamená, že jste se převrátil.
1: Ano. Ano, já už mluvím trochu tou vodáckou hantýrkou.
0: Jo, já se když tak zeptám, kdybych nerozuměla. Vy sám máte syna už přes půl roku, tak také jste ho vezl z porodnice rovnou, jste ho položil na kajak, nebo ne?
1: Nebylo to rovnou z porodnice, ale nějaký asi v prvním nebo v druhém týdnu jeho života jsem ho opravdu položil do kajaku. Máme z toho krásný i video, který svýho času bylo dost velký virál na sociálních sítích.
0: Zůstaň mi ale ještě u vašich začátků. Vy jste sám říkal, váš tatínek byl trenér kanoistiky, zároveň ale sochař, vaše maminka volejbalistka a jazzová zpěvačka, takže takový umělecko-sportovní směr. Něco z toho uměleckého proudu nebo zaměření vám zůstalo? Nebo zůstalo? Na vás zanechalo nějaké stopy?
1: Řekl bych, že svým způsobem trochu ano. My, když jsme se sestrami byli malí, tak nás rodiče nutili do rozvoje nejenom těla, ale i ducha, takže jsme museli absolvovat nějaký hudební nástroj, k tomu sport a vlastně kvalitní vzdělání. Já jsem chodil na kytaru, nesnášel jsem to, zkoušel jsem chodit i do výtvarky, do keramiky, taky mi to moc nešlo, ale musím říct, že dneska už si na tu kytaru zahraju rád. A jsem teda docela i vděčný rodičům, že mě do toho nutili tenkrát, protože synáčkovi mýmu se to moc líbí, když hraju.
0: A jednou třeba budete nutit vy jeho hrát.
1: To je jasný, buď to budu já, nebo ségra, která má perfektní hudební sluch a hraje na spoustu nástrojů.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Už jsme v minulém vstupu jste zmínil, že jste do kajaku zamířil jako 3letý, tedy že jste si do něj opravdu sednul. Váš tatínek byl trenérem kanoistiky. Sám jste říkal, že možná jednou budete svoji ratolest nutit hrát na nějaký hudební nástroj, ale co ten kajak? Povedete ho k tomu?
1: Myslím si, že by byla velká škoda, aby neuměl jezdit na kajaku. S maminkou se ho budeme snažit naučit pádlovat, ale to, jestli si ten sport přímo vybere, to už záleží na něm. Takže ano, bude muset umět pádlovat, nebude se tomu muset věnovat profesionálně.
0: Nebude muset. Dobře. A jak vás vlastně změnilo otcovství ve vztahu ke sportu, k tréninkům, k závodům? Změnilo se něco?
1: No, změnilo. Já teďka, to je trošku problém, s kterým se momentálně potýkám, protože ono se na to moc nejde připravit. Samozřejmě člověk slyší pár rad před tím, než to miminko má, pak se ale všechno změní. A vlastně ta největší změna je v tom, že ten volný čas musím se naučit ho líp využívat k regeneraci od toho pádlování. Totiž musím zkrátit trošku vycházky na rybách, nesmím tam zůstávat do noci před domu tak unavený, že nejsem schopný postarat se v uvozovkách sám o sebe, ale musím přijet tak, abych byl schopen se zvládnout postarat ještě i o miminko. No a to je asi ta největší změna. Ještě s tím, že vlastně partnerka nezůstala doma na mateřský, ale vrátila se zpátky hned ke sportu, takže se snažíme to tak trošku pitlikovat, aby měl Jonatánek dost lásky rodičovský, ale aby i maminka se mohla v té její kariéře nějak dál posouvat.
0: Má v tom vaši podporu, nebo řekněme, jste třeba zpočátku trošku bojovali s tím, že jste si přála, aby zůstala doma?
1: Mám moji 100% podporu, protože vím, že když bude spokojená ona, tak bude spokojený i miminko a já. Takže když by to možná bylo jednodušší, kdyby zůstala doma, tak vím, že bych rozhodně nebyl šťastnější.
0: Jméno Jonatán je neobvyklé jméno, ale je to krásné jméno. Kdo ho vymyslel?
1: No, my jsme se na něm shodli s Aneškou už pár let dopředu. Měli jsme vybraný asi top 3 jména pro kluky i pro holky, takže když přišla informace, že to bude kluk, tak jméno měl jasný. Jeli jsme takhle jednou v Itálii ze soustředění v autě, tak jsme se bavili o jménech, hráli jsme takovou hru jménu, říkám jí abeceda, že na každý písmenko se z nějakého tématu snažíme vymyslet co nejvíc třeba jmén nebo zvířat, ryb, ptáků a tak. No a oběma se nám velmi zalíbilo jméno Jonatán, i když si to některý můžou spojovat s psem paní Kadrnoškové, nebo s...
0: Krejček Jonatán.
1: Přesně tak. Já jsem tu písničku třeba do té doby neznal, ale je moc hezká a myslím si, že na našeho Jonatána moc sedí, protože to je neuvěřitelně vysmátý dítě.
0: Říká Josef Dostál, který je naším dnešním hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska.

0: Láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál. Máme teď konec ledna. Jak trénuje kajakář v zimě?
1: Musím říct, že ne na vodě. Teďka jsou venku tak nehostinné podmínky, že by ten trénink za moc nestál, i kdybychom to zvládli, tak aby nepřinesl mnoho užitku, protože ten náš sport je velmi komplexní na techniku, ta je velmi důležitá a přece jenom svaly jsou v těch teplotách stuhlý a nezapojují se tak, jak by si člověk přál. Takže většinou chodíme na pádovací trenažery, které jsou uvnitř místnosti, potom chodíme do posilovny, chodíme běhat a občas jedeme i na soustředění na běžky.
0: Kdy se tedy potom dostáváte k vodě? Kolik musí být třeba venku stupňů?
1: My máme takovej fígl na to. Jezdíme většinou v půlce února do zahraničí, do tepla, do teplých krajin, abychom právě mohli, nebo abychom měli tu možnost konkurovat jižním státům na mezinárodních závodech. No a tam se ty teploty pohybují od 15 stupňů nahoru.
0: Takže v půli února se chystáte pryč a kam to bude?
1: Chystáme se do Kalifornie.
0: Takže Spojené státy americké, tak to musíte řešit i časový posun 9-hodinový.
1: Je to tak.
0: Jak to probíhá, ta aklimatizace?
1: Tak s ohledem na to, že já už jsem tam byl asi 25krát přímo v Kalifornii, tak už jsem na to docela zvyklý. Samozřejmě člověk prvních pár dní trošku jak přejete i po té dlouhé cestě. Ono, vemte si ten 12-hodinový let, ten nejdelší, když člověk mýho vzrůstu, připomínám, že mám 202 cm, asi 115 kg, absolvovat v ekonomii je velmi nepohodlné, tak se člověk z té cesty pak sbírá, no ale naštěstí tam bývají velmi příjemné podmínky, takže se z toho dostanu během třeba 2-3 dní a pak už můžu trénovat naplno.
0: Pojede s vámi Jonatán?
1: Pojede.
0: Jak tam budete dlouho? Jak dlouho trvá tohle soustředění?
1: Jedeme tam na 3 týdny až měsíc. Právě partnerka tam s miminkem jede trošku na kratší dobu, protože ona je z jiného střediska, z jiné tréninkové skupiny, má ten trénink trošku jinak. A pak jede jindy na další soustředění, takže z tohohle pohledu bude opouštět Ameriku dřív.
0: Pojede na jiné soustředění a tam zase pojedete s ní vy. Ne?
1: Je to tak.
0: Aby mohli Jonatán.
1: Ano, ano.
0: Jak se vlastně žije dvěma takovýmto sportovcům ve stejném sportovním odvětví? Mluvíte i o něčem jiném nebo jenom o vašem sportu? Je to výhoda?
1: My jsme nedávno vedli, já se trošku v tom dostanu ohlikou. My jsme asi jediný sportovní pár, který má miminko a oba dva dál aktivně sportujou. O nikom dalším moc nevíme. Je to namáhavý, ale myslím si, že to opravdu stojí za to. Co se týká hovorů o kanoistice mimo tréninky, tak ty se blížejí nule. My skoro o kanoistice nebavíme, pouze když řešíme to, jak se ten druhej měl, jak si vyprávíme, jaký ten daný den byl, ale jinak, že bychom rozvíjeli, řešili závody, to je skoro vůbec.
0: Musíte se někdy třeba nutit do tréninku? Chce se vám vždycky oběma?
1: Ne, jasně, že ne. Já myslím, že tak 3/4 tréninku tam chodím rád a čtvrtka je pak fakt strašná, když se mi nechce, jsem unavený, nebaví mě to, ale to je právě to, proč jsem se dostal na vrchol, protože jsem to dokázal překousnout a i když se prostě každý den není o tom udělat si nový rekord. Je to o tom, že i když se vám nechce, tak prostě jdete a zvládnete to.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s kajakářem Josefem Dostálem, který na závodech slaví jeden úspěch za druhým. Máte nějaký rituál, který pokaždé děláte, než jdete k jezeru?
1: Nemám.
0: Ani přímo potom v kajaku?
1: Jako dřív jsem nějaký měl, ale zjistil jsem, že mě vlastně otravujou, protože na ně musím myslet. A když jsem ho třeba vynechal za ten závod pak taky dobře, tak jsem si řekl, že to žádný jako talisman nebo rituál jako není a že to je jenom zbytečná věc navíc, takže opravdu to nechávám jenom na tom, jak se cítím před daným závodem a občas jsou to jako zajímavé věci.
0: Jaké věci?
1: Občas poslouchám muziku, to budu mluvit o tom poklidnějším, ale občas taky pochoduju z místa na místo, že si vytvořím třeba 20-metrový okruh, kdy chodím sem a tam. Do toho si tak jako cvičím s dechem, vydechuju a vypadám trošku jako blázen.
0: To je vaše koncentrace tady před závodem?
1: Možná i ulevení trošku stresu před tím závodem.
0: A může k vám někdo nebo potřebujete být absolutně sám?
1: No to záleží, ale myslím si, že čím víc lidí, tím líp pro mě.
0: Když jste byl v Paříži, cítil jste se na zlato před závodem?
1: Vůbec ne, já jsem před tím závodem byl soustředěn na svůj co nejlepší výkon, protože na zlato jsem se cítil před Tokiem 2021 a to dopadlo špatně pro mě. Bylo z toho vlastně až 5. místo a tentokrát jsem se soustředil vyloženě na to, jak pojedu a jak jsem říkal to s těma lidma, že čím víc, tím líp, tak já jsem se před tím samotným finálem bavil asi s 20 lidma, ale ne z Česka, ale i ze zahraničí a bylo neuvěřitelné, jak ty lidi že mě mají rádi, tak mi přáli, i když ve finále byli závodníci z jejich země.
0: Jak to? Tak si vás oblíbili jako závodníka?
1: Víte co, ono, když přijdete na závody, každý je soustředěný na svůj výkon, těší nebo chce tam odvíst to nejlepší a odjet. A já jsem hodně extrovertní typ, já mám prostě rád to, když ty lidi se mají dobře, když mají zábavu. Takže já za každým přijdu, koho znám, pozdravím ho, prohodím, udělám s nima small talk, potřesu si s nima rukou, něco jim řeknu hezkýho nebo i vtipnýho. No a ty lidi si to pak pamatujou. Víte, ono není to o tom, že máte samý zlatý medaile, chodíte s hlavou nahoru po závodišti a nebavíte se s někým, protože vy jste ten frajer. Ale je to o tom, že vy jdete a když na vás někdo se podívá, tak vy se na něj usmějete, řeknete mu ahoj, nebo hello, how are you. Vás to nic nestojí. Ale z toho pohledu, že vy máte ty medaile a oni se proti vám cítí jako někdo, kde je malej, tak je to strašně potěší, že vy vlastně oceňujete tou jejich snahu. A proto si vás ty lidi pak váží.
0: Jakého závodníka vy sám si osobně velice vážíte nebo máte k němu bližší vztah než k těm ostatním, se kterým třeba prohodíte jenom pár slov?
1: Já bych jmenoval asi dva. Jeden je Kenny Wallace z Austrálie, druhý Anders Gustafsson on teďka působí v Kanadě a já myslím, že on je Švéd. A to jsou lidi, kteří mi i rádi pomohli. Který, když jsem mi viděl na startovním poli, tak jsem si neříkal, to jsou ty soupeři, který musím porazit, ale to jsou ty kamarádi, který se budu snažit jako překonat. A v tom byl velký rozdíl, protože oni viděli ten svět stejnýma očima jako já. Oni viděli prostě to, že přejedeš na závody, přijdeš za tím svým kámošem, řekneš mu ahoj Maxi, ahoj Kene, ahoj Andersi, jak se máš? A tohle mě vlastně hrozně otevřelo oči do toho dospělého světa kanoistiky.
0: Je to tak, že si třeba vyměníte zprávy, telefonáty i teď, v době, kdy nezávodíte, že jste v kontaktu?
1: Neřekl bych telefonáty, zprávy, ale určitě frčej direct message na Instagramu.
0: Takže nějaký kontakt tam zkrátka
1: jasně,
0: je.
1: Jasně, jasně.
0: Josef Dostál je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Josefem Dostálem, kajakářem, olympijským vítězem, držitelem ještě dalších 5 olympijských medailí. Za 2 roky Los Angeles, chystáte se?
1: No tak rád bych se tam podíval, nicméně teď nám změnili kvalifikaci, jak se tam dostat, takže budu muset tyhle ty 2 roky pořádně závodit, abych se dostal vysoko v žebříčku právě jednotlivců a potom, když budu vysoko, tak se tam dostanu.
0: A v čem se to změnilo v počtu závodů, které musíte mít úspěšně za sebou?
1: Předtím ta kvalifikace byla hlavně z mistrovství světa rok před olympijskými hrami. Tam stačilo dojet do nějakého 6. místa a teda...
0: A měl jste to v kapse?
1: Trošku, dá se to tak říct.
0: A teď?
1: No a teď budu muset soupeřit se všemi těmi závodníky v průběhu 2 let, s tím, že se nepočítá pouze ten olympijský kilometr, ale i další disciplíny a je to tak, který jsou neolympijský. Takže je to velice zajímavý, co z toho vůbec vznikne.
0: Teď je to poprvé tedy?
1: Je to teď poprvé, ano.
0: Je možné, že to bude vaše poslední olympiáda? Nebo na to vůbec nepomýšlíte?
1: Co se týká věku, možná bych ještě zvládl olympiádu v Austrálii, ale co se týká toho, jak dlouho už jsem na tom vrcholu sportovním, kdy vlastně první medaili já jsem měl v 19 na olympijských hrách v Londýně, tak už by to bylo opravdu hodně dlouho. Bylo by to nějakých 20 let na vrcholu, no.
0: Chyběla by třeba i motivace už, nebo
1: už,
0: ne?
1: Tu už nemám teď.
0: Jak to? Musíte mít přeci motivaci.
1: Jako tu sportovní... Podívejte se, já jsem... Mě hnala ta touha za tím zlatem. Byl jsem k tomu několikrát blízko. V Londýně tam prostě bylo půl lodě. V Rio de Janeiro 2x těsně. V Tokiu taky těsně. Až opravdu v Paříži se to povedlo. No a teď, když máte ten dlouhodobej 12 let trvající sen a on se vám splní. No, víc než 12 let trvající to díl, ale jestli je k tomu blízko 12 let a ono se nám to konečně splní, tak přece jenom člověka pak musí naplňovat jiné věci. A já jsem si teď řekl, tak budu jezdit rychle a budu to dělat pro syna.
0: Aby vás viděl.
1: Aby věděl, že táta není žádný Bčko a že tak umí jezdit pořádně rychle.
0: Tak tomu ukážete sbírku také svých medailí. Máte je někde vystavené? Chráníte si je? Ochraňujete je? Oprašujete je?
1: A já myslím, že oprašovat nepotřebujou, protože jsou všichni zavřeny v šuplíku.
0: Dobře. Když jste mluvil o tom, že vlastně první medaili tady olympijskou jste získal v 19 letech, pak vám to vždycky uteklo, až tedy před těmi 2 lety... Ano, před těma 2 lety se to podařilo. Co se změnilo? Co vám dopomohlo k tomu, že to tam konečně padlo a bylo to zlaté?
1: Spoustu změn. Já jsem si po Tokiu uvědomil, že tou cestou, kterou jsem šel, se k tomu zlatu už nedostanu. Samozřejmě 4 olympijské medaile. A říkáte si, tak to je opravdu dobrá kariéra. Budu se snažit urvat 5., možná 6., ale já jsem si řekl ne, prostě všechno sadím na změnu, abych byl lepší anebo horší. Takže jsem vyměnil spoustu věcí, co se týkalo, ta největší byl asi trenér, tréninkový plán. Začal jsem spolupracovat se specialisty na stravování, na psychologii a vlastně i ta motivace k tomu skrz tyhle ty změny byla větší, s tím, že jsem si řekl, tak já udělám všechno pro to, abych to vyhrál a abych si pak nemusel nikdy ve stáří říkat, tyjo, ještě tohle to šlo udělat jinak, proč jsem to neskusil. Takže šel jsem na ten start se svědomím čistým, že jsem víc udělat nemohl.
0: Tak a nemusíte si nic ve stáří vyčítat, nebo později vyčítat, tak. Josef Dostál je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je kajakář Josef Dostál, několikanásobný olympionik, držitel 6 olympijských medailí?
1: Pěti
0: olympijských medailí.
1: A sedmi titulů mistra světa, tak.
0: Tak, dokonce. Kdo by to počítal už teď?
1: No, jako, kdybych měl počítat, jako občas mi to dá, když jsme třeba na tréninku a nudím se trochu, tak si počítám, kolik vlastně třeba mám medailí z mistrovství světa. No a to mi třeba dá jako 10 minut, samozřejmě, protože člověku ta hlava funguje méně, když něco jede. Ale jako zabereme to chvilku, než to na to číslo přijdu.
0: Tak a myslíte už i na to, co bude potom, až skončíte tu aktivní dráhu?
1: Neustále, tak to je můj strašák a motivátor od let, kdy jsem vlastně odmaturoval. Takže od těch 19. A začal jsem kvůli tomu studovat vysokou školu, pak jsem se přeorientoval na jiný obor, kde bych tak snad letos už mohl toho bakaláře dodělat na zemědělce, aby ti taky udělám trochu reklamu. No a uvidíme, no tak buď to se dál angažovat ve sportu, anebo zůstat prostě v oboru v ekonomie, kde vlastně budu mít snad ten titul.
0: To by byla změna, že?
1: No tak, ale podívejte se, já vím, že bohužel vím, že svět není jenom pádlo a loď a tělocvična. Já vím, že ten svět je mnohem krásnější a neochutnat všechny ty sféry by byl hřích.
0: Trochu mi přijde, že se na to i těšíte.
1: No jasně, by to byly nový výzvy úplně.
0: Co rybaření, vaše velká vášeň, nebudete se věnovat třeba i tomu nějak profesionálně?
1: Ne, tak já si myslím, že rybaření se dá profesionálně dělat pouze pokud tím chcete bavit lidi. A jinak jako potom závody, kdo má, to už je pak trošku o štěstí. Samozřejmě jsou lidi, kteří mě chytat perfektně, ale ty rozdíly jsou tak minimální, že mi to přijde až trošku scestný v tom dělat závody.
0: Měli jste vlastně loni na vánočním stole vámi ulovenou rybu?
1: To si pište.
0: Jo?
1: No jasně.
0: Je to každý rok tak?
1: A každý rok ne, protože někdy chce rodina striktně držet kapra, na to já se nespecializuju, ale letos jsme měli candáta k večeři a to se musím přiznat, že toho jsem chytil já.
0: Jak byl dlouhý, kolik vážil?
1: No, byl to krásný kousek, že se z něho najedla celá rodina.
0: Jak často můžete, nebo jinak, dá se jít na ryby i s miminkem v kočárku?
1: No to si pište, že jo. Byl jsem...
0: Vyspí.
1: Když je tam hlavně jeho maminka, protože ta ho vozí pořád, ta ho vozí kolem řeky. Ale je pravdou, že já se asi na ty ryby udělám čas třeba jenom na 10 minut a mám svoje místa, kde vím, že i tu rybu za těch 10 minut chytnu a nejenom jednu. Takže když třeba miminko spinká vedle mě v kočárku, tak tam pár ryb vytáhnu a pustím, než se probudí.
0: A to vám stačí, tak to? Co když třeba jdete a neulovíte nic? Nevadí vám to? Nejste třeba z toho rozmrzelý? Neuspokojený, tak?
1: Tak záleží. Když jdu na loděnici chytat, tak vlastně, když nikam zatím nejedu a nic nechytnu, tak mi to tak nevadí. Ale když bych nikam jel třeba 3 hodiny autem, tam byl celý den a nic nechytil, tak samozřejmě trošku člověk z toho rozmrzelý je. Ale na druhou stranu, když tam jsem třeba s kamarády, a je tam krásná příroda, nádherný scenérie, zvířátka kolem, tak mě to ani kolikrát mrzet nemusí.
0: Pyšníte se, kromě tedy candáta na štědrovečerní večeři, nějakým svým úlovkem?
1: Jo, tak já myslím, že třeba loňský rok jsem měl velice úspěšný, kde se mi třeba podařilo chytit pstruha potočního přes 60 cm rovnou dvakrát, což je jako... řekl bych na naše vody trofejní ryba.
0: Tak zůstali jsme ale i nadále u vody, i když trochu z jiného pohledu. Moc děkuju, že jste tu s námi byl. Povídala jsem si s kajakářem, olympijským vítězem Josefem Dostálem. Ať se vám daří.
1: Děkuju moc za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Mám prostě od

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Málo obchodníkům v červnu meziročně vzrostly tržby o víc než 3,5%. Město Napajedla má vlastní mobilní aplikaci a i zítra teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maloobchodníkům se i v červnu dařilo. Tržby jim meziročně vzrostly o 3,6%. Informoval o tom Český statistický úřad. K růstu tržeb nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se třeba lékárnám nebo obchodům s potravinami. Pokles naopak zaznamenaly prodejny s elektronikou nebo sportovním a rekreačním zbožím. Napajedla na Zlínsku zprovoznila novou městskou mobilní aplikaci. Obyvatelé města v ní najdou aktuality, úřední desku, kontakty i přehled kulturních akcí. Návštěvníkům města zase aplikace nabízí průvodce s mapou důležitých a zajímavých míst. Podle mluvčí radnice Petry Števkové si lidé přímo v telefonu mohou přečíst napajedelské noviny nebo si poslechnout jejich audioverzi.
3: Aplikace se jmenuje Napajedla. Je zdarma a není k ní nutná registrace. Její součástí je například i možnost hlásit závady a problémy ve městě. Občané mohou přímo z mobilního telefonu upozornit například na nefunkční veřejné osvětlení, nepořádek nebo autovrak.
2: V ústeckém letním kině se ode dneška znovu promítají filmy. Před 13 lety kino skončilo kvůli zastaralé technice a klesajícímu zájmu. Od té doby se tam konají pouze koncerty a jiné kulturní akce. Současné vedení kulturního střediska Ústí nad Labem se ale rozhodlo dát filmovým projekcím další šanci. Samotné náklady na obnovu promítání byly zhruba 700 tisíc korun, říká jeho ředitel Jan Kvasnička.
4: Došlo tam opravě sedaček, rovněž jsme opravili chodníky a schodiště. Letos jsme pořídili novou promítací plochu a máme tam připravenou technologii, která by nám měla dostatečně ozvučit celý ten prostor a zároveň poskytnout kvalitní obraz.
2: V letošní sezóně chce Jan Kvasnička zajistit hlavně zájem diváků. Program složený z novinek i kultovních klasik začal už dnes českým filmem Hoří má panenko.
0: Sport.
2: České hokejisty do 18 let dnes čeká klíčový duel Hlinka Grecky Cupu. Po pondělní prohře s Američany 4-6 a nočním triumfu nad Němci 8-3 je čekají Finové. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále. Pokračuje trenér české osmnáctky Jaroslav Nedvěd.
5: Dali jsme si šanci s Finama hrát prostě přímý souboj o druhý místo a věřím, že jsme se poučili, že nemůžeme hrát jenom na náhodu, jenom dopředu, že budeme muset přidat v obraně a věřím, že ten zápas zvládneme.
2: Utkání Česko-Finsko začne v kanadském Edmontu za 2 hodiny.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, na mnoha místech v Česku se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů a ve východní polovině Moravy a Slezska budou až 37.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení Usadské na 25. kilometr. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla, ta už ale dali na stranu. Provoz vedený jedním pruhem by tak mohl zrychlovat, zatím je tam zdržení asi na 25 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Vítejte u velkého příběhu, kde velkou roli hrál osud.
7: Tolikrát dvěma mladým lidem nahrával. Svedl jejich cesty dohromady ale jejich duše zůstávaly sami.
6: Až musel mladý 24letý muž vzít do ruky fleret jako mušketýr a bojovat o lásku ženy, kterou mu osud přišknul.
7: Jak napsal Alexandr Dima, byl by jí šel opravdu hledat až na konec světa. Ale svět má mnoho konců. Už proto, že je kulatý.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes 85-leté manžele Janu a Františka Albrechtovi. On už sice těžce chodí a mluví, ale srdce a duši má stále mladé. Ona je energie sama.
0: Žijí v překrásné staré chaloupce uprostřed Častolovic, na dohled od kostela svatého Víta, kde je navštívil náš Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Albrechtová.
4: Dobrý den, paní Albrechtová, Patrik Rozehnal z Českého rozhlasu.
3: Ano, dobrý den.
4: My jsme za vámi přijeli na natáčení k vám domů.
3: Čekáme, ano.
4: My už jsme tady,
3: Ano.
4: Tak jo, tak já pokládám telefon, jsme za dveřmi.
5: No to je úžasný. Tak my vás vítáme.
4: Tak jsme se hledali po telefonu, až jsme se našli. Tak vyberete Jana. To je kytička pro vás.
5: Ježiš, děkuju moc krát. Děkuju, to jste... Dobrý den, pojďte dál.
4: Můžeme.
5: Pojďte dál.
4: A prozraďte mi, jak dlouho už jste spolu tedy.
5: My jsme spolu 60 let. Letos tomu bylo 21. července. Takže už jsme překročili 60.
4: Diamanty jste dostali?
5: Výročí, ano. Diamanty jsme dostali, tamhle jich máme plno, vidíte, na čtvrtce a tamhle máme dva.
4: Aspoň nakreslený.
5: Nakreslený, ano.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, mladým lidem, a umění s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 70 lety.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to tak, že jsme se znali ze střední školy vlastně, z Kostelce nad Orlicí. Byla to 11letka tenkrát. My jsme se narodili na počátku druhé světové války. Já v 1938, 21. listopadu a František první jarní den, 1939, teda týden po protektorátu, takže my jsme válečné děti a proto nás teda ty války současné, abych vám pravdu řekla, pořád sedí v mysli a nejde nám to tak dobře oslavovat, jak bychom třeba chtěli. Tak abych se dostala k věci, my jsme se tedy znali z té 11letky. František byl tehdy sportsman, gymnasta, taky šermíř. Urostlý to mladý muž. Já jsem o tělocvik zájem nejevila příliš, jen takový základní.
4: Do té doby nejste viděla Františka, jo?
5: Ne. František mě byl celkem nedostupný, abych tak řekla. Jednak byl v jiné třídě, v paralelce, protože my jsme byli teda třída po reformě, tam spojovali dva ročníky. A tím pádem mohli někteří z nás vlastně maturovat už v 17 letech, protože měli zkrácenou tu základní docházku. Takže jsme se znali odtud, já jsem byla v C-čku, on byl v A-čku, ale jak jsme se k sobě dostali, abych to skončila, představte si, že až daleko po maturitě, po vysoké škole, kdy on studoval tělocvik, ruštinu, já ruštinu, češtinu, na tehdejší vysoké škole ruského jazyka a literatury, která potom byla zrušena.
4: A studovali jste ve kterém městě?
5: V Praze, oba dva. Nikdy jsme se tam neviděli. Nepotkali, on bydlel na privátu u tety, já na koleji, takže jsme se viděli až potom, když jsme se octli v prvním, teda na učitelském místě, oba jsme učitelé středoškolští. Já jsem se dostala na průmyslovou školu, strojnickou do Rychnova a František poté také. Nejprve jsem nastoupila na umístěnku do Skuhrova nad Bělou, tam to bylo velice pěkné a ráda na to vzpomínám. A pak na tu průmyslovku, na kterou vzpomínám celkem taky ráda, přišel tam teda František o rok později než já. A já jsem tou dobou, protože jsem se zajímala o ochotnické divadlo, navštěvovala kurz režisérů amatérských. A to bylo v Hradci, kde nám kladli na srdce, že my jako režiséři musíme zvládnout pohybově své amatérské herce a k tomu budeme potřebovat základy šermu. Že projdeme tedy takovým kurzem, ale bylo by dobré, kdybychom si sehnali nějaké prostě školení.
0: Janě tehdy vytanulo na mysli, že František se ohání závodně fleretem, a tak ho po nástupu na stejnou školu požádala, zda by u něj nemohla brát hodiny šermu.
1: Jakoby jim osud už potolikáté nahrával, aby jim konečně dal více poznat, aby zjistili, že patří k sobě.
6: No, s tím šermem to je docela zajímavé, mě by to i bavilo o tom povídat, protože ten šerm, ten mě bavil a bavil mě proto, protože můj tatínek absolvoval v Košicích v roce 29, myslím, tam. No a tak tam se učil šermu, tam šermoval aktivně. No a naučil, já jsem tam ve takový kroužek u nás na škole šermířskej, no a bavilo nás to. Dokonce já jsem kvůli tomu v pražské knihovně v Klementínu jsem ukrad tam šerm podle italské a francouzské školy a podle toho jsem to teda učil, což ostatní všechny zajímalo. No a tady s paní Janou jsme se tak jako, ona mě zaujala tím, že byla taková pořád veselá, komunikativní, že spojovala lidi takový, no tak pak se to postupně tak nějak pospojovalo dohromady a řekl se buď zdrav.
7: Zalíbila se vám?
6: Zalíbila se nám.
5: On mě neustále cepoval. Já jsem byla spocená jak dvě myši dohromady. To bylo strašného něco.

0: Chtěla jsem udělat ten kurz, taky jsem ho udělala potom, byla jsem skoro nejlepší, ale zároveň se mě chtělo ho nějak nesklamat, že jo? Protože já jsem to skutečně držela jak prase kost, abych řekla.
1: Jaká byla Jana tedy jako žačka v šermu? Jaký to šlo?
2: Pilná a snažila se.
1: Dokázal byste si ještě v paměti tak jako vylovit, jak tehdy Jana vypadala, že byste nám ji posluchačům popsal?
2: Jak vypadala? Vypadala celkem dobře. Zrovna tak jako teď. Já bych řekl, že to je děvče do nepohody. Prostě už od samého začátku.
0: Takže byla poslední, jako poslední hodina, to bylo nějako v červnu a já si vzpomínám, že jsem tě nějak vyzvala, že půjdeme ke splavu.
2: Asi jsme tam teda šli, no.
1: První rande?
0: Tohle bylo první rande zřejmě.
1: U splavu.
0: To byl, abyste věděli, Kostelecký splav byl proslavený tím, že to bylo Františkovo oblíbené místo. On byl taky výborný plavec. No a na tom prvním rande jsem si nějako, já si nespomínám, že bychom si nějako řekli nějaká vyznání nebo ne, ale věděli jsme, že se zase uvidíme a to ještě pořád o těch prázdninách. A že já teda po těch prázdninách udělám ty zkoušky teda v tom Hradci a tam v tom Hradci jsem poznala paní Carmen Majerovou. Tenkrát jako velmi půvabnou, ona je pořád velmi krásná, ale velmi půvabnou 16-letou asi dorostenku, která nám dělala právě demonstrátorku na pohybové výchově. Ona se na to možná ani nepamatuje.
3: Jano, to je neuvěřitelné. Vy mi přímo otvíráte krásné vzpomínky. Byť jsou už staré více než 60 let. Moc jste mě potěšila. Byla to krása a já si to moc dobře pamatuji.
4: Jak to tak vypadá? Paní Jana znala Carmen mnohem dřív než já.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a František Albrechtovi.
2: Poznali se už na střední škole. Studia na vysoké škole prožili každý sám. Jana zamilovaná do literatury a umění, František do sportu.
1: Co by mladí učitelé posléze i na stejné škole se začali více a více zbližovat. Psal se rok 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nám spolu bylo dobře, protože jsme se spolu často potom vídali a jezdili jsme spolu, představte si, na lodi. Já jsem nikdy na kánoje neseděla. On mě to všechno učil, já jsem byla tedy háček, on byl kormidelník, učil mě přitahovat, takže já už jsem byla zvyklá na ty jeho povely z toho šermu, čili jsme jeli Orlici a to až do Hradce Králové a to do divadla. Byli jsme dvakrát v divadle na lodi.
4: Ne.
3: Ano.
4: Jeden čas jsme to dělali za tu jednu sezonu, třeba dvakrát, třikrát. Po cestě si někde jsme si opekli buštík nebo něco, nebo jsme si tam zřímli někde. Tak na tyhle ty si pamatuju, na některé tyhle ty detaily. No.
5: To jste se oblékli slavnosti a jeli jste lodí.
3: Měli jsme sebou obleky, tam jsme se převlíkli. Loď jsme nechali u přítele, víš, tam u toho Vaška a šli jsme do divadla. Vzpomínám si, že jsme spolu viděli tenkrát, myslím, světovou premiéru Jáchyma Topola, Konec masopustu a František tam usnul. Jak jsme byli unavení.
5: No, to má logiku, no. Pánujete?
3: Jak celý den, slunce.
5: Ještě jste měli štěstí, že jste se neudělali.
3: A neudělali, on byl výborný kormidelník.
5: Dá se teda říct, že vás zblížila voda a vodáctví?
3: Nebo? No, taky. Já jsem tam poprvé, pak jsme jeli tady tu Cidlinu, víš, jak jsme jeli ten kanál.
4: Opatovický.
3: No a pak jsme teda řekli, že bychom mohli spolu další rok jet na pionýrský tábor jako vedoucí. A jeli jsme do Lanškrouna. To jsme prakticky za sebou měli rok takového poznávání. A protože už jsme byli 25letí de facto, že? Tak rodiče samozřejmě nemohli nic namítat, co si dospělí lidé, kteří si na sebe vydělávají, už řádně dělají nebo tak ve volném čase. A na tom pionýrském táboře jsme si řekli, že se vezmeme. Představte si.
5: Čí to byl nápad?
4: No to nějak vyplynulo, to já zase nevím.
5: Jako z celotáborové hry, jo? Nebo...
4: No hlavně my jsme čekali co nejdřív, aby ten tábor byl prázdný, čili zůstal jenom pro nás.
5: To znamená, až děti turnus odjede, že ano. Budete mít čas pro sebe.
3: Ano.
4: Tak nějak. No.
3: Kývl na to, protože nějak se mu zdálo, že by mohl založit rodinu. Tak já si tady v krejčosti dám ušít šaty, ty si dojedeš domů promoční, že jo, co pak, to, rodiče nám poskytnou prstinky, tam si dáme udělat data později o něco, já si tady koupím bodky a bude. Takže jsme to rodičům takhle nějak, já nevím, jak už sdělili, ti teda nenamítali ani slovíčko, A nikdo z nich nepřijel, kromě mého tatínka. No a ten komunální podnik nám skutečně tu svatbu jak si uspořádal. Ten vedoucí ředitel nám byl se svou ženou za svědka a my jsme se octli 21. července, my jsme chtěli to datum, protože jsme oba 21. narození, takže bylo to úterý a prostě tam bylo volno na té radnici, že jo, takže samozřejmě nás přijali, nic tam nedělali, no a ten náš vedoucí zařídil můj odvoz autem, František přijel stopem, viď?
4: Nákladňákem s uhlím. No, on to tam vysypal někde na náměstí, no a tak to byla zajímavost. No.
5: Vy jste jako na svatební obřad přijel z uhlíři, jo, v podstatě.
4: Tak, svatební to. No, ale tam jsem udělal salto na ty obřadní síni, což teda jsem si všiml, že někteří se tam hrozně báli, co tam bude. No.
5: Proč jste tam dělal salto?
4: Jenom tak z bujnosti, no. Protože tehdy jsem dělal salta a stojky všude.
5: Vy jste byl takový jako tělocvikář tělem i duší za každé situace.
4: Ano, přesně tak. Spíš jsem dělal gymnastiku, to se dneska nenosí. Kde to bylo, tak byla nějaká stojka nebo salto nebo něco, to jsme pořád...
5: No, takhle... Já musím říct, že třeba mě gymnastika na tělocviku bavila. Oproti jiným sportu, já to dělám radši než, já nevím, nějakou vybíjenou, nebo když se hrám basket. No, mě by gymnastika bavila.
4: To je sympatický, protože to se dneska nenosí, už ta gymnastika.
5: Ten přemet nebo tak v té obřadní síni, to jste dělal ještě před slibem nebo po slibu, z radosti?
4: Po.
5: Takže jste dal Janě pusu, nasadil prstýnek a pak přemety, jo?
4: Ano.
3: Pak nám přišli gratulovat kominík, pohřebák, fotograf, prostě příslušníci komunálního podniku. No a pak nás odvezli do toho prázdného, už vyprázdněného pionýrského tábora, který čekal na další turnus.
5: A tam jste měli svatební noc.
3: Tam jsme měli svatební noc, ale my jsme předtím šli ještě si zaplavat.
4: No pamatuju, to dopovídej.
3: Já jsem měla ondulaci samozřejmě, že jo. A teď jsme byli už v plavkách a já teda plavu, jak paní Radová. A František se ke mně blíží, takhle tou ručičkou mě na hlavu a já jsem tušila, že mě teda chce potopit a bude po vlnách, bude po trvalé, ne, ta prostě po účesu, že jo. Tak jsem zrudla všecko možný a radši jsem tam skočila sama teda. Radši jsem teda nečekala na to, až mě tam ponoří on a pak jsem teda jako vodník, víte, celá umorousaná, teda jsme teda doplavali, přeplavali jsme ten rybník. No a pak jsme tedy zbořili stan o svatební noci.
5: Jste jako tak se do toho v noci, jste to tak prožili, že jste přitom zbořili stan.
4: Ano.
5: To byl takový ten stan s podsádkou?
4: S podsádkou.
3: Takže, no, tatínek potom odjel, jo, ještě hostina, že jo, hostina samozřejmě nebyla, šli jsme na guláš a tatínek teda odjel, dal nám košíkem před hostinou, svědkové také se odporučili, psali nám všechno nejlepší, ať nám to dlouho vydrží a měli pravdu. No, do roka se nám narodila dcerka, ta se nám narodila 14. září 1965 a 7. 7. 77 hodin ráno se nám narodil synek. Ten se jmenuje František a dcera se jmenuje Jana.
5: A máte ji rád?
4: To bych řekl.
5: Vy jeho.
3: No, tak samozřejmě.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jana a František Albrechtovi mají za sebou už 60 let společného života v manželství.
2: Když jim bylo 30 let, prožili bouřlivý rok 1968. Jana se nebála projevit veřejně svůj nesouhlas a nesla následky.
1: Vyhodili ji z práce a jejich dcera nemohla studovat. Dokonce byla nucena odejít na internát, aby rodina negativně neovlivňovala její výchovu. Taková byla doba.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: František mě byl velmi nápomocný, protože se byl i za mými zády přimluvit. To jsem se dozvěděla až mnohem později. Nebylo to nic platné, ale věděla jsem, že za mnou stojí. To ano, to jo. Ale myslím si taky, že díky tomu, že jsem byla vyhozena já, tak už jeho nechali. Mám takový dojem, že nechtěli zase, díky zase řediteli, pro kterého on byl vlastně výkladní skříň, tam oni vyhrávali ti jeho hoši v gymnastické závody třeba v těch letech 70. a tak, takže on byl vlastně reprezentant na úrovni a ten ředitel ho nechtěl ztratit, že jo. Tak já jsem musela spoléhat hlavně na sebe tak, abych nedělala doma dusno, mračno, abych si nestěžovala přímo, abych mu nevisela na krku, to jsem nechtěla. Za žádný způsob. Takže pokud jsem brečela, a to jsem brečela, tak vždycky tajně, vždycky on to neviděl a ani to neví do dneska, protože to vlastně říkám teďka poprvé, protože jsem nechtěla zkrátka tím obtěžovat. A já jsem to nepotřebovala ventilovat, nepotřebovala jsem ho nějak obtěžovat a já jsem docela brzo našla potom zase díky divadlu útočiště v závodním klubu jako metodička takzvaná v Brychnově, protože mě tehdejší vedoucí toho závodního klubu viděl vést teda režii jedné hry, se kterou jsme se dostali na písek, potom na přehlídku a na to konto on mě angažoval. On se za mě prý musel zaručit, jakože mě bude hlídat, nebo co, já nevím. No a takže já jsem potom po asi 8 měsících hledání dostala tu práci u něj, že jo. On dal chlapci školku třeba, takže jsme jezdili se synkem do školky. No takže jsme to překonali jakž takž a tak to nějako ta strašlivá léta utekla.

0: Já si teda vzpomínám, že z narození dcery byl velice až dojat a dodnes se mají teda velmi, velmi rádi s dcerou. Já jsem viděla, že má ty děti hrozně rád, že by pro ně dejchal a že je natolik uzavřený, že by to nedal na sobě znát nějak slovy nebo nějak o Katě nebo něco takového. Ale vždycky, když bylo potřeba, že jo, tak se o ty děti postaral. Tak on to všecko to vzorně jak si splnil.
1: Máte o Františka strach dneska třeba v některých věcech, nebo jak se projevuje ten cit k němu právě v těch chvíli?
0: Cit se projevuje tak, že vlastně posloucháme jeden druhého, jak dýcháme. On říkal, že mluvíme i o smrti samozřejmě, že to jsou věci, které už v tom našem věku, protože je nám 85, tak to už přijde taky na přetřes, ale ten život byl tak pestrý a tak jako naplněný, že se nějak jako nebojíme. A já se o něj nebojím, vždycky si říkám, že snad to všechno dobře dopadne. Teď jedni naši kamarádi odešli v jeden den, 1. října oba dva zemřeli v nemocnici teda, a že tohle bychom si nějak přáli, taky upřímně řečeno, protože bychom nechtěli zůstat jeden bez druhého dlouho. A co se týče toho strachu, tak ten člověk musí pořád jakoby odhánět. Ten strach oslabuje a nic si s ním nepomůžete. Nic. Tak strach je tady, strach odejde. No a co? To se nedá nic dělat. Takovýhle je život. Tohle to dneska přinese, tohle přinese zítra. Já teda třeba u Františka vím, že on je vnitřně velmi citlivý, velmi, velmi zranitelný a citlivý, takže se snažím taky ty svoje, pokud mám nějaké bolesti, to má každý, tak si taky nějak nestěžovat, nebejt mu na krku, protože vím, že by to prožíval dvakrát tolik, a že by měl o mě strach, ale doopravdy takovej jaksi, když to já se k tomu stavím, on říkal, že jsem ze statku byl můj otec. Nesmíš se podávat, nesmíš plakat, nesmíš bědovat dlouho, poběduj si chvíli a nazdár, protože tomu nepomůžeš, stejně ten svět chce činy, že jo, nějaké, tak musíte se k tomu umět postavit.

0: Vítězslav Nezval už dávno napsal: těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován.
1: Jana a František Albrechtovi prožili plný život ve vzájemné lásce a úctě. A tak jsme se i jim rozhodli poslat dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Patrik rozehnal ho, právě rozbalil a nainstaloval v jejich kuchyni. Jde o překvapení.
2: Prosím vás, to není možný tohle. Ne, opravdu.
3: Jo.
2: Jak my k tomu přijdeme?
3: No tak napíšete dopis, přihlásíte se, máte život, který je inspirativní, obdivuhodný a Kostkovým se to líbilo, tudíž předávám tento velký automatický kávovar.
2: Prosím vás, no to je tak něco úžasného, že já nemám slova vůbec.
3: Tak nevadí, nachystejte hrnky, uděláme kafe. No určitě to, se to šikne i Františkovi, který si šel na chvilku odpočinout, protože my musíme říct, že přece jenom i pro něho je to výkon, protože je v tomhle věku a je už trochu nemocný.
2: Je to pro něj výkon, já jsem ztratila slova.
3: Nevadí. Tak moment, uděláme takovou pauzu, jak se ztratí v rozhlase slova. Takhle nějak to vypadá, Karmina Petře.
2: Ano, nemám slov. Nemám slov. Tisíceré díky, paní Karmen i pane Petře, to je k nevíře. Já skutečně vám, hrozný. hrozný.
3: Jano, posaďte se radši.
2: Děkuji.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 70 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete téměř 3/4 století.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom také diamantový pár Jana a František Albrechtovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Seděla vám někdy na klíně?
4: Jo, seděla. Jednou se pamatuju v parku na lavečce.
3: Seděla jste svému muži někdy na klíně?
5: Ano. Ano. Ve škole to bylo.
3: Jaké knihy ráda čtete?
5: Všechny možné. Životopisné, cestopisné. Dokonce jsem se dala i do detektivek na stará kolena. No takže všechno, co mně přijde pod ruku.
3: Jaké knihy čte ráda vaše žena?
4: Všecko. Fakta, historický a nicméně taky poezii a samozřejmě hlavně historii.
3: Co má váš muž rád k snídani?
5: Ten jí všechno.
3: Preferuje nějakou chuť? Třeba slanou, hořkou, sladkou?
5: Myslím, že ne. Myslím, že on rád jí.
3: Co máte rád k snídani?
4: Sladký. Buď to štrůdl, nebo když něco zbylo napečenýho. Tak takhle.
3: S čím jste jí pomáhal ve škole?
4: Ve škole byl takový tvrdíc, že všecko udělala sama. Byla na to hrdá, že si poradí sama.
3: Bylo nutné, aby vám občas s něčím pomohl ve škole?
5: Nevzpomínám si, že bychom jeden druhému museli nějak tak pomáhat.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
4: No, průběžně, protože jsme pořád peněz měli málo.
3: Na co jste v životě spolu spořili?
5: No, na tuhle chaloupku. A tu jsme si ještě povypučovali různě. A měli jsme spoření teda, že jo, takže stavební spoření a to jsme teda většinou dali dětem.
3: Kdo víc trestal děti, když bylo potřeba?
4: Kdo byl rovnou na řadě?
5: Myslím, že to bylo vyrovnané, my jsme moc dětí netrestali, nemuseli jsme ani.
3: Kde jste byli na své poslední dovolené spolu?
4: Někde daleko, tak asi v Bulharsku.
5: V Bulharsku.
3: Jakou muziku máte rádi?
5: Všechnu možnou. František velice, velice miluje country.
4: Country a něco z klasiky. Takový ty populární klasický věc. Mozart a takový, tak to.
5: A já moc nemusím dechovku.
3: Čeho se bojíte? Máte z něčeho strach?
5: Já vám se snad ničeho nebojím už.
3: Je něco, čeho se vaše žena bojí? Z čeho má strach?
4: To nevím, právě naopak. Ona vyhledává nebezpečí. To jí baví.
3: Františku, jak vypadala vaše první postel?
4: Takový gauč skládací.
5: To bylo na manželských postelích po rodičích.
4: Ale pak jsme se zmohli na takový lepší o něco. No.
3: Jaké probuzení máte nejraději?
5: To je hezká otázka. Musím se teda protáhnout, ano, a pozdravíme se. A řekneme si dobré jitro.
3: Jaké probuzení má vaše žena nejraději?
4: No, pomaličku se budí a podle toho, jakou máme náladu, tak trošku cítíme, tak sedneme si pěkně, já si sednu na kraj postele, co se nám zdálo, si povíme.
3: Pohladíte se navzájem, dáte si pusu ráno?
4: Dáme si pusu.
3: Raději večerní nebo ranní milování, když bylo?
4: Milování bylo, i byla chuť. Ale nejhorší je, že já jsem byl dost utáhanej takovej z těch svíčinností, no.
3: Raději večerní nebo ranní milování?
5: Ranní.
3: Líbá vaše žena s otevřenýma nebo zavřenýma očima?
4: Asi zavřenýma.
5: Zavřenýma.
3: A kde na těle je pro vás to nejhezčí pohlazení teď v tomhle věku?
5: V tomhle věku po vlasech. Po vlasech a po rukou v tomhle věku.
4: Po tváři, po hlavě, po zádech.
2: Jana a František Albrechtovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají. Čeho si jeden na druhém váží?
1: Prožívají romantické okamžiky a lásku ve svých 85 letech a drží se ještě za ruce.
5: Ano, ano. Můj muž mě například až teprve teď nahlas říká, jsem rád, že tě mám, že jsem si tě vybral, nechal, že jsi se mnou. To je po 60 letech docela prýma.
4: Já si vždycky vzpomenu, myslím, že to byl tenhle ten pořad zrovna, ale to už je další dobu, tak tam se ten moderátor ptá, jako kdy jste naposledy dal ženě pusu. No a ten člověk neví, nevěděl, asi nevzpomíná si vůbec. No tak to já můžu říct, že každý den, že ano, si dáme pusu. No a tak asi takhle, jak říká ten Krampol, asi takhle. Asi takhle.
3: Když sil ubývá, nemoce přicházejí, přátelé, rodina odchází, a jste rád, že jste se tohle věku dožil právě s Janou?
4: Určitě. Bez diskusí, bez debat.
5: Já určitě. A víte, každý den přináší něco trochu jiného. A třeba i jiný pořad v rádiu, v televizi. Nebo setkání s lidmi, jako jste vy. Jste hrozně milí. Takže je na co se těšit, takové ty drobné radosti. Bohužel nemůžeme už cestovat, nemůžeme spoustu věcí sportovat a tak dál, ale jsou tady ty vzpomínky i čekání, že ten den prožijeme nějak bezvadně, zajímavě, že si můžeme, ráno si většinou povídáme u snídaně, probíráme, co se stalo a probíráme situaci a podobně. Takže myslím si, že se to vydržet, to je hezký slovo, vydržet, jednak dá a jednak má možná.
3: Františku, čím vás v tom životě obohatila Jana? Co vám dala?
4: No, mnoho věcí. Zamýšlet se, jak hodnotit věci, které lze konfrontovat to s tím, co já můžu říct, nebo co si můžu vzít. No a to stačí tím.
3: Dokázala byste nějak popsat, jak vy cítíte tu lásku k němu?
5: To vám se snad ani popsat nedá, protože to je takový pocit, že to je kus mě, že jako kdybych měla ruce a nohy, pocit sounáležitosti, o kterém se nedá nějak ani moc mluvit, myslím.
3: Je něco, za co byste svému muži poděkovala?
5: Za velkou toleranci, kterou měl vždycky celý život. Takže mě dopřával vlastně svobodného pohybu. Já jsem si mohla dělat svoje koníčky, to znamená to divadlo hlavně. Jako jsem dopřávala i já jemu, takže tolerance. A takovou i důvěru, kterou mě věnoval a dal. A já jsem se snažila i naopak.
3: Je něco, za co byste jí v tomto ohledu třeba teď po těch více jak 60 letech, co se znáte, poděkoval?
4: Samozřejmě, protože to je děvče pro všechno. To znamená, co si vymyslíte, tak to všecko bude platit, pokud je to pozitivní. Přemýšlím všecko, co jsme spolu prožili a bylo to zajímavé. Ty příjemné věci, ty stojí za to, tak se oživějí občas.
3: Co je pro vás tedy v tom vztahu s vaší paní důležité?
4: Vydržet. Nějakou dobu ještě. Chvíli vydržet. Ale ne moc, netlačit na pilu.
5: Já bych chtěla umřít zároveň s ním, teda to teda se vám přiznám bez mučení. Ale kdybych musela zůstat bez něj, tak bych si vzpomněla na ty časy, kdy teda chyběl doma, protože měl nějakou jinou práci a pořád bych si myslela, že má jinou práci. To já bych nemohla ho nějak jako oplakávat. To ne, to pláč k němu nepatří. Ne.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě jo.
3: A jste rád, že svoji ženu máte vedle sebe?
4: Rozhodně.
3: Milujete ho?
5: Ano. Ano, to se vám přiznám, že ano. Jestli to slovo platí v tomhle smyslu, že je mojí součástí, tak ano.

0: Jana a František Albrechtovi už vědí, že lásce neuškodí nic, když máte toho pravého. Můžete s ním i mlčet a přitom si říct o všem, co jste v životě prožili a cítili. Milovat můžete stále, do poslední chvíle.
1: Jak prohlásil knižní hrdina hrabě Monte Cristo. Všechna lidská moudrost je shrnuta ve dvou slovech. Čekat a doufat.
0: Čas a naděje lásce prospívá. Proto nespěchejte, vnímejte každou chvíli, poslouchejte své blízké, buďte s těmi, které máte rádi a milujte.
1: To vám radí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: BIS dostala 50 milionů nad rámec schváleného rozpočtu. Kvůli havárii vodovodu v Praze 6 jsou bez vody tisíce odběratelů. Čeká nás další tropický den, zítra bude znovu přes 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Bezpečnostní informační služba dostala přidáno. Od státu získala skoro 50 milionů korun nad rámec schváleného státního rozpočtu. Zjistil to server i rozhlas. Kontrarozvědka má teď k dispozici o zhruba 200 milionů víc než loni. Pořád ale nedostala tolik, kolik pro ní ve svém návrhu státního rozpočtu chtěla bývalá vláda Petra Fialy z ODS. O víc peněz požádala BIS sama. Ministerstvo financí vyhovělo. Peníze navíc vyčlenilo z rozpočtových rezerv. Pražské vodovody a kanalizace opravují havárii vodovodu v Praze 6. Bez tekoucí vody jsou tam od včerejška tisíce odběratelů. Vodárny pro ně připravují cisterny s pitnou vodou.
3: U cisterny s pitnou vodou v ulici José Martího se dnes odpoledne tvořila fronta lidí, kteří se chtěli v horku schladit anebo potřebovali vodu na vaření, jako třeba pan Ondřej.
4: No, je to těžký, no. Jako máme naštěstí bazén, takže aspoň jako tam se dá trošku schladit. Celkově se jako nedá moc vařit v tomhle tom, že umývat nádobí a to, že musí furt chodit pro vodu.
3: Vodovodní řad praskl včera odpoledne. Bez vody bylo 21 tisíc odběratelů v Praze 6. Některým z nich už voda teče, říká mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
5: Dopolední hodin se nám podařilo část zákazníků napojit na jiné pásmo. V tu chvíli zcela bez vody je 5,5 tisíce zákazníků a ten zbytek již vodu mají, ale s nízkým tlakem.
3: Vodohospodáři předpokládají, že závadu opraví do zítřejšího odpoledne. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: Slezská Ostrava pokračuje v přípravách na dostavbu obvodní radnice. S vítězem architektonické soutěže podepsala smlouvu na přípravu podrobné projektové dokumentace. Nová budova má doplnit historickou radnici na nábřeží řeky Ostravice. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové chtějí začít stavět do 2 let.
6: Chceme vytvořit moderní, funkční a důstojné zázemí nejen pro zaměstnance úřadu, ale především pro občany, kteří budou mít všechny služby dostupné pod jednou střechou. V nové budově dosáhneme významných energetických úspor a na náměstí Jurie Gagarina budeme moci vybudovat nové byty, které dnes v lokalitě schází.
0: Sport.
2: Hokejový brankář a bývalý hráč Přerova a Brna Michael Postava se chystá na další sezónu v Česku. Loni ve své premiérově sezóně v AHL zaujal nejlepší úspěšností zásahů v celé lize a hlavní tým Detroitu ho pozval do zápasu NHL jako náhradníka. Momentálně už se chystá jak na ledě, tak na suchu.
7: Chodím teď už 3x týdně na ledy, co jsem domluvený vlastně jak tady v Přerově, tak i v Brně. Za což jsem moc rád, že právě můžu se i právě furt udržovat na tom ledě a jinak trávím vlastně celý týden v Olomouci v komplexu, kde s Kubou Fričem trénuju vlastně tu suchou část.
2: Do zámoří Postava odcestuje na začátku září.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty budou 27 až 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové budete brzdit za odbočkou na Lysou nad Labem. V koloně od 22. kilometru se popojíždí až do omezení u Sadské na 25. kilometru. Tam výrazně překážela havarovaná vozidla. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer. Buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas. Třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. A kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit Divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis. I když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdráva. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové: ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své Samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy, ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenote nejvzácnější. Tvoje rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe z mysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, dívčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu. 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš.

0: 1984.
1: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Alegrácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
0: Milovanej blbečku, inženýra lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk a bude ti tedy blízkej. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbostě, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu a některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chourski. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu održku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: Hvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funklnový, i náš zachráněnej holej šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každý den totálně objevitelský teděk. A veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno. Taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžu, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočené ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franz Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít. Ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další, nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda. To jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází. Nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no, je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výmou. Dobrá výmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí a zase si myslím proti své vůli, si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše, bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se a povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapodím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je, proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám, co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek. A jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbej ji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterýma si nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo? Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, Jobovu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce

0: velkej, podívej se divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo pro strejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtuli si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli, v podobě už zcela jiné a zkreslené.

nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit. A možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi, pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka, místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstávejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá? No, unavený.
4: Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyho Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyho Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste prosím vás byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně,
3: nejsou.
4: Ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem mu nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8. hodiny večerní až do 7. hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že se jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Járyda Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Járu Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který milerád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat zvoničku do Liptákova právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Járyda Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Je po 23. hodině a je tady s vámi opět Noční linka a s ní Jana Chládková. Věřím, že spolu prožijeme pohodové 2 hodiny. I dnes se můžete těšit na společné povídání, alespoň doufám. Vybrala jsem pro vás téma, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali. A zajímat mě bude, co zásadního ve vašem životě byste změnili. Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli. Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Telefonovat mi můžete jako vždy na telefonní linku 731 800 900 nebo mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu můžete také posílat samozřejmě příběh k dnešnímu tématu, ale také náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba v příští noční lince. Přeji příjemný a nerušený večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás ptám, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Minulost představuje soubor všech událostí, které už proběhly. Spolu s přítomností a budoucností tvoří osu lidského vnímání času. Zkoumáním minulosti se zabývají vědní obory jako historie či archeologie. A kdo se dovolal k dnešnímu tématu jako první na linku 731 800 900? Tou první, která se dovolala, je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko. Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já bych se vám chtěla svěřit s tím, už jsem to jednou říkala. Já bych chtěla změnit rok 1970, kdy jsem se poprvé vdala. Můžu vám říct, že vdala jsem si manžela o 7 roku staršího. On chtěl.
0: Ano.
1: On chtěl se ženit. Já jsem se nemusela, nebyla jsem těhotná.
0: Ano, ano.
1: No a takže jsme se vzali a on se ke mně choval, jako kdybych já byla jeho děcko.
0: Uh-huh.
1: On říkal, že si mě vychová ke svému obrazu. Takže to už, ale když jsme spolu chodili jsme spolu teda od 15 roku.
0: Ano.
1: A já jsem normál, a on vždycky, když jsme šli na zábavu, nebo se na mě někdo podíval, tak hnedka na mě byl protivnej.
0: Uh-huh.
1: A já jsem takhle vždycky s plačem jsme šli dom. Nezábava, tak když pro mě přišel někdo tancovat, tak jemu se to nelíbilo. No takže dobře, takže jsem s ním vydržela 11 roku. Měla jsem s ním dvě děti, které teda jsou ráda, že je mám. Teďka učením. Klukovi už bude 55, holce 52. A víte, co ale mě mrzí, že to děvče ví, že jsem strašně ublížená tím jeho, on ještě žije, uh-huh. Je má 81 roku.
0: Uh-huh.
1: A ona mu dává přednost přede mnou, uh-huh. Že jestli ten tatínek jí chyběl, já jsem je nikdy nenaváděla proti němu.
0: Rozumím.
1: Ale oni s ním ani nechtěli jít. A teďka najednou tatínek, Vánoce, tatínek, já jsem sama. Protože ten kluk zase ten je ženatý, má manželku, která jí nemřela maminka,
0: uh-huh.
1: Takže se musí starat o tatínka, ještě o tetu. Ta teta teďka zemřela,
0: ano.
1: Takže musí tam jezdit i v týdnu. Takže ten se o mě nemůže. A ta nejmladší, co jsem měla s druhým manželem, tak ta teda je na tom dobře, má šikovného manžela, mají postavený, má vnoučata. Ale tak jsem tam ze začátku chodila vždycky na ty štědry, ne na to, ale zase on má rodiče někde v Dunajovicích, v Dolních, takže zase tam tíhnou.
0: Uh-huh.
1: Takže můžu vám říct, že a když jsem si teda po druhý udala, tak ten zase rád měl ženy.
0: Jo, rozumím vám.
1: Rád měl ženy, tam kolik jsme šli, tak každou obtěžoval. A ještě když se napil, tak to bylo horší. No a potom to uznal, takže já jsem se s ním rozvedla. Já jsem odešla od něho, protože byt byl můj, tak jsem si koupila v Brně byt. A on, když se vdávala ta dcera, tak jí mě říkal, já jsem byl tak hloupý, já jsem měl navařený, já jsem měl vyžehlený. Všechno dělala pro mě a pro děcka. A teďka jsou takhle jsem se já dopadl.
0: Uh-huh.
1: Já jsem si tě nevážil, já prej jsem byl nevybouřené. A já říkám, a maminka moja na té svatbě mu říká, jo, ty jsi byl nevybouřené, tak si teďka dělej, co chceš.
0: Tak, tak. Je to tak.
1: A teďka potom jsem teda měla, a z něho jsem, toho jsem milovala. A z toho jsem měla nervy, jako jo, z toho druhého manžela. Nervy, a tak jsem si přivodila všelijaký nemocí, to mě říkali můj spolušák, který byl přednost tak kliniky neurologie, říkali, prosím tě, ty si to mě uděvé doma, pořádek, a potom teda se ti uleví, protože ta páteř to všechno vnímá.
0: Ano.
1: A tak jsem jezdila do lázní a on vždycky mě říkal, je do lázní aspoň ve pokoji. No a tam jsem se seznámila teda s jedním byl o 15 roků starší, ale my jsme byli kamarádi. My jsme se nestýkali jako, protože on byl otoupavý a byl týrák. A, takže my jsme si jenom volali a on mě vždycky říkal, hele, jestli, no já bych tak krásný Karle mluvil a všechno mu rozmluvil, jaká seš dobrá ženská a že ho si tě neváží, ale nemůžu, aby nás nepodezřívali spolu něco máme. No, takže nakonec jsme spolu byli třikrát v lázních, ale opravdu jako kamarádi. A on vždycky mě doma říkal, jo, jeď do lázní, aspoň bude pokoj. A já říkám, Karle, ale já chci mě doma společ, normálně doma to spokojený manželství a ne, abych jezdila do lázní. No, a takže dobře, takže jsem se to, takže on je teda už taky teďka 7 let mrtvej, on umřel.
0: Ano.
1: A já jsem si teda našla, měla jsem chatu a tam byly kamarádi, kteří hrávali na kytaru a to. A ty tam byl jeden a oni mě dali s ním dohromady. No, byla jsem s ním 15 roku, ale nebydleli jsme spolu. Ale on už asi 15 roku je mrtvé. Tak co chcete, Janičko, říct? A ten mě vždycky říkal, prostě ty už si nikoho nehledej, protože vždycky takhle dopadneš.
0: Ale takže děkuju moc.
1: A já teďka, Janičko, ještě to vám řeknu, já když poslouchám teďka ty zlatý lásky.
0: Ano, ano.
1: Mě to tak strašně mrzí, že jsem nedokázala mít takovej vztah, abych byla spokojená a šťastná. A vždycky se rozplaču.
0: Jsou to dojemné příběhy. Opravdu jsou krásné. Paní Ludmilo, já vám moc děkuji, já se omlouvám, ale už jsme na 7 minutách. Děkuji moc a přeju krásnou dobrou noc. Moc se omlouvám, ale opravdu to paní Ludmilo nejde, protože potom jako náš šéf nás opravdu za to jako kárá, protože musíme dát šanci všem stejnou. Já pustím další písničku, tou je Kola, Pop Music se točí dál, Karel Zich, a pak se budu těšit na další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás vyptávám, co zásadního ve vašem životě byste změnili v minulosti. Na jakou životní etapu byste třeba nejraději zapomněli? A vyptávat se v tuto chvíli budu paní Elišky z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se jednou taky, možná už jsem to říkala, ale chtěla bych se znovu vyjádřit k tomu, který je roky, bych nerada už nejdy zpátky. Já to byl rok 1939, to začínalo, končil 1945 a to byly nejhorší roky, nejenom pro mě. Mě bylo v tu dobu 12 roku a já jsem prožila strašné tragédie, protože jsem přišla o rodinu, o matku,
0: o sourozence.
1: A takže to byla pro mě tragický, že? Takže mě jako dětství končilo dětství. Tak v 12 letech jsem měla konec dětství, to byly jiné starosti. Musela jsem se postavit a dodnes slyším tu moji maminku, když odcházela z domu,

0: bylo nás tenkrát mnoho, tak postižený stranický to válko hnutno.
1: Přesně.
0: Takže nerada na to vzpomínám, ale musím. Musím, protože když to vidím kolem dokola, jak se nenávidí, jak se zabíjí, tak já teda v tomto chci, aby se to už nikdy neopakovalo.
1: A paní Eliško, protože... taky, aby se to připomínalo, protože mně někdy přijde, že rychle zapomínáme. Protože jak člověk najednou žije v něčem jiném, je to samozřejmě dobře, že žijeme jinak, ale nemělo by se zapomínat. Mělo by se to opravdu připomínat, co všechno může hrozit.
0: Já právě taky se, když přijdu, já mám 11 pravnuků a někteří už jsou dneska dospělí, studovaní, když přijdu, já s nima chci jenom o tomhle mluvit. Oni neznají, to se nikde neučili.
1: Ano.
0: Ale já ještě tady jsou z těch 93 letech, abych jim připomněla ten život, který jsem si prožila já a lidi kolem nás. Takže já to ráda opakuju. Někdo řekne, že pořád mluvím o válce, ale já budu pořád o tom mluvit, protože já už jiná asi nebudu.
1: Paní Eliško, ale to je taky dobře, protože bohužel těch pamětníků, těch přímých pamětníků ubývá. A mně pak přijde, že skutečně najednou všichni dělají, že to vlastně neexistovalo. Když dokáže někdo říct, že neexistovaly koncentrační tábory, tak já prostě, můj rozum to vůbec nechápe, že jo. No prostě
0: já
1: tak to je.
0: Já jsem to všichni prošla, vím, bo to má možná tím, že to pořád opakuju, že jsou tím postižená, ale to mě jaksi nebere nějak povahu, protože určitě, protože já jsem to prožívala jako děcko, kdy měli si tamhle hrát a koupat a jít na zájezdy,
1: tak.
0: Ale to jsme mi nemohli.
1: Tak, tak.
0: Takže jsem prožívala to úplně jinak.
1: Taky jsem paní Eliško vždycky ráda poslouchala, když mi tatínek o tom vyprávěl, protože když končila válka, tak mu bylo 15, mamce 13, takže přece jenom už nějaký rozum měli a moc ráda jsem poslouchala takový ty autentický příběhy, přesně tak.
0: Taky si to prožili a já, víte, co to je, když člověk ztratí mámu a moje matka byla v nejlepších letech, tenkrát měla 37, za nás bylo 6 dětí, že? Takže já ráda na ní vzpomínám a je mi těžko, protože nikdy jsem se s tím nesmířil a to ani nikdy nebude.
1: To ani nejde.
0: A chci, aby taky ty moji pravnosti věděli.
1: Tak.
0: Za co bylo, jak i naši dětství bylo.
1: Moc děkuju, paní Eliško, za vaše vzpomínky.
0: Není, jsem ráda, že jsem se dovolila, Janičko, a přeju vám hodně zdravíčka.
1: I já vám, paní Eliško.
0: A všem posluchačům přeju, skutečné mír, aby už to nezabíjelo.
1: Přesně.
0: Tak to bych přála všem.
1: Já taky. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkuji.
1: Přidám k paní Elišce zprávu, kterou napsal pan Arnošt. Dobrý večer, pokud bych měl možnost změnit něco z minulosti, rád bych se do ní vrátil a ještě si několikrát promluvil se svým dědou. Byl v civilu nežádoucí, takže skončil u pomocných technických praporů v uranových dolech v Dolní Rožínce. Jestli můžeme být na někoho v naší rodině pyšní, tak právě na něj. Hezkou noc přeji, napsal pan Arnošt. Děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co by v minulosti změnila zásadního paní Boženka z Hradce, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Boženko.
1: Dobrý večer, děkuju. A já bych, jsem chtěla mluvit o tom, o čem mluvila paní Eliška z Olomouce.
0: Ano.
1: Já jsem taky prožila druhou světovou válku, sice jako děcko, ale no tak, když končila, tak mě bylo 9.
0: Ano.
1: Ale do školy jsem začala chodit ve 42. roce, kdy už pak jsem jako poznala tu nesvobodu a to prostě omezování dávky, dodávky, že jo,
0: ano.
1: Přídělovej systém, zakázaný divadlo. U nás bylo ochotnické divadlo, do kterého byla zapojená celá vesnice, ale museli se vybírat jen takový témata, které jako odpovídali a tak prostě přestali hrát vůbec, že jo? Protože u nás se hrál takový historický Jan Zachrta Dán a prostě takový ty věci a já teda pocházím z vesnice takhle. A pak tu válku, tu prostě ve strachu, co jestli máte zatemnění, jestli prostě splníte dodávky a takový učení ty němčiny, sice to jako nebylo, no tak čím víc řečí člověk umí to, ale takový to donucení, jo, nebo prostě to omezení, to už bych nechtěla a nikomu nepřála, aby tohle se ještě dělo, protože byly ty děvčata, které byly 28. ročníka, ty chlapci nasazovány do rajchu, do zbrojovek, tak ty šli radši k sedlákům jako sloužit, aby nemuseli jako odcházet, no některým se to povedlo, některý taky jako museli odejít, jo. A před koncem války, to bylo tak v únoru, nebo to vzpomínám, že naše vesnice musela poslat 20 dělníků na zákopy do Brna. Tak mezi tím odešel i můj taťka, mezi těma 20 byl můj táta. A jenže on tam dostal zápal plic a byl asi 14 dnů prostě, co byl na těch zákopech a pak byl asi 14 dnů v nemocnici a pak šel pěšky stopem z Brna. Někde jel kousek vlak, pak to bylo rozbombardovaný, že jo, ty kolejnice a tak. A tak teda mám vzpomínky na tu válku, který jako nikdy nezapomenu a o tom vyprávím i svým pravnoučatům. Máme pojďata dva kluky a ty vždycky babi vypravují nám, jak to bylo dříve. A já říkám, víte kluci, ani si to nepřejte, toho strachu, co my jsme jako prožili, že jo, ty kontroly, prohlídky, můj strejda byl jako zahraniční voják v Anglii a druhý ho vyhodili z gymnázia v Výčině, že jako se zapojil nějak do těch letáků, takže jsme občas ty kontroly jako doma měli, že no. Tak to by bylo jinak.
0: Moc děkuju.
1: Ve svým osobním životě jsem byla docela spokojená. My jsme jeli tou střední cestou, sice jsme taky zažili krizi měnů, že jo, a takový ty, ale to už bylo něco jiného než ta válka.
0: Přesně.
1: To jako opravdu nikomu nepřeju a už bych nikdy nechtěla, aby ty naše děti pravnoučata prožili to, co jako jsme prožili my, tu nesvobodu a to.
0: Děkuju, paní Boženko, zdravím.
1: To je všechno.
0: Hodně zdraví a dobrou noc.
1: Já mám taky, přeju všem hodně zdraví a dobrou noc.
0: Já předám k paní Božence právě tu vzpomínku mého tatínka a to jako holka vlastně už dospěla, tak mi to zůstalo do dneska v paměti, když mi táta vyprávěl. Oni bydleli ve Vchynicích, ve vesnici a šel kolem pochod smrti. A ta, oni to samozřejmě, jak to tajili, že jo, všechno a tak dále, tak ty lidi netušili. A táta říkal, že vybíhali lidi a dávali, protože když se to dozvěděli, že tam půjdou, tak třeba hospodyně utíkali a vysypali tam uvařené brambory, nebo aby prostě ty lidi si mohli něco vzít. A taťka říkal, že zažil a že to bylo pro něj asi nejhorší, co prostě viděl. Ani se to nechci vříct, jak prostě ty zoufalí lidé skákali, že tam rostla řepka a tu řepku prostě hltali, jedli jí a samozřejmě jako Němci, že jako je stříleli no za to. Takže já se to pamatuju opravdu, že jsem jenom tátu poslouchala, co všechno, jako jsou si schopní lidé dělat, co je člověk schopen udělat člověku. Taky jsem vám už vyprávila v Noční lince, že jsem dělala rozhovor s paní Evou Erbenovou o její knize, kterou napsala opravdu až v hodně pozdním věku, protože ona mi říkala, že vůbec o tom, že prožila koncentrační tábor, že viděla, jak maminka zemřela při pochodu smrti a jak ona sama přežila, tak že o tom nemohla vyprávět celý život, až úplně na sklonku života. Vlastně to nikdo vůbec v rodině nevěděl, co ona prožila a že měla hodně bezesných nocí. A já ty příběhy, paní Boženko i paní Eliško, taky moc ráda poslouchám. A jsem moc ráda, budu opravdu vděčná za to, když už se to neopakovat nebude, i když vidíme, že za hranicemi to bohužel je a že lidstvo je nepoučitelné. Tak teď už dost moudér, přečtu zprávu, kterou napsala paní Věra. Dobrý večer, tak já kdybych mohla něco změnit, měla bych děti určitě dřív. Mladší žena má více energie a tuto radu dám i svým dcerám v budoucnu. Hezký večer všem, napsala Věra. Jiří Korn nám bude zpívat písničku Dík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A na to samé se budu ptát i pana Olina, který nám volá z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a čekají, co řeknu.
0: Ano.
1: Já bych to řekl asi takhle. Každý z nás si myslím, že má v životě takové chvilky, že by sekl nejradši ze vším a vyměnil by všechno, co by mohl.
0: To je pravda.
1: Třeba úplně všechno. Ale já to zkrátím na dvě takové epizodky. Samozřejmě bude to v souvislosti se ztrátou blízkých. Bylo mi 28 až 32 let, kdy jsem přišel o rodiče. Maminka v 50 svých letech zemřela, tatínek o 3 roky později. To je jedna věc. Ale nejhorší je, to už jsem tady v této noční lince říkal.
0: Ano.
1: Když jsme před 4 lety vlastně můj syn zjistil, že onemocnil takovou tou...
0: No, já to rozumím, nemyslím, tou hnusnou nemocí, řeknu to tak, že jo.
1: Ano. Takže trvalo to opravdu rok a půl, co s tím bojoval. Když to člověk viděl, byl to účasten dennodenně, viděl, jak se mění, jak se snaží, jak bojuje. V jednu chvíli to vypadalo velice dobře, že to skoro ustoupilo, pak se to vrátilo. Potom ten závěr úplně, když nám tady vlastně přišli pomáhat ze stromu života, to už jsem říkal taky tady, že lidi, kteří, nebo když máte příbuzného, který, jak se říká, tam špatně a je v tom posledním stádiu, nebojte se obrátit na tady profesionálního života. Pomůžou vám, pomůžou okolí, pomůžou i tomu člověku, který vlastně
0: odchází. Ano.
1: Takže to bych se přimlouval tady za tu partu těch lidí. Trvalo to rok a půl, prostě, když to potom skončilo, tak to bylo samozřejmě smutné, ale vzhledem k tomu, že jsme s tím žili, vlastně člověk byl na to připravený.
0: Je to moc smutné, pane Oline, ale jak říkáte, obrátit se na tyhle lidi, dělá to i moje kamarádka, velmi záslužná činnost. A říkala mi další moje kamarádka, které umíral takhle tatínek, že zavolala té mé přítelkyni, která dělá v takové organizaci, a říkala, Jani, to bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat.
1: Ano, přesně tak. Nestýdět se za to, nebát se prostě hledat tu pomoc někde jinde, protože člověk se snaží samozřejmě sám, co mu síly stačí, ale prostě dochází k těm situacím, kdy je najednou bezradný a tápe, je nešťastný z toho. Potom to se to přelivá i na ty ostatní a jako ne, už bych to nechtěl zažít tady toto.
0: Moc, pane Oline, děkuju, že jste to řekl do noční linky, děkuju vám.
1: Takže
0: dobrou noc, naslyšenou.
1: A zdravím přátelé, kteří mě zdraví taky, takže ještě jenom děkuji vám.
0: Děkuju taky, nashledanou. To byl pan Olin z Kopřivnice a já přidám zprávu, kterou napsal pan Aleš. Abych pravdu děl, z kamenů těch špatných a ještě horších rozhodnutí bych mohl dláždit Via Appiu. Některým se dnes už smějí, některá nejsou a nebyla podstatná. Žel byla i rozhodnutí fatální. Za to úplně nejhorší považuji výběr partnerky pro manželství. Jenže rozbor příčin a následků by přesáhl vymezených 2000 znaků. Ale abych nebyl za škarohlída, učinil jsem i jedno rozhodnutí, kterého nelituji. A to, že jsem před 20 lety dal valé rodnému městu a rodině. Tím se dostávám k meritu věci. 35 let jsem prožil za socíku, 35 let v kapitalismu. A je-li nějaké období, které bych rád vymazal z hlavy, jednalo by se o léta 1990 až 2007. Tolik hladu, bídy a nouze, co jsem zažil... Nicméně, rád o sobě tvrdím, že jsem v nebi dobře zapsaný, takže jsem si pořídil nové bydlení, hypotéku umořil, dočkal se i důchodu a spod výživy jsem dospěl do mírné obezity. Selaví, napsal Aleš. Děkuji i za váš příspěvek, který rovněž přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Samozřejmě můžete napsat i přes e-mail, a to na adresu linka@rozhlas.cz, případně zavolat na číslo 731 809. Teď už Pavel Bobek, otec a syn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit něco ve vaší minulosti. Co zásadního by to bylo? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? A jak se na dané období třeba díváte s odstupem času? Dovolal se i pan Miloš z Rychnova nad Kněžnou. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer. Já bych chtěl jenom k tomu dodat, že jsem se náhodou potkal s lidma, který dělají něco jako paměť národa.
0: Ano, ano.
1: Jo, s Osvětimi utekli dva židovští vězni a ty se dostali až na Slovensko, aby předali tu informaci, jak zabírají ty Židi a sbírají a na práci, že to není na práci, ale že to je na vyhlazování.
0: Rozumím.
1: Jo, takže to je organizace, která pořádá každý rok pochod plus něco k tomu, jo, jako dopravu. Jsou to starší lidé v podstatě z celé Evropy a na tohleto konto pořádají právě tu vzpomínkovou takovou historickou akci.
0: Právě, jo. Aby se, pane Miloši, nezapomnělo, jak jsme o tom hovořili.
1: Tak, ta paměť národa je hodně důležitá.
0: Je to tak, je no. To tak.
1: To je všechno. Děkuju.
0: Moc děkuju, pane Miloši, taky za váš příspěvek. Dobrou noc. Tak, pan František nám napsal, dobrý večer. Já ve svém osobním životě bych asi neměnil nic, ale co bych měnil, by byl rok 1989. Tato změna vrhla náš stát do hluboko zadlužených států. Bylo nám to zapotřebí. Řeknu jenom jeden příklad. Spíš každý český občan odváděl daně. Dnes je to problém dokázat. Válku na Ukrajině bych nechal podporovat Ukrajinci, kteří u nás pracují. Kdyby se každému srazilo každý měsíc 2000 korun, tak by se vyřešil. Taky náš problém se zadlužováním. Další příspěvek napsal pan Michal. Není toho málo. Především bych se nechal každý rok preventivně vyšetřovat na magnetické rezonanci. Na prevenci neurodegenerativních onemocnění u predisponovaných jedinců se i přes jejich zákeřnost zapomíná. Tohle je nejdůležitější bod. Studoval bych jiný obor a místo pedagogiky bych se vrhl raději na medicínu. A nebo bych se vzdělával sám. Dal bych se třeba snažil více rozumět některým máminým postojům a názorům. Dnes bych si s ní rozuměl ještě více a v mnohem bych jí dal za pravdu. Více bych důvěřoval své intuici a nedával bych ve svém životě prostor lidem, kteří se mi od začátku zdají špatní. Necestoval bych do Asie, ale když už do Dálav, pak místo toho spíše do Jižní Ameriky. Konkrétně mě láká Jižní Brazílie s evropskou atmosférou, kde žijí potomci německých přistěhovalců. Tohle je bod, kde by se to ještě napravit dalo, napsal Michal. Teď už píseň, samozřejmě děkuji vám oběma za vaše příspěvky, zopakuji, ano, napsali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka a teď už nám bude zpívat Michal Hrůza Bílou velrybu.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na jakou životní etapu v minulosti by nejraději zapomněla paní Magdalena z Hradce Králové? I na to se budu vyptávat. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všechny účastníky dnešní noční linky.
0: Děkujeme.
1: A já bych odvovrala období, já to řeknu ve stručnosti, období covidu.
0: Ano.
1: Kdy jsem do té doby byla relativně zdravá ke svému věku. Dokonce asi půl roku předtím mě lékař potom mě řekl, že mám srdce jako zvon na svůj věk.
0: Ano.
1: A po covidu začalo problém plíce, operace srdce, mám jednu ledvinu, která druhá se mi ztratila a tak dále. Takže toto období bych odbourala, protože kdyby nebylo, kdyby ho neprošila, tak jsem zdravá a můžu vykonávat spoustu věcí.
0: Které teď nejim nemůžete, že jo?
1: Mohla bych se dále věnovat charitě, jako jsem se věnovala předtím. To je tohle. Dále, já už jsem to tady říkala, že jsem měla dědečka v koncentráku, dva jeho bráchové tam zůstali. A my dneska s odpuštěním, jak bych to řekla slušně, se klaníme Němcům.
0: Rozumím.
1: Kteří tady zotročili kus národa a děkuju moc Františkovi za jeho názor, protože si myslím, že válka se má připomínat, ale má se připomínat tak, co je na tom pravda a co ne. Když to jsou tady různý komentátoři a tak dále, kteří překručují dějiny. A doposud žijící rodiny, které přišly ve válce nebo při pochodu smrti bo svý členy rodiny, tak si myslím, že na to nezapomněli a asi by se nemělo zapomínat a měli bychom to učit i naše děti, vnuky, pravnuky, jak to vlastně bylo.
0: Ano.
1: A co se týče Ukrajinců, tak si myslím, že některým chybí pokora, co pro ně děláme, a že si vymáhají privilegia, které ani nemáme my, a že by, já nedovedu pochopit, že můžou odejít z domova mladí a nechat tam svý rodiče.
0: Rozumím.
1: Tak.
0: Děkuju paní Magdaleno, za váš názor. Děkuju.
1: Ano, je to můj názor. Já ho nikomu nevnucuju, ale myslím si, že jako kdo se na to dívá střízlivýma očima, takže mi dá za pravdu. Díky.
0: Taky děkuju. A zdravím do Hradce Králové. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Díky.
0: Já přidám k paní Magdaleně zprávu, kterou napsal Lukáš Sklatov také přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Kdybych mohl změnit minulost, udělal bych jednu důležitou věc. Už dříve bych se začal naplno věnovat počítačům a oboru IT. Vždycky mě bavilo opravovat techniku, ale dlouho jsem si nevěřil. Dnes už pracuji z domova ve své malé dílně, kde opravuji počítače a pomáhám lidem s jejich technikou. Když se ohlédnu zpět, říkám si, že kdybych začal dřív, možná bych měl vlastní větší opravnu počítačů a více zkušeností. Na druhou stranu věřím, že všechno má svůj čas. Minulost už změnit nemůžu, ale můžu dělat to, co mě baví dnes a dál se zlepšovat. A to je pro mě nakonec to nejdůležitější, napsal Lukáš. Lukáši, myslím si to taky. Bohužel, jak to píšete, no, minulost změnit nemůžeme. Dnešní téma je, kdybychom ji mohli změnit, co bychom udělali. Ale jak říkáte, prostě bohužel s tím už nic nenaděláme. Teď už další píseň. Iveta Bartošová, Dej mi ruku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I 3 minuty před půlnocí se budu vyptávat na stejnou otázku, kterou vám kladu celou hodinu, kdy mě zajímá, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Josefa. Asi jsem špatně rozuměla. Z Šenova, pane Josefe, voláte. Dobrý večer.
1: Šenov vedle Svíta.
0: Aha, děkuju moc za upřesnění.
1: No, já bych, kdyby to vyšlo, aby nám tady nevládli od začátku komunisti a Rusáci. Jo? Nebylo by toho, co je dneska. Ty starý podnikatelé a starý řemeslník, to byla strašná škoda, že prostě to všechno ta, jak to mám říct,
0: Odválčas.
1: Oni je zavírali, zebrali jim fabriky. Jo. A i malí živnostníky normálně vystěhovali z baráku, přijeli vám, vyházeli to před barák. Jo. A kde se říkám vtedy. No a potom ty lidi už neměli chuť do toho, když bylo takhle. A ty starý mistři,
0: ano,
1: a ty vedoucí ze provozu, nebylo by tolik krádeží, tolik podvodů, co člověk slyší. Já vím, že lidi byli vždycky pravíti. Vždycky se někdo najde. Ale to lidí chlebilo. Tomu věřte. Tátu, no, tam měl živnost s maminkou, no, tam někde už kvůli tomu myšleli.
0: Ano.
1: No, vystěhovali nás, koupili jsme takovou starou hospodu, to byla barabisa.
0: Uh-huh.
1: Museli jsme si ji opravit, no a potom jsme si postavili, že to myšli ještě stát. Od malička jsem byl zvyklý doma makat všechno. A věřte tomu, že aj ty, prostě v těch rodinách, to bylo to, že ty děcka, ne, že by nás táta honil, dřel, to ne. Ale dal nám vždycky takový, třeba měli jsme slepice, jo, na vesnici.
0: Na vesnici, ano.
1: Musel se o to starat.
0: Ano.
1: Jo, natarat jim trávu, aby měli co dělat. Nebylo to těžší, ale dělala. Byla to povinnost, jo. A dneska ty děcka to přijdou do výtopky, a co tam mají chudáci dělat? Sedějí u počítače, budíš, když se doopravdy učí nebo něco, budíš. A když se tam na ty programy, když tomu moc nerozumím, jsem starší, tak tam nic příkladného není. Jo? A v televizi je to taky tak. Jo? Občas tam jsou dobrý pořady, a jsou tam pořady, že by se zvlášť. Prostě neukazuje to ten mladým, jak se má žít a jak to. Říkám, hlavně, že ty mistři a ty podnikatelé starý, kteří drželi prostě nějak tu, jak se říká, čest, tam v západní republiky, alebo ještě po nich chvilku, tak mezi sebou nemuseli nic psát na papír.
0: Slovo platilo, že jo? Ano.
1: A to platilo já zákon. To neexistovalo, aby to. To by ho ty druhý upousali. Jo. Ty byli třeba tyhle řezníci, tam měli řeznické tři a tam byla taková porota právě z těch řezníků z těch, to opravdu už podnikatelů starší, a ty dávali vysvědčení tomu
0: učni.
1: Že se vyučil,
0: přesně tak.
1: Tak musel být nejdřív tovary, a potom mohl být mistr.
0: Je to tak, pane Josefe. Souhlasím s vámi, jo. Můj tatínek taky vždycky o tom říkal, že řemeslo je opravdu zlaté dno, ale bohužel asi nemáme moc pokračovatelů, je to velká škoda. Já vám moc děkuji za váš příspěvek, pane Josefe, zase byl z jiného soudku. Děkuji a dobrou noc.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám ještě zprávu, kterou napsala paní Blanka. Dobrý večer. Vymazala bych okupaci v 68. roce. V té době mi také zemřela maminka a bylo mi 15 let. Tak to bych nejraději vymazala. Vymazala bych zlé lidi a války ve světě. Bylo by krásně, kdyby byl všude na světě mír. Vžít ten život je tak krátký, tak proč ho nežít jen hezky a v pohodě? Zdraví Blanka z Přeloučska. Děkuji samozřejmě paní Blanko i za váš příspěvek a teď už Karel Gott a Oči barvy holubí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do čtvrtku 6. srpna. Stále si budeme povídat o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A mě zajímá, co zásadního ve vašem životě byste změnili? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co si myslíte? Je dobře, že minulost změnit nemůžeme? A paní Iva mi napsala. Dobrý večer, paní Jano. Nechtěla bych něco měnit, ale chtěla bych poděkovat paní Elišce a vůbec mi nevadí, když její příběhy slyším víckrát a vyprávím její osud svým dětem a vnoučatům. Nesmí se historie opakovat a musí ji mladší generace znát. Vám děkuji za citlivý přístup k volající. Hezký večer, napsala paní Iva. Paní Ivo, děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová, Bílá java 250.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o tom, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A tu samou otázku položím i paní Anešce z Vysočiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já kdybych můžu teda k tomu tématu něco říct,
0: ano.
1: Tak bych ráda vymazala ze svého života 25 let soužití s tchýní pod jednou střechou v jednom domku, poněvadž nám udělala ze života peklo. Sama dala na řeči nějakých zlých lidí, který mě pomluvili jako její nastávající
0: snachu.
1: A tím pádem se celý život s ní to soužití odehrávalo úplně hrozně. Seděla na mě, byla to prostě taky teda taková povaha panovačná,
0: ano.
1: Selská povaha. A já jsem byla z chudých poměrů, no, tak jsem jí asi nepřišla do noty. A takže celých 25 let, co jsme spolu museli s ní žít pod jednou střechou, protože jsme nedostali byt, museli jsme si přestavět domek a bydlet s ní. A takže vlastně to soužití nebylo pěkný, no, a nedokázala jsem si k ní najít lepší už vztah. A když teda končila svůj život, tak se snažila teda jako se srovnat se mnou, ale já už jsem to nedokázala.
0: Už to nešlo, prostě, že jo? No. Po těch 25 letech, kdy vás terorizovala, tak ono to jde dost těžko.
1: No.
0: To rozumím,
1: takže
0: paní Aneško.
1: Takže to bych ráda jako...
0: vymazala.
1: Kdyby to nemuselo být, no.
0: Rozumím. Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky, paní Aneško.
1: Já vám moc krát děkuju, všechny zdravím a vás taky, paní redaktorko.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Anešce zprávu, kterou poslal pan Pavel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Dobrý večer, paní Jano. Já už jsem toto zmiňoval víckrát. Zajímalo by mě, jak by se můj život vyvíjel, kdyby má mamka nežila s mým otčímem, který mě neměl rád a připravil mě o dům. A já se svým postižením se musel naučit sám protloukat životem. A taky bych už nevěřil losům, protože je to jen lež a vyhrají vždy jen ti, co to nepotřebují. A jak by řekla má kamarádka, je to cesta do pekel. Ale če bylo, to bylo. Já hledím do budoucna spíše. Tak pěkný večer, napsal pan Pavel. Děkuju, pane Pavle, samozřejmě i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Eva Farná. Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na jakou životní etapu z historie by nejraději zapomněla paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak já bych se nejraději zapomněla na špatný doktory. Mýmu nevlastnímu otci chtěli vzít nohu, nemusí.

0: zachránili. Za třetí sestra rodila druhý dítě, byla to zdravotní sestra, jako bývalá, pak která změnila profesi. Ano. A sestřička, která ji přijmula, ji řekla, hele, ty jsi od toho, tady si to vyplň, já si jdu nakoupit. Jo, a přišel doktor a sestra musela dostat, moje sestra musela dostat urychlovačky, aby se jí kluk neudusil.
1: Aha.
0: No, tak prostě to jsou lidi, kteří tam nemají co dělat, těžko se jim to dokazuje.
1: Rozumím.
0: Mluvím o sobě. A co by jsem teda opravdu chtěla změnit, zrušit amnestie, zavést trest smrti. A pokud se jedná o cizince, to už je jedno jaký. Já jsem teď na ubytovně, mám odpracováno jenom na železnici 50 let.
1: Ano.
0: Továrně rok a nepočítám vyučení.
1: Ano.
0: A ucpávají se mi cévy, tepny. Už jsem tu vlastně ani být neměla. Jo, a partner měl dva druhy rakoviny. A to, co s ním udělali, to se nedá ani povídat. Převezli ho bez našeho vědomí a svolení z Prahy, z Bulovky, do Hořovic, do Spádově nemocnice. Byl to rok 2005, je to dávno, do dneška jsem se z toho nespamatovala. Ten byt mám jako muzeum.
1: Uh-huh.
0: A bydlím po ubytovnách, po privátech. A prostě lidi, kteří tam nemají co dělat na těch místech, snažila bych se nějak odstranit. Jo, jde to hrozně těžko, jo. A nejvíc mě teda mrzí, že z naší republiky už je jenom takový malý voříšek. Jo, už jsme za chvíli vymizíme úplně. Chtěla bych vědět, kolik přispívá třeba Švýcarsko nebo Rakousko na Ukrajinu. Já jsem tady mezi nima. Naše museli z ubytovny pryč. Hodně lidí.
1: Hmm.
0: Jo, a oni už se nesnesou některý ani mezi sebou. Nechtějí pouštět na záchod. Chtějí to mít jenom, jsou tady i celý rodiny, jenom pro tu svoji rodinu.
1: Uh-huh.
0: Jo, a opravdu každý je chrání, skoro každý je chrání, hlavně ty bohatý, a bodyť by je nechránili, když oni jim chodí dělat i domů, uklízet barák nebo i na zahradu. Jo, to je opravdu tak, jak to říkám. Nejde proti tomu udělat nic, ale nic. To musí udělat i nahoře. Jo, ale vlastně ten, kdo dělá nejvíc, tak má nejmíň. A naopak.
1: Děkuju, paní Marie, i za váš příspěvek do noční linky. No. A přeju hodně zdraví.
0: Naslyšenou.
1: Hodně zdraví. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: K paní Marie předám zprávu, kterou poslala paní Jana Zjerková. Dobrý večer. Jani, to vím celkem přesně. Tedy myšleno, co by změnila paní Jana. Nestudovala bych školu, kterou jsem studovala, a nezačala bych se svými bývalými partnery a nebyla bych už taková puťka, která si nechala všechno líbit. Paní Jano, děkuju samozřejmě i za váš příspěvek a teď už Tomáš Linka nám bude zpívat Paní má se má.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci a stále si povídáme na dnešní téma, kdy se vás ptám, co byste změnili nebo co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A vyptávat se budu i pana Roberta, který nám volá z Olomouce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Chvátkovo. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, protože tam jí pořádně přerušuje, takže to je malá hruza z toho jaj, no, ale proto nevolám. To bych nikdy nechtěl zažít. A stalo se to a stejně to nezměním. Nejhorší den mého života byl 7.8.23. To mi umřela manželka, to je úplná zkáza.
0: Ano.
1: Od té doby koukám na dveře a vím, že nepřijde dom. Takže to bylo nejhorší, co mě potkalo. Klidně
0: to věřím.
1: To
0: pane Roberte, to věřím. To je věc, na kterou nejde zapomenout, že jo? Nebo nejde to jen tak přejít. Když ztratíte někoho, vlastně toho blízkého, nebo dalo by se říct nejbližšího člověka, tak s tím se člověk jen tak nevyrovná.
1: No tak je to čas. Našel jsem si teda kamarádku, jestli bude vážný vztah, nebude, to nevím. Jinak teda mám syna Marka, to je to nejcennější, co po ženě mám. Sice je autista, ale mám ho rád. Je to prima kluk.
0: To je dobře.
1: A chtěl jsem ještě říct jednu věc, že tam je nejhorší. Já jsem měl pocit, já nevím, jo, nezažil jsem to, ale já si myslím, že já jsem se cítil, když jsem se to dozvěděl, protože jsem s tím nepočítal, jo, že prostě žena se mě utopila, takže to bylo ze dne na den prostě.
0: To je šílené.
1: Já jsem měl pocit, že ani nedondu dom, když jsem šel dom, protože mě to máti řekl, takže jsem si objednal taxík, protože já jsem měl pocit, jak kdybych vlezl do ringu a dostal pořádnej výlago, že zkušený boxer ze mě udělal puding, tak to je takové blbé pocit,
0: No. A paní byla plavat, že se tak hloupě ptám.
1: No a utopila se na Poděbradech v Olomouci, takže to byla malá hrůza.
0: Tak tenhle den byste vymazal ze svého života, že jo? Kdyby to šlo změnit, přesně tak.
1: To bych teda zažít nechtěl ani náhodou. No a pak ještě, když tam mluvili o té okupaci, tak to bych nechtěl, aby tady byl někdy 68. No to taky bylo, že jo?
0: Ano.
1: Já jsem to nezažil a pamatuju si, když jsem chodil do školy, tak rodiče mě říkali, já jsem se s nimi o tom bavil, co nám učitelka nám prostě říkala něco ve škole, protože oni to měli osnovat.
0: Ano.
1: A rodiče mě řekli doma něco jiného. A řekli, no, přišli jsem si z vojska a z bráchu, to neříkajte, protože mám ještě bráchu. Protože my bychom šli do děcáku, to byli takový darebáci, jo, promiňte, že to tak říkám. A my bychom seděli v kriminále,
0: tak.
1: Jo, takže o tím jsem mluvit nesměl, já jsem věděl teda, jak to je.
0: Přesně.
1: A jinak vám chci poděkovat, že jste mě vzala. Doufám, že se do příští linky dovolám, protože tam vždycky je jedna paní a já nevím, jestli je to i a já to vždycky ke němu volá, ten neodpovídá, takže já se to nikde nedovolám. Nedokážu si představit, že by byl teďka, jak je to sucho, nějaké rozsáhlé požár a furt mě přerušovali, tak to už bych jim mohl říct, ať vyjedu rovno všechny sbory ve městě, protože už by ten požár byl fakt rozsáhlý. No a jinak chci poděkovat linkařům, paní Ludmila z Brna, paní Vlastice z Krnova, panu Olinovi. No a držte mě palce v hřebíkách, 2 měsíce jsem nic nevyhrál, vždycky dostanu co nejhorší otázku, nebo se nedovolám. A moc vám děkuji, že jste mě vzala, snad se do příští linky dovolám.
0: Já vám přeju hodně zdraví, pane Roberte, a hodně štěstí.
1: Jo.
0: A děkuju a dobrou noc.
1: A mě to vyšlo z toho kamarádku, a mám strašně rádo na mě taky, ty moc prima holko.
0: No tak držím palce, dobrou noc, naslyšenou.
1: Jo, moc vám děkuji, nashledanou.
0: Přidám zprávu, kterou napsala paní Inka z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Jano, já bych změnila rok 2013, kdy mi 1. března zemřel jediný syn. Kdybych měla možnost ho zachránit, nevím, jestli bych tu šanci měla, zemřel na aneurysma aorty. Ale určitě bych dělala vše proto, aby se jeho stav zjistil včas a on mohl žít. Také moje maminka zemřela v Hořicích sama a my ji přes půl roku neviděli, protože byl covid a oni nás k ní nepustili. Přeji vám i všem hezký zbytek večera, napsala Inka. Paní Inko, děkuji za váš příspěvek, když samozřejmě pro vás velmi citlivý a velmi smutný. Další písničku bude zpívat Lucie Bílá, Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdyby mohla změnit minulost, paní Anička z Miroslavy, co by udělala? To se budu ptát v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Krásný večer. No, přeju všem. No, kdybych mohla ten prsten Arabelin otočit,
0: ano,
1: a popřát si, co bych chtěla já, no tak to by bylo vymazat z mého života rok květen 94. To jsem byla u dvou lékařů, kteří mě doporučili, abych podstoupila operaci dělohy, jelikož jsem měla snížené pánevní dno a dělalo to neplechu s mým močovým vylučováním.
0: Ano.
1: Tak ti mi doporučili, abych si nechala odstranit dělohu. Dneska už je to nějaká jenom nějaká smyčka a už se to upraví, no ale tehdy mi doporučili těto dva pánové doktoři, že si mám nechat odstranit dělohu a byl to začátkem mého konce.
0: Uh-huh.
1: Tak ten rok bych vymazala a dneska bych na to nikdy nepřistoupila, protože když se ta operace odbyla a jakože z pohledu jiných lékařů se odbyla,
0: ano,
1: ta operace, tak nastaly další daleko větší
0: komplikace.
1: Problémy, daleko větší problémy. Já jsem nechodila vůbec na malou stranu.
0: Huh.
1: Musela jsem užívat vložky, protože se tam porušila ta píštěl.
0: Aha.
1: Z toho močového měchýře se tou operací porušila píštěl a musela jsem podstoupit další dvě operace, aby se to dalo spravit. A když vám řeknu, že mi tekla moč z břicha.
0: To je šílený.
1: Tak měla jsem hadičku s pytlíkem v břichu, mám tam díru dodnes, no a dostala jsem zápal, protože to bylo v srpnu, zápal plíc jsem dostala, takže to jsem vykašlala, no a oni mě to tak nechali, že se to během pár dnů zahojí, ale hojilo se to více jak měsíc, no a tak jsem dostávala injekce, penicilinové injekce, abych nedostala otravu do břicha, no ale bohužel můj imunitní systém to nevydržel. No tak a napadl mi oči.
0: No paní Aničko, tak, teda to je šílený.
1: Musela jsem podstoupit 3 operace, to bylo, já jsem strávila rok v nemocnici, já jsem šla 4. srpna 94 do nemocnice, jako poměrně zdravý člověk.
0: Ano.
1: A vyšla jsem z nemocnice, to jsem nastoupovala do Znojma a vyšla jsem teda z brněnské nemocnice z Bohunic z očního oddělení v únoru dalšího roku. To jsem byla v nemocnici pořád a přišla jsem o levé oko v důsledku, že se mi zhatil asi imunitní systém. A jsem brala, potlačovala jsem imunitní systém, no ale po deseti rokách ten imunitní systém, měla jsem obě sítnice porušené, tak se to udržovalo, po těch 10 roků se to udržovalo, ta pravá sítnice, na pravém oku sítnice, bohužel se stalo, že se utrhla i ta, takže od 56 roku, to znamená od roku 2005, jsem zcela nevidomá. Nemám sítnice, takže jsem žiju už 21 roku. Je mi 77, bylo mi 56 roku. Takže 21 roku žiju už v absolutní tmě.
0: Paní Aničko, to se ani nedivím, že byste ten den a ten rok vymazala a kdyby to šlo, tak byste to změnila.
1: V životě mě nenapadlo, kam dospěju ke konci svému života. Vlastně to ani nebylo úkon ke konci.
0: Ano, to jste byla mladá holka, života. Přesně tak, mladá holka, no, v dnešní době. Ne, to je šílený.
1: Víte, ale nejvíc, jako 2 roky jsem se z toho mátožila. Když jsem vyšla poprvé to v tom 95. z té nemocnice, tak to už jsem za měsíc čekala důchod, což jsem já nemohla spolknout vůbec.
0: Ano.
1: Vůbec jsem v 46 letech zdravá ženská, 45 jde do nemocnice na nějakou operaci a v 46 je 80% neschopná práce.
0: Na šílené.
1: Jsem 20 kilo zhubla, 20 kilo zhubla a byla jsem uznaná 80%, že nemohu pracovat. Dva roky mi to trvalo, no tak pak jsem si zlomila nohu, umřela mi matka.
0: To se to teda opravdu sypalo jedno za druhým, jak se říká.
1: Jo, sypalo se to jedno za druhým, no.
0: Paní Janičko, já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky a že jste se podělila.
1: Dneska žijí, ale nejvíc jako na mě doléhá to, že neznám ty svý děti a vnoučata. Já je znám, když byly malé, víte?
0: Ano, ano.
1: Nejhorší je to, když člověk v určitém věku přijde o ten.
0: Tak, to věřím, to věřím. Přesně tak.
1: To je opravdu
0: šílený.
1: Musí se s věcma, kterým dává důraz a který by chtěl vidět, prostě ty nevidí. Svoje pravnoučata, vnoučata, svou rodinu, kdybych mohla dělat něco, co bych, a nemůžete dělat to, co chcete.
0: Rozumím.
1: A co jste ráda dělala a co by bylo dnešní době, kdy už teda člověk má nárok na ten důchod a mohl by si tím krátit ty chvíle.
0: Tak.
1: No, takže je to nevidět ten svět, tak ono si říká, že někdo mi říká, je lepší, když to nevidíš, ten bordel, co se tady děje, já to říkám takový.
0: Já vím.
1: Já beru to jako ve
0: legraci,
1: ale legrace to není.
0: Není, ne, rozhodně ne.
1: Snažím se, protože mé krédo je, každá trampota má svojí mes a já jsem se zařekla, že moje rodina nemůže poznat nebo nechci, aby poznala, že se v naší rodině něco změnilo, takže dál se snažím prát, vařit.
0: Vím to, paní Aničko, o vás.
1: Všechno to upéct,
0: tak.
1: Takže všechno uklidit, všechno
0: úžasný.
1: Je tady v pořádku.
0: Moc krát děkuji.
1: Každý, kdo přijde, říká, kdo ti uklízí? No já sama mám s manželem, se snažíme.
0: Děkuju, paní Aničko.
1: Ale není to jednoduchý život, není to jednoduchý.
0: Věřím.
1: A chce to hodně pokory k tomu životu a hodně zapření.
0: Určitě.
1: Takže
0: držím pěsti.
1: To je to nejhorší, když člověk nemůže vidět vycházet sluníčko, letět, vidět ptáčka a vidět ty svý puclíky, ty svý děti malý.
0: Tak.
1: Babičko, jak to, že nevidíš, no, neumí to pochopit.
0: No děti, samozřejmě.
1: No.
0: Dobrou tak noc, paní Anička, moc krát vám děkuju za příspěvek
1: já
0: do noční linky.
1: Já všem hodně, hodně zdraví a dobrou noc.
0: Přidám k paní Anice krátkou zprávu, kterou poslal pan Ladislav. Díky za slova o válečných zvěrstech. V poslední době mám spíš pocit, že Češi likvidovali Němce a vrcholní politici i ti, co obrátili kabát, podporují. Díky, Ladislav, napsal pan Ladislav. Teď Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jakou životní etapu, kdyby mohla změnit minulost, by nejraději zapomněla paní Staňka z Bohumína. To se dozvíme teď na lince 731 800 900. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím. Dobrý večer. Paní Aničko, těch případů bylo moc, poněvadž jsem 18 let tatínka na vozíčku po cévní mozkové příhodě a ve děku jsem se od vlastní maminky nedostala.
0: Ano.
1: A ono to tak vesměs bývá, když se o někoho staráte a máte o někoho strach, takže v děku se nedočkáte, je to samozřejmost. Do toho jsem měla vlastně trojitou frakturu kotníku, taky to dopadlo špatně. První operace, druhá operace a páni doktoři fifejcké nemocnice to skaňhali, ale nenaděláte nic, poněvadž vedá na vráně oko nevyklobe. Tak jsem si vzpomněla teďkom, jak někdo vzpomínal rok 68. To jsem byla ještě holka, jeli jsme z pohřbu mojí nejhodnější tetičky z Pilhřimova na Ostravsko. Odložili jsme to o jeden den, poněvadž byla panika nákupy, tak jsme ještě chtěli babičce taky něco nakoupit, která ještě žila v tom Pilhřimově. Přijedem do Ostravy, neboli tehdy až do Havířova. Na to, víte, lidé se zhlukovali. Byli jsme vlastně v podstatě jsme ani nevěděli, co se děje.
0: Ano, děje, ano.
1: Jenom pomalované a pootáčené ukazatele, že tatínek, i když jsme jeli autem, celou dobu jel dobře. Jeli jsme tady na Jihlavu jako na Brno a to. A v Ostravě v Mariánských horách zabloudil. No ale k tomu jsem chtěla říct, že jak se tak zhlukoval, já hloupá holka jsem poslouchala ty zprávy, které ty ženské v tom chumlu si předávaly a tehdy přijela paní Kožušníková jako od sestry ze západního Německa. A pamatuju si jenom jedno, kdy ona říkala, buďme rádi, že tady máme, nejmenovala koho, jo, na západní hranici je všechno připraveno na vtrhnutí do Československa. Jo, a já jsem zírala, jo, ale u nás doma se nikdy o tyhle věci nehovořilo. Jo, ale co mě zaráží, když už to mělo být tak špatný, tak zlý, že tady byli. Ty Ukrajinci, co tady dneska jsou, to je taky komedie, když si vemte, že to právě byli jejich tátové, jejich dědové, kteří nás okupovali. A dneska my nebudeme mít na různé věci, ale na ně se doplácí. Tak mě řekněte, co to je za politiku? Jestli těm lidem došel zdravý rozum, jo, tak na jednu stranu jdeme proti Rusku, které nás ve válce osvobodilo, jo, na druhou stranu se kamarádíme s Němcema, kteří nás napadli, kteří nám ubližovali, lidi chodili, vlastně byli odsunuti do koncentračních táborů, přicházeli o život a zase Rusi jsou špatní, ale Ukrajinci taky bylo to původní Rusko. Jejich dědové, jejich tátové nás okupovali. Tak proč, co to je za politiku?
0: To je nějaká vysoká politika, paní Staňko, přesně tak, jak říkáte.
1: Kde je morální kredit? Není, opravdu není, paní Janičko.
0: Děkuju, paní Staňko, i za váš příspěvek do noční linky a přeji pokud možno krásnou dobrou noc.
1: Děkuji, já vám taky a především pevné zdraví.
0: I vám. Přidám k paní Staňce zprávu, kterou napsala paní Petra. Dobrý večer, moje babička nám vždycky říkala, všechno zlé je pro něco dobré. A taky nám říkala, že člověk si musí projít i něčím těžkým, aby si pak vážil i maličkosti. Naprosto s tím souhlasím. Pokud bych cokoliv chtěla změnit, tak bych dnes nebyla taková, jaká jsem. Dnes a neměla bych se tak dobře, napsala Petra.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

dnešní noční lince jsem se vás po celé dvě hodiny ptala, co byste udělali, kdybyste mohli změnit minulost. A pan Mojmír ze Svitav napsal. Taky jsem měl rád jednu dívku. Ona chtěla bohužel být jen kamarádka. Po sametové revoluci se rozhodla podnikat a když upadla do dluhů, vyřešila to sebevraždou. Nevím, jak bych jí mohl pomohl, ale vzpomínám ji v modlitbách. Nevím, jestli je to dost k tématu, jako k té věci. Tak pane Mojmíre, určitě. Prostě změnil byste ten den, kdy se to stalo. Paní Emilka z Olomouce napsala, dobrý večer paní Jani, hezký večer vám i posluchačům. Co bych chtěla vymazat? Rok 1966, kdy nám zemřela maminka a já 10 let jsem tohle břímě nesla celý život. A jinak bych vám chtěla poděkovat, že necháte všem otevřené slovo názoru. Moc si toho vážím, určitě nejen já. Hezký zbytek noci a další krásná témata. Děkuju paní Emilko. Samozřejmě za váš příspěvek i za váš názor. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy krásně. Přeji dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky a to v úterý 18. srpna, kdy mě bude zajímat. Kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepovedlo? Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? No a dnes už se můžete těšit na kolegu Zdeňka Nováka z pardubické redakce, který pro vás volil téma Vy a internet. K čemu ho nejčastěji používáte? Hledáte na něm zprávy a informace? Máte ho spíše pro zábavu? Nebo internet k životu nepotřebujete? Dovedete si představit život bez webových stránek? Je něco, co vám na internetu vadí? No a spoustu dalších otázek, které pro vás má Zdeněk přichystané. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

けます。

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak ruku na srdce, kdo z vás někdy nechtěl poznat exotické dálavy. A když ne jinak, tak třeba aspoň s prstem po mapě. A víte co? Ta dnešní hodinka divadla pro vaše uši je k tomu takovou vzácnou příležitostí. Budeme totiž mimo jiné cestovat na místa, která v životě poznal benátský kupec Marco Polo. Pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dřív než se dnes vydáme ve stopách Marka Pola, pojďme si ho představit trochu blíž, protože co o něm tak většinou víme? Kupec, cestovatel, možná se nám v paměti někde usadila ta Čína, chán Kublaj 13. století. Ale věděli jste, že cestovatelem už byl Markův otec Nikolo? Poslechněte si, co o tom sám Marco Polo vypráví.
2: Jak velmi jsem vždy toužil po návratu. Víte, pane, místo, kde jsme přišli na svět, promiňte stárnoucímu muži, už nedokážu krotit city.
3: Nicméně v Dalmácii, na ostrově Korčula, se chlubili, že vaše rodiště je právě tam, tak jaké pak Benátky?
2: Já vím, ale já jsem Benátčan. Narodil jsem se tu 15. září roku 1254. Kdo vlastně ví, jak to tenkrát bylo? Ale že by maminka byla na Korčule? Ne, bylo to v Benátkách. V jednom z těch prastarých domů, ve šlechtické rodině. Kdo tehdy tušil, jak pohnutý život nečeká?
3: Pan otec jistě zapíjel narození syna až do bílého dne.
2: Hlouposti, ten to vůbec nevěděl. Maminka mne nosila pod srdcem, když se vypravil na východ.
3: A nechal svou ženu v opatrování svého bratra, jak bývalo dobrým mravem.
2: Nikoliv, jeho bratr, můj strýc, jel s ním. Vydali se z benátského přístavu na vlastní lodi, kterou svorně naložili různým majetkem a zbožím, a hnáni příznivým větrem dopluli s boží pomocí do Konstantinopolu. Starší z obou bratří, můj otec, se jmenoval Nikolo, druhý Mateo, a patřili k rodině Polo. Nebyl to ostatně ojedinělý nápad. Mnoho Benátčanů zde ve 13. století pohádkově zbohatlo.
3: A co rodinné obchody? Kvetly?
2: Snad. Okolo roku 1260 však prodali všechny nemovitosti, které tu měli, a vydali se směrem k městu Saraj na Volze. Tam připravili své drahocenné zboží a odebrali se s ním ke dvoru velkého krále Tatarů, který se jmenoval Barka. Tomu nabídli všechno, co měli sebou, a on jim dal na oplátku dary v počtu mnohem větším. Své jmění v tomto chanátu mongolské říše prý dokonce zdvojnásobili.
3: Takže cesta domů za mladou chotí byla...
2: Žádné domů nebylo. Mezi místními vládci vypukla válka a odřízla bratrům cestu. Museli se vydat oklikou. Přešli řeku Tigris, která je jednou ze čtyř řek ráje. Pak přecházeli 17 dnů poušť, až přišli k překrásnému městu, které se nazývá Tochara, jinak taky Buchara, a leží kdesi v Perzii. Tam se zdrželi 3 roky. Poznali tam jednoho člověka, na nejvýš rozvážného, který ještě nikdy neviděl latinské muže. Poznal jejich dobré mravy a přemluvil je, aby s ním šli k nejvyššímu tatarskému králi. Mému otci a strýci se dostalo ujištění, že se jim dostane nebývalých poct a největšího dobrodění.
3: No ale stejně bych to neriskoval, trmácet se do neznáma, když navíc nemám jistotu, co se mocnému vladaři vlastně bude honit hlavou.
2: Oni ovšem věděli, že by se právě a jedině takto mohli vrátit domů bez nesnází. Proto se svěřili do ochrany boží a vydali se na cestu s tím člověkem.
3: To byli odvážní sami dva.
2: Nebyli sami. Jako průvodce měli křesťanské služebníky, které si sebou vzali na cestu z Benátek.
3: Takže putovali bez nesnází?
2: To se tedy říct nedá. Otec mi mnohokrát líčil, jak se putování protáhlo kvůli sněhu a rozvodněným řekám. Jejich cesta vedla směrem severního větru, kterému Benátčané lidovým jazykem říkají Tramontána. Za rok pak stanuli před tváří největšího krále všech Tatarů. Jmenoval se Kublaj.
3: To ovšem byl neomezený vládce východu. Říše, která sahala očima 21. století od Koreje do Polska. Byl to vnuk samotného Čingischána, zakladatele mongolského impéria. Nechtěl bych okusit na vlastní kůži jeho šatlavu.
2: Kdo mluví o šatlavě? Přijal mého strýce a otce přelaskavě. Mnohokrát se jich vyptával na poměry v západních krajích, na římského císaře, na křesťanské krále a knížata, jak je v jejich královstvích zajišťována spravedlnost a jak si počínají ve věcech války.
3: Nechápu, co ho k tomu vedlo.
2: Důvod asi nebyl jenom jeden, ale určitě to byl zájem o křesťanství.
3: To jsem se snad přeslechl.
2: Pane, Pečlivě se vyptával na mravy latinů a s pečlivostí ještě větší se ptal na papeže křesťanů a na kult křesťanské víry. Zajímal se, je-li pravda, že křesťanská víra je lepší než všechny ostatní.

0: Takže polové se stali z obchodníků královskými posly.
1: Dá se to i tak říct. Věc však měla háček.
0: Na cestách nebylo bezpečno.
1: To nebylo. Oni ale obdrželi zlatou destičku, na níž byl vyryt chánův znak, a kde ji ukázali, tam se s dobrou potázali. Museli slíbit, že se k chánovi vrátí a že dokonce přinesou trochu oleje ze svítilny, která visí u hrobu našeho pána Ježíše Krista v Jeruzalémě. Věřil totiž, že Kristus je jedním z dobrých bohů.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tolik tedy o první cestě, které se přirozeně Marco Polo ještě nezúčastnil. Jeho čas přišel až později někdy, když mu bylo 17 let. A to už je ta cesta, o které díky spisům Marca Pola víme mnohem víc. Na konci 50. let byl u nás velmi populární výběr Zdeňka Vavříka, upravený pro dětské čtenáře. Vyšel pod názvem Dobrodružství Marca Pola a v rozhlase z něj četl nenapodobitelně Zdeněk Štěpánek. No a já jsem vám jednu ukázku z rozhlasové četby vybral i s půvabným dobovým ohlášením.
4: Naše poslední vyprávění končilo radostným setkáním Marca Pola s poselstvem velikého chána Kublaje, kterému vyšlo v ústrety. Dnes si poslechnete o dalším putování Marca Pola, kterého chán Kublaj pověřil vedením poselstva do království Amu.
5: Kambalu bylo za námi. Den byl jasný jako včera a kopyta našich koní se ozývala radostným klepotem. V příjemné zábavě jsme ujeli 10 mil a dostali jsme se k veliké řece Pulisanganu. Řeka Pulisangan teče do velikého moře oceánu a bývá proto plná kupeckých lodic. A přes tu řeku se klene překrásný kamenný most, jakému, a to pevně věřím, není na světě podobného. Je dobrých 300 kroků dlouhý a tak široký, že po něm může jet 10 jesů jeden vedle druhého. Je sklenut z 24 oblouků, které nad vodou nese 25 sloupů, a je celý umně vytesán z mramoru. Po obou jeho stranách běží bělostné zábradlí z kamenných desek a sloupků, aby přecházející nespadli do řeky. Na počátku a na konci mostu stojí zvláště mohutný sloup a u jeho paty leží obrovský mramorový lev. Obraz tohoto královského zvířete je vůbec znamením mostu přes Pulisangan, protože korunuje vrcholy všech sloupů, které most ozdobují. A těch je mnoho, když je jeden od druhého vzdálen toliko půl druhého kroku. Místo mezi nimi vyplňují mramorové desky s umně vytesanými obrazy. A tak to jde po celém mostě, takže je to jistě nejkrásnější most na světě. Nemohl jsem se na něj vynadívat a obracel jsem se zpátky, když už jsme jeli dále k západu. Jeho bělost odrážela se od sítě modré oblohy a se stromy, které jej obklopovaly, tvořil nezapomenutelný obraz. Až mi zmizel z očí. To už naši koně klusali další míle úrodným krajem nákladných budov vinic a dobře obdělávaných polí k výstavnému městu Džogují. Hlavním znakem toho města je množství klášterů pohanských mnichů. Džogujští obyvatelé se živí obchodem a řemesly. Vyrábějí a prodávají hedvábí a zlatohlav. A že to město leží na říšské silnici, je v něm snad na každém nároží hostinice pro cizince. Sestoupili jsme v jedné a byli jsme znamenitě obslouženi. Míli za městem je důležitá křižovatka silnic. Jedna vede na západ provincií Katajskou, druhá na jihovýchod do provincie Manžů. My jsme jeli na západ plných 10 dní, než jsme se dostali na hranice Kataje a království Ta-in-fu. A celá ta cesta vede úrodným krajem pevných hradů a krásných měst, kvetoucích obchodem, řemeslem a vinařstvím. Víno rodí ta země tak dobré, že se odtud posílají hrozny po celé Kataji. A roste-li kde strom, můžete se vsadit, že je to moruše. Obyvatelé je vysazují na všech volných místech, aby mohli pěstovat i housenky pro svůj hedvábnický průmysl. Za týden jsme dojeli do slavného města Quen San Fu v království stejného jména. Celou tu cestu jsme jeli mezi morušovými sady pěstitelů bource morušového. Cestou jsme lovili zvěř a lapali ptáky. Je jich tu nadbytek. Království Quen San Fu je veliká a slavná země proslulých a udatných králů. Dnes je jejich králem Mangalaj, třetí syn velikého chána. Uvítal nás radostně a potěšen přijal ode mne list svého císařského otce. Vyptával se mne na jeho zdraví a já jsem viděl, že má svého otce Kublaje v lásce a ve vážnosti. Asi 5 mil za hlavním městem postavil si král Mangalaj krásný palác. Ten palác stojí na břehu široké řeky a je obklopen vysokou hradbou s cimbuřím. Za ní je sad plný vodometů a potůčků a obora s vysokou a s ptactvem. A ovšem i palác. Procházeli jsme jeho síněmi, oni měli údivem nad krásou jeho komnat vyzdobených malbami, které září zlatem a azurovou modří i bělostí mramoru. I v té zálibě pro krásu je tedy Mangalaj pravým synem svého otce. Bylo nám dobře pod střechou krále Mangalaje, tak dobře, že se nám ani dále nechtělo. Já jsem však zrozen asi k tomu, abych neustával sedlat koně k další cestě a k dalším cestám.

jsou plny osad. V každém údolí je skupina domů. Vrcholy kopců věnčí hradby pevností. Ne, to nejsou smutné a pusté hory, jaké jsem poznal na své cestě z Benátek k císaři. Jejich pohanští obyvatelé se živí lovem. A já vám řeknu, že věru mají, na co by jejich šípy mířily. V lesích tu žijí tygři, medvědi, rysy, antilopy, daňci, jeleni a kolik ještě jiných zvířat, z jejich smrti mají kunkyniští hojný užitek. A ta země se táhne na 20 dní cesty, která vede neustále po horách, údolích a lesy, až nás přivedla do města Ach-Baluch-Manji, do bílého města na hranicích země Manji. Vůně koření provázela nás celou dobu jízdy tou zemí, protože koření se odtud vyváží do celé Kataje a živí tak celý ten kraj. Vedle koření obchodují zde kupci také s pšenicí a rýží. Ach-Baluch-Manji leží v údolí Yunqiang, která nás provázela po 2 dny jízdy rovinou. Na jejím konci jsme zase přišli do hor a projížděli jsme jejich lesy celých 20 dní. A zase jsme tu lovili, protože ty lesy jsou plny dravé zvěře a pižmuňů. Ach, jak to vypadá jednotvárně, když se taková cesta líčí. Jeli jsme, viděli jsme, slyšeli jsme, poznali jsme, lovili jsme a znovu jeli a zase znovu viděli. A jak jinak je to všechno bylo ve skutečnosti. Vždyť takový lov na tygra nebo na medvěda je jistě něco, při čem se člověk odvažuje i života. Sedávali jsme bez dechu ve větvích vysokých stromů a čekávali jsme celé hodiny, až zvíře půjde mimo. Bylo tak ticho, že jsme slyšeli tlouci svá vzrušená srdce. A potom zapraskala kdesi v dálce větvička. Vítr? Pták? Nebo snad jiné zvíře, na jaké nečekáme? A zapraskala jiná, bližší. Listový podrostu se rozšumělo. Zvíře přicházelo. Hleděli jsme bez dechu do křoví. Kde? Kde asi vyrazí? A potom jsme zahlédli, jak se pod námi zachvělo listí okolo blížícího se dravčího těla. Již jsme tedy věděli, kde asi zvíře vystoupí na malou mítinku okolo našeho stromu. Hleděli jsme na to místo bez dechu. Hleděli jsme bez dechu, ale naše svaly se napínaly. Byli jsme dva, já a mladý mongolský šlechtic. Oba jsme napíjali tětivy svých luků a hleděli jsme přes hroty svých šípů na místo, kde se objeví. Objeví se? Nevrátí se? Nevystoupí o kus dále a nevezme nám tak možnost nového namíření? Ne, již je zde. Zahlédl jsem zelený záblesk oka a hrot mého šípu se ustálil ten posel tiché smrti. A potom zašumělo ještě jednou listí a do jeho šumění zazněl tichý a zpěvný zvuk strun. To se zachvěli tětivy našich luků, když vymrštili svoje šípy. Jejich let byl krátký jako blesk. Ani jsme je nestačili sledovat a už doletěli. Doletěli a zabodli se. A v téže chvíli hluboké ticho lesa porušilo zařvání smrtelné hrůzy zasaženého zvířete. Tygr se vzepěl na křečovitě strnulých předních nohou, zvrátil hlavu na probodeném hrdle a očima, které se již kalily, hledal.

zažil svou střílející smrt. Už nás, myslím, nespatřil. Nohy pod ním náhle povolily a on se těžce sesul do trávy. Byl mrtev. Ach, jak je to všechno jiné, než to dovedu napsat. 20 dní jsme jeli těmi horami a lesy. Po 20 dnech jsme se dostali do rovinatého kraje Sindifu. Jehož hlavní město se jmenuje právě tak. Město Sindifu bývalo sídlem bohatých a mocných králů a jeho hradby jsou dlouhé 20 mil. V okolí Sindifu je na řekách mnoho pohanských měst, jejichž obyvatelé se živí orbou a výtěžky své práce prodávají do hlavního města. Po řekách proto stále plují lodi oběma směry. 5 dní jsme tak jeli úrodnou a dobře obdělávanou krajinou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě jednou dnes zalistujeme v tom obsáhlém cestopise Marca Pola, který se, jak známo, jmenuje Milion, ale víte, proč právě tak? Podle jedné teorie je zatím milionové jmění Marca Pola, anebo to, že slovo milion je odvozeno od křestního jména Emilio nebo Emilione, což byla prý přezdívka jeho otce Nikola. Za nejpravděpodobnější se ale považuje verze, podle které měl Marco Polo přezdívku Milionový Marco, protože příjmy a bohatství východních zemí, které navštívil, udával vždycky v milionech. A taky jeho dům se proto nazýval Dvůr milionů.
2: Když se přejde řeka jménem Brius, ve které je veliké množství zlatých valounů, přijde se do země zvané Karajan. Je tak veliká a široká, že je rozdělena na 7 království.
3: Lid uctívá modly a spadá pod vládu velkého chána. Králem oné země je však chánův syn jménem Čentemur. Je velice bohatý a mocný a spravuje svou zemi s velikou spravedlivostí, neboť je velice moudrý a čestný. Od oné řeky se jde 5 dní směrem na západ, až se přijde do hlavního města království jménem Jači.
4: Zdejší lid nejí chleba, neboť obilí je nezdravé, nýbrž rýži, z které vyrábí víno s kořením. Toto víno je čiré a bílé a velmi líbezné k pití.
2: Místo peněz používají lastur, které nacházejí na břehu moře a nosí je také na krku na ozdobu.
4: 80 lastur platí za jeden kventlík stříbra, což je hodno tak 2 grošů benátských.
2: Lid této země nepokládá za urážku, jestliže se někdo dotkne tělesně jejich žen. Stane-li se tak se souhlasem těchto žen.
3: V této zemi jedí syrové maso slepic z kopců, volu a bíků, a to tak, že je nakrájí na malé kousky, posolí je a pak je vloží do jakési vonné omáčky smíšené z nejrůznějších druhů koření. Tak činí urození lidé. Chudý lid je takto nadrobno nakrájené, klade do česnekové omáčky a jí je tak, jako my jíme maso vařené.

0: Když odejdete z města Jači a cestujete 10 dní na západ, přijdete do země Karadžan s hlavním městem stejného jména. Lidé tu uctívají modly a podléhají vládě velkého chána. Jeho syn jménem Kogatym je zde králem. V řekách se nacházejí valouny zlata i větší kusy, než jsou valouny, a v horách jsou zlaté žíly. Protože ho mají takové množství, dávají za 6 kventlíků stříbra 1 kventlík zlata. Platí se tam však také lasturami, které ovšem v této zemi nemají, nýbrž dovážejí je z Indie.
1: V těchto krajích žijí tak obrovští hadi, kteří jsou dlouzí až 10 kroků a 10 pídí tlustí. Mají vpředu, těsně za hlavou, 2 maličké nohy s 3 drápy, podobně jako lvy, a oči větší než houska za 4 denáry a velmi lesklé. Tlama je tak velká, že by pozřeli člověka. Zuby velké a ostré. Jelikož jsou tedy tak hrůzostrašní, není člověka ani zvířete, aby se netřásl strachem, když se jim přiblíží.
2: Najdou se však i menší, to jest 8, 6 i jen 5 kroků dlouzí. Tato zvířata se chytají takto. Jelikož je ve dne veliké horko, zůstávají ve svých děrách a v noci se vycházejí na pást. Sežerou pak všechna zvířata, ať jsou to lvi, vlci nebo jiná zvěř, která se jim dostane do cesty. A pak se odplíží k jezerům, pramenům nebo řekám napít se. Jak se takto plíží pískem? Protože jsou velmi těžcí, zůstane po nich stopa, tak veliká, jako by byl o ním pískem tažen trám. Lovci pak na oné stezce, kde ta zvířata obvykle chodí, zarážejí do země hustě vedle sebe četné kůly, tak aby je nebylo vidět, a na ně upevňují velmi ostré železné hroty a přikryjí je pískem, aby nic nebylo vidět. To pak činí na různých místech podle toho, po kterých stezkách hadi spíše chodí. Když hadi pak jdou jako obvykle na známá místa, poraní se a brzy zajdou. A tu v rány vidouce jejich zdechliny začnou krákat. Lovci pak podle jejich křiku poznají, že hadi jsou mrtví, jdou je hledat, stáhnou jim kůži a výjmou žluč, která se velmi cení jako lék na mnoho nemocí. Mezi jiným proti kousnutí vzteklého psa, vypíjeli se jí asi za 1 denár ve víně, pomáhá také ženě porodit, má-li velké bolesti, a je dobrá na spáleniny a neštovičky. Jestliže se jí něco málo přiloží, i hned zmizí, a tak i na mnoho jiných věcí. Maso tohoto hada prodávají také dráže než jiné, neboť je šťavnatější a každý je rád jí.
0: Kromě toho se v oné zemi rodí velicí koně, které v mládí odvádějí do Indie na prodej. Všichni vyjímají koním kost z oháňky, aby ji nemohli házet sem a tam, nýbrž aby jim visela dolů, neboť se jim nelíbí, jestliže kůň při chůzi pohazuje oháňkou. Tento lid jezdí s dlouhými třmeny tak, jako u nás Francouzi. S dlouhými se říká proto, že Tataři i téměř všichni ostatní lidé, nasednou-li na koně, udělají si třmeny krátké, neboť když nasednou, postaví se do těchto třmenů. Tataři mají dokonalé zbraně z buvolí kůže. Mají oštěpy, štíty, lukostříly a všechny své šípy napouštějí jedem. Bylo mi řečeno jako jistotná věc, že mnozí z nich, a zvláště ti, kdo mají v úmyslu nějaké zlo, nosí sebou ustavičně jed, aby, kdyby se náhodou nějakým nedopatřením stalo, že by byli zajati a měli být mučeni, mohli se tomu vyhnout tím, že si hned vloží do úst jed a spolknou ho.
1: Tito lidé ze země Karadžan, dříve nežli přešli pod panství velkého chána, dodržovali jeden ošklivý a zločinný zvyk. Když do jejich domu přijel na nocleh nějaký vznešený a krásný cizinec, velkolepého a krásného a udatného zjevu, zabili ho v noci, ne pro peníze, nýbrž aby jeho krásná a udatná duše a bystrost jeho ducha zůstaly v domě. Když prý taková duše dlí v domě, všechno se zdaří co nejlépe. Každý pak se pokládal za šťastného, jestliže měl duši nějakého šlechtice. Tímto způsobem zabili mnoho lidí.
3: Od té doby však, co jim počal vládnout velký chán, dbal, aby tento ohavný zvyk byl zrušen, takže ho již nedodržují pro veliké tresty, které jsou naň vypsány.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Co my víme, co všechno je ze života Marka Pola skutečnost a co už jenom báje, kterou si předáváme z generace na generaci. Ale ať už to bylo s návratem Marka Pola po letech zpátky do Evropy jakkoliv, ten závěr, jak ho zaznamenala rozhlasová hra pro mládež, zní krásně, pohádkově a romanticky. A nakonec, proč by takový nemohl být? Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Míjejí týdny, plynou měsíce. Dny a noci se střídají jako mžiknutí oka. A noc co noc, nejdéle bliká lampička v kajutě, kde Marko celé hodiny zapisuje průběh plavby, jména přístavů, obrazy krajin, zvyky a historii cizích národů a kmenů. Podívejme se mu přes rameno. Po vyplutí z přístavu Kajton jsme zamířili k ostrovu Cipang. Cipang?
3: Lidé mu dali jméno země vycházejícího slunce. Ten ostrov je vzdálen 1500 mil od Kublajovy říše Mangu.
2: Čamba.
3: Její král odvádí každoročně jako daň Kublaj Chánovi tucet lodí santalového dřeva a 25 nejkrásnějších slonů.
2: Sumatra.
3: Neboli Malá Jáva. Na tom ostrově se prostírá 8 království a všechna jsou poddána velikému Chánovi.
2: Ostrovy Nogueran a Angaman.
3: Když jsme tam nabírali vodu, přepadli nás divoši. Své zajatce ubíjí a jedí jejich maso.
2: Indie.
3: Nejbohatší země na světě. V horách diamanty, rubíny, safíry. V řekách zlatonosný písek. V mělkých pobřežních vodách perlové mušle.

0: Co je to, Marko?
1: Perla.
0: Tak velkou jsem ještě neviděla.
1: Doufal jsem, že se vám bude líbit.
0: První dárek od tebe.
1: Je to troufalost. Sluha smí dary přijímat, ale ne rozdávat.
0: Kdybys věděl, jakou mám radost.
1: Kdo dává, je šťastnější než obdarovaný. Dobrou noc, princezno.
0: Dneska mi nebudeš vyprávět?
1: Moře je neklidné. Musím na palubu.
0: Tak mi jen odpověz na jednu otázku. Když jsi mě vyprávěl o krásném městě Quincy, o jeho průplavech, po kterých plují gondoly, nevzpomněl jsi přitom i na Benátky?
1: Jak by ne? Jenomže mé Benátky jsou stokrát menší. Omšelé chrámy, chátrající domy, všechno zahalené do jedovaté mlhy.
0: Tak proč jsi tolik toužil se tam vrátit?
1: Protože byly nekonečně vzdálené. Nedosažitelné. Po tak dlouhém odloučení se mě ve vzpomínce na ně zjevovalo mé dětství. Hry na laguně, podoba dívky, která mě okouzlila, když mě bylo 14.
0: A potom? Už nikdy žádná jiná. Proč se červenáš?
1: To je jen odlesk lampy.
0: Proč mi nechceš odpovědět?
1: Proč se na to ptáte?
0: Snad proto, že se naše cesta, co nevidět, začne blížit ke konci.
1: Potrvá ještě 2-3 měsíce.
0: Potom se rozloučíme a už se víckrát neuvidíme. Když na to pomyslíš, není ti to líto?
1: Myslím na to, jak nejlíp splnit slib, který jsem dal Kublaj Chánovi. Jsem průvodce jeho vznešené vnučky.
0: Jednou budeš litovat, že jsi opustil krajiny, které se u nás před tebou rozestřely jako nejkrásnější koberec.
1: Nemohl jsem jinak, přemohla mě touha po Benátkách.
0: Jednou zalituješ i toho, že se naše společná plavba na této lodi vytratila jako hrst písku mezi prsty.
1: Byl jsem nepozorný průvodce.
0: Nedělej, že nevíš, o čem mluvím.
1: Princezno! Kublaj Chán řekl, že mi důvěřuje. A já za nic na světě nesmím porušit dané slovo. Dobrou noc.

0: Marko, chlapče.
1: Ty ještě nespíš, otče.
0: Čekám na tebe.
1: Tak pozdě.
0: Starost mi nedá.
1: Proč? Plavba je klidná. Za 2 týdny dorazíme do přístavu Ormus. Králi Argonovi odevzdám princeznu Kugačin.
0: Právě kvůli tomu nemohu spát. Ty tvoje dlouhé večery u ní.
1: Do této chvíle jsem se ani slovem neprohřešil na úctě k vnučce velikého chána.
0: Nedělám si starost o Kugačin. Přeju si jenom, aby si ušetřil bolest citu, který nemůže dojít naplnění.
1: Kublaj Chán mi svěřil nejdražší osobu z celého rodu a já mu slíbil, že ji bez úhony doprovodím až k cíli její cesty. Moje úcta k němu nebude nikdy menší než k jeho vnučce.
0: Ale ve tvém srdci...
1: Nezlob se, tatínku, ale nejvzácnější z mých klenotnic zůstane na zámek i před tebou.

0: bezmála 3 roky na vratké palubě korábu. A teď konečně slavný přístav Ormus. Marko, proč se neusměješ? Co pak nejsi šťastný?
1: Divná otázka z úst kronikáře. Zaznamenávej události. Lidské city nech stranou. Co nevidět podá princezna Kugačin ruku svému budoucímu choti. A my budeme zbaveni všech závazků.
0: Hleď, královská bárka už se blíží.
1: Je čas opustit kajutu, princezno.
2: Co u vás v Benátkách dělají lidé, když se loučí?
1: Obejmou se, políbí a pak si řeknou s Bohem.
2: Marko, děkuji ti za péči, za radost dlouhých večerů. Děkuji, že budu mít na co vzpomínat.
1: Přeju vám dlouhý, šťastný život.
2: Já ti přeju, abys nikdy nelitoval svého rozhodnutí vrátit se do Benátek. Dám ti na památku prsten s rubínem.
1: Prosím o vzácnější dar.
2: Ten prsten je ti málo.
1: Když jsme se chystali ujet z Kambaly, svěřil jsem se s tím jen vám. Chtěl bych mít jistotu.
2: Myslíš, že jsem tě zradila?
1: Jak jinak se to mohl veliký chán dovědět?
2: Je moudřejší než my. Možná mu to napověděli moje oči, ale z mých úst neuslyšel ani slovo.
1: Díky, princezno.
2: A teď bych se chtěla s tebou rozloučit, jako bychom kotvili v Benátkách. Obejmout se s tebou. Políbit. A s Bohem.
1: S Bohem, Kukačin.
2: Slib mi, že na mne nezapomeneš.

0: s Bohem. Krásná Kugačin.
1: S Bohem, císaři všech Tatarů.
2: S Bohem, východa.
3: Nač se ohlížet, páni Polové. Cíl vaší cesty je přece na opačné straně.
0: Jenom cíl našich lodí, kronikáři. Ale srdce nezná přístav, kde by zakotvilo navždycky.
3: Co pak už nehoruješ pro Benátky?
0: Člověk nejvíc touží po tom, co není na dosah. Po hnízdě dávného dětství, po dálkách, které se náhle podobají přeludu.
4: Slovutní Benátčané, připijme na zdraví pánům Pólům. Naplnili vám číše vzácným vínem. Stoly před vámi se prohýbají. Je tedy čas popřát sluchu hostitelům.
5: Toho nejmladšího neznám.
3: To je Marko. Odjížděl s nimi ještě jako chlapec.
5: A co to vypráví za pohádky?
6: O jakési nekřesťanské zemi Tatarů.
7: Z jednoho jejího konce ke druhému trvá cesta pěšímu bezmála 3 roky.
5: Ať nikdo nevykládá, že takový svět může ovládat jediný král nebo císař.
7: Kublaj Chán rozdělil tu říši na 100 provincií, kde vládnou místokrálové. Dal postavit na 1000 mil silnic pro své karavany a jízdní posly. Podle cest vysadili stromy, aby jezdci v noci nezabloudili. A na každé 30. míli mají poštovní dvory na přepřahání a na nocleh.
2: To by bylo koní a dvorců. No, ať řekne kolik.
7: Možná miliony. A ještě jsou v každé provincii sýpky s obilím, aby lidi netrpěli hladem, když se neurodí.
6: Ale to musí stát nekřesťanské peníze.
2: Inu miliony.
8: Kde pak by ten jejich císař nabral tolik žoků zlata a stříbra?
7: V jeho říši se neužívá na placení kovových mincí. Císař dal natisknout na lístky z morušového líka svůj znak. A to jsou jejich peníze.
2: Cože, peníze z líka, vždy to jsou báchorky. Miliony jezdců, miliony koní, miliony papírových cárů a prý jakési otisky do líka místo zlaťáků. Slyšel to kdy svět?
7: Všechno, co vám vyprávím, je čistá pravda.
3: Nezlob se na ně, Marko. Prostým lidem z Benátek je zatěžko uvěřit tomu, co nikdy neviděli. Jako pohádka zní vyprávění o penězích potištěných císařským znakem, když Evropa dávno ještě neví, co je knihtisk. O černých kamenech, které hoří. My se o tom přesvědčíme až po staletích.
6: A ty bajky o veliké čínské zdi, ze které by se dal postavit 1 000 000 domů.
7: Sám jsem šel po jejím ochozu. 3 jezdci mohou po něm jet vedle sebe. Mám to zapsáno v deníku.
6: Na papír se toho vejde.
2: Třeba i miliony povídaček.
3: Hostině v paláci pánů Pólů jde chvála po celých Benátkách. Ale tvému vyprávění, Marko, nevěří živá duše?
0: Já vím. Říkají o mně, že jsem lhář. A nebo blázen.
3: Někdy je lehčí uvěřit smyšlenkám, než pravdě.
0: Já se tolik těšil domů.
3: A teď takové zklamání. Nepokouší tě to vrátit se? Do říše Kublaje Chána.
0: Nepřestanu na něj vzpomínat s velikou vděčností a velkým steskem. Jenže mé kořeny jsou tady. Co na tom, že se mi dneska vysmívají, jednou uvěří. Byla to nádherná cesta. Díky Bohu.
3: Protože tvoje touha po poznání byla vznešená jako peruť vzlétajícího orla. Byla čelenkou ducha, kterým člověk převyšuje všechno živoucí na této zemi.